0: myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu
1: dietu?
0: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
2: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
0: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
2: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
0: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
2: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
0: Co? Prosím?
2: No, co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
0: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: No a hádat.
0: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
0: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
2: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
2: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
2: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to ne. Týká.
0: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
2: Nemáš.
0: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
2: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
0: No, to jsem zvědavá.
2: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
0: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
2: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, jo, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
0: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
0: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuji, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
2: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
0: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
0: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet?

0: Nic, nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
0: Já jsem to pochopila.
2: No?
0: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
0: Já jsem domácnostní kachna Justína, Justino, a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
0: které by
1: zastav...
0: nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není...
0: To jsou výmysly.
1: To není to... tak.
0: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
0: Ale... Jdi pryč, jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
1: Ale...
0: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justina ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
0: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justino?
0: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
0: Jo, bylo to tak.
2: Dneska
1: nebylo.
2: Je největší oříšek vysvětlit, Justině, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
0: No, to je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
1: No co?

jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.

0: Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: No co?
0: Lampionový průvod.

0: život voní medem a venku zpívá kos. Sám kočičí král, kdyby se nebál bos, zavolal by předem a upředem si šos.
1: Šos?
0: Proč šos?
1: Protože
0: kdo

0: u maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovou z Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví, blíž ani krok. No, tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. No, to jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslí si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávil, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťouchl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou s Zrzundami řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo? Zívl Bělovou s Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek. Otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté?
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

kdo se chce stát kouzelníkem, naučí se létat s kouzlem, čarami a trikem, obletí půl světa, na oblaku žlutých jisker proletí se lehce tryskem, vízne, zmizí, objeví se, nad jevištěm létá netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakrble.

publikum se rádo baví. Mondě vyvat sláva, že jsou všichni lidé praví. To je pravda stará,

netopíří křídla mávnou, nad hlavou se kmitnou. Kdo má duši přelétavou, tomu hvězdy svitnou. Kouzelník je přítelíček, od kouzlíček má vždy klíček, nejlepší je řemeslíčko, vyzrát na kouzlíčko. Netopír Pierre, ten má teď prehleď na André, ach sakra.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říci s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok, no.

0: okouzelné truhličce od krále Nágů. Pohádka z Ladaku a Tibetu. Pod vysokými sněžnými horami žil jednou jeden chudý chlapec jménem Stenzin. Neměl než jednu ovci a dvě jehňata. Dlouho šel se svým stádečkem přes vyprahlé severní pláně, dokud nenašel trochu šťavnaté trávy u veliké řeky, o které se říká, že vysoko v horách tryská zelví tlamy. Jak se tak Stenzin blíží ke břehu, slyší najednou divné zvuky. To rybář ulovil do sítí velikou rybu a nemohl ji vytáhnout. Vždycky, když ji vší silou zvedl nad hladinu, ryba byla rázem dvakrát tak velká a začala sebou házet. Když už ji rybář neudržel a ponořil ji do vody, ryba se zase zmenšila. Pusti! Volá na rybáře Stenzin. To nevidíš, jak se trápí? A z čeho asi tak budu živ, ty chytráku? Když rybu pustíš, dám ti tuhle ovci a jehňata. Mají nejlepší vlnu v celém kraji. Musíš mi ale slíbit, že je neporazíš a budeš je mít jenom na vlnu. To se rybáři zamlouvalo. A tak rybu pustil a od Stenzina si vzal celé jeho stádečko. Rozloučili se a chlapec se dal podél řeky směrem do města. Cesta ale byla dlouhá a protože byl celý utrmácený, natáhl se, aby si trochu odpočinul. Probudil se až večer. Slunce už zapadlo, byla noc a na nebi nad skalami zářily tisíce hvězd. Najednou se rozestoupila voda v řece a vyšel z ní jezdec celý v bílém, usazený na krásném bělostném koni. Jasná bílá barva Stenzina dočista oslnila. Posílá mě král říše Nágů. Zachránil si mu život a on by se ti za to rád odvděčil. Nasedni si za mě a já tě k němu odvezu. To je pěkné, ale co pak mám žábry? Vždyť se utopím. Neboj se, sedni si ke mně na koně, zavři oči a já tě donesu až před královský trůn. A tak se také stalo. Za několik okamžiků už Stenzin stál v bohatě zdobené síni před samotným králem Nágů. Jeho hadí tělo spočívalo na překrásném trůnu z perleti a na hlavě měl korunu z pravého zlata. Po jeho boku seděl malý bílý psík. Zachránil si mi život. Nebýt tebe, skončil bych v kotlíku toho rybáře. Chci se ti odvděčit a proto buď mým hostem, jak dlouho jen budeš chtít. Následovala veliká hostina. Vybraných pokrmů a vzácných lahůdek byl plný stůl. Hudebníci hráli veselé písně, zpívalo se a tančilo. Potom králův psík odvedl Stenzina do jeho komnaty. Byla vykládaná zlatem a drahými kameny. V příštích měsících si Stenzin žil jako král. Služebnictvo mu dokonce nosilo vybrané pokrmy až do jeho komnaty. Jednou večer uslyšel, jak mu někdo zaklepal na dveře. Když je otevřel, stála před ním drobná stařenka.
1: Milý chlapče, víš, že dáš staré ženě něco málo k snědku. Jsem poddaná krále Nágů, ale upadla jsem v nemilost a chodím teď o žebrotě.
0: Protože měl Stenzin srdce ze zlata, ani na chvíli nezaváhal a dal stařeně najíst. Od toho dne k němu chodila každý večer. Dny plynuly stále pomaleji, protože Stenzin na dvoře krále Nágů neměl nic na práci a tak se rozhodl, že se rozloučí a vrátí se do světa lidí. Když to pověděl stařeně, řekla mu: byl jsi ke mně hodný. Sice nic nemám, ale zasloužíš si odměnu. Ale kde pak? Dělal jsem to rád. Poslouchej, dostaneš ode mě radu. Až se tě král optá, co chceš jako dar na rozloučenou, nechtěj zlato ani jiné poklady. Řekni, že chceš toho jeho pílého psíka. Druhý den se Stenzin šel rozloučit s králem. Přesně jak předpověděla stařena, král mu nabídl dar na rozloučenou. Zachránil jsi mi život a já jsem tvým dlužníkem. Proto si řekni, co ti mám dát darem. Můžeš mít vše, oč si řekneš. Králi Nágů, jsem prostý chlapec. Nežádám proto zlato ani stříbro. Pokud ale jinak nedáš, vzal bych si na památku tvého psíka. To krále velmi zarmoutilo. Žádáš ode mne to, co je mému srdci nejdražší. Ale putiš, své slovo musím splnit. Dal Stenzinovi i bílého psíka a rozloučil se. Stenzin se i s bílým psíkem posadil k jezdci na bělostného koně a ten je vynesl nad hladinu řeky do světa lidí. Stenzin se pak vydal po břehu řeky směrem k městu. Slunce pražilo a stín skýtala jen občas nějaká ta vrbka. Když už se smrákalo, došli k velikému stavení. Jaké ale bylo Stenzinovo překvapení, když zjistil, že je dům prázdný. Nevadí, přenocovat tady může tak jako tak. Když se chlapec probudil, volá psíka, ale potom jako by se země slehla. Asi někde skotačí po okolí, řekl si Stenzin. Když vyšel ven, zjistil, že před domem je pěkný meruňkový sad obehnaný zdí. A jak se rozhlíží, vidí, že od stromu na konci zahrady přichází ta nejspanilejší dívka, jakou kdy viděl. Její krása mu vyrazila dech. Na sobě měla šaty z modrého sametu a na hlavě čepec s dlouhým štítkem zdobeným velikými tyrkysy. Co děláš v mém domě? Diví se dívka.
2: Nezlob se, vzácná paní, neměl jsem kde přenocovat. Neviděla jsi malého bílého psíka? Neviděla. To ti ale říkám, není tady bezpečno. Běž raději o dům dál.
0: A s těmito slovy zase odešla. Jen co zmizela za posledním stromem, přiběhl k chlapci jeho bílý psík. Stenzin dívčích slov nedbal a protože ji chtěl spatřit znovu, řekl si, že v domě zůstane ještě několik nocí. Příště se s dívkou zase dal do řeči, vykládal jí o sobě a o svých dobrodružstvích a nakonec se zeptal, jestli si ho nechce vzít za muže. K jeho radosti souhlasila a tak se vzali. Druhého dne se dům proměnil v palác a v tom paláci pak manželé spokojeně žili. Jednoho dne ale Stenzinovi začalo vrtat hlavou, čím to je, že ještě nikdy neviděl ženu pohromadě s bílým psíkem. A jak to, že když odejde jeden, přijde druhý? Jednou proto psíka sledoval a uviděl, jak za posledním meruňkovým stromem ze psí kůže vychází jeho půvabná žena a potom kůži dává do skrýše ve zdi. Jen co se žena vzdálila, popadl psí kůži a hodil ji do ohně. Když to večer řekl manželce, vyrazilo jí to dech.
2: Ani nevíš, co jsi provedl. Jsem dcera krále Nágů a do té psí kůže mě zaklela zlá čarodějnice. Díky tomu jsem se mohla vracet k otci. Teď už ho nikdy neuvidím.
0: Stenzin svého skutku litoval, ale co se stalo, už nemohl změnit. Mezitím se rozkřiklo, že se u řeky usadil velký pán se svou ženou a postavil si přenádherný palác. Také se rozneslo, že paní je krasavice, které není rovno. Ani jedno, ani druhé se však nelíbilo králi toho kraje a tak se rozhodl, že přivandrovalce zničí a jeho ženu získá pro sebe. Pozval proto Stenzina do královského paláce a tam mu vystrojil hostinu a předal mu vzácné dary. Když mu chtěl Stenzin pohostinnost oplatit, žena o tom nechtěla ani slyšet.
2: Nedělej to, budeš litovat,
0: varovala ho. Stenzin ji ale neposlechl a na královu počest uspořádal hostinu.
2: Dobrá, nenabízej mu ale příliš mnoho čaje,
0: povídá na to žena. A obličej si schválně umazala od sazí. Stenzin však na manželčinu radu zapomněl. A tak musela připravovat další a další čaj. Tolik se přitom zapotila, že jí pot saze z tváře odplavil a král uviděl její tvář v plné kráse. V tu chvíli prohlásil: tato žena musí být mou královnou.
2: Ne, jen to ne. Dám ti, co budeš chtít, ale to, co je mému srdci nejmilejší, ti dát nemohu. Řekni, co chceš, a já ti to dám.
0: Král se zamyslel a za chvíli povídá.
3: Dobrá tedy, postavíš-li do 7 dnů kolem mého paláce hradbu ze železa, můžeš si ženu nechat.
0: Po těchto slovech král odešel. Těžko bylo Stenzinovi a vyčítal si, že manželku neposlechl. Ta mu ale řekla.
2: Tady je snadná pomoc. Zajdi za mým otcem. Pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
3: Králi Nágů, pomoz mi! Mám do týdne postavit králi lidí hradbu ze železa.
0: V tom se rozestoupila voda a vynořil se jezdec na bílém koni.
2: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi malou truhličku. Vevnitř jsou semínka. Zasej je a vyroste z nich hradba. Truhličku pak vrať. Stenzin tedy vzal truhličku a tajně v noci nasel semínka do kruhu kolem královského paláce a prázdnou truhličku hodil do řeky, jak slíbil.
3: Do rána ze semínek vyrostla železná hradba. Stenzin tedy svůj úkol splnil.
0: To však králi nestačilo. Stenzinovu ženu chtěl stůj, co stůj. Pozval tedy Stenzina do paláce a řekl,
3: v tom byly nějaké čáry a neplatí to. Budeme proto závodit. Vidíš na dvoře toho jaka?
0: Stenzin se podíval z okna a tam stál nejmohutnější jak, kterého kdy viděl.
3: Když tvůj jak porazí tohohle mého, zvítězil si a svou ženu si můžeš nechat. Zápas se koná zítra v pravé poledne.
0: Smutně šel Stenzin domů a pověděl ženě, co na něj zase král vymyslel.
2: Tady je snadná pomoc, řekla opět žena. Zajdi za mým otcem, pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
3: Králi Nágů, pomoz mi. Potřebuju jaka, který porazí jaka našeho krále.
0: Opět se rozestoupila voda a z ní se vynořil jezdec na bílém koni.
2: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi stejnou truhličku jako předtím. Dej truhličku na místo, kde se má konat zápas a otevři ji. Druhý den tedy Stenzin přinesl truhličku na nádvoří královského paláce, postavil ji před králova Jaka a otevřel ji. Z truhličky vyskočil Jak velký asi jako pěst. A i když z teras paláce skoro nebyl vidět, během několika okamžiků králova Jaka porazil. Král zbrunátněl a povídá, tak to tedy ne, budeme se bít. Zítra přiveď vojsko a uvidíme, kdo koho porazí. Stenzin šel rovnou k řece a požádal do třetice o pomoc krále Nágů. Tu se vynořil jezdec na bílém koni a dal Stenzinovi jinou truhličku, o něco větší než předtím. Dones ji na bitevní pole a otevři ji. Druhý den přišel Stenzin s truhličkou na prostranství pod královským palácem, kde se měly utkat obě armády. Když král viděl, že jde sám, posmíval se mu. Stenzin ale před královské vojsko postavil truhličku a otevřel ji. Z ní vypochodoval maličký železný vojáček a začal se zvětšovat. Rostl a rostl, až byl nakonec stejně veliký jako palác i s horou. Párkrát dupnul, párkrát máchl rukama a královo vojsko i s králem zadupal do země. A přestože se o tom Stenzinovi nikdy ani ve snu nezdálo, lidé z něj udělali krále a z jeho krásné a moudré ženy královnu. Žili pak spokojeně v královském paláci a vládli dobře celé zemi. Jen jediná věc je trápila, že královna už nikdy nespatří svého otce, krále Nágů.

0: Vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí a sní své sny jarní pan. Ve spánku se usmívá, tváře jí zrůžověly a teď si rukou pohnula jakoby v kolébavém tanci.
1: Už je čas vstát?
0: Spí, jarní panenko, času dost.
1: Musím se chystat dolů na zem. Musím se chystat na svůj veliký jarní bál.
0: Vždyť ještě dávno neskončil veselý zimní bál tvé sestřičky zimní pany. Spí jen, spí dál.
1: Má sestra nikdy neví, kdy je tance dost. A mě už se oči ani zavírat nechtějí.
0: Jarní pana tichounko vyklouzla z lůžka a malinkou skulinkou mezi oblaky pokradmu nahlídla dolů. Zesmutněla. Zimní bál její sestry byl právě nejveselejší. Z kola do kola si podávali zimní panu mládenec Mráz s divokým severákem. Sněhové tanečnice bláznivě vířily nad bělosnou zemí. A ledová zrcadla rybníků a řek jiskřile jako zvědavé oči rozdováděných plesových hostí.
2: Spívej, spívej, severáku, meluzíno hraj. Protančím ledovou plání, od svítání do svítání. Celý bílý kraj, křišťálový kraj.
1: Sestřičko zimní pano.
2: Nezdržuj mne od tance.
1: Nech mne taky chvíli si zatančit v lesích a na lukách a mezi modrými vodami.
2: Jarní pana bych chtěla jít na svůj jarní bál. A jaké šaty jsi připravila na tu slávu?
1: Moje šaty jsou zelené jako jarní země.
2: Moje bílé jsou mnohem krásnější. Jsem celá od hlavy k patě vyšperkovaná. Jsem královna plesu, rozumíš? Vidíš mé ledové náušnice a moje stříbrné náramky a diamantové prsteny a perlovou čelenku ve vlasech?
1: Nepotřebuju šperky jako ty. Pust mě jen tančit, prosím.
2: Nesluší se, aby jarní pana šla na bál jako nějaká žebračka. Pustím tě, ale ne dřív, dokud si ty své zelené šaty neozdobíš.
1: A čím je mám ozdobit?
2: Natrhej trojí kvítí. Jeden květ do vlasů, druhý květ za pás a třetí do náruče. Dokud je nenajdeš, tančím tady já.
0: Zlá sestra je tahle ta bílá tanečnice. Kde pak má jarní pana najít trojí kvítí na zelené šaty? Vždyť celá země je schoulená hluboko v mrazivých závějích. Vždyť holé větve stromů bolestně vzdychají pod údery větrů. Vždyť louka je bílá pláň a les je bílá pláň a celý svět je velikou taneční síní zimní pany. Vrať se zpátky, jarní panenko, prospi se ještě.
1: Nemohu spát.
0: Ruce ti prokřehnou, popálí tě mráz, sněhové vločky ti kroky zasypou. Vrať se, jarní panenko, vrať se. Mraky jdou nízko nad zemí. Valí se oblohou sem a tam jako vyplašená stáda. Jen jeden z nich se zastavil na své pouti. Malinký mráček, kulatý a celý jako otrhánek. Oči si utírá. Pro pána jarní panenko, ten otrhánek pláče.
1: Proč pláčeš, mráčku?
3: Jak pak nemám plakat? Jenom se na mne podívej, jak vypadám.
1: Otrhánek si, jen co je pravda. Kabátek samou díru.
3: To jak mne severák celou zimu po nebi proháněl. Zima bude za chvíli ta tam. A jak já se takhle mám objevit na jarní obloze? Takhle.
1: Pojď blíž, maličký. Kabátek spravíme a zas budeš jako nový.
0: Jarní pana, třeba že má ruce s zimou prokřehlé, už z čerstva spravuje mráčkovi jeho parádu. Tu kousek odstřihne, tam záplatu našije a při práci se i trošičku usmívá, že přece jen někdo na její jarní bál nezapomněl.
1: Tak, už vypadáš jako pravý jarní mráček.
4: Děkuji ti, jarní panenko. Však já se na ten tvůj jarní bál něco natěšil. Chystáš se, chystáš?
1: Chystala jsem se, Mráčku. Ale zimní pana mě dřív k tanci nepustí, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A pod sněhem nekvete ani jediný květ.
4: Že nekvete?
1: Ani lísteček. Všude jen sníh a sníh.
4: Poradím ti za to, že jsi mě šaty vyspravila. Vezmi zbytky, které si odstříhala, a rozházej je kolem sebe po sněhu. A o jarním bále si zamlouvám první taneček. Nezapomeň, první taneček.
0: No, co váháš, jarní pano? Seber si z klína odstřižky a rozhoď je kolem sebe. Vidíš? Sníh ta je před očima. Začernal se cípek vlhké země. A teď? Co to? Lístek. A druhý, a třetí. Sněženka vztyčila bílou korunku uprostřed závějí.
1: Mám první kvítek. Ten bude do vlasu. Sněženko sněžná, jako bys mé sestře zimní paně cípeček síly ubrala.
0: Ale tančí dál. Ještě jí severák z náruče nepustil. Už první jarní pramínek se přece jen prokousal ledem a uhání po stráni do údolí.
1: Pramínek, tenoučký jako hedvábná nitka. Ten jistě vyskočil z mojí studánky na kraji lesa. Bývala tady pod Modřínem. Byla a je pryč. Jen pramínek po ní zůstal.
0: Kde je pramínek, tam je i studánka. Musíme ji najít.
1: Je tu jen hromada starého jehličí a loňského listí. Co to?
0: Jakoby studánka od někud z hlouby země promluvila. Hledej, jarní pano. Někde tu přece musí být.
1: Hledej pod jehličím a pod listím. Vysvoboď mě. Tu tě máme. A jak to vypadáš? Ty, že jsi moje modřínová studánka.
2: To, jak mě severák celou zimu listím a jehličím zasypává. Zima bude co nevidět ta tam, celý svět bude svítit čistotou a jarem, jen já zůstanu zasypaná listím.
1: I nezůstaneš. Vyčistím tě, studánko, že se na jaře zaleskneš jako nejryzejší zrcadlo.
0: A jarní pana znovu a znovu noří ruce do ledové vody. V očích má plno radosti, že studánka na její jarní bál přece jen nezapomněla.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Však už se taky jistě chystáš na svůj bál.
1: Chystala bych se, studánko, ale má sestra zimní pana mě dřív nepustí dokola, dokud nenajdu trojí kvítí na své zelené šaty. A já zatím našla jenom pár sněženek.
2: Poradím ti za to, že jsi mi pomohla. Naber jen mojí vody do dlaně a tou vodou pokrop ledy na mém břehu. A až budeš jarním tancem uhřátá, přijď si jen ke mně osvěžit.
0: Jarní panenka poslechla. Mezi prsty jí proklouzly křišťálové kapky, rozkutálely se vesele po břehu a země jakoby se pousmála tou zázračnou vodou. Jeden za druhým jí úsměvy rozkvetly na tvářích.
1: Fialky, modrá kvítka fialek to jsou. Vidíš je, sestřičko zimní pano? Čas tvého tance už se rychle krátí.
0: Ale tančí dál. Sama tančí. Severák už ji opustil. I meluzína o něm měla. Ale tam, kam se slunce těžko prodírá, v severních sedlech hor, v hlubokých stínech lesů, ještě stále tančí tvá sestra zimní pana. Slunce zdvíhá svou zlatou hlavu den ode dne výš do modré oblohy. A den ode dne se jeho paprsky prokousávají hlouběji do ledových stínů.

0: ti rozpletu a pěkně učešu.
1: A jarní pana bere hřebínek ze smrčí, vlasy sluníčku z očí zhrnuje, češe, češe, rozčesává, za ušima přihlazuje. A než si ráno s polednem ruce podají, sluníčko už zase kouká po světě jako dřív.
0: Tak? Tak to má být. Tak má vypadat opravdické jarní sluníčko.
2: Děkuji ti, jarní panenko. Vidím, že se chystáš na svůj jarní bál.
0: Chystám se, sluníčko. Ale má sestra zimní pana mě nepustí k tanci dřív, dokud nebudu mít trojí kvítí na taneční šaty.
2: Nebýt těch vlasů přes oči, mohla už si mít kvítí devatero. Však mi už to ale, jarní panenko, nějak doženeme.
0: Těžko dohánět. Sestřička zimní pana tančí ještě po horách a na severních stráních.
2: S čerstvavem vlasy, které si mi vyčesala, a rozhodě po horách. Rychle, pospěš si, jarní panenko, ať dohoním, co jsem zameškalo.
1: Jarní pana poslechla. Jeden za druhým rozhazovala horskýma lukama sluneční vlasy zlaté sluneční paprsky, které jí v hřebínku uvázly.
0: Petr Klíč a druhý a třetí Petr Klíče rostou jako malá sluníčka. Z každého slunečního vlásku se narodilo u nás dole na zemi nové slunce.
2: Máš sněženky ve vlasech, fialky za pasem. Natrhej si, jarní panenko, plnou náruč Petr Klíčů.
0: Trojí kvítí. Mám trojí kvítí, jak si má sestra přála. Slyšíš mě, zimní pano?
3: Slyším. A už jsem dotančila. Nohy mě bolí. Tanečníci mě opustili. I moji muzikanti dohráli. Vezmi si své zelené šaty. Máš trojí kvítí, začíná velký jarní bál.
0: Můj velký jarní bál. Probuďte se, stromy a louky, potoky, řeky i studánky. Zpívejte, mraky, a rozkvítejte květy. Veliký jarní bál začíná.
1: Už tančí. Jarní pana v zelených šatech už roztáčí první kolo. Má sněženky ve vlasech, blankitné fialky za pasem a plnou náruč zlatých petrklíčů, plnou náruč maličkých žlutých sluncí. A vysoko nad mraky, kam ptáci nedolétnou, kam vítr nedohvízdá, kde jenom noc a den si vyměňují stráže, tam vysoko spí hlubokým spánkem bezesnu sestřička zimní pana.

0: Biggy hádanka.
1: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
2: Co je to?
3: To já vím, to je budík.
0: Kokrhání, kokrhání, no. Kdo kokrhá?
3: Kdo kokrháš, ty kokrháš.
0: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: lesnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla. Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk. Koza Róza se polekala a zamečela. Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé. Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
1: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
0: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
2: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
0: Volek Bolek se přidal.
3: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
0: Kravka Slávka pokývala hlavou.
2: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
0: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
4: Piggy vtip.
5: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
4: Jo.
6: Musí ho vypnout.
4: Já kdybych byl hlídací prasátko,
5: no.
4: Já bych každého vítal.

0: moji milí mzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, cimpr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, campr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky?
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál?
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No, to říká to, čo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, čo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme. Skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně a příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo.
0: Mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahra mě, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenější. No,
1: protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub, holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku. V pušce mám...

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dělejte, Vlko.
2: Nefunguje.
1: Pozor.
3: Už jo.

0: proč, proč, protože ryba, ryba šťastná.
1: Štika,
0: tak to má bejt, nechce bejt masná. Svobodu jí dej, hej, hej, máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby, ryby koupil velrybu. Co dělá ryba, po co se hýbá, proč, proč, protože ryba, ryba šťastná. Tak to má bejt, nechce bejt masná. Svobodu

o nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. Tu jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.

0: Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Dobrý trof, Ferdo.
0: Dobrý trof, brouku pitlíku. Tak co pak budeme dneska dělat?
1: Počkej,
0: nesměj se hnedka po ránu.
1: Ale ne, chytat koníky si říkal do lesa.
0: Ne, do lesa. Do lasa.
1: A do lasa, říkal.
0: Tak šup, laso si uděláme. Tadyhle z té pavučiny.
1: Aha, ukaž, Ferdo, já tě to naučím. Viděl jsem to moc krát, biografu. Házeli tam s ním
0: přestaň kdákat.
1: Ale kovbojové, hele. Takhle se s tím to točí. A takhle se to hodí. Hop. Takhle ne. Pardon. Vymotej mě z toho provazu, Ferdo. Nemůžu se ani hnout.
0: Zamotal ses do toho, jak do povijánu.
1: Pardon.
0: A teď budu házet já. Chytnu si luční kobylku.
1: To je správné. Všichni
0: Nekdákej.
1: Kovbojové chytají divoké koně.
0: Luční kobylka neřechtá, ta přece cvrká.
1: Náhodou cvrká, jako když řechtá.
0: Je. Hele ho. A je můj. Ale no tak malý, počkej, nejanči. Já ti nic neudělám. Tu máš cukříček. No. A seno ti taky dám. A až budeš chtít, tak tě zase pustím. Počkej, budeš si se mnou hrát? No, malé.
1: Koněma se nehraje. Na koních se jezdí.
0: Zdá se mi, že to nemá rád. No vidíš, zapřáhnu ho do kočáru. Ze sedmi krásek udělám kola, z lískového oříšku korbu, z jehličí oje, no, líbí se ti kočárek koníčku?
2: Ano.
0: A tobě, pitlíku?
1: Moc.
0: Moc? No tak jedem. Bílá cesta dálkou vede od Podbělu k Poměnce.
1: Po té cestě kočár jede, veze Ferdu mravence.
0: Vítr hvízdá, kolo skřípá, to je jízda, to je let.
1: Z louky sladce vodí lípa a my jedem na výlet.
0: La la la la la la la la la la la la la.
3: Pane, halo pane, zastavte.
1: Co brzdíš kvůli holce?
3: S vámi já se nebavím, vy. Já chci mluvit tady s panem Mravencem.
0: Dobrý den, slečno. Vy jste stopařka?
3: Ne, Beruška.
0: O, s laskavým dovolením, ale moc krásná Beruška.
3: To mi říkají všichni.
0: Ale žádný tak upřímně jako já. Chcete se svést? Tak si pojďte sednout. Ne, tam ne, pojďte sem vedle mě.
1: A co já?
0: Zatím tu počkej.
1: Ale kvůli holce.
0: Vy jste určitě hodná.
3: Ovšem.
0: Vám bych ten vozejček třeba i dal, kdybyste chtěla.
3: Tak dejte.
0: Prosím, je váš.
1: Je.
0: Já si udělám jiný.
1: Ferdo. Kobylce se to taky nelíbí. Vždyť je to ta nejprolánější beruška na louce.
0: Ale pitlíku, taková krásná dáma ani lhat neumí. Ty žárlíš.
1: Já žárlím.
0: Počkej. Slečno, vaši ručku prosím. Zde oprať, stačí říct hie, godbije, au revoire.
3: No tak hie. Hie. No tak hie.
1: On nechce, heč?
3: Tak mu pomůžu. Kde je bič?
0: Ale pro pána, bič ne.
1: Bičem ne.
3: Tomáš!
1: Jo.
4: Ne!
3: Hie!
1: Já jsem vám říkal, že ne, nechce.
4: Ne!
1: Já ho přivedu.
4: Ne!
0: Nestalo se vám nic?
3: Mám bouli a modřinu. Jak teď vypadám? Ale já vám to nedaruju.
0: Beruško.
3: To byla schválnost.
0: Ne.
3: Zlomyslnost.
0: Ne.
3: Ničemnost.
0: Ne.
3: Zločin.
0: Ale to vůbec ne.
3: Mlčte, policie! Pomoc!
0: No, pána Jána Beruško!
3: Vražda!
0: Ale to je lež jako věž!
3: Ať, ale odnesete si to.

0: Žahajuju soudní řízení proti Žlašinovi a Ničemníkovi, který si říká, jakže si říká, Joferda Mraveneč si říká, no, čím se provinil, to nám řekne, kdo nám to řekne, velevážená slečna žalobkyně.
1: Já, slavný soude, ani nemám slov. Přepadl mne, svázal, oloupil, zbyl, chtěl mě zabít.
0: Co tomu říkáte, obžalovaný?
2: Že je to lež.
0: Chovejte se slušně, obžalovaný. Tak krásná dáma, jako je slečna žalobkyně, žajíšte ani lhát neumí. Není-liž pravda, slečno.
1: Samožej mě.
0: A proto váš obžalovaný odsuzuji k trestu 25. Ran holí na promiňte, slečno. Na ono místo, které se nalézá pod zády. No a líčení je skončeno.
2: Ale to je nespravedlnost.
0: Odveďte ho.
3: K službám vaše ctihodnosti. Marš, lumpe.
4: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. Vážení posluchači, hlásíme se vám ze svého rozhlasového stanoviště, které je umístěno přímo pod místem exekuce, u mikrofonu reportér Zlatohlávek. Nejprve, jak to tady vypadá. Louka je naplněna diváky, uprostřed stojí tribuna pro čestné hosty, na které vidíme soudní dvůr, pana inspektora Škvora a slíčnou žalobkyni slečnu Berušku, která má roztomilé nové červené šaty s černými puntíky a s chutí mlsá skornoutu cukroví. Před hlavní tribunou je lešení a na něm dubová lavice, pokrytá až na zem látkou, určená k výkonu trestu. Ano, a již vyvádějí ozbrojení Škvoři z vězení odsouzence. Za ním důstojně kráčí kat, obrovitý a silný brouk, pan Roháč. Vaše dojmy, mistře?
5: Už se nemůžu dočkat. Herdek file kres batalion.
4: Ano, děkuji. A jako poslední dekatův pomocník, celý zakrytý v černé kápy. Vaše jméno, prosím?
6: Hohlehle.
4: Prosím?
6: Bláďo.
4: Ano, děkuji. A teď již, vážení posluchači, přivázali Škvoři odsouzence k lavici. Vše je připraveno. Kat Roháč nese rákosku. Připravuje se kráně. V této chvíli rozkošná slečna Beruška vstává a tleská.
7: A do něj!
4: Roháč se napřahuje. Vážení a milí, promiňte, ale stalo se něco úžasného. Než mohl pan Roháč umístit první ránu, vzepěla se celá lavice i s odsouzencem a odletěla pryč. Zahlédl jsem, že pod lavicí byla ukryta velká zelená kobylka. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katův pomocník se v tom zmatku zamotal panu Roháčovi pod nohy, takže ten místo, aby švihl rákoskou po Ferdovi, strefil se vší silou do Berušky. Brouci na louce se chechtají a chtějí, aby jim bylo vráceno vstupné, ačkoliv žádné neplatili. A Žížala volá, že prý od někoho dostala blechy. Právě se začalo prát několik chrobáků a teď se mi sápou na mikrofon. Opatrně, převrněte ho! Vážení posluchači, promiňte předčasné ukončení naší zvláštní reportáže. Stalo se tak z vážných technických příčin.
8: Je, kde to jsem?
9: Doba.
8: Ty jsi ten Katův pomocník?
9: Verde Vojze, už ne. To jenom, abych ti mohl pomoct. Počkej, já to sundám z hlavy. Hele.
8: Je. Pytlíku.
9: No to je dost.
8: Pytlíku.
9: Dal jsem naši kobylku tajně pod lavici a ona, jak slyšela švihnout rákosku,
10: odletěla s tebou. A já pak utek.
9: Dobrý, ne? A to všecko jsem vymyslel touhle vlastní hlavou.
2: Děkuju ti, kamaráde, děkuju. A kde je koníček?
9: Někde se asi pase, vyhládlou.
2: Tak poděkuj mu taky za mě, že mu moc a moc a moc krát...
9: Nemluv a utíkej, musíš pryč, nebo tě chytěj.
2: Do světa?
9: Do světa.
2: No tak, když do světa, tak tedy do světa.
10: Naschledanou, Ferbo!
2: Naschledanou, Pitlíku! Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky a to je konec pohádky.

0: Figy hádanka.
1: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
2: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
1: Co je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Zuby z ocele má...
1: Žralok!
0: Ten má zuby jako z ocele.
1: No.
0: Ale nehryže dřevo.
1: A to je pravda, ten má rád rybičky.
0: Zuby z ocele a dřevo řízy, řízy, hryže pila.
4: Léto se chýlilo ke konci. Strýček Sekáč svolal všechny pavoučky z okolí a oznámil jim, že se budou slavit jmeniny. Jmeniny? Co to je? Divili se pavoučci. Jmeniny jsou pro mladého pavouka veliký svátek, vysvětloval strýček. Jméno může dostat jen ten, kdo něco dokázal pro dobro druhých. Dejte hlavy dohromady a rozhodněte, kdo z vás by měl jmeniny slavit. Pavoučci se poradili a řekli jedním hlasem Pája. Správná volba, usmál se strýček Sekáč. A pak se postavil v pavučině a pravil, slyšte, dávám k slavnostním jmeninám Pájovi své vlastní jméno. Od této chvíle jsem pro vás jen pouhý strýček a Pája je pavouk Sekáč. Ať žije Pája Sekáč, volali pavoučci, listí se třáslo a jehličí se sypalo a po pěšině se šoural truchlivý slimák. Léto je pryč a tady ještě někdo má náladu na hloupé jásání, stěžoval si. Dobrý den, pane Truchloune, volal Pája. Já mám dneska jmeniny. Tak to jo, zabručel slimák. A jak se budeš jmenovat? Pája Sekáč, křičeli pavoučci. Hrdé jméno, řekl Truchloun a šoural se k domovu. Strýček se chystal k další řeči, ale najednou kolem něho něco zadrnčelo. Pořádně ho to vylekalo.
5: Ujo, čo se bojíš? Já jsem dobrý chalán, já jsem komár z komárna.
4: Pája hned poznal starého kamaráda. Servus, volal, servus, Pišto, servus, Sekáči, hlaholil komár, servus, Pájo. To je dneska návštěv, bručel strýček, protože se trochu styděl za to své leknutí. Pak se obrátil na komára. Tak se u nás posaď, řekl Pájův přítel, je i náš přítel. Kdepak, já mám hlad jako vlk, zadrnčel Pišto. Musím nejdřív navštívit tu chutnou paničku, co bydlí za lesem v chatě. Tak servus, Pájo, servus ve spolek. Komár oddrnčel a strýček se zase nadechl ke slovu. Pavoučci a pavouci, zvolal. Oslavy skončí a přijdou dlouhé podzimní dny. Obloha nebude modrá a mušky nám přestanou padat do sítí. A právě v takových časech musíte držet nejvíc pohromadě. Chtěl bych vám říct něco, na co Pája přišel docela sám. Chtěl bych vám říct, že dobré srdce je víc než plný žaludek. A pěkný příběh je víc než tučná moucha. Náš Pája, Pája Sekáč, tohle už ví. A proto mu přeju jen jedno, aby ulovil zlatou mušku, aby dokázal to, co mně se nikdy nepodařilo. Pavoučci zatleskali a sem tam se v pavučině zatřpitila slzička. Celý podzimní les dostal zlatavý nádech. Slunce se zlatě lesklo na listech i pavučinách. Ale nejvíc nad tou Pájovou, Tam dokonce něco zlatě zacinkalo. Já jsem nezapomněla, ozval se zlatý hlásek. Jsem tady, můžeš si mě chytit. Zlatá muška, zvolal strýček nevěřícně. Chytí pájo, volali pavoučci. Ale pája se jen díval a usmíval se jako ze sna. Pájo, zacinkala zlatá muška. Dnes máš velký svátek, tak nekoukej a chyť si mě. Chyť jí, křičeli pavoučci, tak dělej, chyť zlatou mušku. Ale pája se ani nepohnul. Zlatá muška nosí štěstí. A štěstí se nedá chytit do sítě, jako se duha nedá vymalovat na oblohu, řekl najednou dospělým hlasem pája. Podivili se pavoučci. Je to tak, strýčku? Zeptal se pája. Mám pravdu? Strýček chvíli přemýšlel. Já nevím, chlapče, řekl nakonec. Ale když ti neumí poradit hlava, ať ti poradí srdíčko. Všichni čekali, jak se pája rozhodne. Zlatá muška stále seděla v rohu jeho pavučiny. Pája k ní pomalu přišel, naklonil se nad ní, připravil se ke skoku. Zlatá muška ulekaně zablikala. Strýček stál na špičkách, vykloněný z pavučiny. Pavoučci zapomněli dýchat, slunce nad sebou zatáhlo mráček, osika se rozklepala. A sekáč pája poodstoupil, narovnal se a zešeptal, leď, leď si kam chceš, zlatuško. Mráček se roztřepil a vzduch se znovu zlatě zatřpitil. Šepot barevného listí ustal, jen osika se pořád ještě ustrašeně třásla. Za tohle tě, pájo, nikdy neopustím, řekla zlatá muška a rozzářila se jako hvězdička na nočním nebi. Já vím, řekl pája, vždyť si kouzelná. A co ještě jsem? Zašeptala muška. Jsi moje potěšení, řekl pája. A tajemství, zašeptala zlatá muška.

byla pichlavá jak trní, když ji krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první. Ne

0: vlkla jako rymba, málem puchla zlostí, že má původ v kosti.
1: Oh yeah.
2: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami. Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška, chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí, tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, liško chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se chytroliška. Přesně tak, přikývl hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení, vyštěkla chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se ušklíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte smutky.

komůrkami trápení. Mám snad pomlouvat? Vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat? Pozdvihla chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu. Nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryzcům, potom k holubinkám, kustřebkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od Strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky anebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému Strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liák, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib Strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský chrad lišky chytrolišky raději vyvaruje. Každý.

0: oblasti bledému. Kupte mu pramen zdraví z pozázaví.
1: Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
2: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
1: No pojď dál, holčičko, a kup si.
2: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
1: To jste pionýři? Co já s 200 prybiňákama?
2: Posázavý podle vzoru stavení.
1: Smradi, já bych vás... A! Je, Ješkovi, oči. Promiňte, prosím.
3: No, prosím.
1: Já nerad.
3: Zelí.
1: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
2: A zelí taky, Jouzo.
3: Co mám dělat?
1: Nic, no. Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky.
5: Učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
5: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
4: přes potoky.
5: Učíme se kotouly,
4: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
7: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
0: A co když šel po dvou?

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, tak bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
0: Navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici? Když si dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budu, bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně ráno. Avokádo to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitaminů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skunku, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Já to by mě lákalo? To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase

0: chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: první, ze které se dovíte
1: o truchlivém osudu přesmutného města jménem Kakabusy.
2: Za dávných časů, kdy jste ještě byli malí jako drobečky chleba, za horami a za lesy mezi Laponií a Růžovým mořem žilo svým poklidným životem malé městečko, jehož jméno bylo ponuré jako temná noc. Jmenovalo se Kakabusy. Nevíme, jestli jste už někdy o tom městě slyšeli. Jestli ne, zeptejte se své babičky, která určitě zamlada jezdila do Kakabusů hojit pláčem své poraněné srdce. Kdybyste, moji milí, chtěli vědět, jak Kakabusy vypadaly ve skutečnosti, nebylo by vám zbývalo nic jiného, než si v pokladně na nádraží koupit velikánskou jízdenku, dát ji proštípnout a potom dlouho, předlouho jet vlakem. Oknem se dívat na ubíhající krajinu a pojídat z ranečku dobroty, které vám maminka na cestu připravila. Náš vlak jede stále pomaleji a pomaleji, až se nakonec škrábe do kopce jako želva. Šplhá výš a výš a přesně ve 12 hodin v poledne zastaví v Kakabuse. Všichni zdejší usedlíci už ze zvyku stojí na nástupišti, cestující vystupují a vlak se zase dává do pohybu. V tom okamžiku Kakabusané vytahují bílé kapesníky a mávají za odjíždějícími. Když vlak zmizí v dáli, na nástupišti je najednou nějak smutno, nějak pusto a prázdno. Lidé si dávají kapesníky k očím a za chvilku všichni svorně pláčou. Dokonce i pan výpravčí vzliká. A aby slzami nepokropil nástupiště, roní je do své červené služební čepice. Za pár minut je celé nádraží úplně mokré od slz, které pak lkající uklízečky utírají obrovskými hadry. Nakonec se všichni hlubokým žalem sklíčeni rozcházejí do svých domovů. Domy v Kakabusech byly buď barvy bledě modré, anebo fialové. Záleželo na tom, jestli jejich čísla byla sudá nebo lichá. Jenom kostelík byl bílý a měl zelenou střechu a modrou zvonici. A co mlýn, který stál na konci městečka? Už před 100 lety jej dal mlynář obarvit na černo a postupem let byl stářím stále černější a černější. Byl už tak tmavý, že ho skoro vůbec nebylo vidět. Pokud zrovna nebyl výjimečně jasný den a nesvítilo sluníčko. Určitě si myslíte, že uprostřed Kakabusů bylo jako uprostřed každého pořádného města náměstí, ze kterého se rozbíhají ulice. Ale kde pak? Kakabusy byly vybudovány úplně jinak. Ulice byly uprostřed města a náměstí se rozprostíralo okolo nich. Zabloudit by se však sotva někomu podařilo, protože Kakabusy měly jenom 7 ulic. Pro všechny případy vám prozradíme, jak se jmenovali. Tak tedy, ulice Moldánků, ulice Plačtivých kocourů, ulice Uslezených vlaštoviček, ulice Trudnomyslných krokodýlů, Dešťová ulice, ulice Hrbatých vrbiček a ulice Děravých bot. Náměstí neslo jméno Ztracených klíčů. Městečko se dále pyšnilo parkem uvadlých květů, kam vždycky v neděli chodili otcové rodin se svými ženami a dětmi na procházku. Na ulici Děravých bot byla lékárna, kde se prodávaly kapky proti pláči, prášek antislzín a pilulky proti smutku. V lékárně však měli většinou zavřeno, protože paní lékárníková neustále plakala a pro pláč se styděla prodávat. Celé městečko vědělo o tragédii, která byla příčinou slz paní lékárníkové. Její jediný kanárek ještě nikdy nezaspíval. Už 50 let seděl ve své klítce zasmušilý a nerudný a nic na světě ho nemohlo rozveselit do té míry, aby zaspíval byť tu nejkratší melodii. Bylo to opravdu smutné. Smutné, přesmutné. V celých kakabusech nikdo nevlastnil ani jedny hodinky a proto všechny děti pravidelně chodily pozdě do školy. Za trest museli 1000krát opisovat násobilku. Není se proto čemu divit, že na každém kroku bylo možno potkat smutné, zakaboněné a uplakané děti. Oblíbenou zábavou dětí v kakabusech byla hra na krále Brečmínka. Asi vás bude zajímat, jaká byla její pravidla. Spočívala v tom, že všechny děti se posadily a usedavě plakaly. A dítě, které plakalo nejusedavěji, nejhlasitěji a nejsrdcervoucněji, bylo prohlášeno králem Brečmínkem. Nově zvolený král dostával odměnu v podobě bonbónů z máty peprné, které byly tak silné, že se po nich až dech zastavoval a slzy vrkaly do očí. Tyto bonbóny byly jedinými cukrovinkami, které byly v kakabusech k dostání.
0: Přesto tu však žily dvě děti, které se dovedly smát a které vůbec neplakaly.
1: Byly to Filípek
0: a Dorotka.
2: Chcete se s nimi seznámit? Budeme vám tedy o nich vyprávět.

0: Zlatý vrch. V jedné daleké zemi uprostřed malebného království pod horami stál kopec, kterému se od nepaměti říkávalo Zlatý vrch. Říkalo se mu tak proto, že se tu kdysi dávno dobývalo zlato. Kopec byl doslova prošpikován spoustou chodeb a chodbiček a docela nahoře stála zvonice, na kterou už dlouho nikdo nezazvonil. Pod kopcem žilo království pomalým, ba přímo klidným životem. Jeho obyvatelé byli pilní a pracovití a okolní kraj dával všem docela slušnou obživu. A tak si tu spokojeně žili král i podaní, aniž by poznali větší chudobu. Jednou takhle na večer z ničeho nic začal na Zlatém vrchu vyzvánět zvon a zároveň se spustila za velkého blýskání a hromobití velká bouřka. Lidé poděšeně vyhlíželi z oken a najednou uviděli, že se nahoře na Zlatém vrchu dějí neuvěřitelné věci. Samotná zvonice byla v jednom ohni a kopec se třásl jako při zemětřesení. Z nenadání se kopec rozevřel a za hrůzostrašného rámusení vletěli do díry ve svahu tři čerti. Až do rána celé království oka nezamhouřilo. Od kopce se ozývaly příšerné pekelné zvuky, doprovázené pekelným puchem síry. Ráno, když se rozednilo, lidé nemohli poznat svoje obydlí ani okolí. Všude zvadlé stromy, úroda sežehnutá, z půdy se jen kouřilo a všude na střechách zámku a přilehlých domků i v zahradách ležela silná vrstva popela. Za jedinou noc se proměnilo malebné království v mrtvou krajinu. Nikde ani živého ptáčka vidět nebylo. Všechna domácí zvířata se rozutekla neznámo kam a v celém království zavládly bída a hlad. Další dny se staly pro jeho obyvatele hotovým utrpením. Po celý den se všichni snažili odstranit škody způsobené čerty, ale nic to nebylo platné. Jakmile z večera celý utrmácení a hladoví ulehli ke spánku, čerti začali znovu a do rána bylo zase všechno při starém. Všude samá spoušť. Vším byla samozřejmě na vině čertí cháska, která se usídlila ve starém kopci. Pekelníci strašili celé okolí a se škodolibostí sobě vlastní pozorovali, jak se lidé trápí. Celou noc jen mastili karty a když některý z nich prohrál, vyletěl z kopce a začal tropit neplechy, aby ho přešel vztek. Ráno hrou unavení usnuli, spali až do večera a chrápali tak, že se hory sice nezelenaly, ale otřásaly se, až kamení do údolí padalo. Mladý král se trápil. Byl hrdý na to, že jeho království vzkvétá, i na to, že se všichni poddaní mají dobře. A pravdou také je, že ten král byl v celém království panovníkem všemi vážený. Sám si teď před spaním říkal, jestli se nedopustil nějakého hříchu na lidech, že ho takhle peklo trestá, ale na nic nepřišel. I vydal se jednou za starou chůvou, aby mu poradila. Stará chůva měla krále moc ráda a přivítala ho se vší úctou. Král však jen mávl rukou a hned se jí svěřil, co ho trápí. Chůva ho pozorně vyslechla a po dlouhém přemýšlení a dumání řekla: drahý králi, nejenom tebe trápí řádění těch pekelníků. My všichni poddaní hledáme u tebe záchranu. Vždyť jsi moudrý a nebojácný. Tu čertí pakáž dostaneš z našeho království jen tehdy, když budeš umět víc čertích kouzel než čerti sami. A to se nenaučíš nikde jinde než v pekle. No dobrá, řekl král, ale jak se tam dostanu? A když se tam dostanu, jak se v pekle přiučím těm čertím kouzlům? Chůva si však věděla rady. Do pekla se dostaneš jednoduše, můj králi. O půlnoci půjdeš na zlatý vrch a zahraješ si s čerty karty. Když prohraješ, tak na tobě čerti budou chtít tvou duši. Ale tu jim samozřejmě nedávej. Řekni jim, že se z žádného hříchu nedopustil a že si prohru klidně odpracuješ v samotném pekle. A v pekle se dostaneš k čertovským kouzlům jedině přes malé čertíky, co navštěvují čertovskou školu. No, králi moc do smíchu nebylo, ale byl si dobře vědom své odpovědnosti k poddaným. I hned o půlnoci se vydal bez meškání na zlatý vrch a vlezl starou šachtou čertům přímo do náruče.
1: Co tu chceš, lidský červe?
0: Spustili na něj z hurta. Jsem králem této země a nemohu se dívat na to, jak bez přestání pustošíte mé království. A čerti se smáli, až se za břicho popadali.
1: A co by si pan král přál, co? Asi by byl rád, kdybychom se vrátili do pekla. Co? Ale tam se musí pracovat, víš? A to se nám právě nechce, tady se máme líp. Ale kdybys chtěl, můžeš si s námi zahrát karty. Když vyhraješ, tak se do pekla vrátíme. A když prohraješ, duši zaplatíš?
0: Král však už měl odpověď připravenou. Duši se vám upisovat nebudu, protože jsem žádný hřích neudělal. Ale když vyhrajete, jsem ochoten za vás v pekle pracovat celý rok.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, křičeli čerti nadšením. Proti tomu samozřejmě nic nemáme. A už začali míchat karty.
0: Král hned v první hře prohrál, nejbližší čert ho bez okolků strčil do pytle a šup s ním do pekla. Všechno vypovědělo Luciferovi a honem letěl zpátky za svými kumpány na zlatý vrch. Lucifer si nově příchozího změřil luciferským zrakem a jelikož právě peklo opustili dva bratři, Vilém a Honza, nová pracovní síla se mu náramně hodila. Král tedy nastoupil službu po nich. Ráno přidával pod kotle, přes den pomáhal Ferandě a na večer ještě cídil kotle. Každý den král pečlivě pozoroval, co si ti malí čertí caparti u Ferandy povídají. Jednou si jeden čertík stěžoval druhému.
1: To je otrava, bráško, co? Pořád jenom chodit do školy a učit se a učit se a učit se stále nějaká kouzla. Radši bych si jenom hrál.
0: Král nenápadně přistoupil k čertíkovi a povídá. A jestli pak už umíš nějaké to kouzlo, co?
1: A, už jsem tam něco svedl, ale moc toho není.
0: A co bys tomu řekl, že bych za tebe chodil do školy a ty bys si zatím mohl klidně hrát a nic nedělat? Co říkáš? Není to dobrá nabídka? No, čertíkovi se to samozřejmě líbilo a hned krále naučil, jak se může proměnit v čertíka a zase naopak. A tak král začal navštěvovat čertí školu. Jelikož to byl chytrý a bystrý král, čertovským kouzlům se naučil velice rychle. Když už znal z paměti celou čertovskou knihu kouzel, proměnil se z malého čerta ve velkého a vyletěl z pekla raz dva. Vrátil se samozřejmě rovnou na zlatý vrch, tam se proměnil v královského komořího a rovnou za čerty. Čerti si mysleli, že vidí svoji další oběť a hned spustili.
1: Snad nehledáš svého krále, ty nebohý lidský červe.
0: To zrovna hledám, odvětil král a tvářil se, že má hrozný strach.
1: No, to si tedy musíš s námi o něj zahrát karty, panáčku. Když vyhraješ, krále ti vrátíme a sami zmizíme zpátky do pekla. Ale když prohraješ, půjdeš za ním.
0: Souhlasím, pravil král. Čerti zamíchali karty a už se hrálo. První hru král jasně vyhrál.
1: To neplatí, křičeli čerti. Karty byly špatně namíchány. Hrajeme ještě jednou.
0: No dobře, zabručel král. Ještě jednou, ale už naposledy. Tentokrát míchal další čert, ale král znovu vyhrál.
1: Je, v tom je nějaká čertovina, ječeli čerti. To přece není možné. Ještě jednou hru.
0: To už se král rozčílil. Proměnil se v krále a zaburácel. Vy holoto jedna chlupatá, rohatá, koukejte odtud zmizet, než z vás nadělám žížaly a první kosák vás sezobne. Na důkaz své kouzelné převahy vykouzlil všem čertům jelení parohy a uzel na ocase, který pak už nikdy nerozvázali. Po čertech, jako když se zapráší a na zlatý vrch se už nikdy nevrátili. A co se s nimi stalo, když se vrátili do pekla s takovou parádou? Na věky věků museli dělat ty nejhorší práce za tu ostudu, kterou peklo jejich vinou utržilo. Král po návratu na zámek použil všech svých čertích kouzel a království bylo opět krásné a malebné. Vládl potom ještě dlouhá léta a svá čertovská kouzla už nikdy nepotřeboval.

kaše. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte sraby, to je přece kaše. I když to nevypadá jako kaše, je to kaše a je

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte zraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Digi hádanka.
1: Pyšné zvyky. Pyšný krok. Vzadu vějíř. Plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude páv.

0: nás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino, no, má úcta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo, že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou Hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No jo, je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě, nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil, ty jsi na mě křičel.

0: se vozilo na lodích a některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
0: Ale jen když je chytili.
2: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané, takže... Když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
2: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
0: Co to znamená?
2: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je... poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
0: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj! Proto mám raději nazdar.
0: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
2: Ad honorem Jezu.
0: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohleto, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude. Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
2: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
0: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
0: Pokračuj, Piggy.
2: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
0: Ad honorem Jezu ahoj. Vznikne ahoj.
2: Přesně tak.
1: Cože? Nechápu. Já si to snad radši napíšu.
0: No to je zajímavé, Piggy. Jen se mi nějak nezdá, že by zrovna ve středověku vzniklo nějaké slovo takhle zkratkou, to je prostě divné.
2: No, tak na tohle jsme s Hedou taky narazili. Takhle se to povídá, ale asi ten příběh není úplně pravdivý, no.
1: Aj, pojď honem k Jezu. To nevychází, ať to píšu, jak to píšu.
0: Ukáž. Ale to není aj pojď honem k Jezu, to je ad honorem Jezu. Vidíš? Ad honorem Jezu. Vidíš to? Přečti jen ta písmena v kroužku.
1: A.
0: No.
1: Ho. J.
0: Tak.
1: Je to tak. Podívej se, to jsou věci.
0: A jak to tedy bylo doopravdy, víš, Piggy?
1: Ono to bylo celé jinak. A mě to tady necháte psát.
2: Heda říkala, že ahoj prý pochází z angličtiny, kde se píše s tvrdým i na konci ahoj. Ale skutečně se prý takhle ahoj zdravili námořníci. Prý, že je to ze slova, počkej, mám to tady taky napsané. Přečteš to?
0: Hoj, ze slova hoj, což znamená loď. Nebo člun, aha.
2: No a to a na začátku, tam prostě před to hoj přidali ta ahoj, aby se to dobře volalo, no asi.
0: Zajímavé, zajímavé. Pozdrav, který pořád používáme a vůbec nad ním nepřemýšlíme. Máš bod, Piggy, to se ti moc povedlo.
2: Děkuju, od tebe to potěší, Jugo.
1: Já jsem se v tom tedy trochu ztratila. Mohl by mi to ještě jednou někdo vysvětlit?
0: No, nazdar.
1: Viď, to je pozdrav. To je lepší pozdrav, kam se hrabe kánoj. Totiž ahoj, viď? Nazdar, to zní, no, to zní.

0: Ach jo.
1: Ale co vzdycháte, pane Spejble?
0: Vzdychám. No, vzdychám. Ach jo.
1: No.
2: To slyšíme, že vzdycháš, ale proč vzdycháš?
1: No.
0: Proč?
1: No.
0: Protože mám důvod. Ach jo.
1: No ale jaký máte důvod, pane Spejble?
0: Jaký?
1: No.
0: Přece nám už zase začala škola. Ne, Máničko?
2: No, no proto přece, tati, nemusíš vzdychat ty. V tomhle případě bych měla přece vzdychat já.
1: No.
0: No ty teprv vzdychat budeš, jen co přineseš žákovskou knížku. Počkej. No,
1: moment, a proč by měl Hurvínek vzdychat, když tu knížku přinese?
0: To my máme takovou hru, Máničko, na vzdychálka a na vejskálka.
1: Aha.
0: Víš, podle toho, čím Hurvínek tu knížku vyzdobí.
1: Ale pane Spejble, do žákovské knížky se malovat nemá.
2: To nic, Máni, to on má, taťulda, jen takové přirovnání.
1: Jaké přirovnání?
0: Kdyby s Máničko tu jeho žáka jdu viděla, tak by ses neptala.
1: Ne?
0: Ne, to je samé, zapomněl domácí úkol, aha, nepřinesl sešit na češtinu,
1: jo,
0: nevěděl, co je to věta holá, nebo Hurvínku, kam to zase koukáš?
2: Jen tak, že mě teď ta věta holá napadla.
0: A proč přitom civíš na moji hlavu?
2: Já necivím, já tě pozorně sleduji. A jak tě tak pozorně sleduji, tak mě napadla ale úplně holá věta.
1: Je, a víš, Hurvínku, že holá, když se tak na pana Spejbla koukám,
2: holá,
1: že mě ta věta holá napadla holá také.
2: Taky schválně řekni, Máni.
1: A tak já si netroufám, no, by se to třeba pana Spejbla dotklo.
0: Mně se zdá, že se dotknu já vás.
2: Ale to tím myslím. Ne, to
0: my... Já vám dám větu holou. Pár vět rozvitých na holou byste nechtěli?
1: Ne, to ne.
2: Proč se, tati, zlobíš? Soudružka učitelka tomu říká názorná pomůcka.
1: Tomu říká?
0: Tak já jsem pro vás názorná pomůcka, ano. Jsem snad víc paný Ježek?
1: Je to prosím, ne, to rozhodně ne, viď Hurvínku na něj.
2: Samože ne, Máni. Jak tě to mohlo, tati, napadnout, ty a Ježek?
1: No.
2: Ježek přece nosí na bodlinách jablíčka.
1: No.
2: Na čem bys je nosil ty, taťuldo?
0: Já už bych si s tím poradil, ty názorná pomůcko. Mě by ale víc zajímalo, jestli máš do školy všechno, co potřebuješ.
1: No.
2: No jo, vlastně jo.
0: Co to je vlastně jo?
2: No, jeden sešit mi vlastně chybí.
0: Jak to chybí?
2: No chybí, no.
0: Vy jste nedostali všechny sešity, Máničko?
1: No, dostali.
0: No pane, tak?
1: No, my jsme si hráli, jak pejsek s kočičkou píší dopis.
0: Tak mám na to praskl celý sešit, že ano?
1: No, tak částečně na to a částečně na pokusy, viď, Hurvínku?
2: Ano, tati, my jsme zkoušeli, jak je to se zemskou přitažlivostí.
1: Jsme zkoušeli, no.
0: A jak pak jste to zkoušeli, co?
1: No,
2: my jsme dělali vlaštovky.
1: Takové vlaštovky.
2: Vlaštovky a zkoušeli, jestli všechny dopadnou na zem.
1: Dolu, no.
0: No a co?
2: Ale pak jsme museli ty pokusy rychle přerušit.
1: No, museli, no.
0: Jak to?
2: No. To zavinil pan Kratochvíl.
1: Jo.
0: Co zavinil?
2: On šel zrovna s tím jeho velkým džbánem piva, jak ta vlaštovka kroužila, tak mu zakroužila rovnou do toho džbánku a my jsme proto pokusy rychle přerušili, protože se rozběhl a volal: já vás vidím, uličníci.
1: Ale to lhal, prosím, a lhát se nemá.
2: Nemá.
0: No to máš pravdu, Máničko, lhát se nemá.
1: Že?
0: Počkat.
1: Co?
0: Ale proč myslíš? Proč myslíš, že lhal?
1: No,
2: protože nás absolutně nemohl vidět, tati. Jelikož když mu ta vlaštovka vlítla do toho džbánu, tak se lek, až mu pěna stříkla na brejle.
1: No.
2: A než si je stačilo tři, tak jsme ho potichoučku obešli a trada.
1: No, a on se rozběhl za klukama Žufíkovic. A víte, že ani nevím, co jim říkal.
0: Já si to dovedu představit. A vám to nevadí, že to ti kluci odnesli za vás?
2: Ale ani ne, to mě víc vadí, že nám odnesli ten sešit, protože takové čtyři vlaštovky by z něj ještě byly.
1: No, ona jejich maminka stejně říká, škoda rány, která padne vedle.
0: Jste vy to ale dva dobráčci. Panu Kratochvílovi zkazíte pivo, kluci Žufíkovic to odnesou za vás a ještě ztratíte sešit.
2: Ten se šikně stejně vytrhané listy, tatí.
1: No, tak koupíte Urvinkovi jiný, že?
0: To tedy ne, Máničko. Ten sešit si pěkně Urvínek koupí sám za svoje peníze. To by ta škola pěkně začala.
2: Ach jo.
1: Jo.
0: Co vzdycháš?
2: Ach jo.
1: Pan Spejbl se tě ptá, proč vzdycháš?
2: Protože to není žádná spravedlnost. Člověk tady projevuje zájem o názorné doučování a takhle to dopadá. Pak mě má škola těšit.
0: A to jsou mi noviny. Můžeš mi sdělit, milý žáku, kdy tě naposled škola těšila?
2: Tak když to chceš vědět, milý otče, tak předevčírem.
1: Jo, předevčírem. Ano, prosím, tak to mne také.
0: A proč pak to?
2: Protože to jsme ještě neměli knihy a soudružka učitelka nám četla o pejskovi a kočičce a to já mám hrozně rád.
1: Já to mám také moc ráda, pane Spejble.
0: A můžu se zeptat, proč pak to máte tak rádi, no?
2: Protože se z toho neskouší.
0: Že mě to hned nenapadlo. A toto máte rádi jen proto?
1: A to víte, že ne, pane Spejble. Nám se to líbí také proto, že se ten pejsek s tou kočičkou měli rádi a byli na sebe hodní.
2: No, a že na sebe neprskali a neštěkali, jako někteří lidé, když třeba čekají ráno na autobus.
1: No.
0: No tak, to jste mě potěšili, děti.
1: Ano?
0: Víte, že vám musím v tomhle dát za pravdu? Víte, že by to někdy stálo za to, kdyby si lidi vzali z pejska a kočičky příklad?
1: No.
0: Nemám pravdu?
2: Máš, taťulínku, máš. Jako vždycky. Ha!

0: básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežerou vás moly.
0: A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlí časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra, řekl. Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčil Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
0: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček, můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírachů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za nimi ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přiletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí jiní. Kuba, aneb když je pokojíček pro dva. Jak už jsme řekli na začátku, plyšáci, kteří přijdou do Emušákova, nemohou zůstat sami. Neměli by kde spát, co jíst a s kým si povídat. Stejně tak, jako se Ferdy ujali jeho rodiče, i jiní plyšáci tam naleznou maminku a tatínka. Jenomže těch, které někdo někde zapomene nebo už si s nimi nehraje, je mnoho. Takže brzy po Ferdovi se v Emušákově objevil Kuba. Zelený, plyšový, želvý kluk. Rodiče Ferdy si řekli, že by byla škoda, aby Ferda zůstal sám, a domů si vzali i Kubu. Ferda byl zrovna na školce v přírodě, když si maminka s tatínkem Kubu přivedli. A i když se Ferdovi chystali napsat pohled, rozhodli se neprozradit, že ho doma bude čekat nový bráška. Chtěli ho překvapit. Tohle je váš pokojíček, Kubo. Bohužel už nemáme další pokoj, takže budete s Ferdou bydlet spolu. Nevadí ti to? Jasně, že ne. Bude to super. Kuba byl nadšený. Pokojíček sice nebyl velký, ale už v něm měl připravenou svou postel, stolek se židlí, skřínku na oblečení a na uvítanou, jako dárek od rodičů, také nové kolo. Doteď bydlel jen ve svém malinkatém želvým krumíři, takže mu pokoj připadal obrovský. Než si stihnul Kuba všechno prohlédnout, maminka už volala k večeři. Je, špagety, ty mám nejraději, radoval se Kuba. Opravdu? Ferda taky. Myslím, že si budete rozumět, kluci, žertoval tatínek. A jaký je vlastně Ferda? Kuba na něj byl moc zvědavý. Viděl fotky, takže věděl, jak vypadá. Zajímalo ho ale, jaký je. Uvidíš v sobotu. Vrací se ze školky v přírodě. Teď jes, ať ti to nevystydne. Pobídla Kubu maminka. Kuba se sobotního rána nemohl dočkat. A bylo to. Společně s rodiči se vydal Ferdovi naproti k autobusu. Už jedou, vykřikoval Kuba. Autobus zastavil. Ferda vyběhl jako první a skočil tátovi okolo krku. Tati, bylo to bezvadný. Musím vám toho tolik vyprávět. Víte, co se stalo, když... Počkej, počkej, rychlíku. Na povídání ještě bude dost času. Teď bychom ti chtěli s maminkou někoho představit. Tatínek poodstoupil a Ferda si všimnul, že za ním stojí malý želvý plyšák. Tohle je Kuba, tvůj nový bráška. Kuba se usmál. Ahoj! Jak bráška? Ferda tomu nerozuměl. Stejně jako ses k nám s tatínkem dostal ty, dostal se k nám i Kuba, vysvětlovala Ferdovi maminka. Aha, no tak ahoj, řekl Ferda. Ale stále to moc nechápal. Byl překvapený. On u nás i bydlí? Bydlím, máme teď společný pokojíček, odpověděl Kuba za rodiče. Vezmeme kufr a jdeme domů. Ferda nám bude vyprávět zážitky, seznámíte se a maminka udělá něco dobrého k obědu, zavelel tatínek. Dal bych si špagety, mňam! Mám na ně chuť celý týden, řekl Ferda. Kuba měl špagety ve středu, vymyslíme něco jiného, ano? Odpověděla maminka. Od té chvíle začal Kuba Ferdovi vadit. Nejenom, že se s ním musím dělit o pokoj, ale ještě mi sní moje oblíbené jídlo. Zlobil se v duchu, ale nedal na sobě nic znát. Když přišli do pokojíčku, všimnul si Ferda nového kola. Jupí, konečně mi naši koupili kolo, koukej, je parádní, jásal Ferda. Víš, to je vlastně moje kolo, ale klidně si ho půjčuj, nabídl Ferdovi Kuba. Jak tvoje kolo? Na co bude želvě kolo? S tím svým velkým krunýřem se na něj stejně nevyškrábeš, zlobil se Ferda. Kuba začal pofňukávat. Vypadalo to, že se každou chvíli rozpláče. Moc se těšil na nového bráchu. Doufal, že si budou rozumět. Tohle nečekal. Nebůl, jsem to tak nemyslel. Jasně, že umíš jezdit na kole, to byla jen sranda, ty jsi to nepochopil? Ferda měl strach. Bylo mu jasné, že kdyby se rodiče dozvěděli, jak se ke Kubovi chová, dostal by co proto. Kuba znejistěl. Trošku se mu ulevilo, že to byl jen vtip, ale zároveň cítil, že Ferda proti němu něco má. Ale nechal to být. Večer, když už Kuba spal, přistála na posteli hned u Ferdova ucha moucha a začala šeptat. Bzz, dej mu pod hlavu smradlavou ponožku, ať má smradlavý sny. Co když ho rodiče mají radši než tebe? Dej si pozor. Bzz. A byla pryč. Ferda vstal a opravdu dal Kubovi špinavou ponožku pod polštář, jak mu moucha žárlivost poradila. Pak usnul. Během týdne si Ferda všímal toho, jak se rodiče Kubovi věnují. Pořád se ho na něco ptali, vyprávěli mu různé zážitky, maminka mu podstrojovala a kupovala oblečení. Pozvala i babičku s dědou, aby se s Kubou seznámili. Když se s nimi seznamoval Ferda, musel jít on k ním. Všechno mu připadalo strašně nefér. O víkendu vyrazila celá rodina na výlet. Ferda už měl dlouho slíbeno, že se zajdou podívat na rozhlednu, která stála na kopci, nedaleko Emušákova. Asi v půli cesty si maminka všimla, že Kuba už nemůže. Znala to sama, přeci jen, želvy jsou pomalejší, na zádech nesou těžký krunýř. Zastavili se. Ty už nemůžeš, viď? Zeptala se maminka Kuby. Ale jo, já to zvládnu. Jen jsem se nějak celý týden dobře nevyspal a jsem unavený. Odpověděl udýchaný Kuba. Vypadalo to, že už doopravdy nemůže. Tak počkej tady, my na rozhlednu půjdeme sami, že jo, tati? Zkoušel to Ferda. V žádném případě, společně jsme vyrazili, společně se vrátíme, rozhodl tatínek. Ale tati, slíbili jste mi to. To jako teď budeme dělat jen to, co zvládne on? Zlobil se Ferda. Za prvé, Ferdo, není to žádný on, ale Kuba. Za druhé, kdyby to bylo opačně, taky bychom bez tebe nešli. A za třetí, aby jsi věděl, ráno za námi Kuba přišel a poprosil nás, abychom to nové kolo nechali tobě. A ty takhle? Cestou domů všichni mlčeli. Rodiče se na Ferdu zlobili. Kuba byl smutný a Ferda naštvaný. To určitě. Myslí si, že mi nechá kolo a já si pak nebudu všímat toho, že ho mají naši rači, říkal si. Když dorazili domů, maminka přišla za Ferdou do pokoje. Poznala, že ho něco trápí. Co se děje, Ferdo? Ferda mlčel. Na maminku se ani nepodíval. Ona ale pokračovala. Řekni mi, co tě tak rozzlobilo. Máte ho radši než mě, vyhrkl Ferda. Maminka se na něj překvapeně podívala. Ty si opravdu myslíš, že máme Kubu radši než tebe? Jak jsi na to přišel, prosím tě? Jak? Pořád si s ním povídáte, kupujete mu věci, děláte to, co chce dělat on. Na mě jste úplně zapomněli. Moc mě to mrzí, Ferdo, jestli ti to tak připadá, ale samozřejmě to tak není. Vzpomeň si na sebe, když jsi přišel do Emušákova. Nikoho si neznal, bylo ti smutno a vše bylo nové a těžké, pamatuješ? S tatínkem jsme se ti vše snažili co nejvíc usnadnit. To samé děláme i pro Kubu. Ty jsi měl naopak výhodu. Všechnu pozornost jsme mohli věnovat jen tobě. Teď ji dělíme mezi dva, vysvětlovala maminka. Když maminka odešla z pokoje, sednulo si Ferda na postel a přemýšlel o jejich slovech. Za chvíli se objevil Kuba. Prošel kolem Ferdy, vylezl na svou postýlku a schoval se do krunýře. Najednou bylo v pokojíčku ticho. A tak tomu bylo i další a další den. Vždy, když spolu zůstali kluci sami, Kuba zmizel v krunýři. Ferda si najednou uvědomil, že přes všechnu tu žárlivost vůbec nevnímal, že když byl s Kubou, už nebyl v pokojíčku sám. Měl si s kým povídat a hrát? Vždyť Kuba byl docela normální, fajn kluk a vlastně s ním byla celkem sranda. Večer, než usnul, uslyšel Ferda zase mouchu žárlivost. Něco mu proveď, šeptala. Kšt! Ferda mávnul rukou a zahnal ji. Možná tenkrát, když dal na její radu, způsobil právě ono to, že byl Kuba unavený a neměl dost sil na výlet. Vytrestal tak i sebe. Vzpomněl si teď, večer pod peřinou, kolik stihnul Kubovi za tu krátkou dobu provést lumpáren. Zastyděl se. Uvědomil si totiž, že Kuba na něj byl vždycky hodný, nikdy nežaloval a s tím kolem. Myslel to určitě dobře. Kvůli škodolibosti neviděl, že rodiče ho mají rádi určitě úplně stejně jako Kubu. Vždyť Ferdovi maminka včera udělala špagety, jen tak, a před spaním mu dává pusu stejně jako dřív. Jen ji teď dává i Kubovi. Asi všechno vzal za špatný konec. Čauec, řekl ráno Ferda přátelsky. Ahoj, opatrně odpověděl Kuba. Půjdeš odpoledne na hřiště se mnou? Zeptal se Ferda. Kuba byl překvapený. Když chodili za ostatními plyšáky, Ferda šel vždy kus před ním, někdy mu dokonce nadával, že je pomalej želvák a někdy to vypadalo, že se za něj stydí. Tentokrát ne. Ferda s Kubou šli spolu. Po cestě potkali plyšovou ještěrku.
1: Koukám, že jste nasadili želvý tempo, posmívala se.
2: Hele, všímej si svýho a nech bráchu na pokoji,
0: zavolal na ní Ferda. Kuba se usmál. To bylo poprvé, co se ho brácha zastal. Na hřišti už bylo plno plyšáků. Dováděli, jezdili na skluzavce nebo si hráli na pískovišti.
2: Zahrajeme si stolní fotbálek, Kubo, zeptal se Ferda. Ve dvou to jde líp?
1: Jasně!
0: Hráli proti Ježkovi a Krtkovi a dali jim na frak. Kuba byl totiž na fotbálek machr. Společně šli i z hřiště domů. A tak už tomu bylo každý den.

0: Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu a budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když mě někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprnělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, co, že nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš i na letokruhy Heršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli, řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením. Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert. Protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky. Tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
1: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli. Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek.
2: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
2: Nádhera, co?
1: Podotkl Lišaj Oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
2: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj.
0: Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
1: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami.
2: Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej.
1: V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku.
1: A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout strop. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice. V tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli. Hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako cvrček. Akorát, že na cvrčka jako

NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau. Pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech svaz chovatelů kanárů.

0: Triky hádanka.
1: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
2: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
0: Kdo pak ví?
3: Já nevím, co je doubrava.
4: To já taky ne.
0: Já
4: počkat.
0: Možná už mám nápad.
4: Možná to je takovej malej lesík, ne?
0: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku,
4: aha,
0: proto je to doubrava.
4: Takže je to listnatý lesík.
0: Kde někdo se svou paní laní.
4: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
0: Všecka lesní zvěř se klaní, kdo pak je králem lesů?
4: Lev.
0: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
4: parohy. Tak je to jelen.

0: Otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už

0: mých s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
1: No jenže přišla Justýna a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
1: Hugo! Hugo! Nečti? Hugo, nebezpečí! Justýna v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
1: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
1: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
1: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
1: Ne, ne.
2: Raz,
1: ne,
2: dva,
1: ne.
2: A...
0: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s Růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
0: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
1: Justýna ti chce seřadit knihovnu.
0: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
0: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
0: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
0: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
1: Znáš, Justýnu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? No a pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
0: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justýno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justýno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
0: Mám pro vás jeden oříšek.
1: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
0: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
1: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
0: Piggy?
1: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, To je člověk, který se stará o koně.
0: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
0: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
1: Já mám bod.
0: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také podkoní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal!
0: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
0: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
0: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
0: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
0: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
0: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
1: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
1: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
0: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
0: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
0: příště.
2: Ahoj,
0: příště, ahoj.
2: Ahoj.
0: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
1: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
1: A parádně.
3: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
4: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
3: do týdne,
4: do týdne,
3: do týdne.

0: Aničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Tati udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
4: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
5: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
6: Už se hlasuje!
7: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
3: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
6: Leontinou.
3: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem, viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
4: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
5: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
4: Švakroha, dávej pozor. To je omyl, tady švakrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
5: A kdo je pro žampiony?
6: Hurá!

0: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ovdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím.

0: podívej. Tam, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
5: Piggy vtipk!
6: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
7: Prodávač na to, vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník.
5: Bobr deštník.
3: Je, to by bylo krásný.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otcozrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ναι, το πήρε η κόουσλανη. Σιμσάλα, πουμ, μπιμ, πέτσεμ του σφάμι. Ναι, το πήρε πιέρ, φραντζοουσκι, σιβιάκ, ελεγάν, σκριτέλκι, σάμε το βήμι, ακλόβουτσκεμ, τσιλίντρο βήμι, μεζί όσκι, κτερέ, ζάσλεχνου, η νευσδάλενιέση, σβέστ, ασούμ. Μουγγιέ. Jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zachlepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu. Potěšený král poděkoval, ochutnal ovoce a zeptal se muže, kdo jsi a čím se živíš? Jsem chudý žid, odpověděl muž. Chodím po ulicích a čistím lidem boty. To, co vydělám, mi stačí k tomu, abych uživil sebe a svoji ženu. Ale co si počnete, až zestárneš a nebudeš už schopen pracovat? Zeptal se ještě král. Muž se jen pousmál a řekl, nemám se čeho bát. Bude tu někdo, kdo se o nás postará. A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl, ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh, ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese.
Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte, a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný. Neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru jako ten původní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře a víš, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk
a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se: Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil: Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl jsi, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: vtip. Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No jasně.

o rybáři, který nikdy nic nechytil. Byl jednou jeden pán a ten chodil na ryby. Každé odpoledne, když přišel z práce, se posadil na své místečko u řeky, napíchl na háček návnadu a hodil udičku do vody. Potom trpělivě a zamyšleně hleděl na vodu, až usnul. Po práci se člověku taková věc snadno přihodí. Ale tomu pánovi se přitom zdávaly dokonce sny. A byly to hezké sny, protože se vždycky ze spánku usmíval. Snil o dalekém moři, jak po něm pluje na své lodi, a byla to podivná snová loď. Stál na ní domeček s červenou střechou, pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. Ale nejhezčí bylo to, že kolem lodi vždycky plavalo plno překrásných a prapodivných ryb, jaké dosud žádný rybář na světě neviděl. Kdyby ten pán v tom snu jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, snadno by některou chytil třeba i do ruky. Ale on se na ně vždycky jen s úsměvem díval a ani se nepohnul. A tu se vždycky najednou probudil a vytáhl udičku z vody. Ale návnada byla pryč. A háček čistý a lesklý, jako když kočička vylíže talířek. I povzdechl si ten pán a šel pomalu domů. Ale nemyslete si, na druhý den šel na ryby zase. Nic jej od toho nemohlo odradit. A tak, kdyby se toho pána někdo zeptal, jak dlouho už chodí na ryby, jenom by mávil rukou. Kdo by se s tím počítal? Chodil přece na ryby odjakživa. Jednou se ale tomu rybáři přihodila prapodivná věc. Seděl jako obvykle u vody a když už málem usínal, pocítil, že se mu na údičku něco chytlo. I uchopil údičku oběma rukama a vzrušeně táhl a táhl, až konečně vykoukla z vody hlava ryby. Nebyla to však obyčejná ryba, ale velryba. A ta vyplivla háček z pusy a rozesmáhla se rozpustile, jak už to takový tlouštíci dovedou. A tu se ten pán velice ulekl a chtěl honem utéct, protože vlastně poprvé v životě viděl opravdovou rybu. A ještě k tomu takovouhle pořádnou velrybajznu. Kolena se mu však podlomila strachem a tak zůstal sedět na břehu a jen klapal na prázdno pusou. Velryba se mu ještě chvíli pochechtávala a potom se ho zeptala. To si se polekal, viď? A když ten pán honem zakýval hlavou, povídá, jestli pak víš, že já jsem tvoje ryba. Ale pán kýval hlavou, že neví, ba že raději ani nechce vědět. Ale velryba povídá vážně. Opravdu, patřím celá tobě. Když jsi ještě začínal chodit na ryby, byla jsem maličká jako špendlík. Ale každý den jsem snědla tvoji návnadu a teď je ze mne

celá nálad. Údive divoucí. Byl na ní domeček s červenou střechou a pod okénkem slunečnicová zahrádka plná jablůněk s červenými jablíčky. A velryba povídá: jenom se neupejpej a nastup, pojedem na výlet. A tu ten pán nastoupil na velrybu jako ve snách a jeli. Pán nevycházel z údivu. Splnil se mu sen. Nad nimi zářilo sluníčko, v jablůňkách zpívali ptáčci a kolem velryby plavaly ty nejpodivnější a nejkrásnější ryby, jaké žádný rybář na světě neviděl. A byly zlaté a stříbrné, duhové a měňavé, až zrak přecházel. A kdyby ten pán jen trošku chtěl a vyklonil se z okénka, jistě by některou chytil třeba jen do ruky. Ale kdo by takovou krásu chytal do rukou, když se jí do očí vejde mnohem víc? A velryba zatím plula a dělala šumivý vodotrysk a ten se snášel jako duhový deštík na slunečnicovou zahrádku a ta voněla jako ty nejvoňavější zahrady na světě. Velryba si přitom spokojeně pobroukávala písničky a kouřila z malé faječky. Je to neuvěřitelné, ale některé velryby už mají takové prapodivné záliby. Tak se ten pán vozil po moři. Usmíval se spokojeně z okénka domečku a bylo mu dobře. Před večerem, když se objevil na obloze měsíc a plno hvězd, se velryba konečně obrátila a plula naspět ke břehu. Tam zase ten pán vystoupil. Velryba se na něho usmála a on zase na ní. Už neměl strach. Ani trošku. Rozloučili se spolu a velryba odplula navždycky do moře. Pán za ní ještě dlouho zasněně mával. A věřte nebo ne, od té doby chytí ten pán sem tam i nějakou tu rybu. Vždycky si jí s úsměvem prohlédne, pohladí ji a zasněně ji zase pustí do vody. Vím, takových rybářů je málo. Ale přece jen jsou i takoví.

0: pesnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Ně.

0: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být při čem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
1: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá. Někdo loví v lesním rybníčku raky.
0: Jo, to by tak hrálo. Škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
1: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
0: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
1: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
0: Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr. Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi. Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
1: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
0: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
1: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
0: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
1: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
0: Podávej, Cipísku!
1: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
0: Kdo je to v kuchyni?
1: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
0: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
1: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
0: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
1: Padl na všechny 4, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
0: Hejsa!
1: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
0: Hejsa, sa!
1: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
0: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
1: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, Volšoveček. Spal
2: a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákos.

0: Biggy hádanka. Čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké. Kdo na to přišel?
1: Já už asi vím. To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: Je, no, to je peřinka.
1: No,
0: pěkně naducená peřinka, co se do ní dělá hájí.
1: Tak dobrou noc.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní, ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle, že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos, jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

slzy, že nemají deštníky ani malý, ani veliký. Duním krtkům do nory, ve směru na všenory.

0: netopiiri kauslani. Simsala pum pim.
1: Fiu.
0: Šalalala pum pim. Jsem zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak vampírek? Jsem kamarád dětí na hraní a na usmívání. Polétavá bytůstka, která si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Dnes vám prozradím, jak proměnit sůl v cukr. Ano, slyšeli jste dobře. Změním slané ve sladké. Jen tak. Mondě. Mávnutím kouzelného cylindru. Letným pohybem sametového křidélka. Jak by tohle mohlo být vůbec možné, ptáte se. Hned vám to prozradím. Poslouchejte. K dnešnímu kouzlení budeme potřebovat malou lžičku soli, dále malou lžičku mouky a talíř. Na talíř nasypejte lžičku soli. Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby ochutnal a potvrdil vám, že jde skutečně o sůl, že to není podvod. A nyní čas na velké odhalení. Přímo před zraky obecenstva. Přeměníme sůl v cukr. Pouhým přidáním čeho? Mouky. Co to? Je to kouzlo? Není to kouzlo? Olala. Trik ještě nekončí. Na talířek se solí přidejte mouku a smíchejte. Zase vyzvěte dobrovolníka, který ochutnával sůl, aby si vzniklou směs nasypal na jazyk a chvilenku počkal. Pak počítejte pomalu a nahlas do 10. A pak ho vyzvěte, aby vám pověděl, jak směs chutnala. Ano, nebude moci odpovědět jinak, než že sladce, jako cukr. Mondie, jak je to možné? Taky si myslíte, že se právě povedlo změnit sůl na cukr pomocí trochy mouky? O, ne. Ve skutečnosti je to tak, že jste proměnili mouku. V ústech totiž začíná proces trávení potravy. Sliny v ústech rozložily mouku na cukr, který tělo může využít. Sůl tenhle proces jen urychlila. A proto směs chutnala sladce. Je to pořád tak, jak říkám. Kouzelník umí dobře pozorovat obyčejné věci. Všímá si, jaký je svět kolem něj a pak z nich tvoří svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé. Tralala lí, tralalila, netopír kouzelník. To jsem já! Olala! Oh yeah!

Jednou král a královna a měli jedinou dceru. Byla krásná a dobrá a oni ji nosili jako oko v hlavě. Dokud byla malá, hrávala si v královských zahradách a nejradši byla, když se chůvy a vychovatelky někde zamluvili a ona mohla vyklouznout ven. Proběhla strání a hledala úhory, kde mladý jeden pasák pásal ovce. A pasák nechal ovce, však je hlídal pes, a běhal s princeznou po mezích a po lukách. Ovšem dovedl vyprávět o starém dubu, v němž sídlili tajemné moci, o vodních žínkách, jež žijí v temné tůni, o pokladech, jež hoří za tmavých nocí mezi skalami. Tak jí uplynulo první mládí. Místo chův a vychovatelek dostala učitele. Sukénky jí dali delší a řekli jí, že se nesluší, aby vybíhala sama do polí. Brzy na pasáčka zapomněla. Bylo tolik práce. Král jí vybíral nejlepší učitele z celé říše. I za hranice posílal. Když už dospívala v panu, uslyšel král o velikém učenci, který znal všechny hvězdy a dovedl z nich číst lidský osud. Poslal také pro něho. Princezně se učení o hvězdách velmi líbilo, za to tím méně se jí líbil hvězdář. Měl takové podivné, hluboké, temné oči. Ale král byl do hvězdáře zamilován a nejen král. Všichni dvořané i jiní lidé, kteří se s ním stýkali. Byl velmi učený, všem dobře radil a předpovídal, co je čeká. Jeho sláva se roznesla po celém království. Princezna znala už všechny větší hvězdy na nebi. Jen o jedné krásné hvězdě hvězdář nikdy nemluvil. Bylo jí to divné a mnohokrát se na to chtěla zeptat, ale vždy ji z toho zradil záblesk jeho podivných očí. Věděla, že každý člověk má na nebi svoji hvězdu, která jen tak dlouho svítí, dokud člověk žije. A když hvězda z nebe spadne, jeden člověk umírá. Věděla, že nikdo nesmí ukázat prstem na svoji hvězdu. Kdo tak učiní, oslepne. Ale ani ji nenapadlo, že by ta krásná, neznámá hvězda mohla být její. A tak se jednou večer zeptala přece hvězdáře, jak se jmenuje ta hvězda, a ukázala na ní prstem. Setmělo se kolem ní, zmizely hvězdy i královský palác a zahrady pod hvězdárnou. Květiny pro ní přestaly kvést a louky pro ní ztratily půvab barev. Když se o tom dozvěděla královna, umřela žalem. A král šel nedlouho za ní. Zbyla tu sama, osleplá princezna a osiřelé království. Království dostalo snadno krále, zvolili jim učeného hvězdáře. Nový král jí vykázal za obydlí malý pavilon v koutě královských zahrad, kudy kdysi utíkávala do polí. K obsluze měla jednu ze svých chův. Netrvalo dlouho a v království na ní všichni zapomněli. Neměli ani kdy na ní vzpomenout pro řadu slavností, které následovaly po korunovaci nového krále. A přece na ní někdo nezapomněl. Mladý pasák, který na úhorech ovce pásal. Když slyšel, že oslepla, bodlo ho u srdce. Princeznu našel u vody. Stála tam opřena o strom. Poslední paprsky zapadajícího slunce jí zlatily tvář. Poznala ho okamžitě po hlase a usmála se radostně. Zas spolu chodili ruku v ruce po pěšinách a ona hleděla jeho očima na svět, který pro ni zhasl.
Už dávno umlkly slavnosti na královském dvoře a dvořané se už neusmívali radostně, když měli vstoupit před nového krále. Změnil se velice od té doby, kdy dosedl na trůn. Záhy poznali, že jeho srdce je zlé. Tenkrát lidé zase vzpomínali na starého krále a jeho nešťastnou dceru. Našli se mezi dvořany ničemové pochlebníci, kteří to donesli novému králi. Král šel a celou noc četl ve hvězdách. Dočetl se prý v nich, že mu hrozí nebezpečí od mladého pasáka ovcí. Ten zatím po celé dny přemýšlel, jestli by nebylo princezně pomoci. Všecek smutný přišel jednou na večer do opuštěného kouta královských zahrad. Princezna podle hlasu poznala, že ho něco trápí a ptala se, co. Když uslyšela příčinu, smutně se usmála. Když se na zemi narodí člověk, narodí se na nebi hvězda. Je to dívenka, která dospívá v krásnou paní. Život člověka se vytváří podle toho, s jakou hvězdou se zrodil, na jaké planetě se narodil. Hvězdy bohatých lidí bydlí v nádherných palácích, hvězda chudého jen v malé chatě, nebo jen v hnízdě vlaštovčím. Když člověk umře, i hvězda spadne k zemi a její obydlí spustne. Ukáže-li člověk na svoji hvězdu prstem, hvězda uletí, ale nezahyne. Člověk neumírá, ale nevidí, protože nesvítí jeho hvězda na obloze. Mně žádný lékař na světě nepomůže, dokud bude obydlí mé hvězdy pusté. A kde by měl člověk tu hvězdu hledat? Ptal se pasák. Nevím, myslím, že by ji nikdo nenašel. Kdo ví, kam uletěla? A jak by našel člověk cestu ke hvězdám? Ach, to je cesta daleká. Kraj světa by musel jít. Byla jasná podzimní noc. Po obloze tisíce jasných hvězdiček, jako když hrachu naseje. A mezi nimi se jako široká cesta vinula mléčná dráha. Druhého dne pasák vypověděl službu, potřebné věci svázal do uzlíku a šel se rozloučit s princeznou. Bylo to právě v den, kdy král poslal pochopy, aby ho chytili. Když pasák princezně pověděl, co zamýšlí, zdržovala ho. Tu bylo slyšet, jak dva opozdilí chodci jdou a rozmlouvají. Co asi králi záleží na obyčejném pasákovi? Jak živ jsem o něm neslyšel? Četl prý o něm ve hvězdách, že je jeho trůnu nebezpečný. Teď jistě nepovolí, dokud mu ho nepřivedou. Teď už musíš opravdu odsud, řekla princezna. Jdi a ukryj se někde v horách. Sklonil se, aby políbil její ruku a horká slza padla na jeho ruku z jejich vyhaslých očí. Utíkal celé noci. Ve dne přespával po lesích.

Byl už na samé hranici království. Ještě jeden veliký les a bude v bezpečí. Ale brzy viděl, že lesem tak snadno neprojde. Na cestách byly hlídky a kolem povsích vyzvědači. Cestám se musel vyhýbat. A houštinami byla cesta zlá. Konečně se houštiny otevřely a vyšel na nevelkou mítinu ozářenou měsícem. Na mítině leželo mrtvé tělo. Kdo to byl, nevěděl. Jak zahynul, kdož to ví. Vida, ten je ještě nešťastnější, nežli já, pomyslil si. Nožem odryl drn, vykopal nehluboký hrob a vložil do něho mrtvé tělo. Už se chtěl ubírat dál, když se na kraji paseky ozvalo volání. Jeho pronásledovatelé byli tu. Sevřel nůž v hrsti a chtěl se bránit do posledního dechu. V tom zachrastilo křoví a vedle něho na pasece stanul bílý kůň. Sehnul hlavu, pasák mu vskočil na hřbet a už letěli cestou necestou přes houštiny a skály nahoru. Křik za nimi rázem ustal. Pochopy hleděli s úžasem, jak jim nějaké tajemné zjevení odneslo kořist takřka jistou. Zatím pasák s koníkem přijeli k staré pobořené věži a ta byla již za hranicemi království. Kolem věže byly zříceniny dávno už asi rozpadlého hradu. Kůň i jeho pán ulehli ve věži. Mohlo být k půlnoci. Hvězdy sem svítily rozbitou střechou a nedali pastevci spát. Vzpomínal na princeznu a na svoje stádo. Náhle ho napadlo, že je štědrý večer. Tajemná noc po štědrém večeru, v níž možno rozumět řeči zvířecí. Maně se ohlédl po koni, ale ten spal. Náhle se zatmělo nebe, ozvalo se tiché šumění křídel a množství sov posedalo po oknech i vyčnívajících kamenech. Stará veliká sova usedla na trám pod střechou. Kdo je ten odvážlivec, který se vetřel až sem na náš hrad? Zeptala se nevlídně. Vystoupila jedna sova a začala vyprávět příběh nešťastné princezny. Vyprávila, jak se pastýř vydal na cestu, aby vyhledal její hvězdu. Stará sova se zamyslila a potom řekla, vzal na sebe veliký úkol. Ale je to člověk dobrého srdce a mohl by jej vykonat. Kdyby mu někdo pověděl, že sebou musí mít pytel travního semene, má-li se živ a zdráv vrátit. K čemu je mu zapotřebí tolik semene? Ptala se první sova. Musí jít po mléčné dráze a v hlavě mléčné dráhy stojí 4 sekáči. Běda tomu, kdo by se dostal pod jejich kosy. A vyhnout se jim není možno. Jen po mléčné dráze vede cesta k hvězdám. Musí hned rozsít všechno semeno kolem. Sekáči začnou brousit kosy a on bude moci klidně projíti. Pak musí hledět, aby se navrátil dřív, než tráva vyroste a sekáči ji posekají. Sovy divě zahoukaly. Zase se zatměla obloha a všechny vylétly ven. Ještě před svítáním vyhlédl pastýř, kterým směrem jde mléčná dráha a kde se sklání k obzoru. Tím směrem vyjel. V první velké vesnici nakoupil travního semene. A po nějakém čase dojel k místu, kde se mléčná dráha v podobě široké cesty skláněla k zemi. Lehce na ní koník vyběhl. Kolem nich byla rozsáhlá rovina, místy spoře zarostlá travou. A tu a tam stály chaty, někde pěkné domy a mnoho, velmi mnoho obydlí spola v zemi zakopaných a uplácaných z hlíny, jako vlaštovčí hnízda. Vzácně kdy zahlédli i nádherné paláce, ale všechno ještě v dálce. Koník zastavil.
Před nimi po obou stranách cesty stály čtyři ohromní sekáči s kosami. Pastýř slezl a rozhodil hrst travního semene. Pak druhou, třetí, až rozsel daleko po celé rovině všechno. A hle, sotva se zrnka dotkla země, už se objevily první lístky trávy. Sekáči počali brousit kosy a koník šťastně projel. Teď jeli od paláce k paláci a hledali, který bude prázdný. Ten bude princeznin. Ale dlouho, dlouho hledali marně. Všechny byly obydleny krásnými, vznešenými paními, jejichž oči zářily jako hvězdy. Pasák vzpomínal s úzkostí, jak asi sekáčům tráva roste a jestli ji už nesekají. Konečně uhlídali v dálce palác neobyčejně krásný a vedle něho malou chaloupku z bláta. Palác byl opravdu prázdný. Kůň netrpělivě hrabal v zemi. Všiml si pastýř, že se stále točí k chaloupce z bláta. I zamířil k ní. I v ní bydlila krásná černá paní a oči jí také zářily jako hvězdy. Zeptal se jí, neví-li, kam odletěla paní krásného zámku a bylo-li by jí možno najíti. Usmála se a zavrtěla hlavou, která z nás jednou svůj domov opustí, nikdy se již do něho nevrátí. A to už princezně není pomoci. A musí zůstat do smrti slepá. Mohl by jí pomoci ten, kdo by ji dobrovolně postoupil svoji hvězdu. Pastýř se na chvíli zamyslel. Pojď, koníčku, pojedeme hledat svou hvězdu. Ale koník se nehýbal. Já jsem tvoje hvězda, řekla krásná černá paní. Vzal ji za ruku a převedl ji do paláce. Jdi a buď hvězdou princezninou. Zazvonila podkova. To koník udeřil do hliněné chaloupky a ta se rozsypala. Pak neklidně hrabal, jako by vyzýval svého pána, aby už jeli. Ten se ještě ohlédl na sesutou chaloupku a slza se mu zaleskla v oku. Pak se vyhoupl do sedla a šlo to zase tryskem zpět. Ale co to? Proč nejede koník přímo k sekáčům? Odbočil daleko stranou k pěknému zámku. Zase zazvonila podkova. To koník udeřil do zámecké zdi. A div divoucí, zdi se řítí, věže se propadají a pastýř zahlédl, jak se černá paní propadá v hlubinu. Zahlédl ještě v hloubce její ohnivé, zářící oči. Pochopil, že to asi byla hvězda hvězdáře, krále. Teď se řítí z nebe k zemi a králův život zhasíná. Princezna snad už vidí a zítra možná ji povedou zpět do rodného zámku jako královnu. Zatímco tak přemýšlel, uháněl koník jako vítr. Dojede včas. Každému sekáči zbývá už poslední hrstka trávy, vše ostatní je už požato. Ještě jedno mávnutí kosou a všechna tráva je na zemi. S posledním švihnutím kosy proletěl koník mezi sekáči. Byli zachráněni. Když se opět před nimi rozevřel pozemský kraj, zůstal pastýř jako omráčen. Kraj se smál v září jarního slunce. Na polích se vlnilo nové obilí. Nebylo to tedy jen několik dní, které strávili nahoře mezi hvězdami. Byly to celé měsíce. Ještě jedné věci si povšiml pasák s úžasem. Lidé vybíhali z vesnic, klaněli se mu, jako by přijížděl Bůh ví jaký pán. Ale vždyť on je přece tím chudým pastýřem, kterým býval. Hned na hranicích říše se dozvěděl, že mají novou královnu.
všichni se radovali, že nová královna je také učená, ale srdce, že má dobré, a to, že je to hlavní. Cesty rychle ubývalo a než se nadál, klusal už kůň kolem zámeckých zahrad. Na statku ho uvítal hospodář jako vlastního syna. Pěknou světnici mu za byt vykázal a uctívali ho jako nejvzácnějšího hosta. Pastýř si to nedovedl vyložit, odkud ta změna. Ale to bylo všechno proto, že jeho hvězda nyní bydlila v paláci. Všichni chtěli vědět, kde byl. Vymluvil se, že jim bude později vypravovat, jak bylo ve světě. Chodil zas pást své ovce, ale nikdo za ním nepřicházel. Jen bílý koník skákal kolem, jako by ho chtěl potěšit. Byly to smutné a dlouhé dny. Nic ho netěšilo a usmyslil si, že pojede zas do světa. Hodně daleko, aby zapomněl na to, co bývalo a co miloval. Jen princeznu chtěl ještě jednou vidět. Vloudil se jednou z večera opět do zámeckých zahrad, kde prožil nejkrásnější chvíle svého mládí. Pavilon nebyl prázdný. Žila v něm stará princeznina chůva. Poznala ho okamžitě, radostně ho přivítala. Usedli na lávku pod stromem u vody a on ani neslyšel, že kdosi přišel tichými kroky a zůstal stát nedaleko za nimi. Vypravoval, jak ho bílý koník zachránil a zanesl k pusté věži, jak se mu podařilo dostat na mléčnou dráhu, jak ušel sekáčům, jak zbořil koník zámek královy hvězdy a jak se vrátili. Rád jsem pro něj obětoval svoje štěstí, řekl nakonec. Jen vidět bych ji ještě chtěl a pak půjdu do světa daleko, daleko, abych jí cestu neskřížil. Ucítil lehkou ruku na svém rameni. Tom nemusíš vzít sebou. Jak bych tu mohla zůstat bez tebe, když máme spolu jednu hvězdu na nebi? Tak si vzal pastýř princeznu. A proč by nevzal? Vždyť v pohádkách se i princezny z lásky vdávají. Snad ještě žijí. Ale toho koníka, toho už nemají. Přišel jednou ke králi a prosil, aby ho propustil ze svých služeb a utěl mu hlavu, že je duch onoho mrtvého, jeho tělo tenkrát z milosrdenství pochoval. Utěl mu hlavu a z těla vyletěla bílá holubička k nebesům.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

jak pak to dopadlo? Co bylo dál? Začni už povědět.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Je, poslouchám.
1: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo?
1: No.
0: Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
0: Jú.
1: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Yeah.

0: na dr bezře.
1: Od rakovy s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít, ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala. Jindro, co sis nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla. Jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá. Draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra.

A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.

0: Sluníčku. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: Setkáme-li se s překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s porukou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: Vulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídili Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
1: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
0: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vidíte, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše růžový květ.
1: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
0: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku, trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se to.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o

0: jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

zdraví. Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají? Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený? No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla, heč, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Mňam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naráz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím, máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny, no je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: Нещо суму падай капки кам.
1: Так як? Стромочек уж мам. Капра таки. Ванучка є в трубі.
2: Я венку ся хумелі, а я лежим в постелі. Ти нуда, нудяцька.
1: Так милост пан се нуді.
2: No.
1: A já nevím, kde mi hlava stojí.
2: Na krku.
1: Cože?
2: Na krku.
1: Hele, Hurvajc, nedělej si legrácky, ano? A zapíš si za uši, máš tam místa dost, že se nemáš válet, ale pracovat.
2: A proč?
1: Aby jsi vydělal peníze.
2: A k čemu?
1: Přeci, no, až budeš starý, abys nemusel nic dělat.
2: Teď já nedělám nic už teď.
1: No a právě o tom mluvím. Musíš mi pomáhat.
2: Já ti pomáhám.
1: Ale, že jsem si toho nevšiml.
2: Tuhle jsem vynesl smetí.
1: Je to myslíš ty skořápky z vajec od Velikonoc?
2: No.
1: Jak jsi mi s nimi vyhodil i můj oblíbený hřeben?
2: A k čemu by tě byl?
1: Česal jsem s ním žerika. A taky třásně u koberce.
2: To už se nezlob, tati. Já ti koupím k Ježíšku nový.
1: No, to chci vidět.
2: Ale když už jsme u těch darů, tati, jsem zvědavý, co koupíš k Vánocům ty mě.
1: Jo? A co pak bys jí spřál?
2: Opravdovský revolver.
1: To tak.
2: Taťuldo.
1: Ne.
2: Taťulínku.
1: Ne.
2: Taťulululánku.
1: Už jsem řekl.
2: Taťulululínku.
1: No, to je dobře, no, ale hele, když nebudeš líný, tak ti Ježíšek nadělí vodní pistolku.
2: Já žádnou vodní pistolku nechci. Já bych chtěl ten opravdovský revolver.
1: Řekl jsem, že ne. A kdo tady poroučí?
2: No ty.
1: No tak.
2: Ale kdybych měl ten opravdovský revolver.
1: No to tak. Násilí podporovat nebudu.
2: Já
1: spíš přemýšlej, prosím tebe, jaký dárek koupíš Máničce.
2: Mánička si přeje křečka.
1: No vidíš, no tak ji ho koupíme. A co by to mělo být? On nebo ona?
2: A to je fuk. Hlavně, aby to mělo mladé.
1: Aha.
2: A co jsi koupil loni paní Kateřině ty?
1: Poukaz do lázní, na bahení koupele, prý to ženám moc svědčí.
2: Aha. A zkrásněla paní Kateřina po těch koupelích?
1: Zprvu ano, ale pak se jí to bahno oloupalo.
2: A co jí koupíš letos? Taky bláto?
1: A víš, že nevím.
2: No tak se jí zeptej.
1: Blázníš? Tolik peněz nemám.
2: No dobře, tatíno, tak teď, když jsme si tak pěkně popovídali, dám se ještě šlofíčka, jo?
1: Tak na to, Hurvínku, hezky rychle zapomeň. A hubky šupky z postele.
2: Teď dnes není škola.
1: Škola není, ale na housle si dnes ještě nesáhl.
2: Blá, zase ty protivné housle.
1: No co?
2: Mám s nimi jenom patálie.
1: Prosím tě.
2: Fakt? Zrovna včera mi Mánička rozbila okno kamenem, když mě slyšela hrát.
1: Teda ta má nápady, holka. Přitom takhle tě uslyší mnohem líp.
2: No.
1: Ale Hurvínku, jenom si vzpomeň, kolik peněz jsi už tím hraním na housle vydělal.
2: No jo, to je fakt. Jak začnu hrát, paní Kateřina mi hned něco strčí, abych přestal.
1: No tak vidíš.
2: Ale stejně, tatí, nemohl bych se učit hrát na něco jednoduššího?
1: No a nevím, no co máš na mysli?
2: Třeba na flétnu. To bych si foukal.
1: Proč na flétnu?
2: Slyšel jsem, že je to zdravé.
1: Neříkej.
2: Říkám. Hluboké dýchání prý usmrcuje bacily.
1: No to bych teda rád věděl, jak přinutíš bacily, aby zhluboka dýchali.
2: A co kdybych to teda zkusil se zpěvem?
1: No kdepak, to ne. Vždycky, když spustíš, tak začne žerik vít.
2: Že se nestydí, co?
1: Proč by se měl stydět, když tím vítím začínáš ty? No, leda, kdybys šel zpívat na balkón.
2: Proč na balkón?
1: Aby si sousedi nemysleli, že tě řežu.
2: Na balkoně je mi zima.
1: No tak zůstaň v pokoji, popadni housle a už se hrát.
2: To slyším pořád. Učit se, učit se, učit se.
1: Ale nebrblej.
2: V mých letech mám nárok na zasloužilý odpočinek.
1: Nastoluji tvrdou výchovu. Šupej hrát. A když budeš pilný, nějakou tu zbraň pod stromeček přece jenom dostaneš.
2: Hurá! A která to bude?
1: Zbraň proti věčnému prachu na koberci v tvém pokojíčku.
2: Vysavač. To jsem mohl tušit.

0: Tak jako na celém světě, i v jižních Čechách se lidé nechali okouzlit odlesky zlata a stříbra. A pošumavské potoky a říčky jim vycházely vstříc. Proudy vody vynášely ze země do řek zlaté kousky a lidé je pak rýžovali z říčního písku. Z této doby pochází také jméno jednoho krásného města na zlatonosné Otavě. Písek. A tento příběh se odehrává právě v době největší zlaté horečky. Písecký dřevař Martin se procházel po břehu Otavy. Nemohl ten večer samou starostí ani usnout. Majdalenka od Putimské brány mu konečně slíbila, že si ho vezme, ale její táta spustil.
1: Taková žebrota mi do domu nesmí, dřevař. Proč nevezmeš pánev a nejdeš s ostatními rýžovat? Pořád jenom se sekirou, tím ženu neuživíš. Jestli chceš moji majdalenku, přijdeš zítra na rýžoviště a to ti povídám. Aspoň půl váčku zlata narýžuješ, ať vidím, že se umíš zaopatřit. Jinak se vrať s pánem Bohem třeba do lesa.
0: Takže zítra je ten velký den. Martin bude dokazovat, že umí narýžovat zlato, aby si mohl vzít majdalenku a dál v klidu dřevařit. Copak se všichni z toho zlata zbláznili? Nikdo už si skoro nepamatuje, jaké měl dřív řemeslo. Všichni rýžují a rýžují a rýžují. Martin pomalu přešel přes mostek na Písecký ostrov a pozoroval v odlesku hladiny měsíc a osvětlená okna sladovny. Taková krásná noc a krásná řeka a on má myslet na šupinky zlata schované v jejím písku. Ale co to? Na písčité plážičce to zazářilo, zablízklo se a pomělčině se do všech stran rozběhly zlaté paprsky.
2: Poklad! Našel jsem poklad!
0: Zaradoval se Martin a pospíchal ke břehu, ale jak přišel blíž, jen se smutně usmál.
2: Ach, rybičky, ty vaše ploutvičky a šupinky se lesknou jako plátky zlata.
0: A v tom si vzpomněl nakrajíc chleba v kapse a rybičkám ho nadrobil.
2: Berte si, já dnes stejně nemám na večeři ani pomyšlení.
0: A rybičky lapaly tlamičkami po drobcích chleba plovoucích po hladině. Druhý den se sešla skoro polovina města na písečných rýžovištích nedaleko ostrova. A majdalenčin táta připomíná Martinovi.
1: To ti povídám, aspoň půl váčku, jinak mi do domu nesmíš.
2: Půl váčku. Už jsem tu půl dne a ještě jsem nenašel ani šupinku zlata.
0: A ponořil pánev pod vodu. I kdyby v pánvi nějaké zlato měl, přes slzy by je neviděl.
2: Majdalenko, moje drahá, je s námi konec. Já se vrátím do lesa a ty si vezmeš zlatníka brokáta.
0: A lítost nad jejich smutným osudem jej dojala natolik, že si ani nevšiml zlatých blesků na své pánvi. Ale po chvilce se uklidnil a s údivem sledoval, jak k němu ze všech stran připlouvají jeho známé rybičky a každá má v tlamičce šupinku zlata, některá i valounek a ty největší dokonce krásné valouny. A všechny ten svůj náklad skládají na Martinovu pánev a ten nestačí zlato vybírat a plnit jim jeden váček za druhým.
2: Děkuju vám, rybičky. Tak přece bude majdalenka moje a já budu dál dřevařem, protože to zlato nám stačí na celý život.
0: A jak řekl, tak bylo.
3: To jsem ráda, že to dobře dopadlo. Ryby holt mají dobré srdce a rády pomůžou.
0: S rybama je to jako s lidma. Každý je jiný. Znám sumce, který je pěkný morous. Je tomu už nejmíň 50 let, co se Bořivoj odstěhoval k Horní Plané. Řeka tam tehdy kroužila krásnou zátočinou ve tvaru srdce. A tak se tam také říkalo. Srdce Vltavy. A tohle srdíčko se zalíbilo Bořivojovi a že se tam tedy usadí. Ale neměl chvilku klidu. Řeka byla úzká a každou chvíli cestovali ze Šumavy pstruzy, Zkrátka kolem Bořivoje bylo pořád živo. Tehdy ještě nebyl Bořivoj starý Morous, protože byl mladý, ale Morous byl, to už tak někdo bývá od narození.
1: Musíte se tady pořád producírovat.
0: Vybuchl, jakmile uhlídal nějakého pstruha.
1: Zůstaňte si na Šumavě nebo v moři, ale necourejte se mi tady pořád. Vždyť tu slušná ryba nemá kouska klidu.
0: Ale pstruzy se jen smáli a říkali svým dětem a sousedům.
3: Počkejte, až uvidíte uplané mrzutého Bořivoje. Ten zas bude nadávat a vousy z kava stříhat. Že se mu chce takhle si otravovat život.
0: Ale Bořivoj si život otravovat nechtěl. Přejížděl pomalu podně od břehu ke břehu, rozhlížel se, každý kořínek olíznul a kamínek převrátil a špekuloval, jak na pstruhy vyzrát. Až konečně našel, co potřeboval. Za balvanem u břehu ležely nahňoustané staré rybářské sítě. To je ono. Jednu natáhne mezi břehy u Perneku a druhou u Pihlova.
1: Tak, pstroužci moji milovaní.
0: Mnul si ploutvičky a hlasitě pomlaskával.
1: Teď si klidně připlujte, ale už žádné buzení a rušení Bořivojíčka. Budete pěkně čekat, až vás přes síť pustím. To bude překvapeníčko.
0: Ale nebyly to pstruzy, koho čekalo překvapení.
3: Bořivoji, Bořivoji!
0: Slyšel z dálky vyděšený hlas a než se nadál, viděl před sebou štiku Mirku.
3: Že nevíš, Bořivoji, co je nového?
1: Jak bych to mohl vědět? Všechno víš přece nejlíp ty, ne?
0: Ale Mirka se ani nepozastavila nad Sumcovou neslušnou poznámkou a začala zeširoka rozkládat.
3: Představ si, že u Lipna postavili velikou přehradu a teď ji uzavřou a všude tady bude jezero.
1: Kde?
0: Zeptal se hloupě Bořivoj.
3: Přece tady, tady všude. Řeka se rozleje a zaplaví celé údolí a tady všude bude jezero.
1: Nesmysl. A dej mi pokoj. Já tady teď čekám na pstruhy.
3: Čekej si třeba do soudného dne. Mrzoute, mrzuta.
0: Rozloučila se Mirka a už spěchala předat tu novinu dál.
1: Hloupé drbny, tyhle štiky.
0: Pomyslel si Bořivoj.
1: Přece teď, když jsem si tu natáhl sítě a čekám na pstruhy.
0: Ale nedomyslel. Najednou se začala zvedat voda, vylila se z břehů a pomalu zaplavovala okolní louky a pole, bývalé lesy a dokonce i krásné srdce Vltavy zmizelo pod hladinou jezera. Brzy začaly jezero navštěvovat lidé. Staví si stany a hrají si na březích, plavou nad bývalými loukami a lesy, ale jen málo kdo si uvědomí, že hluboko v jezeře je staré řečiště ve tvaru srdce, v řečišti dvě sítě a mezi nimi čeká starý, mrzutý Sumec Bořivoj a těší se, jak vyzraje na pstruhy.

0: Proč terieři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové terieři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svéřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Jednou se u nás konaly olympijské hry. To jsou takové závody, kde se sejdou ti nejlepší sportovci z celého světa a závodí tak dlouho, až se ukáže, kdo z nich je nejlepší. třeba se háže těžkou koulí a kdo hodí nejdál, dostane zlatou medaili a ta je moc vzácná. Nebo se jezdí na kole, běhá, skáče do výšky i do dálky, plave, hraje fotbal nebo jiná hra s balónem, prostě všechno možné. A kdo vyhraje, dostane vždycky zlatou medaili, druhý stříbrnou a třetí bronzovou. A pak už nikdo nic. To všechno je ovšem v létě. Pak je ještě jedna olympiáda v zimě, ale o té teď nemluvíme. A každý sportovec cvičí a cvičí, aby byl na olympiádě ze všech nejlepší. A když vyhraje někdo od nás, tak se lidé moc radují. A on pak musí jít k panu prezidentovi a ten mu za všechny poděkuje a ještě takový vítěz dostane nějaké penízky. A když má třeba dítě, tak mu může koupit nějaký krásný dárek. A mamince taky a ovšem nesmí zapomenout ani na sebe nebo koupit dárek všem dohromady, třeba dům nebo auto a tak. A to ještě není všechno. Všichni lidé se dívají v televizi, jak on pěkně vyhrál. A pak, když se vrátí domů, tak vlastně takový olympijský vítěz ani žádné auto nepotřebuje, protože na něho už čekají a volají sláva a nazdár a nosí ho pořád na ramenou, kam si řekne. A říkají mu náš zlatý kluk nebo holka, podle toho, kdo to je. Takže to mám moc dobré, ale předtím se musím moc a moc namáhat a trénovat, až je z toho někdy celý schvácený. No a tenkrát, když byla ta olympiáda u nás, tak se všichni těšili, že zase budeme mít nějakou tu medaili a že by jich mohlo být i víc. Jeden pán a dvě paní od nás, že určitě vyhrají. A všichni lidé budou mít radost a zapomenou, že sami třeba mají nějaké trápení. A tak závody začaly. Tatínek se chodil každý den dívat, i s maminkou. Vy jste ještě nebyli na světě, takže se hned po práci sebrali a rychle na ten stadion, kde to všechno skákalo, jezdilo, plavalo, kopalo a házelo. Tatínek bral sebou jídlo na celý den. Na záda batoh, do něho dva bochníky chleba, pro každého jeden. Pak tam měl rajčata, sýry a mléko, dvě láhve. V jedné ruce měl tašku, tam byly sáčky s ovocem. A v druhé ruce měl taky tašku a v té nesl kastróly a v nich rýži a brambory a maso a polívku a krupicovou kaši a vůbec, co se tak do kastrolu dává. Na vrchu byla bábovka z kuřecího masa. Pak měl taky bundu s velikými kapsami a tam měl dva velké melouny a láhve s limonádou, kdyby měli s maminkou žízeň. Maminka měla sebou pletení a knížku, kdyby jí nějaký závod moc nebavil, anebo kdyby se na to nemohla dívat. To se stávalo, když byl třeba zápas v boxování nebo tak, to se mamince nelíbilo, že se lidé bijí po hlavě. Vždycky říkala, Ježišinku, že si nedají pokoj, ještě jim poteče krev. A když pak krev tekla, tak se maminka smála a povídala, vidíš ty knedlo, já jsem ti to říkala, neposlechl jsi a teď to máš. A tatínek na to, no to víš, na světě by bylo hned líp, kdyby tě všichni poslechli. A maminka se ptala, jak to tatínek myslí. A on řekl, přesně tak, jak to říkám. A maminka řekla, no proto. A dali si hubičku. Tak se dívali na ty závody, jedli a pili a maminka říkávala tatínkovi, ty bys už mohl taky klidně závodit, máš svaly jako čert, smála se. On totiž tatínek, jak nosil všechno to jídlo, už tak zesílil, že měl postavu jako ti závodníci. A strašnou sílu měl. Doma třeba zvedl maminku jednou rukou a to přitom seděla na židli a pletla, nebo háčkovala. Ale mně se to vždycky plete, tak říkám, že pletla. Jenže dny ubíhaly, závody pomalu končily a my jsme pořád nic nevyhráli. Lidé už byli smutní a pan prezident je musel utěšovat. Ke všemu začalo pršet a bylo škaredě. V poslední den ta paní, co se počítalo, že vyhraje, spadla a zlomila si malíček a už nemohla závodit. A ti dva páni od nás jedli před závodem bonbóny. A to se nesmí. A od těch bonbónů se jim zkazily zuby a už taky nemohli závodit. Co teď? Tatínek jen tak z legrace, aby rozveselil maminku, říkával, že já jsem do toho nešel. Možná bych něco vyhrál a byl by pokoj. Maminka jenom smutně utrousila. Děláš si legraci, ale možná máš pravdu. A už byl poslední závod.

0: všechny ruce zůstaly dole. A tu povídá maminka tatínkovi do ucha. Běž a zkus to, na nejvíc prohraješ. Ale aspoň to zkusíš. Však nemusíš vyhrát. Hlavně, že se zúčastníš. Pěkně to maminka řekla. Však se to od té doby pořád říká jako takové rčení. A vzala tatínkovu ruku a zvedla ji. Všichni začali křičet sláva a hurá. A maminka řekla běž. A tatínek šel. Zrovna se zvedali do výše činky, kdo zvedne nejvíc. Tatínek odložil všechny ty tašky a batohy, svlékl se do trenýrek, přistoupil k té nejtěžší čince, rozkročil se, nafoukl a jedním rázem ji zvedl nad hlavu. A vyhrál olympiádu. Všichni se radovali a tatínek ještě běžel kolem stadionu, aby všechny pozdravil. A přitom mu změřili nový světový rekord. Tak zase všichni a tatínek měl takovou radost, že se rozběhl a vyskočil strašně daleko a vysoko a zase dva nové světové rekordy. Tak tatínek vyhrál 4 zlaté medaile. Pan prezident mu děkoval a lidé tatínka donesli na ramenou až k mamince. A tatínek povídá, bez maminky bych to nedokázal. A maminka mu dala pusu. A to bylo všechno, co tatínek dostal, protože se prý přihlásil pozdě a žádné peníze už nezbyly. To ale mamince a tatínkovi nevadí, protože mají vás a to je ta největší výhra. Tak a teď jděte spát, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek.
1: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
2: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
1: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
2: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
1: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl.
3: Nestrácej čas. Když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
1: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to

0: mu věnovala flétnu. Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže. Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli, až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat. Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit. Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když plně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začali zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se probudil moc brzy ráno. Celý svět ještě spal a mě napadlo, jak to asi vypadá tak časně ráno ve světě vysoké trávy. Přeběhnu duhový můstek a vidím, koho jsem potkal. Svého malého kamaráda červeného mravenečka. Podivil jsem se, myslím, že celý svět ještě spí? Proč ty jsi vstal tak brzy? ani nešel spát, odpověděl mi mravenec. Dnes v noci se tady stalo něco zvláštního a já kvůli tomu nespím celou noc. Chci vidět, jak to skončí. Ale co? Vyzvídám. Uvidíš za chvilku, odpověděl mravenec tajemně a dál už jsme šli mlčky. Šli jsme rovně, vlevo a do kopečka a potom klikatě vpravo a z kopečka, pořád dál, jak nás vedla cesta až k prvnímu rozcestí. Tam náhle cesta skončila. Na místo ní bylo prázdno. Jenom taková bělounce průhledná mlha se chvěla na místě, kde měla být cesta. Sklonil jsem se dolů a vyhrkl: aha, tak tohle se v noci stalo. Zmizela cesta. Ale kam? Kde je? Můj malý kamarád mravenec by mi možná odpověděl, ale než stačil otevřít pusu, ozvalo se vřískání. Jaká cesta? Proč mluvíte o cestě? Zmizela střecha. Kde je? Kde je moje střecha? Takhle na mě vřískal velký černý brouk s bílou noční čepičkou na hlavě, který se zrovna probudil v jedné z komůrek tam dole. My jsme šli s kamarádem mravencem po cestě, odpověděl jsem klidně, ale černý brouk vřískal dál. Ne, ne, vy jste šli po střeše. Asi záleží na tom, z které strany se na to díváte. Podle toho je jméno. Podotkl jsem smířlivě, ale černý brouk se vztekal dál. Ovšem, ať se na to díváte, z které strany chcete, stejně je pryč. Co potom záleží na jméně? Vy dva tam nahoře, nevíte o tom něco? Nepotkali jste toho zloděje střech, jak jde s pytlem na zádech a píská si samou radostí, že v noci dobře pracoval, že má ve svém velkém zlodějském ranci mou střechu? Vůbec nikoho jsme nepotkali, odsekl jsem. Vždyť celý svět ještě spí. A tu se ozval můj kamarád Červený mravenec. Já bych vám snad mohl dát vysvětlení, promluvil nesměle. Já jsem v noci potkal vítr, který si zpíval... No a co? Skočil mu do řeči zlostně černý brouk. Měl ten vítr přes rameno pytel? Ne, to neměl, špitl mravenec. A brouk prskal dál. Zpíval si tedy, že mi v noci ukradl střechu nad hlavou, anebo že se tady v noci podloukali zloději střech? Ne, vítr si zpíval... Tam za horou zelenou, si bílí beránci zpívají při tanci písničku loudavou, zaspívá mravenec popravdě, ale černého brouka to zrovna moc nepotěšilo. To je všechno? Zeptal se chladně a mravenec špitl. Ne, ta písnička má ještě druhou sloku. Chcete ji slyšet? Já si ji pamatuju.
2: Ne!
1: Zaječel černý brouk.
2: Tady není zkouška pěveckého sboru. Povídej, co bylo dál.
1: Když on dál zase zpíval zase jinou písničku a já se bojím, že by vás to jenom rozčílilo, zašeptal mravenec a černý brouk prskl.
2: To se ví, že rozčílilo. Pro pána Jána jsou všichni červení mravenci vždycky tak rozvláční, když něco vysvětlují.
1: Nekřičte na něj, je pravdomluvný, zastal jsem se svého kamaráda a brouk zavrčel.
2: Nic proti tomu, jen ať mi rychle pravdomluvně řekne, co ví o tom, kam zmizela má střecha a co s tím má společného vítr.
1: Vždyť o tom zrovna mluvím, řekl mraveneček udiveně a pokračoval. Bylo to tak. Vítr si zpíval jednu písničku za druhou a já s ním šel až sem na rozcestí. Tady vítr oslovil obě cesty, které se odtud rozbíhají. Nezdá se vám nudné vést jenom od rozcestí k rozcestí? Když posloucháte lidi, kteří po vás chodí, slyšíte je mluvit o dálkách. A vy ty dálky nikdy neuvidíte. Není vám z toho smutno? Nemáte chuť rozběhnout se k modrým horám na obzoru a zjistit, co je za nimi? Na to první cesta odpověděla, jsem dohladka vyleštěná kroky těch, co po mně chodí. Všichni, kteří jdou někam za modré hory, se zase začas tudy vracejí zpátky. Potom mi vypráví o všem, co kde viděli a to mi stačí. Jsem cesta. Musím být stále na svém místě a čekat na ty, co mají kam si namířeno, ať už jdou tam, a nebo zpátky. Druhá cesta žádné dlouhé řeči s větrem nevedla. Trochu se zavrtěla a pak povídá, já jdu, já se chci podívat za modré hory. Vyřiď všem, že do svítání jsem zpátky. Zavolala na mě a zmizela. Zůstala po ní jenom ta bělounce průsvitná mlha. Vidíte? Skončil mravenec a černý brouk prskl.
2: Já vidím, že už vychází slunce a ona tady není, tady lhala. jak mi to mohla udělat? Zrovna včera jsme spolu měli vážnou rozmluvu o tom, jak mi studený vzduch nedělá dobře na revma. Žížela to slyšela.
1: Sluníčko vám udělá zrovna dobře, odsekla Žížala, která právě začala vařit snídani v žíhaném žíželým hrnečku. Jak je svět krásný, jak se třpití, ozval se nadšený hlásek malého broučka, který se právě vykulil z larvy a mžoural do slunce.
2: Ty toho tak víš o světě, zamumlal černý brouk. Ubohé dítě, říkáš svět a koukáš přitom na slunce. Narodil ses a nevíš, že nám nějaký drzý vítr vzal střechu nad hlavou. Vidíš, že se všechno třpití, ale musíš vidět i druhou stranu. Totiž, že může přijít déšť. Co potom s námi bude? Poučím tě, jak to chodí na světě.
1: V tom se tráva v dálce zavlnila a v mžiku byla cesta tady u našich nohou, v mžiku přikryla domek černého brouka a ukončila tak rázem jeho řeč, ale já i můj kamarád mravenec jsme si uměli představit, o čem asi bude. Taková řeč může broučkovi, který se zrovna narodil, zkazit celý den, řekl jsem a můj kamarád přisvědčil. Černý brouk patří k těm, co pořád mluví, ale nikdy je nenapadne říct něco hezkého. K těm, co vidí všechno ze dvou stran a vždycky si vyberou tu horší. Uvažoval jsem dál a mravenec prohodil, přitom se svět opravdu třpití. Vidím duhová zrcátka v kapkách rosy. Prosím tě, cesto, můžeš to vyřídit malému broučkovi? Moc ráda, řekla cesta. Nezlobíte se, že jsem se zdržela? My dva? Kde pak? Aspoň jsme se dozvěděli, kdy cestuje cesta. Zasmáli jsme se s mravencem a spokojeně šlapali domů. Dobrou noc.
3: A s třetí radou se podíváme na ulici.
4: Taky na ulici lidi rádi slušné dítě vidí.
3: Tedy, jak se chovat na ulici?
5: Vůbec ne, bábinko. Přece ti na ulici nehupnu na ruku, abys mě pochovala, ne?
6: To je fakt, na to je moc velká, Máňa. No. Teď byste ji ani neunesla, Máňu.
3: Ale děti, tím chovat jsem myslela, jak si na ulici počínat.
4: No, samozřejmě, tak to myslela paní Kateřina. Tak tedy v prvé řadě je nutno dodržovat, no, co?
6: Co?
4: No, dopravní předpisy.
6: No ovšem, dopravní předpisy nutno dodržovat.
4: No ano, jako přicházet...
6: Na zelenou.
4: Na zelenou, správně. Chodit pouze...
6: Po silnici.
4: Po
6: ulici.
4: Po chodníku.
6: Po chodníku.
4: A podobně.
6: A podobně.
4: A podobně, jako... A tak dále. Ty věci znáte, o těch vlastně ani mluvit nemusíme, že ano. Ale i na ulici platí pravidla slušného chování. Hurvajs, řekněme...
6: Komu? Co?
4: Nikomu pořád.
6: No to mám nejradši nikde nikdo a já mu budu něco povídat.
4: Já to myslím také. Dejme tomu...
6: Tomu nikomu.
4: Ale šmango, ty prostě jdeš po ulici a potkáš paní Kateřinu.
3: Ano.
4: Co uděláš?
6: Kdy potkám?
4: To snad i jedno, ne?
6: Ne, já se ptám, jestli potkám dopoledne nebo odpoledne, tati, to je velice důležité.
4: Ano, tak třeba dopoledne, no.
6: Který den?
4: A na tom přece nezáleží.
6: Na tom náhodou moc záleží, tati.
4: No tak třeba ve čtvrtek.
3: No, ve čtvrtek, ano.
4: No tak, co uděláš?
6: Ve čtvrtek?
4: No, pozdravíš jí, Žano.
6: Kde pak?
3: Jak to?
4: Ty ve čtvrtek nezdravíš?
6: Dopoledne ne, tati. To si schovám, aby mě neviděla.
5: No jistě.
4: A proč by tě neměla vidět?
6: No ve čtvrtek dopoledne mám přeci být ve škole a ne na ulici.
5: Ano, to má školu.
4: No tak dobře, tak jako tu školu nemáš. No nemáš školu, nejsi ve škole.
6: Vyučování odpadlo? No tak zase nebudu lítat po ulici a půjdu do kina.
4: Šmanko ty.
5: No a podívejte, nemohl by Hurvínek potkat bábenku někde jinde, pana Spejbla.
4: Ale pro mě, za mě, třeba o půlnoci.
6: O půlnoci spím, to nejde. Když spím, tak málo kdy někoho potkám, tati.
5: No, když spíte, pane Spejbláni, si nevšimnete, jestli no. Někoho potkáte,
6: to si že? Nevšimneš, tati.
3: Hurvinku, podívej se, pan Spejbl tě chtěl přivést k tomu, že mě máš slušně pozdravit,
4: no.
3: Když mě někdy potkáš na ulici,
4: to
3: že?
4: To se ví. No. A pokud jdete stejným směrem s paní Kateřinou, Žano,
6: tak půjdu s ní.
4: Nic jí neřekneš? A prostě půjdeš s ní?
6: Proč bych jí to hlásil? Přece mě vidí, tatí.
5: No ano, pane Spejble, tak malý zase Hurvínek není, aby ho bábenka zašlápla, že?
4: Manko, ty, a nenapadlo ti, že jí tvoje přítomnost může vadit?
6: Vadit?
4: No, takže se musíš dovolit?
3: Ano. A co bys měl odpovědět, kdybych řekla, že příliš spěchám?
6: Že vám klidně stačím, že se ani nezadýchám.
3: No, to se mýlíš, Hurvínku.
5: Pane, bábinko nemýlí. To bys koukala, jak Hurvínek umí drandit.
3: No tak, podívej, já bych nepochybovala, že mi stačíš, Hurvínku. Ale zdvořile jsem ti naznačila, že se mnou nemáš chodit. No, takže bys měl odpovědět, co?
6: No, já bych měla odpovědět to...
4: Co bys měl odpovědět?
6: No, kdyby to byla Mánička, tak bych věděl.
4: No tak prosím, řekněme, že je to Mánička.
5: No, ale řekněme, že to jsem já.
6: Jo. To bych ti řekla, aby si strhla nohou. To jsem si mě urazila, víš?
3: Ne, Hurvínku. Slušně odmítnout něčí společnost urážka není. Takže správnou odpovědí by byla omluva, pozdrav a odchod.
4: Ano, no. Ale kdyby tě paní Kateřina vyzvala, aby ses k ní připojil, šel bys jak?
6: No jak bych šel normálně, pravá, levá nebo levá, pravá, přece nebudu hopsat jako vrabec.
3: Ne, šel bys po mé levé straně přece.
4: No jistě, protože místo po pravici patří ženě, po případě osobě starší.
3: Nebo člověku, kterého si vážíš.
6: Kterého vážím přímo na ulici? A co tím získám, když si ho zvážím?
5: Že si stanovíš jeho hmotnost, no.
4: Šmanko, to znamená vážit jako na váze. To znamená, že ho ctím, že si ho považuji.
3: Správně. Ovšem, kdybych po tvé pravici měla jít blátem nebo loužemi...
6: Tak vás upozorním, že si namočíte střevíce, že ano, to se samo sebou...
3: Ale ne, půjdeš...
5: Kousek dál, aby tě bábinka nezacákala, to tě nenapadlo.
3: A vás nikoho nenapadlo, že tím blátem může jít Hurvínek? No mě vzdá úctu tím, že mi přenechá výhodnější cestu.
4: Samozřejmě. A bez říkání paní Kateřině pomůžeš s věcmi, které nese.
5: No jo, pane Spejble, ale co když bábinku s Hurvínkem potkám já a půjdeme tři?
4: To je velice jednoduché, Máničko.
6: A když je to jednoduché, tak nám to vysvětli.
4: No, v trojici jde ta nejstarší nebo nejváženější osoba. No, kde? Uprostřed.
5: Uprostřed.
6: Jo, uprostřed. No jo, uprostřed. A... Co když nás potkáš ještě ty, tatí, jak půjdeme?
3: No?
4: Po dvou.
6: Po dvou? To vím taky. Kdybych šel po čtyřech, umazal bych si ruce.
5: Ano.
4: Šmanku, to je po dvou, jako myslím, ne ve čtveřici, že ano. Čtyři lidé vedle sebe by ostatním chodcům přikáželi, že ano, proto také na ulici netvoříme hloučky, aby někdo do někoho nevrazil.
3: Ale co když do tebe někdo vrazí, Hurvínku, co ti řekne?
6: Co se tu motáš dlouho?
3: No, podívejte, raději to obrátíme takhle. Co řekneš, když do někoho vrazíš ty?
6: Promiňte, prosím.
3: Ano, správně. A on ti řekne...
6: Co se tu motáš dlouho?
3: Může se to stát, že...
4: Jo, slušné to není. Slušné to není. Slušný člověk odpoví, nic se nestalo, že ano? A ne, aby říkal...
6: Co se tu motáš dlouho?
4: No, jistě to se nehodí.
7: Když jsem se narodil, moc se mi to na tom světě líbilo. Měl jsem hezkou kolíbku, královskou kolíbku, a nad ní se usmívala maminka a tatínek. A můj tatínek, to nebyl ledas jaký tatínek, byl to král, kterému se kdekdo klaněl a který, když něco řekl, tak to taky platil. Můj papá byl přísný, ale spravedlivý. Takový král, ten může všechno. Může někoho odměnit, může ale také někoho i potrestat. Mně osobně trestal dost. Byl jsem v mládí dost bit. Za to, že jsem rozbil maminčin sváteční hrníček, za to, že jsem šlápl naší kočce na ocas, za to, že jsem nerad jedl krupicovou kaši. Já taky nevěděl, co je dobré. Byl jsem asi trochu hlupák, ale to mi nikdo nesměl říct, protože jsem byl princ.

Můj tatínek, král Jindřich Spravedlivý, moc rád válčil. Většinou nespravedlivě. V té době se to ovšem nosilo. Vedl ty války se svými sousedy, zvláště se sousedním králem Dobromyslem. A o co vedly ty války? Jednou o potok, jednou o louku a jednou dokonce o celé stádo koz. Představte si to. Ta bitva o tenhle poklad ale skončila malérem. Byla to plichta. Ani jedno vojsko totiž nevyhrálo. Vyhrály snad jen ty kozy.

Když došlo k tomu maléru, byl krásný den a my vyjeli s panem králem, tedy s mým panem otcem, na ty protivný námluvy.

0: tati, ještě je čas se vrátit.
1: Vezmi laskavě na vědomí, že v těch letech jsem už byl dávno ženatý.
0: Co pak ty?
1: Měl jsem za sebou 3 bitvy.
0: Všechny 3 si samozřejmě vyhrál, já vím, já.
1: To netvrdím. Vyhrál jsem pouze 2. Ta třetí byla nerozhodně. Právě ta nešťastná plik.
0: Křížek?
1: Křížek? Kříž, milý synu, kříž? Musel jsem uzavřít příměří s králem Dobromyslem a slíbit mu rukou dání,
0: že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
1: Dost! Tady není místo k žertování.
0: Mně taky není do legrace, tati, já jsem jim v životě neviděl.
1: V životě si taky nebyl ženat.
0: No ještě toho trochu. Co když je nějaká to...
1: Ať je jaká chce, vezmeš jí stejně, poněvadž jsem dal své slovo.
0: A slovo dělá muže.
1: Královské slovo dělá...
0: Co?
1: No co?
0: No co například, co? Řekni.
1: S korunou, kterou vložil Bůh na naši hlavu, vložil zároveň i povinnost na naše královská bedra.
0: Ale tati, ty mluvíš jako z dějepisu, zkus to trochu civilně.
2: A bylo to. Jindřich Spravedlivý mi v tu chvíli připadal hrozně nespravedlivý. Nutit mě, abych si vzal nějakou holku pro nic za nic, jen kvůli znešenému slovu svého papá, tak to tedy ne. Napadlo mě, že mu z toho kočáru, který mě vezl do manželského přístavu, uteču. Že prostě zdrnu. Ale otec mě hlídal. A ty jeho zbrojnoši, to byly tupci naštěstí, jako téměř vždycky všichni zbrojnoši naštěstí. A už tady byla hranice.

0: Tati.
1: Už jsem řekl.
0: No prosím, já jenom... Já bych potřeboval.
1: No, když je tomu tak, no. Prr. Počkat. Žádné podfuky. Dvaděte s ním.
2: Dva mamlasové si stoupli před keř, kam jsem zapadl, a hlídali. Byl jsem z toho celý zoufalý. Ale když je bída nejvyšší, pomůže dobrá víla. Takový už je pohádkový zákon. V tomhle případě ta víla měla podobu krávy, která se tam pásla. Měla krásné oko, silný hlas a pevné boky. Tak jsem na ní skočil. Ta kráva vypadala docela normálně, ale v mládí zřejmě prodělala nějaký toreadorský kurz, protože běžela, no jako kráva. A rovnou ke zdi do zámecké zahrady a tam mě sundala ze svého hřbetu rovnou u zámecké branky a rovnou pod nohy jakési husopasky. A ta se mohla strát smíchy.
3: Čemu se tak směješ? To přistání, pravda, nebylo moc efektní, já vím. I ten bučící model je poněkud zastaralý. Ale motor má kvalitu. A rohy taky, takže pozor.
2: Slovo dalo slovo. Ta husopaska se všemu smála jako husa, tedy jako husopaska. Ale jinak to tady bylo skutečně pěkné. Kouzelný zámek, nádherný park, příjemná dívka a hlavně můj papa i se svým doprovodem bůh ví kde. Nálada, že by si jeden hned zaspíval. Vlastně, abych nezapomněl, do zpěvu nám bylo oběma.

0: Já se samozřejmě ptal, jak vypadá ta princezna. Kde má okna. Kde bych jí mohl zahlédnout. Ale husopaska, ta se tomu jenom smála a neřekla mi vůbec nic. No a pak... Pak mě zatkli. Žoldnéři krále Dobromysla. Měli sice uniformy hezčí než ti naši, ale jinak byli stejní. No, stejní tupci jako ti naši. A co prý dělám v zámecké zahradě? A jak jsem tam vnikl bez povolení? A jak to, že nemám žádné doklady? Sebrali mě a tradá na zámek. A jak mě vedou chodbama toho zámku? Zahlednu v jedněch dveřích tu usmátou husopasku. A představte si, že to nebyla vůbec husopaska, ona to byla princezna. Chtěl se mi něco říci, ale ti byřicové mi nedali možnost. Vsadili mě do místního vězení. Ta husopaska, tedy vlastně ta princezna, si totiž myslela, že já jsem špion krále Jindřicha, který má zjistit, jak ta princezna vlastně vypadá. Tedy vlastně, že jsem svůj vlastní špion.
1: Taková drzost okukuje mě jako nějaké hříbě. Také jsem hned do té žalářní kopky za ním přišla. Proč jsi chtěl vědět, kde má okna princezna?
0: Asi, abych se podíval, jak vypadá, ne?
1: A kdo vlastně jsi?
0: Teď momentálně vězeň. A ty?
1: Můžeš třikrát hádat.
0: Není pan otec náhodou žalářník?
1: Přihořívá.
0: Vrchní žalářník?
1: Nejvyšší žalářník.
0: Intrikánka. Princezna je pěkná intrikánka. Mně podezřívá, že jsem špion, nechá mě zavřít a přitom neví, že já už vím, kdo je ona. Ono se to na tom hradě mezi náma, těma intrikánama, jen hemží.
2: Co to znamená? Jaký intrikáni? To se nás vůbec netýká. My jsme jenom poradci. Já radím králi Jindřichovi a můj kolega X králi Dobromyslovi a dobře. Nám šlo o to, aby se ti naši králové zase moc nedomluvili. Kdyby nebyly mezi vládami spory, tak by nakonec byla zbytečná armáda. A lidi jako my by neměli vůbec co dělat. Všude by byl jen mír a klid. A to se nezlobte, to by byla na světě teprve otrava. A vyměnit staré, dobré mravy za nějakou pochybnou svatbu, to jsme nemohli připustit.

0: Já nevím, co mě to vlastně napadlo. Vlastně vím. Já chtěla přesvědčit svého tatínka, aby mě nenutil provdat se za nějaké princátko jen proto, že to kdysi slíbil sousednímu králi a který ke všemu poslal svého špiona, aby zjistil, jak vlastně vypadám. Taková drzost. Jako bychom neměli dost vlastních špionů. Máme. A on si pošle takového mladého nešiku, který se všemu jen chichotá, jezdí na krávě, nemehlo. On je docela legrační a docela sympatický. Ale toho záludného prince se bojím. Proč sem posílá své zvědy? Proč se neobjeví sám? Asi vypadá, že by jeden omdlel. Ne. Toho nechci ani vidět. Ale jak donutit mého tatínka, aby od toho nesmyslu upustil? Jedině tak, jak je to psáno ve starých pohádkách. Ano, budu dělat šíleně smutnou princeznu.
1: Ta princezna, to musím říct, ta se mi docela líbí. Holka je to veselá, má všech pět pohromadě, umí se krásně smát a vůbec. Je moc hezká. To je. Připomíná mi jednu populární zpěvačku. Musím uznat, že je to kousek. Co kousek? Je to kus.

se ten mladík docela líbil. Je sice trošku menší než jsem já, ale na druhé straně je s ním docela psina. A když se na mě zadívá těma svýma kukadlama, srdce se mi doslova zastaví. A já se, holky, znáte to, nevím, proč začnu hloupě červenat. To se mi nikdy nestalo. Ještě abych se do toho bláznivého vyzvědače zamilovala. To snad ne. Jak se mám zamilovat, když ani nevím, co takové zamilování je?

Ale ten princ mě pěkně naštval. Pošli si nějakého kluka, aby zjistil, jak vlastně vypadám. Tak to ne, princátko. Tebe si já nevezmu, ať si tě vezme tatík. A nebo moje komorná. To raději budu tak smutná, až se nade mnou i ty staré věže rozpláčou.

Ono se to lehce řekne, že budu dělat šíleně smutnou princeznu, ale ono to není jen tak. Tatíček král ve snaze mě rozveselit pozval na zámek všechny umělce, kejklíře a vtipálky. Od rána do večera se zámek otřásal smíchem a ten vrchní obveselovač Kokoška věčně padal a koktal, že to dalo práci, abych se nezasmála.

0: pan otec se rozlobil a řekl mi, že je to ode mne schválnost. Jak to, že se nesměju tomu, co jeho vždycky rozesmálo? Já na to odpověděla, odpust, tatínku, ale nemohu se smát, když mi není do smíchu. To tatínka dožrelo a opravdu se rozčílil, ačkoliv to většinou nedělá. Tehdy v tom rozčílení nařídil celému dvoru, celému království, aby se lidi smáli a aby se chechtali. Já jen poznamenala, že ani na rozkaz se nebudu smát každý blbině. To jsem řekla a šla plakat.
1: Král vyhlásil, že kdo rozveselí princeznu, dostane celé království a půl princezny. Nebo to bylo obráceně? Já už teď nevím. Já to měl vyřešený hned. Půjdu na zámek, postavím se před ní, zasměju se, ona se zazubí na mě a vrhne se mi do náruče. Proč? No, protože mě má ráda. A abych se přiznal, já ji taky.

0: Jenže když mladej vešel do síně, poznal ho jeden z poradců a já se dověděla, že to je ten sousedův princ. A to mě teda namíchlo, to mě urazilo. On si hraje na špiona a zatím je to princ. A ještě má tu drzost a culí se na mě, jako by šlo o bůh ví jakou legraci. Tak to teda ne. Tobě ten úsměv neoplatím ani omylem. Už za ten podvod ne.
1: A nezasmála se. Ani omylem. Čím víc jsem se smál já, tím více ona tvářila naštvaně. Po úsměvu ani stopa. Takže jsem nakonec zvolal: chopte se mě, pochopové. A pochopové se chopili a poslali mě zpátky do vězení. V zámecké síni se zatím poradce mého otce, pan Y, převlékl do generálské uniformy a pořádně to zamotal.
2: Uvrhli jste do žaláře našeho následníka trůnu s úmyslem věrolomně ho připravit o hlavu. Za trest a v odvetu srovnáme vaše království se zemí.
1: A pan X tomu všemu dal korunu, když slavnostně prohlásil, že jménem krále Dobromysla boj přijímá a že se bude bojovat do úplného rozhodnutí do posledního muže. Přitom však neřekl, koho tím posledním mužem vlastně myslí. Válka není žádná legrace. Seděl jsem ve vězení a nade mnou to dunělo, až to nahánělo strach.
0: Mě taky. Klepala se mi kolena a chtěla jsem být u někoho, s kterým bych se nebála, s kterým bych se cítila dobře. A tak jsem v tom zmatku běžela do vězení. Za ním.
1: Když ke mně princezna přiběhla, byla celá vyplašená. Padli jsme si do náruče.
0: Já mu padla.
1: Já padl taky. A v tu chvíli jsme ani nespozorovali, že do vězení zavítali i naši tatínkové.
3: Tohle do nejdelší smrti nepochopím. On před ní uteče, já se mohu zbláznit starostí, kde je, a pak ho najdu s ní v hladomorně.
4: A to ještě nic není proti logice mé dcery. Nejdřív odmítá toho, koho jí dáváme. Potom dělá smutnou princeznu, aby si mohla vzít toho, koho ona chtěla. A když ho může mít, tak ho zase nechce, protože to vlastně není ten, koho ona chtěla. A chce toho, koho nechtěla ani vidět.
1: V každé pohádce to ale musí skončit dobře. Válku jsme zastavili, generály jsme hodili do rybníka a tam mohli manévrovat leda s rybičkama.
5: Co si počnem? Co budeme dělat?
3: Abych věděl. Tlumočníky. Já u vás, vy u nás.
5: A co řeči?
3: Nejsou zapotřebí. U vás se mluví stejně jako u nás, ale nikomu ani muk. Lidi na to ještě nepřišli.
5: Nikomu ani muk?
1: Ono se lehce řekne nikomu ani muk. Ale tu svatbu, tu jsme utajit nemohli.

0: Svatba to byla, jak se patří. Hosté.
1: Moc jídla.
0: Hodně pití.
1: A krásné šaty.
0: A musím vám říct, že to té mé husopasce moc slušelo.
1: A já měla docela pocit, že ten můj špion vypadá nakonec jako můj princ.

0: šanci ho nemůžu vzít.
1: Proč?
0: Vždyť je menší než já.
2: Narovnej se.
0: Takovýhle kus přeháníš.
1: A to jsi nevěděla dřív?
0: Když on chvíli nepostojí.
1: Zkrátka vezmeš si ho, ať jaký chce a basta.
2: Podívej se na tatínka.
0: A nevím.
1: Kokoška, korunu.
3: Na hlavě.
1: To ne, korunovační.
4: Proč si nevímeš podpatky?
0: Ale tati.
1: Teď je akorát.

0: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justýnou, nyní také úspěšnou básnířkou.
1: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
0: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
1: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
0: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
1: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
0: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
1: Umělecký!
0: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
1: Ahoj.
0: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
1: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
0: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
1: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
0: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
1: Jako z papíru? Nebo jak?
0: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
1: No, vím. Dešťovky.
0: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
1: Tak jaké žížaly chceš dělat?
0: No z jablek přece, z čeho jiného?
1: Žížaly z jablek? Nemyslíš křížaly?
0: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
1: Říkala jsi žížaly.
0: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
1: Řekla jsi žížaly.
0: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
1: No, hlavně, že myslíš křížaly.
0: Křížaly, no jistě.
1: Křížaly, tak dál.
0: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
1: Mluvila jsi o křížalách.
0: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka. Jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
1: Vážně?
0: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat. Pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
1: Co?
0: Všechna voda.
1: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestoval.
0: A ještě jsem neskončila výtah. To výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém.

0: tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
1: Už jsi skončila?
0: Co?
1: Výklad?
0: No ano.
1: Tak můžu ochutnat?
0: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mý posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
1: To byla tvá báseň?
0: Jistě.
1: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
0: Vylouženo. Vyloučeno.
1: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
0: A to je nesmysl. No to si to řekla, bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

0: Písničku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

ořep je. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu!
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No, koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu, kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být. Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si,
3: takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jako že já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.

Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana. Kam vás tolik jde? Jdeme do světa na vandrovku. I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc. A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce. Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním. Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chalupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili. Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře. Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně. I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce. Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám, zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít. Asi zaspala, praví jeden. Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří. Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl. Kýho víra, volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst. Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované. Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo. Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač, když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak. Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.

0: pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá.
1: Tak tady jsi, holobrátku. Nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá. V pekle tě čeká odměna.
0: Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel.
1: Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést,
0: řekl čert a popadl Péťu do náruče.
2: Ne, pust mě, já nechci,
0: křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím, škemral Péťa a celý se třásl.
2: Čertovi ho najednou bylo líto.
0: Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, Zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k nerozeznání. Byl stejně velký i stejně rozcuchaný jako Petr.
0: Tady toho kluka ti dávám na starost,
2: řekl starý čert.
0: Ukaž mu peklo.
1: Ach jo, to zas bude nuda,
2: už klíbl se malý čertík.
1: Tak pojď, jak se jim jmenuješ?
2: Zeptal se otráveně.
1: Já jsem Petr a chci domů.
2: Fňukal Péťa a ustrašeně se rozhlížel kolem sebe.
3: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát,
2: řekl Zlobínek.
1: Nechci, ani práce nechci. Chci domů k mamince.
2: Natahoval Péťa moldánky.
3: To nejde, z pekla se jen tak nikdo nedostane.
1: Ale já mám hlad.
2: Začal si Péťa vymýšlet.
3: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
2: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: dost!
1: Dobrý den! Pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady, Petr má hlad? Řekl čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Co pak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: smetí, pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků, uviděli několik čertů, jak sedí v houfu, spravují děravá oblečení a přitom si zpívají.

0: dáme, trošinku si oddychneme, tohle čertí zaměstnání není žádný med.
1: Hala, dva čertíci nemají co na práci, zavolal jeden z nich, když je uviděl. Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle, ukázal čert do rohu. Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí. Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
2: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal,
3: kňoural Péťa.
1: Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
3: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
1: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
3: Na to oba čekali. Upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
1: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
3: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
1: Máme tady totiž kadeřnictví.
4: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy, kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy, to, co není dokonalé, dá se napravit.
3: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
2: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
1: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
3: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
1: Slyšíš? Vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
3: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza. Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře, řekl. To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším,
0: drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše: děkuji. Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha:
1: ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Co pak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla: já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: Nemocnice z té výšky vypadala docela malá, jako škatulka zápalek. Za to město bylo veliké, převeliké, až se začínali bát, že odtud ani netrefí.
1: Nejdřív se musíme pořádně rozhlídnout.
0: Orel přistál na vysokém komíně, odkud byl rozhled do všech stran. Tak kam? A Krtka v tu chvíli napadlo, že na jejich loučku nad propastí se rozhodně vrátit nemůžou. Tam přece číhá ten bouchal myslivec. Od něj radši co nejdál.
1: Víš co, poletíme až k vysokým horám na obzoru.
0: Orlovi se to moc nezdálo. Co pak tam jsme doma? Ale Krtek věděl své.

0: Jenomže cesta bude dlouhá, je třeba se na ní posilnit. Žízeň měl jako trám. Proto si v jedné restauraci pod barevným slunečníkem objednali dvě limonády s brčkem. Byly náramné. Když jim potom číšník přinesl účet, taky náramný, zůstali s pusou do kořán.
1: My jsme měli jenom žízeň a nemáme tím zaplatit.
0: Číšník se zamračil, už chtěl na ně zavolat pana vrchního, když orel zachránil situaci. Dneska platím já. Vytrhl si z křídla nejpěknější péro a s královským gestem je podal číšníkovi. Ten byl nejdřív trochu překvapený. Pak si ale vzpomněl, že jako kluk si právě takové orlí péro velice přál. No dobrá, účet je vyrovnán, řekl s úsměvem. Orlí péro si dal za ucho a ještě dlouho, dlouho jim mával, když mizeli kdesi za obzorem. Docela rád by letěl s nimi. Orel s krtkem letěl vysoko, výš než lítá rogalo, výš než plují mraky, ale dokud krtka držel pevně orlí dráb, krtek se vůbec ničeho nebál. Až doletěli k vysokým horám, slétl orel schválně trochu níž, aby se mohli porozhlídnout, kde tady zůstanou doma.

0: jeskyňka je bezvadná.
1: Orel hned přistál na plácku před jeskyňkou a byl nadšený. To bude správné bydlení. Ale krtek se tolik neradoval. Jeskyňka byla sice útulná, jenomže plácek před ní, to byl divný plácek. Nikde se tu nemohl zahrabat, udělat si světničku pod zemí a posadit na ní klobouk hlíny. Vždyť tu žádná hlína ani nebyla, jen samé kamení. A všude kolem to bylo stejné.
0: Tady se asi nezvyknu.
1: Poprvé od té veliké povodně se krtkovi zastesklo po lesní stránce. Jak tam teď musí být krásně. Jenomže tam by si zase orel těžko zvykal. Přece si nepostaví orlí hnízdo v trávě vedle krtčí hromádky. Byla to zapeklitá věc. Neboj, něco vymyslíme, chlácholil ho orel. Chvíli přemýšlel a z ničeho nic vykřikl: už to mám. A v zápětí zmizel v oblacích.

0: tak zůstal opuštěný na holé skále a pod ním byla taková hloubka hluboká, že se dolů radši ani nedíval, aby se mu nezatočila hlava.
1: Kam vlastně letěl? Přece by mě tu nenechal.
2: Ale co když netrefí zpátky?
0: Ale trefí, Krtku, trefí. Všichni orly trefí, kde už jednou byli. A tenhle je navíc opravdový kamarád, tak tě nenechá dlouho čekat. Ještě do setmění přistál orel na plácku před jeskyňkou a nesl sebou malý černý kufřík. Hádej, Krtku, co v něm je. Krtek nevěděl, samou zvědavostí ho však pláč na dobro přešel. Když kufřík otevřeli, že ležel v něm složený pár křídel. Právě takových, jaká měla sestřička v nemocnici, jenže malých, docela maličkých.
1: A kde si je vzal?
0: Orel se trochu ošíval. Vzal, nevzal, budeme je nutně potřebovat. Zítra tě, Krtku, naučím lítat.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Trenka.
1: Hurvajš, nezvoň tak, paní Kateřina není hluchá.
0: Jenom aby.
2: Pan Spejbl s Hurvinkem.
1: Zdravím vás, paní Kateřino.
0: Může jít Mánička s námi sáňkovat?
2: No jistě, už se chystá. Máni, pospěš.
3: Už jsem nachystaná. No, tak jdeme, ne?
2: Maničko, zapni se pořádně.
3: No jo.
2: A hezky si to užijte.
3: To budeš koukat, bábinko, jakého sněhuláka postavím.
0: A já.
1: A co teprve já?
0: Jo.
2: No, doželičku, ty taky, no jo. Však se nechám překvapit. A nezapomeňte. Ten, kdo postaví toho nejkrásnějšího sněhuláka, dostane ode mne tu největší, nejsladší a nejkrásnější bábovku.
0: Mňám! Tak

0: předvedu holubičku. Ta byla co?
1: Postřelená holubice vyletěla ze světnice, postrácela peříčka. Hle, byla to Mánička.
0: Tak se ukáž ty, Hurvínku.
1: To něco uvidíš. Akrobat Hurvínek a jeho stoj na šišce. Jedu!
0: Vy si, pana Makovice, tam má jistě zrnek více, než má Hurvajz ve hlavě, sype stravu po mravě.
1: Závidíš, závidíš, co?
0: To bych měla komu.
1: Žery, no! Ukaž Máničce, jaká jsme my chlapi třída. Nasedni na sáně a jeď.
2: Žery, drž se.
0: Náš žeriček to je kos, v zimě v létě chodí bos.
2: Protože mu zmrzly uši, vzal si čapku, ta mu sluší.
1: Výborně, Žery.
0: Žeričku si pošat. Jo, jo, jo.
1: A teď poběž nahoru a vezmi sebou sáně.
0: No jo, jo, náš žeriček je panečku Šikulka.
2: A teď, panstvo, pojedeme všichni najednou.
0: Jo, jo.
2: Spejblovo, cirkusové trio Křeč, navsedat. Pozor, Mimol!
1: Lovila šlupka.
2: Ne, já už toho mám dost. Sednu si tady na sáně a odpočinu si. A vy si zatím jděte stavět sněhuláky.
0: Ano.
2: A až budete hotovi, zavolejte, budu váš rozhodčí, jo?
0: Tak jo, no.
1: Ani běžíme, že?

0: Ježery, ty neseš krásnou větev.
1: Ta bude tvému sněholáčkovi slušet, co?
2: Ten tvůj už taky stojí rovně jako svíčka.
1: To bude mít pan Spejbl těžkou volbu, co?
2: No jo, to jo. Tati, už máme hotovo.
1: Pane Spejble.
3: Nic.
2: Žery, nevíš, kde je páníček? Jo?
1: Tak nás k němu zabeď.
2: Tati!
1: Pane Spejble!
2: Tatiuldo, kde jsi?
1: Žeričku, tady někde pan Spejble není.
2: No jo, ale nechal tady sáně.
1: A tamhle toho nejkrásnějšího sněhuláka.
2: No jo, Taťolda je vítěz. Ale kde je?
1: Asi mu už byla zima, tak šel domů.
2: Tak půjdem taky.
1: Jo.
2: Máni, pomoz mi toho Taťoldova sněhuláka naložit na sáně.
1: Dobrá.
2: Pěkně těžký.
1: No to ti teda povím. Hej. Hej. Rup.
2: A jdeme domů.
1: No, to bude bábinka koukat, jakého sněhuláka pašáka pan Spejbl postavil.

0: řeknu vám, děti, že ten sněhulák pana Spejbla je skutečně moc hezký. No, jenom je škoda, že si pan Spejbl nepřišel pro sladkou odměnu. Co? To je?
1: Jak to? Že nepřišel? Vždyť jsem tady.
2: A je po sněhulákovi. Vyklubal se z něho pan Spejbl.
0: Pane Spejble.
2: Tať Huldo, to jsi ty.
1: To jsem já.
0: Zdravíčko.
1: Je mi toho zapotřebí.
0: Jak se vám to stalo?
1: To má na svědomí Žerik. Spustil mě i se sáněmi z kopce.
2: Žery?
1: A jak jsem se tak kutálel, stal se ze mě sněhulák.
2: Ale nic si z toho nedělej, taťulínku. Byl jsi ten nejhezčí ze všech sněhuláků, jaké jsem kdy viděl.
3: No, a vyhrál jste bábovku.
1: To bábovku?
2: Tu nejsladší.
0: Tak si myslím, že víc než bábovka potěší pana Spejbla pořádně horký čaj.
1: S rumem.
0: S rumem.
1: Jak se říká, únor bílý polesílí, ale člověka oslabuje. Hepších!
2: Moje řeč.
4: Jak si hráli se zimou. Jednou se Čmelda s Brundou dívali na Berušku, jak zalévá kopretinu, a nešlo jim na rozum, proč ta kytka ne a ne kvést. Vody má už dost, ale chybí jí sluníčko, povídala Beruška. Čmeláci i s Beruškou vyletěli až na střechu domečku, ale ani odtud sluníčko neviděli. Všude byly jen samé mraky. Už ať jste dole, volala maminka. Přivezli nám dříví na zimu.

0: magia.
1: Všichni pomáhali kovaříkovi skládat z fůry polínka, když najednou to odněkud studeně fouklo. Zrovna jako kdyby co nevidět měla přijít zima, řekla maminka a šla s Beruškou připravovat všechno na poslední letošní posvícení.
2: To abych přivezl i pár muzikantů. Jaké pak loučení s létem bez pořádné kapely, práskl bičem kovařík a už jeli s koníčkem pro muziku.
3: S kým si teď budeme hrát, přemýšleli Čmelda s Brumdou.
1: A v tom zase tak studeně fouklo a z hromady dříví vylezla malilinkatá zima.
4: Se mnou,
1: zvolala na čmeláky rampouchovým hláskem.
4: Podejte mi ruce.
5: Brr, ty studíš, řekl Čmelda a dýchal si do dlaní.
6: A taky štípeš. Hele, neštípej, povídal Brumda. Radši se budeme honit, aby jsme se zahráli.
1: A tak si hráli nahoněnou, i naklouzanou a naschovávanou. Ale pak přijel kovařík a přivezl muzikanty.
7: Hurá, sláva, křičeli Čmelda s Brumdou a také křičeli, vítáme vás.
1: A teď už si se zimou hrát nechtěli. Schovali ji pod starý hrnec a šli raději do tepla, protože venku je už zábl nos.
8: Na stole byla bábovka, muzikanti pěkně hráli a pravé posvícení začalo. Nejdřív tancovala maminka s kovaříkem, pak se přidali Cvrček s Beruškou a nakonec i Čmelda s Brumdou a k tomu všemu jim krásně svítila světluška.
9: Pojď si taky zatancovat, volali na ní čmeláci, my za tebe zatím budeme svítit.
1: Ale světluška že ne, že jim svou lucerničku nepůjčí. Jenže čmeláci zrovna chtěli svítit, chtěli si to zkusit a začali se o lucernu se světluškou přetahovat. A tahali se a strkali, až ta světluščina lampička spadla a rovnou do té posvícenské bábovky. A bábovka se hned rozzářila jako nádherný lampion.
10: Svítit přece mají světlušky a ne bábovky, plakala světluška.
11: Svítící bábovku jsme ještě nejedli, to si dáme, těšili se čmeláci.
1: A jíst nebudete. Za trest nedostanete ani kousek, řekla maminka a vystrčela je za dveře. A potom světlušku pohladila. Už nepláč, až bábovku sníme, dostaneš svou lucerničku zpátky.
12: Netrvalo dlouho a bylo zas všechno v pořádku. I na světlušku se dostal pořádný kus bábovky.
10: Děkuju, řekla. Ale já teď ještě půjdu trošku posvítit ven, protože se už stmívá.
1: Za dveřmi seděli Čmelda s Brumdou a na světlušku se mračili.
10: Ale já vám nesu ochutnat bábovku, povídala světluška. Jsme přece kamarádi.
1: A čmeláci hned zapomněli, že se na ní chtěli zlobit.
10: Co pak máte v tom hrnci?
1: Vyptávala se ta zvědavá světluška a zaťukala na něj, jestli je plný. Byl. Byl plný zimy. A ta zima byla větší a větší, až se najednou do hrnce nevešla, hrnec jí byl malý a když se v něm jen trošinku protáhla, rozletěl se na 100 střípků. Zima byla venku.
10: Jú, teď dostaneme, lekla se světluška.
6: Ba ne, maminka nás pochválí, vždyť jsme zimu pod tím hrncem o pěknou chvíli zdrželi, povídali Čmelda s Brumdou.
1: A jen to řekli, začali se z nebe snášet první sněhové vločky.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
2: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
3: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
1: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
2: A ty?
1: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
2: Kdo jsi ty?
4: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
2: Jú!
1: Vykřikla holčička polekaně.
2: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
1: Zeptala se malá čarodějnice.
5: Počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
1: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
2: Je, ty to ale umíš,
1: radovali se děti.
4: Tě, to je teprve začátek,
1: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
2: Tak a teď dost, musíte už domů.
4: Už? Ano, je nejvyšší čas.
1: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
2: Tak moc krát děkujeme.
1: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
5: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Hromnice Bimbula se dívala asi komínem.
2: Ale mohl by to být,
1: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
2: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
1: Ale v duchu byla velice ustaraná.
2: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
1: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
2: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
6: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tato sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí Kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se Moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začaly v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kde pak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe? Začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh! Hrub, trách, práska! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je nakly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla Moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem ji zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak ji tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák ji drží za krk a vleče ji do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.

0: V království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tu máš, je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tu máš, i z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli by z tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jakoby lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
2: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
2: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
2: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
2: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlížel, jestli se princ Jaja nevrací. Tumáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tumáši. Děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tumáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tumáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.
3: Tumáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tumáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
2: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tumáši, Posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
5: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
2: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
5: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
2: O kom to prosím tě mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tu máš šif, vzpamatuj se.
5: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
6: Co děláte v mé zahradě?
5: Kdo to tu mluví?
2: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
6: Jsem vodní had. Vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
2: Nic, jen přespat a zase jít.
6: Opravdu nic jiného?
5: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
6: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
5: Dokážu to.
7: Co to říkáš, tu máš i zbláznil ses?
6: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
2: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tu máš i já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
3: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
5: Odpusťte mi, smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
3: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli ze skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
8: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
5: Kdo jsi, krásná dívko?
8: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
5: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
8: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. A proto bych ti ráda vyplnila přání.
5: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
8: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
5: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
8: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu, Tomáši.
3: nestačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajný, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče: Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
1: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš. Kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí. Poradil ještě a byl pryč.
0: Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando.
2: Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka.
0: Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšela poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní.
2: Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo?
0: Nepřestávala se divit Anče.
3: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem.
0: Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den sotva slunce vstalo, přiběhl Hajný do sednice a volá:
2: Lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk.
0: Než se Anče stačila začervenat, zaburácel odhor Krakonošův hlas.
1: Co se zdá první noc, to se taky splní.
0: Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil.
1: Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kde pak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik.
2: Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka.
0: To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí odzdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory.
2: Himmlaudendonnerwetterkruzeis element, co na mě takový ráž?
0: Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat?
1: A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice.
2: Koukám, že vás přibylo,
0: houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla:
2: Milost, pane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen dotruhli položit.
0: A Trautenberg hned:
1: Já už ty truhle skoro ležím, nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá.
0: Naříká slzu z oka mačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovou brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou.
1: No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal, vemlouvá se hlasem andělským, a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem.
0: Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho...
1: V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí. Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí.
0: Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední.
1: To už Anče nevydržela. Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel...
0: No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal.
1: Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu?
0: Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajný kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a klidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší, a s Bohem, chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk, nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tamtomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčely, polnice troubily, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo.

Cesta, po které Honza šel, se vinula březovým hájkem a zdálo se, že nikdy neskončí. Ale najednou byla před Honzou veliká řeka. Na jejich březích rostlo rákosí, vrby a olše a v dálce se mezi stromy bělala chalupa. Když přišel blíž, viděl, že z chalupy zrovna vychází dívka s otepí proutí v náručí. Byla tak pěkná, až se Honzovi zatajil dech. Temně rezavé vlasy jí ve slunci zářily jako oheň, oči měla modré jako letní nebe a štíhlá byla zrovna jako vrbový proutek. I ty pyhy, co měla na nose, jí slušely. Zdravím tě, krásná dívko, pozdravil Honza. Už dlouho se toulám světem. Hledám to nejlepší řemeslo a taky nevěstu. Můj táta je košíkář. Zůstaň u nás. Naučí tě plést košíky. Usmála se dívka a zuby jako perly se jí zablískly. Mně říkají Julka. Honza se tedy začal učit košíkářskému řemeslu. Nejdřív loupal a máčel proutí, aby změklo. Pak se z něj učil plést košíky a nůše, posady pro slepice i kolíbky pro děti. Julinka se na něj občas usmála a on zapomínal, že má otlačené prsty a že ho i z této práce bolí záda. A když šel do města, vždycky koupil Julce nějaký dárek, hřebínek do vlasů, sponu nebo šátek. Ale Julka nebyla nikdy spokojená. Ten hřebínek je moc obyčejný, řekla. A spona není vykládaná perletí. A šátek by mi slušel hedvábný. Stála před zrcadlem a vzdychala. Kdybych měla vlasy dlouhé až na zem, byla bych nejhezčí ze všech děvčat ve městě. A taky bych si přála, abych neměla na nose pyhy. Jaký dárek mám dát Julince, aby mě měla ráda? Ptal se Honza starého košíkáře. Naší Julči není nic dost dobré, vzdychl její otec. Ale když jí upleteš pěknou kolíbku pro dítě, snad tě bude mít ráda. Honza nadšeně kývl a tajně po nocích dělal kolíbku. Když byla hotová, vynesl ji na zápraží. Julinko, to je dárek pro tebe. Líbí se ti? Budeš mě mít ráda? Ptal se. Julka spráskla ruce. Na co kolíbku, ty hloupý Honzo? Chyť mi zlatou rybku, co plní přání, pak tě budu mít ráda. Honza se zarazil. Pro Julinku by udělal všechno, ale jak chytit zlatou rybku? Šel k řece, díval se na vodu a v tom si vzpomněl na Hastrmana Bublu. Mám rybí šupinu, vyskl. Vytáhl ji, zahřál v dlaních a hodil do vody. Hastrmánku, kamaráde, kde jsi? Volal. Z vody se po chvilce vynořila zelená bublová hlava. Co potřebuješ, Honzo? Ptal se Hastrman. Zlatou rybku pro Julinku, tu, co plní přání, přiznal Honza. Zlatou rybku nemám, nejsme v moři, zavrtěl bubla hlavou. Ale mám tady rybku mluvící, plní menší přání. Potopil se a za chvilku se objevil s malou stříbřitou rybkou v dlaních. Na, chytej, hodil ji Honzovi. Honem, Honzo, Honzo, říkej, co si přeješ, mrskla sebou rybka. Já nic, ale Julinka, co to chtěla, vzpomínal Honza. Chtěla mít vlasy dlouhé až na zem. Staniš se, špitla ryba. A druhé přání, rychle, nebo na suchu leknu. Dál se kroutila v Honzových dlaních. Chtěla mít nosík bílý, bez pych, vzpomněl si zas Honza. Staniš se, špitla ryba. A do třetice? A v tom Honza viděl, jak se v dálce otevřely dveře chalupy. Stála v nich Julka s vlasy dlouhými až na zem. A nos měla bílý bezpich. Honzo, ty jsi chytil zlatou rybu, volala. Honem, Julinko, poběž, nebo mi lekne, pobízel Honza. Nemám tak rychlý nohy, křičela Julinka. Chce rychlý nohy.

Honzovi se zdálo, že už vůbec není tak pěkná jako dřív. Julka naposled vstekle sykla, dupla a zmizla ve dveřích. Honza vylezl z vody a věždímal si mokré nohavice. Bublo, Hastermane, jsi tu ještě? Vem si tu kolíbku, třeba se ti bude hodit. Nad vodou se znovu objevila zelená kudrnatá hlava. Děkuju ti, Honzo. Zrovna ji s Bělinkou potřebujeme, přiznal Hasterman. Popadl kolíbku a stáhl ji pod vodu. Honza zvedl ranec, oprášil si halenu a šel. Jak to říkala ta babka, kterou jsem potkal na začátku svého putování. Až ti bude, až ti bude, až ti bude nejhůř, jdi domů, vzpomínal. A taky se říká, devatero řemesel, desátá bída. Jdu domů a šel. U cesty se na keřích modraly trnky a červenaly šípky. A najednou se v dálce před ním objevila jeho rodná Víska. Ten svět je ale malý, divil se. Já jsem ho obloukem obešel. Dívá se a vidí, dole pod kopcem jede s trakařem plným trávy sousedovic kačka. Kačenko, kačko, počkej na mě. Volal a rozběhl se k ní. Honzo, ty ses vrátil, radovala se kačka. A co ses ve světě naučil? 9 řemesel umím, od každého trochu, chlubil se Honza. A kde máš tu nevěstu v kočáře? Vyptávala se dál kačka. Ty jsi moje nevěsta, smál se Honza. Lepší jsem ve světě nenašel. Něco jsem ti přinesl. Podkovu pro štěstí. Pověsíme si ji na dveře. Pak posadil káču na trakař, na tu hromadu čerstvě posekané trávy a jeli do vsi. Lidičky, Honza se vrátil ze světa. Vybíhali babky ze vrat. Sliboval, že si přiveze nevěstu v kočáře a veze si káču na trakači. Pojďte se podívat. Ale kačka výskala a mávala podkovou. Lidičky, já se budu vdávat. Můj Honza umí 9 řemesel, volala. A pak byla svatba. Honza ušil kačce boty a novou sukni s jubkou. I svatební koláče sám upekl a kytku uvázal. Potom udělal z lipového dřeva stůl a z dubového postel. I kolíbku sproutí ti upletu, kačenko, až bude potřeba, sliboval. Kačka byla ráda, že se Honza ve světě naučil pracovat a že už nesedá na peci jako dřív. A protože uměl od každého řemesla trochu, dařilo se jim dobře.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek.
1: My nejsme žádní exempláři.
0: My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor.
1: Je to muzikant, řekl Ramses.
0: V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
2: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
2: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: 9. kapitola. Pošťák krák.
2: Adélka kreslila do svého bloku. Moc se jí líbily hudební nástroje všech hmyzounů. Kulikvák je prostě šikula. Protože se skřítek výletník musel vrátit domů, zůstala se svými krkouny sama. Vůbec jí to nevadilo. Tady na Bimbuli se ničeho nebála. Najednou se jí nad hlavou něco myhlo. Byla to růžová obálka, která se vzduchem nesla jako lehoučké peříčko. V zápětí se přiřítil velký černý pták. Byl oblečený v modré uniformě a přes rameno měl přehozenou velikou koženou kabelu. Hned se vrhnul na psaníčko, chytil ho do zobáku, strčil do brašny a slétl k Adélce.
3: Slečna Adélka?
2: Zeptal se pro jistotu.
4: Ano, to jsem já,
2: odpověděla Adélka.
4: Jak to, že mě znáte?
2: Podivila se. Pošťák si přehodil kabelu na druhé rameno a pyšně prohlásil.
3: Já znám úplně všechny. Musím všechny znát, protože jsem Havran Krák. Jsem poštovní doručovatel.
2: Pak se zarazil a důležitě se zeptal.
3: Víte vůbec, co to znamená?
4: Jasně, že vím. U nás taky máme listonoše.
2: Pupino byl ze všeho trochu zmatený a tak se hloupě zeptal.
5: To jako nosíte listí?
2: Adélka si vzdychla a Bláža s Bůčou obrátili oči v sloup. Za to Havran Krák byl v 7. nebi. Znovu mu to dodalo pocit důležitosti.
3: Vidím, že vás musím poučit. Doručuji dopisy po celé planetě.
2: Pak se k ním naklonil ještě blíž a důležitě dodal.
3: A dokonce i mimo planetu Bimbuli.
2: V tom si Adélka vzpomněla na maminku, na tatínka, na nemocnici a na hodného pana doktora, který jí někdy půjčoval stetoskop. Dokonce se jí zdálo, že v dálce slyší jeho hlas.
6: Adélko, no tak, Adélko, probuď se.
2: Trochu se jí zastesklo, ale nedala to na sobě znát. Pobavilo ji, že si pan doktor myslí, že spí. Hned se kráka zeptala.
4: A jak to mám udělat, abych mohla poslat někomu psaníčko? U nás máme poštovní schránky, ale tady jsem nic podobného neviděla.
2: Havran Krák si opět přehodil brašnu na druhý bok a řekl.
3: Stačí dát dopis do obálky a napsat, komu je určen. Pak se nahlas zavolá dopis nebo balík. Na nejbližším místě se ze země vysune schránka, do které se dopis vloží. Pak se schránka zasune a doputuje ke mně na poštu. O ostatní už se postarám.
4: A mohla bych to zkusit?
2: Zeptala se Adélka.
4: Chtěla bych mamince poslat hezký obrázek, aby se o mě nebála. Šlo by to?
2: Havran mávl rukou.
3: Žádný problém. Poleďte se mnou.
2: Zavelel. Vznesl se do vzduchu a mířil ke své poštovní úřadovně, která byla až na samém vrcholku stromu Opius Bimbulus. Adélka s Bůčou, Blážou a Pupínem se na sebe podívali a pak se rozesmáli. Pupíno se jen tak pro jistotu zeptal.
5: Umí tady někdo lítat?
2: Všichni svorně vrtěli hlavami.
4: Ach jo.
2: V tom ale Adélku něco napadlo.
4: Profesor Bimbulík nám přece dal bimbálkové lítadlo.
2: Zašátrala v kapsičce a vylovila lahvičku s kouzelným lektvarem ze semínka stromu Opius bimbulus. Bláža se ze zvyku dala do rozpočítávání.
7: U potoka roste kvítí, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí.
2: Pupíno jí přiložil chobot k uchu a hlasitě zatroubil.
5: Budíček, co chceš rozpočítávat? Vždyť je jedna jediná.
2: Bláža se cítila dotčená. Měla slzy na krajičku a kdyby se do toho nevložila Adélka, určitě by se rozplakala.
4: Myslíte, že je to na pití nebo na mazání?
2: Zeptala se.
5: Tak já bych to třeba zkusil ochutnat.
2: Navrhnul mlsoun Pupíno. Když se napil, okamžitě se vznesl do vzduchu. Adélka ani chvíli neváhala, honem dala loknout i všem ostatním a tak společně plachtili vzduchem. Zpočátku jim nešlo letět určitým směrem. Spíš se jen ve vzduchu legračně plácali a letěli chvíli dopředu a chvíli zas dozadu. Na správnou techniku přišla jako první kravička Bůča. Ostatní se jí proto chytili a za chvíli vzduchem doletěli za pošťákem Krákem. Ten už je z okna své úřadovny vyhlížel dalekohledem a chechtal se, až se za břicho popadal.
3: A to je asi nějaká nová letecká móda. To mě musíte naučit.
2: Povychoval je, když Adélka s kamarády s vypětím sil dorazili. Nikdo se nezmohl na slovo. Všichni byli z namáhavého letu celý udýchaní.
3: Ale tady už lítat nemusíte, tady se dá normálně chodit.
2: Připomenul jim Krák.
5: My víme,
2: ozval se Pupíno.
5: Ale nám to nejde.
3: A tak přestaňte plachtit těma ušima,
2: navrhoval Krák. Adélka si všimla, že se Pupíno začíná zlostí rozžhavovat a proto raději včas zasáhla.
4: My jsme se napili bimbálkového lítadla od pana profesora a to stále funguje.
2: Krák se omluvil.
3: Oh, pardon, nevěděl jsem, že pánové jsou nelétavci.
8: Dámy,
2: opravila ho dotčeně Bůča.
5: Ale já jsem pán.
2: Připomenul se Pupíno.
3: Máte asi ještě hodinku, než se přestanete vznášet. Slečna Adélka chtěla napsat dopis, že?
4: Ale ve vzduchu to nejde.
2: Připomenula Adélka.
3: Tak vás zatím zvu na exkurzi.
2: Nabídl jim Krák.
3: Zde jsou dopisy, které je potřeba doručit jejich adresátům.
2: Řekl a ukázal na hromadu různobarevných obálek.
3: Zde vidíte razítko. Tím musím každou obálku opusinkovat a zanechat na ní otisk.
2: Adélka se usmála. Razítkování je opravdu tak trochu jako pusinkování. Jen ji to samotnou nikdy nenapadlo. Náhle něco cinklo.
3: A to bude nové psaníčko,
2: radoval se pošťák. Z výtahu vypadla kulatá plechovka. Krák ji otevřel, vyndal dopis a schránku poslal výtahem zpět.
3: Nyní se můžete podívat, jak se správně razítkuje. Uchopím razítko, za část k tomu určenou, namočím do barvy a přesně namířím na obálku.
4: A kde je známka?
2: Zeptala se Adélka. Ještě než Krák stačil razítkem bouchnout na obálku. Pohyb nedokončil. Dlouze se na Adélku podíval.
3: Jaká známka? Známky jsou ve škole a ne na poště.
7: Přece papírová. Ta, co se kupuje za peníze.
2: Vložila se do toho Bláža. Všichni tři Adélce často pomáhali psát dopisy babičce, tak dobře věděli, jak to chodí. Teprve teď Krákovi došlo, že má z ostudy kabát. Samozřejmě si vzpomněl na poštovní známky, které jsou jen na zemi u lidí, protože studoval dějiny poštovnictví. Snažil se to alespoň nějak zamluvit.
3: Dopoledne sbírám poštu. Pěkně ji třídím a odpoledne létám a dopisy roznáším. Jestli chcete, můžete letět se mnou.
2: Adélka přikývla a plyšoví kamarádi, kterým podle jejich dlouhých krků někdy říkala krkouni, taky. Jenže jako naschvál zrovna v tu chvíli bimbálkové lítadlo přestalo fungovat.
3: No tak nic.
2: Řekl na oko zklamaně Krák, když se všichni svalili na hromadu.
3: Tak zatím napište ten svůj dopis.
2: Adélka vytáhla svůj blok a pastelky a v tu ránu se jí rozbušilo srdce. Nevěděla, co má nakreslit. Ruka sama od sebe sáhla po červené pastelce a nakreslila veliké srdíčko. Dovnitř nakreslila sebe a okolo srdíčka všechny kamarády z bimbule. Vílu bimbulinku, profesora bimbulíka, skřítka výletníka, žabáka kulikvaka, hmyzouny bzouny a samozřejmě Kráka. Když to pošťák viděl, úplně se zatetelil blahem.
3: Je, píšete tam o mně?
2: Zeptal se s úsměvem.
3: Tak takové psaníčko, doručím super extra express rekomando.
2: A opravdu, když obrázek Adélka zalepila do červené obálky a nadepsala tiskacími písmeny
4: Maminka a táta.
2: Krák dopis popadnul a letěl s ním jako o závod.

0: Panečku, to je... To je nápoj tohleto. Hurweis. Bylož vlastně, co je to mléko, no?
1: Mléko je nápoj, který se, když se, tak se...
0: No počkej, jaký nápoj především?
1: Cenný, tatí.
0: Ovšem, správně, mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje co?
1: Mléko je velice cenný nápoj, protože obsahuje co?
0: No přece. No tak.
1: Škraloupy.
0: No dobře, ale taky hlavně uhlo.
1: Uhlopříčky.
0: Uhlohydranty.
1: Co je to uhlohydrant?
0: No co je to hydrant, to snad víš, ne?
1: Simono, to je takový...
0: No, takový vodovod.
1: Simono, takový vodovod.
0: No, proto se taky uhlohydrantům říká česky uhlovodany.
1: Proč jako?
0: No, že se jako to mléko vyfutruje vodou, no.
1: Aha.
0: No, a dál. Třeba jaké vlastnosti má mléko?
1: Mléko má tu vlastnost, že si buď sedne, nebo uteče.
0: Správně.
1: Když si sedne, je z něj smetana, když uteče, tak smrdí.
0: No tak nemůžeš říct, že se připálí. Pověz raději, jak se mléko získává.
1: Z krávy.
0: No dobře, ale kráva je, no?
1: Kráva je?
0: No?
1: Kráva je tatí skot.
0: Já se tě neptám, jaký je národností, já chci slyšet, že to je domácí zvíře jako třeba
1: vepř.
0: Nebo?
1: Nebo prase.
0: Ale to je to samý, tak řeknu jako třeba pes, kočka, traktor nebo slepice. Já nevím, vás neučili ve škole odpovídat celou větou?
1: Učili.
0: Tak to řekni sám pro pána krále.
1: Mléko se získává z krávy, podobně jako z vepře, psa, kočky nebo slepice.
0: No tak.
1: To je nesmysl, tatí. Co pak si viděl někdy někoho dojít třeba slepici?
0: Hurweis, ty všecko spleteš. Musíš to říct přesně. Musíš zdůraznit, že slepice na rozdíl od krávy se nedojí, nýbrž, že snáší vejce.
1: A kráva na rozdíl od slepice nesnáší vejce?
0: Ano, neboť by pod ní rupnul žebřík, až by lezla na kurník.
1: A proč by lezla na kurník, tatí?
0: No přece snášet vejce.
1: Vždyť kráva nesnáší vejce.
0: To se rozumí, že nesnáší. Co pak kráva nikdy snáší vejce?
1: A jak to tedy, že jsi viděl les na kurník?
0: Já ji neviděl.
1: Ale říkal si to.
0: Já říkal docela jasně, že kráva nesnáší vejce, protože pod ní rupne vždycky žebřík, když leze na kurník.
1: A co tedy dělá?
0: Dojí mléko, vždyť o tom mluvíme půl hodiny a pak se mě zeptáš, co dělá.
1: A to musí před každým dojením vylézt na kurník?
0: Šmangote, co by tam dělala, Hurweis, uvažuj trošku.
1: Dojela mléko, vždyť o tom tatí mluvíme půl hodiny.
0: No tak.
1: Ale mě by zajímalo, proč teda leze na kurník, když pod ní po každé rupne žebřík.
0: A víš, co to je pro krávu za námahu, vylézt po žebříku?
1: Proč tedy nezůstane dole?
0: Kde?
1: Ve chlívě. Proč leze po žebříku, když je to pro ní taková námaha?
0: Hele, já už toho mám tak akorát. Neleze na kurník, nesnáší vejce, nedojí mléko a nehraje na housle. A ty si je vezmi a hrát.
1: Ale tati...
0: Neodmluvej housle.
1: Tati,
0: ticho a hrát. Jestli máš být takhle neučenlivej, tak já z tebe udělám takovýho kubelíka, že si to budeš na dosmrti pamatovat.
1: Když já...
0: Hrát?

0: Brumbál Harryho přesvědčil, aby už zrcadlo z Erisedu nehledal. A tak po zbytek vánočních prázdnin zůstal neviditelný plášť složený na dně jeho kufru. Harry by byl nejraději, kdyby stejně snadno mohl zapomenout i na to, co v zrcadle spatřil, ale nedokázal to. Mýval teď těžké sny. Znovu a znovu se mu zdálo, jak jeho rodiče mizí ve výbuchu zeleného světla, zatímco jakýsi vysoký hlas se kdákavě směje. Aspoň vidíš, že Brumbál měl pravdu. To zrcadlo by tě dokázalo dohnat k šílenství, řekl Ron, když mu Harry o svých snech vypravoval. Hermiona, která se vrátila den před začátkem druhého pololetí, se na to dívala jinak. Napůl se hrozila při pomýšlení, že Harry 3 noci za sebou nebyl v posteli a potom je chodil po škole. Co kdyby tě Filch chytil? A napůl byla zklamaná, že přitom aspoň nezjistil, kdo je Nicholas Flamel. Málem se už vzdali naděje, že by kdy Flamela v některé knize v knihovně našli, i když Harry si nepřestával být jistý, že to jméno už někde četl. Jakmile se opět začalo učit, mohli do knih zase jen zběžně nahlížet vždycky 10 minut o přestávce. Harry měl ještě méně času než Ron a Hermiona, poněvadž začaly i fanfrpálové tréninky. Bud je proháněl víc než kdy dřív. Ani sichravé deště, které teď vystřídali sníh, neschladili jeho nadšení. Weasleyova dvojčata se stěžovala, že Wood začíná být úplně posedlý. Harry však stál na jeho straně. Pokud by vyhráli příští zápas proti Mrzimoru, poprvé za 7 let by ve školním přeboru předstihli Zmiozel. A kromě toho, že toužil zvítězit, Harry také zjistil, že nemývá tolik těžkých snů, když je po fanfrpálu unavený. Po jednom tréninku, kdy byli obzvlášť zmáčení a ublácení, však Wood sdělil mužstvu špatnou zprávu. Chvíli předtím se velice rozhorlili na Weasleyovi, kteří se střemhlav vrhali jeden na druhého a předstírali, že každou chvíli spadnou z košťat.
1: Nech to už konečně těch šeškáren,
0: osobil se na ně.
1: Právě kvůli takovým nesmyslům ještě prohrajeme. Rozhodčím, tentokrát bude Snape a ten bude hledat každou záminku, aby nebyl vírus rážel body.
0: George Weasley při té novince doopravdy spadl z koštěte.
2: Rozhodčím bude Snape?
0: Vyprskl s ústy plnými bláta.
2: Co pak už někdy soucoval při fanfrpálu? Pokud bychom měli šanci z Miozel předstihnout, nebude pískat spravedlivě.
0: Ostatní z mužstva se snesli na zem vedle George a začali brblat také.
1: Já jsem si to nevymyslel.
2: Musíme prostě dbát, abychom hráli úplně čistě a Snape, aby nás nemohl při ničem nachytat.
0: To jistě znělo velice dobře, říkal si Harry. On sám však měl ještě další důvod, proč nechtěl, aby Snape byl na blízku, až zase bude hrát fanfrpál. Ostatní členové družstva se po tréninku jako obvykle loudali k hradu a bavili se mezi sebou. Harry však zamířil přímo do nebelvilské společenské místnosti, kde našel Rona a Hermionu, jak hrají šachy. Šachy byly to jediné, v čem Hermiona kdy prohrávala, a Harry i Ron si říkali, že jí to velice prospívá.
2: Ještě chvilku na mě nemluv,
0: prohlásil Ron, když se Harry posadil vedle něj.
2: Potřebuji se soustředit.
0: V tu chvíli si všiml výrazu v Harryho tváři.
2: Co je s tebou? Vypadáš hrozně.
0: Harry mluvil tak tiše, aby to nikdo jiný neslyšel. A oba je spravil o Snapeově nenadálém a zlověstném přání soudcovat příští zápas ve Vanderpálu.
3: Nesmíš hrát,
0: prohlásila Hermiona okamžitě.
2: Řekni, že jsi nemocný,
0: radil mu Ron.
3: Říkej, že jsi zlomil nohu,
0: navrhla Hermiona.
2: Zlom si je doopravdy.
0: Nemůžu, namítal Harry. Náhradního chytače nemáme. Kdybych se z toho vymluvil, Neville nemůže vůbec hrát. V tu chvíli do společenské místnosti přepadl Neville. Nikdo dost dobře nechápal, jak vůbec dokázal prolézt otvorem v podobizně, poněvadž měl obě nohy u sebe a všichni se dovtípili, že za to může svěrací kouzlo. Neville zřejmě musel celou cestu do nebelvírské věže s nožmo doskákat. Všichni se dali do smíchu až na Hermionu, která vyskočila a udělala protikouzlo. Nevillovi nohy mžiku odskočili jedna od druhé a chlapec roztřeseně vstál.
3: Jak se ti to stalo?
0: Zeptala se Hermiona a vedla ho k Harrymu a Ronovi, aby se mohl posadit.
4: To mi udělal Malfoy,
0: vysvětlil Neville třaslavým hlasem.
4: Potkal jsem ho venku před knihovnou a on říkal, že hledá někoho, na kom by si to vyzkoušel.
3: Běž za profesorkou McGonagallovou,
0: vybídla ho Hermiona.
3: Ohlazí, co ti udělal?
0: Neville zavrtil hlavou.
4: Nechci, aby mi provedl ještě něco.
2: Ty se mu musíš postavit, Neville,
0: namítl Ron.
2: Je zvyklý na to, že má nade všemi vrch, ale to není důvod, aby si to dal líbit a ještě mu to usnadňoval.
4: Nemusíte mi říkat, že nejsem dost odvážný, abych byl v Nebelvíru. To už udělal Malfoy.
0: Zajíkl se Neville.
2: Harry sáhl do kapsy svého hábitu a vytáhl čokoládovou žabku. Úplně poslední z krabice, kterou dostal od Hermiony k Vánocům, a dal ji Nevillovi, který vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
0: Stojíš za tucet takových, jako je Malfoy, řekl mu. Moudrý klobouk tě přece poslal do Nebelvíru, že? A kde je Malfoy? V prašivém Zmiozelu.
2: Nevillovi zacukal chabý úsměv na rtech, když žabku rozbaloval.
4: Děkuji ti, Harry. Myslím, že si půjdu lehnout. Chceš tu kartu? Je přece sbíráš, ne?
2: Zatímco Neville šel do ložnice, Harry se podíval na jednu z karet se slavnými kouzelníky.
0: Už zase Brumbál, řekl. To byla vůbec první karta, kterou jsem...
2: V tom zalapal po dechu a opřeně se zahleděl na zadní stranu. Pak zalédl a podíval se na Rona a na Hermionu.
0: Našel jsem Flamela. Já jsem vám říkal, že jsem to jméno už někde četl. Četl jsem ho ve vlaku, když jsme sem jeli. Poslechněte si tohle. Profesor Brumbál obzvlášť proslul svým vítězstvím nad zlým černokněžníkem Grindelwaldem v roce 1945 objevem 12 způsobů použití dračí krve a pracemi o alchymii, jež napsal spolu se svým společníkem Nikolasem Flamelem.
2: Hermiona byla skokem na nohou. Tak vzrušeně se netvářila od chvíle, kdy dostali známky za svou úplně první domácí úlohu.
3: Zůstaňte tady,
2: křikla jenom a tryskem se řítila po schodech k dívčím ložnicím. Harry a Ron si sotva stačili vyměnit úžasné pohledy, když se přihnala zpátky s obrovskou starou knihou v náručí.
3: Nikdy mi nenapadlo hledat ho tady. Půjčila jsem si ji z knihovny už před kolika týdny, abych měla něco lehčího na čtení.
0: Lehčího?
2: Podivil se Ron. Hermiona mu však řekla, ať je potichu, než něco najde. Začala v knize horečně listovat a přitom si něco mumlela pro sebe. Konečně našla to, co hledala.
0: Tak už smíme mluvit?
2: Zeptal se Ron nevrele. Hermiona si toho nevšímala.
3: Nikolas Flamel je jediný, kdo kdy vyrobil kámen mudrců.
2: Její slova však nezapůsobila tak, jak očekávala.
0: Cože vyrobil?
2: Zeptali se Harry i Ron.
3: Pro boha, co pak vy dva vůbec nic nečtete? Podívejte, přečtěte si tohle.
2: Ostrčila knihu k ním a Harry i Ron četli.
5: Alchymistické studie se už od pradávna zabývají vytvořením kamene mudrců, bájné látky s úžasnými schopnostmi. Kámen mudrců promění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho vytváří elixír života a kdo se ho napije, stane se nesmrtelný. V průběhu staletí se o kameni mudrců vyskytuje mnoho zpráv, ovšem jediný, jenž v současné době existuje, patří panu Nikolasi Flamelovi, známému alchymistovi a milovníkovi opery. Pan Flamel, jenž loni oslavil 665. narozeniny, žije pokojným životem v Devonu se svou manželkou Perenelou, které je 658 let.
3: Vidíte?
2: Řekla Hermiona, když Harry a Ron dočetli.
3: Ten pes určitě hlídá Flamelův kámen mudrců. Vsadím se, že požádal Brumbála, aby mu ho opatroval, poněvadž věděl, že se ho někdo snaží zmocnit a proto chtěl, aby kámen zmizel z Gringotovy banky.
2: Kámen, který mění jiné kovy ve zlato a navždy uchrání před smrtí, řekl Harry. Teď už se nedivím, že se ho Snape chce zmocnit. Ten by přece chtěl každý. A já se zase nedivím, že jsme Flamela nenašli ve studiu o současném vývoji kouzelnického umění, prohlásil Ron. Jestli mu je 665 let, není už zrovna nejsoučasnější, že?
5: Na zítří při hodině obrany proti černé magii, zatímco si zapisovali různé soby, jak léčit vlkodlačí kousnutí, Harry a Ron ještě pořád přetřásali, co by si počali s kamenem mudrců, kdyby nějaký měli. Teprve když Ron řekl, že by si pořídil své vlastní fanfarpálové mužstvo, rozpomněl se Harry na Snape a nastávající zápas.
0: Budu hrát, oznámil Ronovi a Hermioně. Kdybych nehrál, všichni ze Zmiozelu by si mysleli, že mám strach se Snapeovi postavit. Já jim ukážu. Jestli vyhrajeme, zmizí jim úsměv z tváří, jako když ho seškrábne břitvou.
3: Hlavně, abychom neseškrabovali tebe ze hřiště,
2: řekla Hermiona.
5: Jak se však utkání blížilo? Harry byl čím dál nervoznější, ať už Ronovi a Hermioně tvrdil cokoliv.
0: Ostatních mužstv byli také právě klidní. Představa, že by v kolejním mistrovství předstihli Zmiozel, byla úžasná. Vždyť se to nikomu nepovedlo bezmála 7 let. Pokud však zápas bude pískat, tak předpojatý rozhodčí připustí vůbec, aby vyhráli? Harry nevěděl, jestli se mu to jen zdá nebo ne, jako by však na Snape narážel všude, kam přišel. Občas si dokonce říkal, jestli ho Snape sám nesleduje a nepokouší se ho při něčem přistihnout. Hodina lektvarů se postupně měnila v jakási týdenní muka. Tak hrozně se Snape k Harrymu choval. Mohl snad tušit, že se dozvěděli o kameni mudrců? Harry neměl zdání, jak by se to mohlo stát. Někdy ovšem měl děsivý pocit, že Snape snad dokáže číst myšlenky. Když mu příštího odpoledne Ron a Hermiona předčasnou popřáli mnoho štěstí, Harry si uvědomoval, že přemítají, zda ho ještě kdy uvidí živého. Valná úleva to věru nebyla. Jak si oblékal famprpálový hábit a zvedl svůj Nimbus 2000, z budových povzbudivých průpovídek nevnímal málem ani slovo. Ron a Hermiona se zatím usadili na tribuně vedle Nevilla, který nechápal, proč jsou tak zamračení a ustaraní a proč si oba přinesli na zápas hůlky. Ani Harry málem neměl tušení, že si Ron a Hermiona v předchozích dnech potají nacvičovali svědací kouzlo. Na ten nápad přišli, když ho Malfoy použil vůči Nevillovi a byli připraveni použít ho vůči Snapeovi, kdyby postřehli sebemenší známku, že chce Harrymu ublížit.
3: Hlavně nezapomeň, že formule zní Locomotor Mortis,
0: zamumlala Hermiona, když si Ron strkal hůlku do rukávu.
2: To vím, odsekl Ron. Nech si toho.
0: Všetně si Wood mezi tím vzal Harryho stranou.
1: Nechci na tebe nějak naléhat, Potre, ale pokud jsme kdy potřebovali chytit Zlatonku co nejdřív, tak je to dneska. Musíme zápas ukončit dřív, než ho Snape samým nadržováním daruje Mrzimoru.
6: Je tam úplně celá škola,
0: ohlásil Fred Weasley, jenže vyhlédl ze dveří.
6: Dokonce přišel se podívat i Brumbál.
0: A Harry mu poskočilo srdce. Brumbál, řekl a vrhl se ke dveřím, aby se sám přesvědčil. Fred měl pravdu. S tou stříbrnou bradou to nemohl být nikdo jiný. Harry by se nejraději hlasitě rozesmál, tak se mu ulevilo. Vůbec nic mu nehrozilo. Neexistoval prostě způsob, jak by se mu Snape pokusil ublížit, když se Brumbál díval. Možná to byl důvod, proč Snape vypadal tak rozlobeně, když obě družstva nastoupila na hřiště. Ron si toho všiml také.
2: Ještě nikdy jsem neviděl, že by se Snape tvářil tak podle,
0: řekl Hermioně.
2: Podívej, už jsou ve vzduchu. Au!
0: Někdo ho zezadu uhodil do hlavy, byl to Malfoy.
1: Promiň, Weasley, ale já jsem tě neviděl.
0: Malfoy vycenil zuby na Krabbeho a na Goyla.
1: Jsem zvědavý, jak dlouho se Potter tentokrát udrží na koštěti. Chcete se někdo vsadit? Co třeba ty, Weasley?
0: Ron mu neodpověděl, poněvadž Snape v tu chvíli přiznal Mrzimoru trestné střílení za to, že George Weasley na něj odpálil jeden potlouk. Hermiona seděla s rukama v klíně, držela Harrymu palce a s přemouřenýma očima upřeně sledovala, jak krouží nad hřištěm jako jestřáb a vyhlíží Zlatonku.
1: Víš, jak podle mého názoru vybírají hráče do družstva Nebelvíru?
0: Řekl Malfoy nahlas o několik minut později, když Snape přiznal Mrzimoru další trestné střílení, tentokrát bez jakéhokoliv důvodu.
1: Vybírají ty, kterých je jim líto. To máš Potra, který nemá rodiče, pak jsou tam Weasleyovi, kteří nemají peníze. A ty bys měl být v družstvu taky, Longbottome, poněvadž nemáš mozek.
0: Neville zrudl jako krocan, obrátil se však na sedačce a podíval se Malfoyovi do tváře.
4: Stojím za tucet takových jako si ty, Malfoyi,
0: řekl zajíkavě. Malfoy, Krab a Goyle úplně hýkali smíchy, ale Ron, který se stále neodvažoval spustit oči z hřiště, řekl. Jen mu to dej, Neville.
1: Longbottome, kdyby lidské mozky byly ze zlata, byl bys ještě větší chudák než tady Weasley. A to už něco znamená.
0: Ron už takhle měl nervy napjaté k prasknutí samou úzkostí o Harryho.
2: Varuj tě, Malfoy, ještě slovo.
3: Rone,
0: vykřikla najednou Hermiona.
3: Harry.
2: Cože, kde?
0: Harry se naráz vrhl z třemla vdolů, což vyvolalo úžasné výkřiky a jásot obecenstva. Hermiona vstala a oba palce i z ukazováčky si strčila do úst, zatímco se Harry řítil k zemi jako kulka.
1: Máš štěstí, Weasley. Potter zřejmě zahlédl na zemi nějaké peníze,
0: prohlásil Malfoy. Ron po něm skočil.
2: Dřív než Malfoy zjistil, co se vlastně děje, Ron už ležel na něm a tiskl ho k zemi. Neville okamžik váhal, potom však přelezl přes opěradlo sedačky a vrhl se Ronovi na pomoc.
3: Do toho, Harry!
2: Vykřikla Hermiona, vyskočila na sedadlo a dívala se, jak Harry letí jako blesk přímo na Snape. Vůbec si přitom nevšimla, že Malfoy a Ron se válejí na zemi pod její sedačkou, ani v řavy a skřeků, jež doprovázeli smršť ran, jak spolu zápasili Neville, Crabbe a Goyle. Nahoře ve vzduchu Snape otočil své koště právě včas, aby zahlédl něco jasně červeného, co se myhlo kolem něj a minulo ho jen tak o několik palců. A v příští vteřině už Harry střemhlavý let vyrovnal a vítězoslavně zdvihl paži. V ruce držel zlatonku. Tribuny vybuchly nadšením. Určitě to byl rekord. Nikdo se nepamatoval, že by nějaké družstvo chytilo zlatou tak rychle.
3: Rone, Rone, kde jsi? Utkání skončilo. Harry vyhrál. Vyhráli jsme a Neville vede.
2: Ječila Hermiona, tančila na svém sedadle a objímala Parvati Patilovou v řadě před sebou. V stopu nad zemí Harry se skočil z koštěte. Ještě pořád tomu nemohl uvěřit. Dokázal to. Utkání skončilo, trvalo sotva 5 minut. Jak fanoušci Neville vtrhli na hřiště, viděl Snape, jak přistál nedaleko. Bledý v obličeji, rty sevřené, a potom ucítil na rameni něčí ruku a když zvedl hlavu, spatřil Brumbála, který se usmíval.
0: To se ti povedlo, pronesl Brumbál tiše, takže ho mohl slyšet jen Harry. Jsem rád, že už si nehloupal o tom zrcadle. Ani si na to neměl čas. Byl jsi výtečný. Snape si trpce odplivl na zem.
2: Nějakou chvíli na to odešel Harry sám ze šatny, aby svůj Nimbus 2000 odnesl zpátky do skladiště košťat. Nepamatoval se, že by si kdy v životě připadal šťastnější. Tentokrát opravdu udělal něco, nač mohl být hrdý. Nikdo už nemohl tvrdit, že se jen honosí slavným jménem. Večerní vzduch mu ještě nikdy nevoněl tak sladce. Šel po vlhké trávě a v duchu znovu prožíval poslední hodinu, která mu splývala dohromady v jediné šťastné vzpomínce. Fanoušci Nebelvíru, kteří se k němu seběhli a zvedali ho na ramena. Ron a Hermiona, kteří na tribuně poskakovali radostí, a Ron jenž hlasitě jásal, i když mu z nosu proudem crčela krev. To už došel k přístřešku, kam se ukládala košťata. Opřel se o dřevěné dveře a podíval se k hradu, jehož okna teď v paprscích zapadajícího slunce rudě zářila. Takže Nebelvír je první. Podařilo se mu to, dokázal Snapeovi. A když už o něm byla řeč, po předním schodišti hradu spěšně scházela jakási postava s kápí na hlavě. Zcela viditelně nestála o to, aby někdo zahlédl a co nejrychleji se pustila k zapovězenému lesu. Harry při pohledu na ní v tu ránu přestal myslet na své vítězství. Tuhle plíživou chůzi dobře znal. To Snape se kradl do lesa, zatímco všichni ostatní seděli u večeře. Co to mělo znamenat? Harry se znovu vyhoupil na svůj Nimbus 2000 a vznesl se do vzduchu. Jak neslyšně klouzal nad hradem, viděl ještě Snape, jak vběhl do lesa a vydal se za ním. Stromy byly tak husté, že vůbec neviděl, kudy se Snape pustil. Kroužil proto níž a níž a už se dotýkal nejvyšších větví, když zaslechl hlasy. Klouzavým letem zamířil k ním a neslyšně přistál v koruně rozložitého buku. Opatrně se šplhal po jedné z větví, držel se pevně na koštěti a snažil se prohlédnout listím dolů. Snape stál na stinné mítině, ale ne sám. Spolu s ním tam byl i Quirrell. Harry nedokázal rozpoznat, jak se tváří, koktal však ještě hůř než obvykle. Harry napjal sluch, aby slyšel, co říkají.
7: Nevím, proč jste chtěl, abychom se sešli právě tady, Severusy?
8: Myslel jsem prostě, aby to zůstalo mezi námi,
2: odtušil Snape ledovým hlasem.
8: Konec konců studenti by se o kameni mudrců neměli dozvědět.
2: A Harry se naklonil dopředu. Quirrell něco mumlal, ale Snape ho přerušil.
8: Už jste zjistil, jak se dostat kolem té Hagridovy příšery?
7: Ale Severusy, já...
2: Musíte se rozhodnout, jestli budeme přátelé, anebo nepřátelé, Quirrelle, prohlásil Snape a pokročil k němu.
7: Já nevím, co máte.
0: Víte velice dobře, jak to myslím. Někde hlasitě zahoukala sova a Harry div nespadl ze stromu. Když se zas bezpečně usadil, stačil ještě zaslechnout, jak Snape říká.
9: Pár těch vašich kejklů, takže budu čekat.
7: Ale já nevím.
9: Dobrá. Brzo si zase popovídáme, abyste měl čas si to rozmyslet a rozhodnout se, na čí straně jste.
0: Přehodil si plášť přes hlavu a rázným krokem opustil mítinu. Byla už skoro tma. Přesto však Harry viděl Quirrella, jak tam nehybně stojí, jako by skameněl.
3: Harry, kde jsi byl tak dlouho?
0: Zapištěla Hermiona.
10: Vyhráli jsme! Ty jsi to vyhrál! Vyhráli jsme!
0: Křičel Ron a bušil Harry mu dozad.
2: A já jsem udělal Malfoyovi monokl na oku a Neville se úplně sám pokusil přeprat Krabbeho a Goyla. Ještě pořád nepřišel k sobě, ale Madame Pomfreyová tvrdí, že bude v pořádku. Takže jsme z Miozelu ukázali!
7: Všichni na tebe čekají ve společenské místnosti. Udělali jsme si večírek a Fred s Georgem uzmuli z kuchyně nějaké jídlo a zákusky.
0: To teď půjď z hlavy, vyhrkl udýchaně Harry. Pojďte, najdeme si nějakou prázdnou místnost. Počkejte, až uslyšíte, co vám povím. Než za sebou zavřel dveře, ujistil se ještě, že uvnitř není protiva a pak jim vylíčil, co viděl a slyšel. Takže jsme měli pravdu. Je to kámen mudrců a Snape se snaží přinutit Quirrella, aby mu pomohl se ho zmocnit. Ptal se ho, jestli už ví, jak se dostat kolem chloupka. A pak ještě něco říkal o Quirrellových okusech po kusech. Počítám, že kromě chloupka chrání ten kámen ještě další čáry. Nejspíš je jich celá spousta a Quirrell má najít nějaké zaklínadlo proti černé magii, aby Snape mohl vniknout dovnitř.
3: Ty tedy myslíš, že kámen bude v bezpečí jen tak dlouho, dokud Quirrell vydrží Snapeovi vzdorovat?
0: Zeptala se Hermiona vyděšeně.
2: Tak to máme příští úterý po kameni, řekl Ron.

0: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
1: U rybníka taky není,
0: zašeptala ozvěna od rybníka.
2: Celý den jsem ho ani nezahlídla, houkla ozvěna od skály.
0: A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl:
3: pro pána, to je neštěstí.
4: Kdo je to? Nikoho nevidím.
3: Podeď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
4: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
3: Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to.
4: Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka.
3: Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe.
0: Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září.
3: Pták mě zhasl křídlem, ty jsi mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance.
0: Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám.
4: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
0: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
4: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
0: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
4: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
0: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
4: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
0: Maková panenka se vypravila pod heřmánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá:
4: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
5: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
0: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
4: Pust mě, vykřikla.
5: Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
0: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
4: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
0: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
5: Co je to za bláznivého motýla? Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku. Videli ste niekdy motýla hrnúť sa takhle rovnou na bodlák?
3: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pust mou panenku, pusti!
5: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
3: A mouchy, co tam před ránem brousili kolem, si za chvilku povídali. Maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
5: A když nepustím, naježil se bodlák.
3: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
5: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
3: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
5: Pustím.
3: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Petrova čepice. Bylo to za dob, kdy svatý Petr chodil s pánem Ježíšem po světě. Jednou přišli do jedné vesnice a tam v chaloupce právě křtili chlapce. Kmotry zastavili svatého Petra a chtěli, aby hocha něčím obdaroval. A protože Petr nic neměl, vzali mu kmotry jeho čepici a posadili ji malému chlapci na hlavu. Svatý Petr se rozhněval, ale pán Ježíš pravil: nech jim tu čepici a pojď. A odešli. Chlapeček rostl a říkalo se o něm, že roste do krásy. Když vyrostl, pásl ovce. I šel tím krajem zase pán Ježíš se svatým Petrem. Zastavil se svatý Petr a udiveně se díval na ovce. Otče nebeský, co po světě chodíme, neviděl jsem tak krásné stádo, jako je toto. Ale taky jsem neviděl tak krásného chlapce. Tomu chlapci jsme byli na křtinách a přitom ti kmotry vzali tvoji čepici, řekl pán Ježíš. Svatý Petr se zase rozhněval a poprosil pána Ježíše: prosím, Otče nebeský, učiň, ať je chlapec ošklivý. Pan Ježíš učinil, jak si Petr přál. Chlapec přihnal večer stádo domů a prosil matku, aby mu dala večeři. Matka svého syna nepoznala a zvolala: ty, že jsi můj synek, ten byl krásný a ne takový ohava. Vzala koště a vyhnala ho. Hoch se dal do pláče a šel do lesa. Šel dlouho, až přišel k jednomu poustevníkovi. Měl hlad a tak prosil o kousek chleba. Poustevník se ptal chlapce, odkud přišel, a hoch mu všechno vyprávěl. I dal mu poustevník chleba, a protože měl ovce, ptal se ho, nechtěl-li by u něho sloužit. Chlapec s radostí službu přijal. Domluvili se, že staré ovce zůstanou poustevníkovi, ale polovinu jehňat, která se narodí, dostane chlapec. A jehňata se vydařila. Bylo jich mnoho a měla krásnou dlouhou vlnu. Poustevník se chtěl přesvědčit, je-li hoch poctivý, a tak mu jednou řekl, že musí odejít, a všechno svěřil chlapcovi. A tu

slechl. Zasil pšenici a ta rostla jako z vody a měla překrásné bohaté klasy. Zase šel pán Ježíš se svatým Petrem okolo pole, na němž rostla chlapcova pšenice. Petr se podivoval, jaké je to krásné obilí. Když mu ale pán Ježíš řekl, že ta pšenice je chlapce, který má jeho čepici, Petr prosil: Otče nebeský, sešli na pole krupobytí. Pán Ježíš mu opět učinil povůli. I přišlo krupobytí a pole zůstalo holé jako mlad. Ale i toto neštěstí chlapec snášel trpělivě. A tu mu poustevník poradil, aby šel do města ke králi, který má 3 dcery, a požádal ho, aby mu dal jednu za ženu. A tak se stane synem královským. Chlapec šel. Když přišel do města, přednesl svou prosbu králi. Král zavedl chlapce ke svým 3 dcerám a zeptal se jich, která by se chtěla provdat za tohoto chlapce. Nejstarší zvolala: Raději bych se na stromě oběsila, než abych si vzala takového ohavu. Prostřední řekla: Raději bych do vody skočila, než bych si vzala takového ošklivce. Vezmu si ho, pravila nejmladší. Není-li hezký, bude alespoň hodný. A tak se slavila svatba. Šel pán Ježíš se svatým Petrem tím městem a přišli taky na tu svatbu. Svatý Petr se ptal pána Ježíše, číže je to svatba. Toho chlapce, co má tvoji čepici, odpověděl pán Ježíš. A tu svatý Petr poprosil Otce nebeského, aby učinil chlapce tak krásným, jako byl dříve. Ale pán Ježíš dal hochovi takovou krásu, že se celá komnata od ní rozzářila. To tak zarmoutilo nevěstiny starší sestry, že se jedna ze závisti oběsila a druhá utopila. Chlapec byl ale šťasten až do smrti.

V některé dny tatu hned po obědě usne, jako když ho do vody hodí. Za to jindy se mu vůbec nechce. Ale protože je hodné gorilí mládě, leží a oči má zavřené. V hlavě se mu točí táta Richard s mámou Kidživu a tenhle jejich společný taneček někdy dokáže nečekané. Tatu usne. Jenže tentokrát to vůbec nefungovalo. Tatu už byl po obědě. Ležel v perýšku, oči měl pevně zavřené a v hlavě mu tančili tatínek s maminkou. A nic. Tatu ne a ne usnout. Převaloval se ze strany na stranu, až si ho všimla moja. Přišla k němu a zeptala se. Nemůžeš spát, bratříčku? Tatu jen zavrtěl hlavou. Díval se na moju a čekal, co vymyslí. A moja nesklamala. Už vím, já ti zahraju pohádku a usneš v tu ránu. Skočila do provaziště a zlověstným hlasem, který se vůbec nehodí na uspávání sourozenců, řekla. Budu ti vyprávět napínavou pohádku o jednom gorilím námořníkovi, který se vydal se svou posádkou na moře. Dozvíš se, co všechno se jim stalo a hlavně, jak to dopadlo. To všechno ti budu vyprávět, jen tiše lež, dívej se a poslouchej. Moja se pořádně nadechla, aby měla dost vzduchu na celé dlouhé vyprávění a hlavně na názorné přehrání všech situací. To už si mamka Kidživu a táta Richard všimli, že tatu nespí a že je v pavilonu nějak neobvykle rušno a rozhodli se zjistit, co se děje. Spolu s nimi přišli blíž i teta Šinda a babička Kamba. Tatu nemohl spát,

0: Uhraju pohádku, řekla jim hrdě Moja. Jestli chcete, můžete se taky koukat.
1: No to víš, že se podívám,
0: posadil se táta Richard. A chraň tě velký gorilák, jestli po té tvé taškařici tatu neusne. To byl pokyn i pro všechny ostatní, aby se posadili. Mamka Kidživu měla obavy, aby Moja nespadla, za to Šinda se těšila, že tatu neusne. Richard se rozlobí a bude Moju honit po celém pavilonu. Babička Kamba si moudře sedla tam, kde mohla nejlépe zasahovat na obě strany a vyzvala Moju. Tak už začni. Říkala si, že to bude o námořníkovi. Moja nahoře v provazišti udělala kotrmelec a začala hrát. Tak tedy, žil byl jeden námořník, jmenoval se Bandur a na moři byl jako doma. Už od malička se plavil ze země do země. Znal všechny řeky, moře a oceány. Jeho posádka byla složená ze samých ostřílených goriláků, kteří se s ním plavili už dlouhá léta. A když jednou tak klidně pluli, zahlédl Bandur z kapitánského můstku na obzoru něco zvláštního. Počkal, až se trochu přiblíží a jakmile se byl jistý, zařval ze všech sil na posádku. Piráti na obzoru, do zbroje, všichni goriláci na palubu a připravit se k boji. Posádka si rychle oblékla válečnou zbroj a chystala se na střet s pirátskou lodí, která se nebezpečně přibližovala. Už byla vidět i černá vlajka s lebkou. Bandur vydával rozkazy. Braňte loď za každou cenu! Bijte se statečně do posledního goriláka! Na ústup je vždycky času dost! A nastala řežba. Bandurova posádka bojovala s piráty a z nich chlupy lítaly do všech stran. A vítězství se přiklonilo na její stranu. Námořníci obrali piráty o jejich poklad a naházeli je přes palubu. Bandur spečetil vyhranou bitvu vyvěšením slavnostní vlajky na vrcholek stožáru. No a to je skoro konec, řekla zadýchaná Moja a posadila se, aby si odpočinula. Táta Richard měl z toho divokého vyprávění všechny chlupy zježené. To jsme rádi, Mojo. Po tvé pohádce bych měl potíž usnout i já. Nestačil ani domluvit a Moja znovu vyskočila do provaziště. No a pak si Bandur oblékl roucho náčelníka pirátů, aby ho tím ještě víc pokořil a promluvil k posádce. Bojovali jste chrabře, goriláci moji, ale nic v pokladu nedostanete, všechno si nechám já. To neměl říkat. Námořníci se vzbouřili, schodili ho z velitelského můstku a mlátili ho hlava nehlava, až mu celé pirátské roucho roztráli. Teď už byla trochu nervózní i Kamba. Probírala Richardovi srst na zádech, ale dělala to jen proto, aby po Moje hned neskočil. Tatu se díval na Moju, jak poskakuje v provazišti z místa na místo a hraje chvíli piráta, chvíli Bandura a chvíli vzbouřenou posádku. Pohádka se mu moc líbila, ale na spaní si ani nevzpomněl. A Moja pokračovala. Námořníci začali Bandura škrtit. Už to vypadalo, že je docela uškrcený. Ale vysmykl se jim a obratným skokem se přehoupil na záchranný člun. Odrazil se od lodi a vyplul na moře. Vyvázl z toho jen s modřinami a vytrhanými chlupy. A to je konec. Uklonila se Moja svému obecenstvu. To jsme rádi, řekl táta Richard. Blesky mu lítaly z očí. Tatu je sice ještě malý, ale dobře věděl, co bude následovat. Tohle přeci vůbec nebyla pohádka pro gorilí mládě. Až táta Richard zjistí, že nespí, nastane v pavilonu velký poprask a Moja si to odnese. A opravdu, táta Richard začal zkoumat, jestli u téhle hrůzostrašné pohádky tatu usnul. A tatu ležel ve slaměném pelíšku ani nedutal. Víčka měl pevně sevřená a zhluboka oddychoval, jako když malá gorila spí. Tátu Richarda přesvědčil dokonale. To je zvláštní, on vážně usnul. Řekl se Richard potichu, aby synka nevzbudil. A tatu zůstal sám se zavřenýma očima a se svou fantazií, kde se teď místo tančící maminky a tatínka objevily vlnky a tato se na nich kolíbal, až usnul doopravdy.
2: pominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus. Úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní ti.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš, tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
2: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
3: Ano?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To teda nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku.
3: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
2: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byly časy.
3: Jaké?
2: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
3: A někdy i vrčí, co?
2: No právě, právě. No.
3: Je, to já chodím do školy ráda.
2: No jo, šprtka.
3: Jo, jo, náhodou abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
2: Vážně?
3: Jistě. No, schválně, co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Je?
2: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
3: To je hrůza.
2: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
3: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo.
3: Jo.
2: Jsem rychle unavený.
3: To má být vtip?
2: Co?
3: Co? Máš snad problémy s ušima?
2: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
3: No?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: To je těžko.
2: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí... Nemusím zítra do školy.
3: Jak to?
2: Náš třídní totiž řekl. Dnes skončím a zítra jedu dál. Ha, ha.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle... Byl celý bílý, že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci. A máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina.
0: Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
2: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
1: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
3: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
2: Ano,
1: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal:
3: příteli, musíme si toho tolik povědět.
1: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
3: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
2: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
1: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
3: Vydrancoval gang kudly Dederona.
2: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
1: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
3: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
2: V Kilimandžáru.
3: V Kilimandžáru.
1: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
2: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
1: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
3: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
1: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt. Byla jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla, kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla. Poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil, určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě. A odešel. Lidé se rozesmáli. Došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

Zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj, ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co, když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě, než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí, a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal. Pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střebíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnula. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal, vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: Dobrodružství u moře. Jednoho dne poklepal pan Fousek na barometr. Vypadá to, že dnes bude hezky, poznamenal. Co byste řekli výletu k moři? Všichni členové rodiny jeho návrh s nadšením přijali a v mžiku byl celý dům vzhůru nohama. Paní Ptáčková krájela obrovskou horu sendvičů a pan Fousek chystal auto. Jonathan s Juditkou hledali plavky a Paddington si šel do pokoje zabalit. Výlet, kterého se účastnil Paddington, byl vždycky náročný na přípravu, protože medvěd trval na tom, že si sebou vezme všechny své věci. Postupem času se jeho majetek poměrně značně rozrostl a tak měl kromě kufru i elegantní sportovní tašku s iniciálami MP a papírový sáček na různé drobnosti. Na léto mu paní Fousková pořídila slamák. Byl velmi poddajný, což se Paddingtonovi líbilo, protože když ohnul krempu nahoru nebo dolů, snadno změnil jeho tvar a bylo to jako mít několik klobouků v jednom. Až dorazíme do Bright Sea, řekla paní Fousková, koupíme ti kyblíček a lopatku, abys mohl stavět hrady z písku. A taky půjdeme na molo, těšil se Jonathan. Na molu bývá spousta zábavných automatů. Měl by si vzít s sebou dostatek mincí. A taky si můžeme jít zaplavat, dodala Juditka. Umíš plavat, ne?
1: Obávám se, že moc dobře ne, odpověděl Paddington. Víte, já jsem ještě nikdy u moře nebyl. Nikdy si nebyl u moře.
0: Všichni nechali všeho, co zrovna dělali, a překvapeně se na Paddingtona zadívali.
1: Nikdy, potvrdil Paddington.
0: Všichni se shodli na tom, že musí být skvělé jet poprvé v životě k moři. Dokonce i paní Ptáčková se přidala a vyprávěla o tom, jak byla před mnoha lety poprvé v Bright Sea. Vyprávěli mu o všech těch báječných věcech, které tam uvidí, a Paddington se začal moc těšit. Když vyráželi, bylo v autě plno. Paní Ptáčková, Juditka a Jonathan seděli vzadu, pan Fousek řídil a paní Fousková s Paddingtonem seděli vedle něj. Paddington rád jezdil vpředu, obzvlášť když bylo otevřené okénko a on mohl vystrkovat hlavu ven a chladit se větříkem. Po menším zdržení, kdy Paddingtonovi na okraji Londýna odletěl klobouk, byli konečně na cestě. Už cítíš moře, Paddingtone? Zeptala se po chvíli paní Fousková. Paddington vystrčil hlavu z auta a začichal. Něco rozhodně cítím. V tom případě čichej dál, řekl pan Fousek, protože už tam skoro jsme. A měl pravdu. Jen co vyjeli na kopec, zahnuli za roh a znovu se pustili dolů. Už ho v dálce zahlédli. Celé se třpitilo v raním slunci. Paddington vytřeštil oči. Podívejte se na všechny ty lodě na tom blátě, vykřikl a packou ukázal směrem k pláži. Všichni se rozesmáli. To není bláto, řekla Juditka, to je písek. Než mu vysvětlili, jak se to má s pískem, byli už v samotném městečku a jeli podél pobřeží. Paddington se na moře pochybovačně zadíval. Vlny byly mnohem větší, než si je představoval. Sice ne tak, jako na jeho cestě do Anglie, ale na malého medvěda pořád dost veliké. Pan Fousek zastavil u obchodu na promenádě a vytáhl peníze. Rád bych tady medvěda vybavil pro den na pláži, řekl paní za pokladnou. Takže budeme potřebovat kyblíček a lopatku, sluneční brýle a jeden nafukovací kruh. Jak si odškrtával věci ze seznamu, podávala paní předměty Paddingtonovi, kterého v tu chvíli mrzelo, že má jen dvě tlapky. Kruh měl kolem pasu a pořád mu sklouzával až ke kolenům. Na nose mu nejistě seděly brýle, na hlavě měl slamák, v jedné tlapce držel kyblík s lopatkou a ve druhé kufřík. Fotografii, pane? Paddington se otočil a spatřil rozcuchaného muže s fotoaparátem. Jen za jednu libru, výsledek zaručen. Když nebudete spokojen, vrátím vám peníze. Paddington to chvíli zvažoval. Muž se mu nezamlouval, ale už několik týdnů poctivě šetřil a teď měl něco přes 3 libry. Usoudil, že by bylo pěkné mít fotku. Bude to jen chvilička, ujistil ho muž a zmizel pod černou plachtou na zadní straně fotoaparátu. Pozor, vyletí ptáček! Paddington se rozhlédl. Nikde v dohledu žádného ptáčka neviděl. Obešel fotoaparát a zaklepal pánovi na rameno. Fotograf, který vypadal, jako by něco hledal, nadskočil a vylezl spod plachty. Jak vás mám asi vyfotit, když nestojíte přede mnou? Zeptal se zarmouceně. Teď jsem vyplýtval desku a to vychytrale se na Paddingtona podíval. Vás bude stát libru. Paddington se na něj ostře zahleděl. Řekl jste, že vyletí ptáček, prohlásil. A nevyletěl. Nejspíš se radši schoval, když viděl tvůj odporný rypák, utrhl se na něj muž. A co bude s tou librou? Paddington se na něj zadíval ještě ostřeji. Nejspíš si ji někam odnesl ten váš ptáček. Ha, ha, ha, zasmál se jiný fotograf, který celou situaci sledoval se vzrůstajícím zájmem. Ten tě dobře napálil, Vašku. To ti patří za to, že tu fotíš bez licence. A teď koukej zmizet, než zavolám policii. Chvíli sledoval, jak si první fotograf balí vybavení a šine se směrem k molu a pak se otočil na Paddingtona. Neuvěřitelní drzouni, řekl. Připravují počestné lidi o práci. To jsi udělal jedině dobře, že jsi mu nic nezaplatil. A jestli mi dovolíš, rád bych tě za odměnu sám vyfotografoval. Fouskovi se po sobě podívali. Když já nevím, řekla paní Fousková, mně se zdá, že Paddington jde do všeho moc po hlavě. To proto, že je to medvěd, podotkla paní Ptáčková ponuře. Medvědi mají hlavy veliké. Vedla ostatní na pláž a na písku za vlnolamem rozložila deku. Vyjde to asi na stejno, jestli zůstaneme tady nebo jinde, prohlásila. Navíc budeme přesně vědět, kam se vrátit a nikdo se nestratí. Je odliv, řekl pan Fousek, takže je to bezpečné na koupání. Otočil se na Paddingtona. Půjdeš do vody, Paddingtone? Paddington se zahleděl na moře. Možná bych se mohl trochu vycachtat. Tak si pospěš, volala Juditka. A vezmi si kyblík a lopatku, ať můžeš stavět hrady. No tohle, Jonatán ukázal na plakát připíchnutý na zdi za nimi. Podívejte. Koná se tu soutěž ve stavění hradu z písku. Pane jo, první cena za největší hrad je 10 liber. Mohli bychom jeden postavit všichni dohromady, navrhla Juditka. Vsadím se, že my 3 postavíme větší, než kdo kdy viděl. Myslím, že se to nesmí, řekla paní Fousková s pohledem upřeným na plakát. Píše se tu, že každý musí postavit vlastní. Juditka zklamaně protáhla obličej. No, já to zkusím tak jako tak. Pospěšte si vy dva. Pojďte se vykoupat a po obědě se můžeme pustit do stavění. Rozběhla se po písku a těsně za ní se hnali Jonatán s Paddingtonem. Lépe řečeno, Jonatán běžel za ní, ale Paddingtonovi se po několika metrech svezl na fukovací kruh kolem nohou a on se zabořil hlavou napřed do písku. Paddingtone, nech si tu ten kufr, volala paní Fousková. Nemůžeš ho brát do moře, byl by celý mokrý a zničil by se. Paddington schlíple zanechal svůj majetek u paní Fouskové a pak se vydal po pláži za ostatními. Když tam dorazil, byli už Jonatán s Juditkou daleko od břehu a tak zůstal sedět na kraji moře a nechával se omývat vlnkami. Byl to příjemný pocit. Ze začátku mu sice byla trochu zima, ale brzy se zahřál a usoudil, že u moře je krásně. Doplaval o kus dál, lehl si na kruh a nechal se vlnkami unášet zpátky ke břehu. 10 liber. Kdybych tak vyhrál celých 10 liber, zavřel oči. Představoval si krásný písečný hrad. Takový, jako viděl v knihách, s cimbuřím, věžemi a příkopem. Zvětšoval se a zvětšoval a všichni na pláži se přišli podívat a podpořit ho. Několik lidí říkalo, že v životě takhle veliký hrad neviděli a najednou ho někdo pocákal vodou a on se vytrhl ze snění. Pojď, Paddingtone, řekla mu Juditka, válíš se tu na slunci a spíš jako dudek. Je čas k obědu a potom budeme mít spoustu práce. Paddington byl zklamaný. Hrad, o kterém se mu zdálo, byl překrásný. Určitě by vyhrál první cenu. Promnul si oči a vydal se za Juditkou a Jonatánem na pláž, kde už paní Ptáčková rozbalila sendviče. Šunkové, vaječné a sírové pro všechny ostatní a speciální marmeládové pro Paddingtona. Jako dezert měli zmrzlinu a ovocný salát. Navrhuji, řekl pan Fousek, který si představoval, jak si on sám po obědě zdřímne, že až se najíme, vydáte se každý jiným směrem a postavíte vlastní hrad. Kromě té oficiální si uděláme ještě svou vlastní soutěž. Dám libru tomu, kdo postaví největší hrad. Všem třem se nápad zamlouval. Ale nechoďte moc daleko, volala paní Fousková, když Jonatán, Juditka a Paddington vyrazili. Nezapomeňte, že se blíží příliv. Její rady nikdo neposlouchal. Všichni byli příliš zaujati písečnými hrady. Obzvlášť Paddington svíral kyblíček a lopatku velice odhodlaně.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jak se naformana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel forman šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá. Než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti šejtročku něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu. Dá pozor, povídá šejtroček. Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou, a v tom začne Valach Žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k vílímu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou Vokšice a támhle les. Taky, že vedu. Valach Žemlička sám chtěl jít do Hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu. A neprojedeš, to křiklo z Vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz. A neprojedeš, volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí Šejtroček nesveze. Dnes mě svezeš, řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to vílí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta jedenáctá mu skočila na záda a přichytila se ostrými nehty. Ostatní šlehají Šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlíčka chtěl věrně za Šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromý, rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu. Div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víry s Šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé: šlehejte ho ostružinou! Víry si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby Šejtroček musel ještě víc do skoku. Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha, volá ta na zádech. V Šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela Šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u ojese třese valach Žemlička doběla spěněný. Šejtročka nevezeš, povídá z největší starosti Julča. On sám teď veze, na to Žemlička, tu jedenáctou vílu. V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a Žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen Žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k Vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

0: šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na šejtročka. V tu chvíli Formanu šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman šejtroček.
1: Co má puč melout nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko? Stonožka chvíli přemýšlela. Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky. Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu

0: obče se rozkutáleli, šťáva rozlila a s velikým rámusem se mezi ně svalil Pučmeloud.
1: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
0: Omlouval se.
1: A jestli se tu něco mou vinou polámalo, tak já to spravím.
0: Hned taky se sbíral všechny zakutálené koláčky a nastrkal si je do pusy.
1: Leželi na zemi, vy byste je nejedli a mě to nevadí. Mně nevadí nic.
0: Mlaskal Pučmeloud, když olizoval rozlitou šťávu.
1: Tak, a teď je tu konečně trochu pořádek,
0: řekl a posadil se.
1: Ahoj, Stonožko, nazdar, čmeláci. Jak se máte a co tu děláte?
2: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši,
0: vysvětlovala Stonožka.
1: Já mám nejradši svoji Pučmeloutku,
0: prohlásil okamžitě Pučmeloud.
2: Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
1: Jo, jo,
0: zamilovaně přikyvoval Pučmeloud.
1: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní Pučmeloudová na světě.
0: Jinu, Pučmeloud musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A Stonožka řekla, že Pučmeloudku má rád každý.
1: Aby neměl,
0: přerušil Stonožku Pučmeloud a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
1: Vaří dobře a hodně,
0: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho Stonožka.
2: Ale pověs nám, co umíš a děláš ty?
1: Každý den své nejmilejší nosím párek. Dárek,
0: chlubil se Pučmeloud. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak Pučmeloud vypočítával.
1: Kytičku, kamínek, lísteček, ještě jeden lísteček, jiný kamínek.
2: A modré z nebe si ji už někdy přinesl?
0: Zeptala se Stonožka. Pučmeloud přemýšlel, ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho Pučmeloudka stála.
2: Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda.
0: Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe Pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní Pučmeloudová tam nebyla.
1: Kam jen mohla jít?
0: Vrtalo mu hlavou.
2: Na návštěvu k bourci Morušovému,
0: prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl. To se tedy Pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
1: K bourci Morušovému? Proč zrovna k tomu nafoukanému bourci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
0: Uvažoval Pučmeloud.
2: Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od Pučmelouda nikdy nedostala. A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource?
0: Pučmeloud se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned. Až se Pučmeloudka vrátí domů, hedvábný

0: šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
1: Křídla půjčuji nerada,
0: řekla jedna jeho známá noční můra.
1: Ale že si to ty, tak dobrá.
0: Přes den je nepoužívala a Pučmeloudovi je půjčila, protože Pučmeloudka byla její nejmilejší kamarádka.
1: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
0: Pučmeloud nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad. Ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl? Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva! Konečně začal i stoupat vzhůru.
2: Jde mi to, docela mi to jde,
0: pochvaloval si a funil námahou, když se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně. Jen tak dál, Pučmeloude, povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou.
3: A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela Stonožka. Jsi pořád moc nízko.
2: Dál a výš a ještě kousek, opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe.
0: Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a nechytit. Vzdychal.
2: Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch.
0: Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat.
3: Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit, radila Stonožka.
0: Ale Pučmeloud se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a Stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloudka.
2: Jau, chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej,
0: naříkal Pučmeloud,
2: mám pro tebe jenom tuhle bouli.
0: Pučmeloudka mu bouli pofoukala.
4: To je boule z lásky, usmívala se. To nic není. A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

0: to i já!
1: Bába z Boxin, kterou jste nezvali, smůlu vám přimíchám do kstin, štěstíško zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

0: Leti, nezemře, musí však spáti po celé století.
1: Po celé století.
0: K životu vrátit se může za 100 let, jen kdyby získala pravého muže.

0: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
1: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
0: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žebluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu, radostný hlas.
2: Už ho máme, sláva, teď nám neuteče.
0: Ha, vždyť je to chroust, chroust, který šel hledat pitlíka.
2: Teď ho konečně polapím.
0: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne, pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť porád, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy, až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval. Ať stavět domek. Mně je v lese dobře. Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: No, ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
1: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla. Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec. V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
1: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
2: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: jak Racochejl čaroval. Jednou, hned takhle z rána, si to metelil skřítek Racochejl po lese. Tady smlsnul jahodu, tamhle zase černomodrou borůvku, tu si užíbl kousek muchomůrky a zajedl to ostružinou. A jak tak skákal a pobíhal, dostal se až do rozvalin starého hradu, na havraní skále. A tam, mezi omšelými kameny a polehlými stébly trávy, našel nějakou prastarou knihu. Byla vázaná v rozpraskané kůži a sepnutá zašlou stříbrnou přeskou.
1: Kýho bíra netopíra, podivil se Racochejl. Kdo pak to vyhazuje takové vzácnosti?
0: Zamával nad knihou svýma velikýma ušima, aby z ní odfoukl prach a hned ji otevřel.
1: Čarodějnická kniha pro začátečníky i pokročilé. Napsala Majdaléna Zlobomila Retichová. Čarodějnice ve výslužbě.
0: A hned pod tím nápisem byl první recepis. Kterak se stanu neviditelným. Racochejl na to překvapeně koukal a potom povídá:
1: no, to by se mi mohlo docela hodit, že bych tady jako tohleto pobíhal a přitom by mě nikdo neviděl. No to by ale bylo něco.
0: Popadl knihu a odnesl si ji do chaloupky a hned se začetl do návodu. Stálo tam: uškubni jitrocelový list ještě zvlhlý rosou a vraz ho do kastrolu. Racochejl se poškrábal v rozježené kštici.
1: No jo, ale jitrocelový list tady zrovna teď nemám.
0: Ale pak nad tím mávl rukou.
1: Vždyť ono se nic nestane, když ho vynechám. Místo toho tam vrazím trochu oroseného jehličí a bude.
0: Potom četl dál. Přidej žabí kuňknutí a pokmínuj.
1: Takové žabí kuňknutí se dneska taky těžko schání,
0: povzdychl si Racochejl.
1: Ale co? Kuňknu sám, vždyť se to stejně nepozná, kdo kuňká.
0: Zakuňkal do hrnce a přihodil špetičku kmínu. A na konci toho čarodějnického receptu stálo: přidrob žďabínek žabího pousmání, pocukruj a to celé dej vařit.
1: Tě, úsměv sem, úsměv tam, a ještě abych to cukroval, to tak.
0: Hudroval Racochejl, zachechtal se do hrnce a připlácl po klici. Postavil kastrol na kamínka a spokojeně si zamnul ruce.
1: Tak a je to. A teď uvidíme, co z toho vyleze.
0: Ale ještě to ani nedořekl, když se poklice rozklepala a vyvalila se hustá zelenobílá pára. Racochejl to nechal chvíli bublat a potom netrpělivě povídá:
1: no tak, to už by snad mohlo stačit. Teď se kouknu, co se mi to uklohnilo.
0: Opatrně nadzvedl poklici a čmuchal.
1: Nevoní to špatně.
0: Namočil prst a líznul si. A bác ho. V tu ránu se zelenal jako brčál.
1: Je, to jsem to ale vymňouk,
0: vyjekl Racochejl zděšeně.
1: Místo, abych byl neviditelný, je ze mě teď rosnička.
0: A hned utíkal ke studánce, aby tu zelenost umyl. Jenže ať se drhnul, jak drhnul, nic to nepomáhalo. A najednou se ozvalo žbluňknutí. Ze studánky vyskočila žába kuňka. Měla zelenou sukinku a na hlavě mašličku ze žabince.
1: To se na to podívejme,
0: zakuňkala.
1: Máme tady nového žabáka. Vždy ty vypadáš jako já. Co jsi dělal? Já jsem zkoušel čarovat,
0: špitl Racochyl nešťastně.
1: A takhle to dopadlo.
0: A hned vyprávěl, jak se to přihodilo. Kuňka si načechrala mašličku a povídá.
1: No já, ty stále vařil úplně jinak, než to stojí v čarodějnické knize. Takové nanicovaté čarování. Když něco děláš, tak to máš dělat pořádně. Já vím,
0: vzdychl Racochyl provinile a koukal se přitom do země.
1: Pojď,
0: řekla kuňka,
1: já ti od té zelené barvy odpomůžu. Je, to bych ti nikdy nezapomněl,
0: vyhrkl Racochyl vděčně.
1: Vždyť takhle se nemůžu nikde ukázat.
0: A šli do chaloupky. Kuňka utrhla ještě cestou jitrocelový list a nazbírala pár kapek rosy. Dala to do hrnce a Racochyl přiložil podníko do kamínek. Za chvíli bylo uvařeno.
1: A teď si lízni,
0: řekla kuňka.
1: No, já nevím,
0: zdráhal se Racochyl a přešlapoval.
1: Podívej, horší už to být nemůže,
0: řekla kuňka. To Racochyla přesvědčilo. Zašmejdil jazykem v kastrolu a opravdu začal blednout.
1: Je, toto jde ale rychle,
0: liboval si, jenže zelená barva se sice ztrácela, až se ztratila docela, ale Racochyl vybledával dál. Celý se rozplyznul do průhledna a nakonec úplně zmizel.
1: Je, to jsme tomu ale dali na frak,
0: řekla kuňka.
1: Kde jsi? Tady,
0: ozval se Racochyl, ale vidět ho nebylo. Kuňka zalistovala v čarodějnické knize a hledala stránku, jak se stanu zase viditelným.
1: Už to mám, povídá. Řekni abrakadabraka. Abrakadabraka,
0: kníkl Racochyl, ale v zápětí zakvílel.
1: Ježíš Maria, mně se zvětšuje nos. Aha,
0: řekla kuňka.
1: Je, promiň, já jsem se přehlídla. Já jsem na stránce, jak nám naroste chobot. Jo, tady je to, tady. Řekni, hu, už jsem zase tu. Neřeknu.
0: Trucoval Racochyl.
1: Kdo ví, co se mi pak zase stane? A co by se ti mělo stát?
0: Řekla kuňka.
1: Akorát, že se zase objevíš. Ale když nechceš, tak si tak zůstaň. Já jdu zase zpátky do studánky. Ne, počkej, nikam nechoď,
0: ozval se rychle Racochyl.
1: Tak já to řeknu.
0: Odkašlal si a bázlivě, úplně potichu zahuhlal.
1: Ho, už jsem zase tu.
0: A sotva to kouzelné zaklínadlo vyslovil, začal se pomalu objevovat. Nejprve jen tak mlhavě, pak se začaly rýsovat ve vzduchu jeho veliké uši a nakonec tam zase stál tak jako prve. Jenom se mu trošku třásla kolínka.
1: No, s tou čarodějnickou knihou, víš, nejsou žádné špásy,
0: řekla žába kuňka.
1: Radši vrať zase tam, kde jsi našel. Jo, to taky hned udělám,
0: vyhrkl Racochyl. Popadl knihu a pelášil na havraní skálu. Položil ji pod kámen, kde ji prve našel, a metelil si to hned zase zpátky.
1: Tak už jsem se té strašidlácké knihy zbavil, zafuněl.
0: Kuňka se káravě zadívala na skřítka.
1: Jen to nesváděj na tu knihu. Ta za to nemůže. Sám si to zavinil. Asi máš pravdu,
0: svěsil Racochejl ramínka. A potom potichu, sotva ho bylo slyšet, dodal.
1: Já už to dělat nebudu. To ani nesmíš dělat,
0: řekla kuňka a odskákala do studánky. Racochejla chuť na čarování dočista přešla a na knihu časem zapomněl. Jenom jednou, když musel přes havraní skálu, tak mu to nedalo a nakoukl pod kámen, kam čarodějnickou knihu schoval. Ležela tam, jak ji tam položil.
1: Že bych přeci jenom ještě něco vyzkoušel,
0: napadlo ho. Už po ní natahoval ruku, ale pak hned zase ucuknul.
1: Ne, kuňka říkala, že to nesmím dělat.
0: Otočil se a jak nejrychleji mohl, utíkal pryč. A od té doby skřítek Racochejl už nikdy čarovat neskoušel.
2: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci. To víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, pak se zastaví a křičí, Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo, tady! No zkrátka Šebestová měla smůlu. Z spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A mach volal, Šebestová, vylez! A Šebestová křičela, a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načiž řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je Mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl,
3: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší. Promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
2: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy. Víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhl mě z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, Machu? Třeba támhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Huml jim řekl,
3: pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
2: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal Mach nápad a řekl. Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy? Třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl.
3: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
2: A Šebestová řekla, hned? A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla, to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl, no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. U paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl, nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny a pan Huml se omlouval.
3: To víte, doba ledová je doba ledová.
2: A pan Šebesta řekl, to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic. Tak dobrou noc. A šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo a než usnul, řekl:
3: teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
2: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandrtálského všem žákům a učitelům a řekl: uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamuti jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Rýmě a nepotřeboval už ani kapesník.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Moc se omlouvám. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Dospělý dokáže všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. Ovšem, nestačí-li vám tato omluva, rád věnuji tuto knihu i vám, dětem. Všichni dospělí byli přece nejdříve dětmi.

0: Když mi bylo 6 let, viděl jsem nádherný obrázek v knize o pralese. Byl na něm Hroznýš, jak poliká šelmu. Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. A tak se nedivím, že se pak nemohou ani hnout. Celý půl rok jenom spí a tráví. Hodně jsem o tom přemýšlel. A také se mi podařilo pastelkou namalovat první kresbu. Pojmenoval jsem ji Kresba číslo 1. Svoje veledílo jsem ukázal dospělým. Ptal jsem se jich, zda jim moje kresba nahání strach. Strach? Smáli se. Proč by jim klobouk naháněl strach? Ale to není klobouk. To je Hroznýš, jak zažívá slona. Dospělí to nebyli schopni pochopit. A tak jsem nakreslil další obrázek. Pojmenoval jsem ho Kresba číslo 2. Slona uvnitř otevřeného Hroznýše. A opět se popadali za břicho a poradili mi, abych nechal kreslení otevřených a zavřených Hroznýšů a abych raději studoval. A tak se stalo, že jsem se ve svých 6 letech vzdal své malířské kariéry. Během několika dalších let, kdy jsem poznal spoustu dospělých, se můj názor na ně nezměnil. Nechápali nic. A tak jsem se už nikdy nikomu nezmínil o Hroznýši, slonu nebo o hvězdách. Nakonec jsem mluvil jenom o golfu, penězích, politice a kravatách. Každý byl velice potěšen, že potkal tak duchaplného muže. Dál jsem si žil svůj život obestřený modrou oblohou v touze navštívit to útulné nebe, kde budu jen já a Bůh. Bez všech těch lidí a lidiček. Ale to vše trvalo jen do chvíle, kdy jsem se stal letcem a testoval své první letadlo z Paříže do Indie.
1: Paříž volá let FBD XY. Odpověz, přepíná.
0: FBD XY slyší. Základní rychlost 1.9.0. Jsem o 10 minut pozadu oproti plánu. Je silný protivítr. Mám problém. Ztrácím výšku.
1: Paříž volá let FBD XY. Udejte polohu. Opakuji. Udejte svou polohu. Paříž volá let FBD XY. Slyšíte mě? Kde jste?
0: A tak jsem se najednou ocitl v poušti na Sáhře. Sám. Bez jediného živáčka. Tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny. Sám jako trosečník na voru v prostřed oceánu. První večer jsem usnul v písku vedle havarovaného letadla s tím, že ráno se pokusím motor opravit a pokračovat v letu. Byla to pro mne opravdu otázka života a smrti. Pitnou vodu jsem měl sotva na týden. Dovedete si představit, jaké bylo mé překvapení, když mě za úsvitu probudil zvláštní hlásek.
2: Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Nakreslíš?
0: Nakreslit co?
2: Nakreslíš mi beránka.
0: Kdo jsi? Jak ses sem dostal? Co tu děláš?
2: Čekám, až mi nakreslíš beránka.
0: Co pak neumíš říct něco jiného?
2: Ne. Nakreslíš mi beránka.
0: Když stojíte před příliš velkou záhadou, neodvážíte se neuposlechnout. Byl jsem vzdálen na tisíce mil ode všech obydlených míst, v nebezpečí smrti. A tak jsem vytáhl papír a plnící pero a začal kreslit. Já ale neumím kreslit.
2: To nevadí.
0: A určitě neumím nakreslit beránka. V životě jsem nakreslil jen jednu věc. Vidíš? Tohle.
2: Ale já nechci slona v Hroznýši. Hroznýš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka.
0: Kde je u tebe doma? Žiješ na malém ostrově? Nebo někde na malém městě?
2: Co je tohle za věc?
0: Co?
2: Tohle.
0: To je letadlo, to létá. Letěl jsem v něm a pak se porouchalo.
2: Ty jsi spadl z nebe?
0: Ano.
2: Ty také? To je divné.
0: Co jsi myslel tím ty také?
2: Uděláš mi jiného beránka. Tenhle nevypadá dobře. Je nemocný.
0: Kreslením se cizinci uprostřed pouště spolu moc neseznámí.
2: Odkud jsi?
0: Dobře, odpovím ti. Jsem z Paříže. A odkud jsi ty?
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě, že je.
2: Promiň, ale tohle není beránek, tohle je berán. Má rohy.
0: Myslíš, že nemám nic jiného na práci? Musím opravit motor, než mi dojde voda. A už vůbec nemám čas na nějakého kluka v kabátě a s kordem, který se objeví odnikud uprostřed Sahary. Tady máš. To je poslední obrázek, co jsem ti nakreslil. To je bedínka a beránek, kterého chceš, je uvnitř.
2: Opravdu? Dobře. Myslíš si, že beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
2: Říkal jsem ti to. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: No, není tak moc malý.
0: Proč?
2: Už jsem ti to říkal. U mě doma je všechno malinké.
0: Dal jsem ti velmi malého beránka.
2: Není tak moc malý.
0: Už jsem se s ním nedokázal přijít. Byl jsem dost starý na to, abych viděl beránky skrz bedínku.
2: Je Paříž na téhle planetě?
0: Samozřejmě. Už ses mě ptal.
2: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Právě usnul.
0: Já vím. A tak jsem se seznámil s malým princem.

Je jednou jeden stříbůrek a ten měl maminku a tatínka. Maminka měla také maminku a tatínka a ti byli stříbůrkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla stříbůrkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se stříbůrkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl stříbůrek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde stříbůrek žil. Maminka zavedla stříbůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr, ty zatím napas Pepinu, dej však pozor, ať ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco stříbůrek vodil Pepinu polučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se stříbůrkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Stříbůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvihl se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Stříbůrek. No, vlak se blížil a nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní a všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívají

0: zaúkal po druhé a zaúkal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucímu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu, četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať, a svobodník Kos zavelel: Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, podduzovali kozu a desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu, máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a o čem nevěří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják. Před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho. My té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolinávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, odznáček dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze Křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do Mečivé Lhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat.
1: No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat: Pod prašpůrkem krajdu na já, pod prašpůrkem.

Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenošce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: Luister.
1: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvat se přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
2: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
1: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
2: Co to je?
1: Vrať mi to.
2: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
1: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
2: Od maminky, od maminky.
1: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
2: Tak už dost raní,
1: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
2: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to, jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
1: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
2: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
1: Hihlík zavrtěl hlavou.
2: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno, v najlonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
1: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
2: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre. Kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
1: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
2: Tak co je?
1: Hihlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
2: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
1: Ale já nechci, řekl Hihlík pevně.
2: Ale tohle chceš, ne?
1: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hihlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa.
0: Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy,
1: pomyslel si Hihlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hihlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
2: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda.
1: A pak přikázal, zavažte mu oči. Hihlík měl v mžiku šátek na očích.
0: Tak to je konec,
1: pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
2: A teď upadlo, hoj!
1: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
2: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
0: Kde?
1: Zeptal se Hihlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
2: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chů potlouká. Dovedou tě až za mnou.
1: Víc už se Hihlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

0: Dobrý den, Vespolik.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, Hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, Hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, Hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, Hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, Hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Jirikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, Hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Jirik je přece zvíře, když to Hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že Hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Jirik je zvíře, kdežto Hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšeli, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
9: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
10: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
10: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měli barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

12 měsíčků. Žila jednou jedna žena a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní a jednu nevlastní. Svoji měla ráda, ale nevlastní nemohla ani vidět. A to proto, že Maruška byla krásnější než její Dorla. Maruška nevěděla, že je tak krásná, a moc jí rmoutilo, že se macecha na ní stále hněvá. Všechnu práci dělala sama. Vařila, prala, dříví štípala, trávu žala a krávy obstarávala. Dorla se jen před zrcadlem v krásných šatech otáčela a Marušce poroučela. Maruška byla mírná jako ovečka a všechno ráda obstarávala a trpělivě snášela matčiny nadávky, ale stejně jí to nepomohlo. Matka i Dorla ji týrali čím dál tím víc, protože se Maruška stávala stále krásnější a krásnější a Dorla ošklivější. A jednou si matka řekla, proč máme mít doma nevlastní dceru? Až přijdou chlapci na námluvy, zalíbí se jim hezká Maruška a na Dorlu se ani nepodívají. Musím se jí nějak zbavit. Od té chvíle přemýšlela, jak se Marušky zbavit. Nedávala jí najíst, byla jí a vymýšlela nemožnosti. Jednou uprostřed zimy, když mrzlo jen praštělo, zachtělo se Dorle čerstvých fialek. Jdi a přines mi kytici fialek z lesa, poručila Marušce. Dorničko, jak mám přinést fialky, když je tolik sněhu, pravilo ubohé děvče. Neslyšíš snad, Sildína a nechce se ti. Když ty fialky z lesa nepřineseš, zabijeme tě, zvolala Dorla. Macecha chytla Marušku a vystrčila ji ven a zabouchla dveře. Děvče plakalo, ale šlo do lesa. Maruška zapadala po kolena do sněhu a dlouho bloudila. Ruce jí zábly, měla hlad a tak prosila pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Najednou spatřila v dáli světlo. Šla stále za ním, až přišla na vrchol hory. A tady vidí veliký oheň a okolo něho sedí 12 mužů. Uprostřed nejstarší s dlouhým bílým vousem, pak mladší a ještě mladší, až poslední, nejmladší a nejkrásnější. Muži tiše sedí a dívají se do ohně. Nejstarší z nich drží veliký kyj. Je to 12 měsíců a ten nejstarší je leden. Maruška se jich nejdříve bála, ale protože jí byla zima a ruce zábly, přistoupila k ohni a prosila, dobří lidé, ustrňte se nade mnou a dovolte, abych se ohřála u vašeho ohně. Leden kývl hlavou a ptal se, co tady hledáš, dívenko? Jdu na fialky, odpověděla Maruška. Fialky rostou z jara, pod sněhem nekvetou, pravil leden. To já dobře vím, ale macecha s Dorlou mě poslali na fialky a když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte mi k motříčkové, kde je najdu. Tu povstal leden a podal svůj kyj měsíci březnu. Ten zamával kyjem nad ohněm. Oheň zaplápolal, sníh začal tát, stromy dostávaly pupence, zelenaly se, v trávě zvedly chudobky hlavičky a pod keřem se zamodraly fialky. Než se Maruška nadála, bylo jí všude modro. Rychle trhej, Maruško, řekl měsíc březen. Maruška trhala, až jich měla velikou kytici. Pak měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala vesele domů. Doma se macecha s Dorlou divili, odkud Maruška nese fialky. Kde si je natrhala? Vysoko nahoře v lese rostou pod keříky, odpověděla jim Maruška. Dorla si vzala fialky a ani Marušce nepoděkovala. Druhý den dostala Dorla chuť na jahody. Jdi, Maruško, do lesa a přines mi jahody. Bože, sestro milá, kde já ubohá najdu jahody,
Pod sněhem přece jahody nerostou. Když poroučím, tak půjdeš, ty leno chulína, a když nepřineseš jahody, tak tě zabijeme. Hrozila zlá Dorla. Macecha vystrčila Marušku ven a zavřela dveře. Děvče hořce plakalo a běželo do lesa. Sněhu bylo vysoko. Maruška zapadala po kolena do sněhu. Dlouho bloudila, byla hladová a ruce jí zábly. A tu vidí opět světlo jako včera. Radostně k němu běžela. U ohně 12 měsíců, uprostřed leden. Dobří lidé, ustrňte se nade mnou, dovolte, abych se ohřála u ohně, zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a ptal se, proč jsi zase přišla do lesa, co tady hledáš? Jdu na jahody, pravila Maruška. Vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou. Vím, ale Macecha a Dorla mi poručili, abych přinesla jahody. A když je nepřinesu, zabijí mě. Poraďte, kde je mám hledat. I povstal leden a podal svůj kýj měsíci červnu. Ten zamával kýjem nad ohněm. Oheň zaplápolal a vysoko vyšlehl. Sníh roztál, stromy se zazelenaly, v trávě vykvetlo mnoho kvítků, mezi nimi jakoby nasil bílých hvězdiček a ty se měnily v jahůdky, které rychle červenaly. Než se Maruška nadála, bylo jich kolem plno. Sbírej, Maruško, sbírej, řekl měsíc červen. Maruška rychle sbírala, až jich měla plný košíček, pak měsíčkům pěkně poděkovala a vesele běžela domů. Macecha i Dorla se podivili. Kde si je nazbírala? Vysoko nahoře v lese, hodně jich tam roste v trávě. Dorla si vzala jahody, s Macechou si na nich pochutnávali, ale Marušce nedali ani jednu. Třetího dne se zachtělo mlsné Dorle krásných červených jablek a poručila. Jdi, Maruše, a přines mi jablka. Dorličko, kde mám v zimě natrhat jablka, plakala ubohá Maruška. Macecha vystrčila Marušku ze dveří a zavřela je. Tentokrát Maruška dlouho nebloudila, ale pospíchala přímo do lesa, kde sedí u ohně 12 měsíčků. Poprosila je. Dobří lidé, dovolte, abych se zahřála u vašeho ohně. Zimou se třesu. Leden pokynul hlavou a zeptal se. Co chceš, děvenko, zase v lese? Jdu pro červená jablka. Je zima a v zimě nerostou červená jablka, řekl leden. Vždyť já vím, plakala Maruška. Ale Dorla mě poslala, abych natrhala červená jablka, jinak mě zabijí. Povězte mi, kde je mám hledat. Měsíc leden povstal a podal kýj měsíci září. Ten zamával kýjem nad ohněm, ten zaplál, vyšlehl vysoko k nebi. Sníh tál, ale stromy se neobalovaly listím. Jeden lístek po druhém opadával a vítr je roznášel na všechny strany. Maruška se dívá po stromech a tu vidí jabloň a na ní zcela nahoře mezi žlutými lístky jsou červená jablka. Rychle, Maruško, trhej, rozkázal měsíc září. Maruška zatřásla stromem a spadlo jedno jablko. Zatřásla po druhé, spadlo druhé. A teď rychle spěchej domů. Maruška poslechla, pěkně měsíčku mu poděkovala a vesele pospíchala domů. Kde si je natrhala? Podivili se Macecha s Dorlou. Vysoko v lese, je jich tam ještě dost, odpověděla Maruška. Dorla se na Marušku rozkřikla. Proč si jich nepřinesla víc? To si je jistě po cestě snědla. Ach, Dorličko, nesnědla jsem. Ale když jsem zatřásla, spadla jen dvě jablíčka. Nakázali mi, abych spěchala domů.
Dorla se rozhněvala a chtěla Marušku bít. Maruška plakala, utekla do kuchyně a prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě. Dorla zatím mlsala jablko. To bylo tak dobré, že lepší ještě nejedla. I Maceše chutnalo. Snědli jablka a chtěli jich ještě víc. Dorla volala na mámu. Mámo, dej mi košíček, půjdu sama na jablka. Maruše by je po cestě zase snědla a natřesu jich plný košík. Nadar moji matka zdržovala. Dorla si oblékla kožich a šla do lesa. Sněhu bylo všude plno. Dlouho bloudila, až uviděla světlo. Byl to oheň a kolem něho 12 mužů, 12 měsíčků. Dorla se nejprve lekla, ale potom přistoupila k ohni, ani se nezeptala a hřála si ruce. Co hledáš v lese? Zeptal se mrzutě měsíc leden. Proč se ptáš, starý dětku, nemusíš vědět, kam jdu? Zlostně ocekla Dorla a šla zpět do lesa. Leden se zamračil, zamával kýjem nad hlavou. Oheň klesl až k zemi, rozpoutala se hrozná vichřice a začal se sypat sníh. Padá, padá, Dorla bloudí, zapadá do závějí, v teplém kožíšku jí mrznou údy, hubuje na Marušku, na Pána Boha. Macecha doma marně vyhlíží z okna, každou chvilku vybíhá před dveře. Čas běží, ale Dorla se nevrací. I vzala si matka kožich, šátek na hlavu a spěchala do lesa. Volala, ale nikdo se neozýval. Dlouho bloudila, sníh hustě padal a vichřice zuřila. Maruška zatím uklidila, uvařila oběd, kravičku podojila, ale Macecha s Dorlou se nevraceli. Čeká do večera, čeká do rána, ale domů se nevrátili. Asi někde v lese zmrzli. A tak Maruška zůstala v chalupě sama a šťastně si žila.

0: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v raní páře, ale muška z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný. Pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mušku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 teček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulala? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákaly pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája. To je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel. Šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Ach, možná jsem, možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné, Čarovat se proti vyvrčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
3: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
2: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo vevrčák Pizí Zubka a řekl,
3: pořídím to na dvakrát.
2: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou

Česká pohádka Almužna. Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala. Ještě se na ně osopila a ze světnice ho vyhnala, ani mu neřekla naděl pámbu. Žebrák šel a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janová byla dobrá a milosrdná žena. Jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebráku je darovala řkouc, aby mu pán Bůh něco lepšího nadělil. Ona, že je chudá,

ti ještě nic neobědvali a k večeři jim taky neměla co dát. Nyní si teprve vzpomněla, že si Jara dostala od Blaškové 3 záhony lnu, za které po mnoho dní musela těžce dělat. Ale oddělala to. Ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla jak náleží a potom jí z něho tkadlec udělal asi 20 loket plátna. I začala to plátno měřit a měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých 20 loket 1000 loket plátna naměřila. Radosti plná poděkovala napřed Pánu Bohu a chtíc děti co nejdříve posilnit, vzala několik loket plátna a běžela a prodala je Blaškové. Ovšem, že za psí peníze, ale co měla dělat, když se dětem chtělo jísti. Na druhý den byl v městě výroční trh a Janová tam nesla své plátno. A že bylo tenké a pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janová z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janová 2 krávy, kousek pole, loučky, najala si čelátku, chválila Boha i pracovala. To její štěstí nebylo Blaškové vhod. I ačkoliv nyní spolu častokrát jedli a pili, ano, se i skmotřili. Přece ani tentokrát nebyla k Janové upřímnou. Jednou při malé svačině doptávala se Blašková Janové, jakýmto způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla. A Janová jí všecko věrně od počátku vypravovala. Jak co bylo? Jak přišel k ní prosit jeden žebrák? Jak dětem od hoby vzala 2 kousky chleba a jemu je dala? Jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila. Jak potom děti chtěli jíst a plakali. Jak to plátno měřila až do západu slunce. Všecko. Všecičko jí pověděla. Blašková, když to vyslechla, řekla. Ach, má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mě bývá taky bída. Však já mám taky dítky. Ach, milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně. Milá kmotřičko, odpověděla Janová, jestli ho Pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás. Blašková dala ještě jednou nalejt a pak si dali po hubičce, objali se a rozešli. Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi. Týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí. A přišel taky k ní. Milá žena radostí ani nevěděla, kam ho posadit. Děkovala mu, uctila ho i obdarovala. A když jí žebrák dával s Bohem a odcházel, prosila ho, aby se taky zastavil u její kmotry Blaškové. A žebrák slíbil, že až obejde ves, že potom zcela jistě k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blašková zdaleka ho vidouc oknem, honem namazala svým dětem po kousku chleba. A jakmile vstoupil do stavení, hned zase jim utrhala chléb od huby a žebrákovi jej dala. Zaplať pámbu, řekl žebrák. A jak co začneš dělat? Aby dělala do západu slunce. Poté odešel. Blašková měla zatím už připravené plátno k měření a už vytahovala z kouta loket i chtěla měřit. Ale v tom děti chtěli pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu. Ale jak jednou kunívku přinesla, běžela pro druhou. A jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.

se tvá smůla a já jsem tvůj dech. Všechno ti hned zkazí a zmrazí tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá smůla a já jsem tvůj dech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš...

trpaslíci v horším vydání. Rád vám si a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: jestli pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš, a s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houba, pif, paf, puf.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to mám prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak jsi?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozičku. To by šlo, co říkáš?

0: ptáku jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Oh,

0: camarade.
1: Yeah!
0: Hola!
2: Chahi!
1: Yeah!
2: Já mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Vy, kani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneku.
3: Tak kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
2: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdy jaký obejde nadával do šneku. To se dělá, nadává.
2: Ale vždyť mi přeci...
3: Ale vyskakej mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
2: Ale já přeci...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklou.
0: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Guvernér Horního města. Dederonova eskorta odváděla Hýlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hýlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
6: Pohleďte, co čeká každého zrádce, zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hýlíkovi z ucha spínací špendlík. Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců. Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
5: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
6: Poklekni, přikázal.
5: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
6: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
5: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
6: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
5: odpověděla to zahučení kudla Dederon.
6: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem Horního města.
5: Ať žije guvernér Tulamor! Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hýlík. Tulíku!
6: Odveďte ho!
5: Poručil Dederon.
7: Tam?
5: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
6: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.

0: Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. No, za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Éro na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co Éro? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co Éro?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co Éro?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
6: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě, a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené. No, krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom u Štíky Anešky, ale ta je měla zlaté a trochu menší.
7: Jejda, ten má ale kukadla.
8: Vždyť je to taky okoun.
7: Ty jsi okoun?
9: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
7: My se tady narodili.
9: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas? Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
7: A co je to punk, Felixi?
9: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
8: Jsou to chuligáni. Plnou hráz rybářů na ně.
9: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
10: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
9: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
10: Jmenuje se Pepík.
9: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky plesk.
8: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
9: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouní nejsou pank. A potom mi závidí.
7: A co ti závidí, Felixi?
9: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
8: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
9: No vidíš, kapse Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky. A hlavně, dokud to jde, tak klídek.
7: A co budeš dělat, Felixi, když jsi sám?
9: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
10: Když budeš při nás a ne proti nám?
8: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je pank.
9: Klídek, dědo, abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
8: Umím.
9: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
8: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
9: A že je tak malej, dědo.
8: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
9: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
11: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
9: Jo, tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
10: Mohli bychom hrát na honěnou.
9: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
7: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
9: Mladej chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jim konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
10: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Felixi?
9: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
11: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
9: No tak je trochu rozhýbáme.
7: A jak je chceš rozhýbat, Felixi?
9: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
10: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
9: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký na rendlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče.
8: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
9: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
6: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
8: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
11: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil.
8: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
6: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
8: A co tenhle?
12: Taky nikdy nic nechytil.
6: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
8: A tenhle?
13: Ten už vůbec nic.
6: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
8: A teď dávejte pozor.
6: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec škubnul. Nejdřív se nedělo nic, jenomže potom si Frolík všimnul.
14: Záběr!
6: Vykřikl a škubl prutem vzhůru.
14: Záběr!
6: Hned na to volal mladý šubr a také škubnul prutem vzhůru.
14: Záběr?
6: Divil se Frolík a leknul se, že by konečně chtěl škubnout, ale rybářský prut mu vypadl z ruky rovnou do vody. A teprve teď se začaly dít ty věci, které sliboval okoun Félix. Tak úplně ze všeho nejdřív chtěl Frolík zachránit svůj drahocenný cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl. A plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladý šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem jenomže pozadu.
14: Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nezvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma montérkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
15: Jako vždycky.
14: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel vej okoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mě se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
15: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
8: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
12: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
6: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
16: A ryby, moje ryby, kdybyste věděli. Je, zapomněli jsme na Haničku.
8: Na jakou Haničku?
12: Na mlynářovi Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na Vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybný Šťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten Vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.
3: Co říct?
4: My vám chceme říct něco strašně důležitého, pane Spejble.
5: Co pak jste si zase vymysleli, že jste si takovou dobu špitali?
4: Prosím, nešpitali, my se radili.
5: A jak je v tom rozdíl?
3: No jaký, přece špitá se jen tak, když to radit se musí člověk, taťulínku, o něčem.
5: No tak už konečně špitněte, o čem jste se radili?
4: No, radili jsme se o tom, jestli máte pravdu.
3: A došli jsme k názoru, že se žvedle jako jehličnatý strom.
4: Přesněji jako jedle.
5: A vysvětlíte mi laskavě, v čem jsem se mýlil?
3: Ve svém vysokém mínění o příslovích, tatí, se smýlil.
4: Jste se mýlil.
5: Ale...
4: Tvrdil jste nám, že přísloví je ustálený lidový výrok?
5: Takže podle vás přísloví není lidový výrok?
3: Ale je.
5: Tak tedy není ustálený?
3: Ale je.
5: Tak tedy nevyjadřuje obecný poznatek?
4: Nevyjadřuje.
5: A co tedy vyjadřuje?
3: Docela obyčejný výmysl, tak abys věděl.
4: Abyste věděl.
5: Myslíte?
4: My nemyslíme, my to víme.
5: A mohli byste mi laskavě sdělit, jak jste k tomu úsudku došli?
3: No, na to máme důkazy, drahý taťulínku.
4: No.
3: Řekni ano nebo ne, tati, ale bez rozmýšlení.
5: Ano nebo ne?
4: Já, mináčku, vždyť nevíte, na co se chceme zeptat.
5: O žádné otázce řeč nebyla. Měl jsem říci ano nebo ne, bez rozmýšlení.
3: Nech mě domluvit. Řekneš jenom ano nebo ne.
5: Ano nebo ne.
3: Až ti položím otázku přece, aby ses nemohl vykrucovat. Tati, je pravda jenom jedna?
5: Ano.
4: Už vás máme.
3: Dvě pravdy být nemůžou, že ne?
5: Ne.
4: Máme, máme.
3: Ani v příslovích?
5: Už jsem řekl, že ne.
4: Je, mináčku, jak vy pohoříte, pane Spejble.
3: Je mě tě skoro líto, taťulínku.
5: No, jen se nade mnou nerozplakej. Tak o co jde?
3: Co můžeš udělat i dnes?
4: No.
3: Neodkládej na zítřek. Je to přísloví, tatí?
4: Je.
5: No samozřejmě, že je.
4: No.
3: A co nám říká?
5: No, že člověk nemá odkládat, co může udělat hned. Vám to není jasné?
3: Nám to právě je jasné.
4: Hrozně strašně, moc jasné.
5: No tak.
4: No.
3: Ale máme tu druhé přísloví.
4: Ano, ráno moudřejší večera.
5: Už vám rozumím.
4: No, jenomže podle toho druhého přísloví má zase člověk něco udělat hned.
5: No, ano.
4: A nebo má počkat.
5: Cože?
4: Každé přísloví přece říká něco jiného.
5: Ani bych neřekl.
4: Jo.
3: Přece nechceš tvrdit, tati, že obě přísloví říkají to též.
5: No to jsem taky neřekl.
4: No, pane Spejble, vy se vykrucujete.
5: Oba ne, děti. Každé z těch přísloví neříká něco jiného.
3: Máni, podrž mě. Prý říká to též. No.
5: Ale kdepak? Každé z těch přísloví mluví o něčem jiném. To je rozdíl.
3: Jak to?
4: Tomu tady vůbec nerozumím, pane Spejble.
5: No to první přísloví říká, že nemáš odkládat, co můžeš udělat hned. Co můžeš? No, co to znamená můžeš?
3: No, čem jsi rozhodl?
4: Co dokážeš udělat?
5: co jsi pořádně rozmyslel, Žáno?
3: No vlastně ano.
5: Když to ráno moudřejší večera? No? Cítíte ten rozdíl?
3: Jo tak, když si nejsem jistý, takže si to mám ještě rozmyslet.
4: Ne, Danánky, no ano, že se člověk nemá ukvapit.
5: No, že se nemá ukvapit. No tak nevím, kdo pohořel.
4: Ale tak dlouho jsme se o tom radili, to je tedy otrava, víte.
3: Počkat, moment.
4: No.
3: To přece není všechno.
4: A jo, dočista jsem zapomněla. No. Kde pak, pane Spejble, to není všechno.
5: Zkrátka chcete pohořet ještě jednou.
4: Pohořet? Tak sledujte, pane Spejble.
5: Hm? Sleduju.
4: No?
3: Sleduješ dobře, tati?
5: Jako ostříš.
4: No. Tak říká jedno přísloví čistota půl zdraví.
5: To říká.
4: No?
3: A sleduj dál, tati.
5: No, sleduju.
3: Sleduj dobře.
5: Hm? No, už jsem skoro usledovaný.
3: A druhé přísloví zase říká veselá mysl půl zdraví.
5: No a?
4: Sledoval jste dobře.
5: To je vyptávání pořád. Co z toho?
4: No, čistota půl zdraví, veselá mysl taky půl zdraví. No tak, jestli počítám dobře, tak je to dohromady zdraví celé. No, a to prosím lékaři nevědí.
5: No to přeci nemůžete takhle brát.
4: Jak to?
3: Půlka zdraví a půlka zdraví je u mě celé zdraví a to mi nikdo nevymluví.
4: Je taky ne.
5: No samo sebou. Takže když tě bolí zub, tak se umíješ, zaspíváš si trololo a je po bolesti, že ano? No, bolest přestane, že ano?
3: Nepřestane, že ne?
5: No to se ví, že ne.
4: No tak vidíte, chytili jsme vás.
3: Chytili.
4: Přestane a nepřestane, protože přísloví neříká pravdu.
3: Uznáváš, tati?
5: Nic neuznávám.
4: Jak to?
5: Kolikrát jsem vám zdůrazňoval, že přísloví jsou míněna obrazně. Obrazně, ta půlka zdraví, tedy ty obě půlky, vlastně nejsou půlky.
3: Nejsou půlky. Ty to máš nějaké popletené, taťulínku.
4: Mně se taky zdá, pane Spejble.
5: Podívejte se.
4: No.
5: Když se od někud vracíme, takový příklad.
4: Ano.
5: A já řeknu, že jsem jednou nohou doma, znamená to co? No?
4: No, prosím, že druhou nohou doma nejsme.
5: Ale ne, Máničko.
4: Ale ano.
3: Ale jo, taťuldo, leda, že bys stál na jedné noze.
5: Co pak jsem čáp? Znamená to, že jsem na půl cesty k domovu. Prostě, že se blížíme k domovu a ne, že hopsám po jedné noze. A s tím příslovím je to podobné. Čistota půl zdraví znamená, že čistota, no, prospívá zdraví, žano, a veselá mysl taky, no. Lidová moudrost je právě, jak si, rozumíš, v tom, kterém přísloví, tak to skryta.
3: Moudrost.
4: No, jaká pak moudrost? Co je v tom za moudrost? Když se třeba řekne, že každá liška chválí vlastní chvost, no ne?
5: A není to pravda?
3: Nejspíš se jí její chvost líbí, tak se s ním vytahuje.
4: Jo, jak to může pan Spejbl vědět, jak? Jste s tou liškou mluvil, pane Spejble?
5: No, to je jaksi, Žano...
3: To je určitě zase míněno obrazně.
5: Hleď, neironizuj, Hurweis. Raději mi řekni, co se tím myslí.
3: S tou liškou?
5: No ano.
3: Že si chválí vlastní chvost?
5: No ano.
3: Že ta liška potřebuje vykoupat.
5: Jak jsi zase na tohle přišel? Jak jsi na to přišel?
3: Co je na tom k smíchu, taťuldo?
4: No, protože kdyby ta liška měla chvost zašmouraný, nebude se s ním přece vytahovat, že ne, pane Spejble?
5: No, o to nejde, ale...
3: A říkám snad, že je zašmouraná, Máni.
4: No tak proč tedy potřebuje vykoupat?
3: Protože chválí vlastní chvost.
5: No, to je mi důvod. Když se ti líbí tvoje kaťata, tak vlezeš pod sprchu.
3: Jenomže když chválí vlastní chvost, je to samochvála. A samochvála co? Páchne. A když páchne, potřebuje vykoupat.
5: Drobátko si to zašmodrchal, ale musím přiznat, že v podstatě máš pravdu.
3: Heč, kdo měl pravdu, má nikdo?
4: No, Já to pochopila dřív než ty. Tak chytrá jsem taky.
5: Mančko, pozor, pozor, abys taky nemusela do vany.
3: Co? Moc se neofrňuj, Máňolinko. Napřed jste se vyšklebovali vy mě, ale nakonec...
4: Co nakonec? Co nakonec?
5: Nakonec to bylo naopak. No, jak se říká, každý chvilku tahá pilku.
3: A víš, že máš pravdu, tatí? Ono na těch příslovích přece jenom něco je.
4: Najednou.
3: Jak je pak najednou? Říká se přece, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkón dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce.
2: Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli.
0: Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmi a budu slaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda.
2: Čendo,
0: ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora.
2: Já neumím dračí smyčku.
0: Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek.
1: A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu.
0: Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš ji omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to?
1: Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra Mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
3: Brum,
1: ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží.
2: Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka.
0: Spadl mi medvěd do dvora,
1: řekne Mařenka provinile.
2: Hlavně, že si do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře.
1: Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
2: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
1: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
0: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
1: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano strejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá.
0: Pusťte mě, skočím!
1: Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal.
0: Táhněte!
1: Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru.
0: Neuhodil se moc,
1: stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
0: Ne,
1: řekne medvěd a opře se o zeď.
0: Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano.
1: Navaž se, zavolá Tereza.
0: Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně. Terezo, já to neumím, volá nahoru.
1: Musíš zleva doprava a spodem prostrčit.
0: Já nevím, kde je vlevo, volá Čenda.
1: Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza.
0: Žádnou. Já ještě psát neumím, vzteká se Čenda.
1: Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka. Už máš toho medvěda?
0: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
1: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
0: Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
3: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
0: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
1: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
0: Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši.
1: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
3: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
1: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře, řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
0: Čendo, co děláš?
4: Nudím se a mám hlad,
1: bručí Čenda otráveně jako předtím medvěd.
0: Tak víš co, ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
1: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze,
0: nemohla bych mu poslat medvěda.
1: A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.

Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podivením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a jej hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb, děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil.

I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhla mu tajně ze hřebetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřbetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdo si probudil. I stál před ním ten duch, jeho tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl: královna zítra bude mít svatbu. Pospíš do zámku. Ona tě pozná. A ten střelec, který tě zrádně zabil, pozná tě taky. Mládenec skočil na nohy a pospíchal do zámku, kde ve veliké komnatě rozliční hosté jedli a pili. Krásná královna hned ho poznala, vykřikla radostí a omdlala. A střelec vražedník? Jakmile ho spatřil, zbledl strachem a zezelenal.

0: Tu mládenec vyprávěl, jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst i hned přirostla. Potom udělal se štikou a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel, a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.
1: A všechno se to mrahačí, a kde kdo by mi lál, a to já odtud rahačí, povandruju dál. Dnes po nůžkách a nohožích neštěkne ani pes, všechno je v rukou pohožích, vždyť dnes

0: se oženit.
1: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květuš právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květuš Voráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě někdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takoví jsou právě nejhorší, Květuš. Naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned: sestřičko naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžíku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne: nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. a přehopsá zase těch 21 potoků a 12 hor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korítek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Jednou se maková panenka podívala na nebe a povídá motýlu Emanuelovi: schovej si někam cylinder, za chvíli je tu bouřka. Emanuel líně seděl na konvi na zalívání a jen mávnul tykadly. Kde pak bouřka? Tak to musím makové pole zalít sama, vzdychla si panenka. A bylo horko, makové korunky vadly. Dojdeš mi aspoň z konví pro vodu, Emanueli. Jenže motýl Emanuel byl líný zvednout se z konve. Studánka už asi stejně dávno vyschla, řekl. Na nebi se sešly mraky, tmělo se víc a víc, zafoukal vítr, letěly s ním tenoučké slámové sestřičky a volali: už to začne. Aspoň déšť pokropí makové pole, řekla panenka. Ani nekápne, volali slámové sestřičky. Jen hrom bude být. Aspoň jisté konve, Emanueli, povídá panenka. Musím zalít pole, než bouřka očesá mákům povadlé korunky. Emanuel líně slezl z konve. Sestřičky ničemu nerozumějí, povídá, a smekl z hlavy cylindr. Za chvíli tu máme déšť jako skropáče. A jestli lžu, tak ať mi do toho cylindru uhodí hrom.
6: Blesk a rána
5: a Emanuelovi poskakuje v cylindru lesklý panáček, jako by sestrojený se samých tenoučkých a leskle žhavých pérek.
6: Přeju romský dobrý odpoledne, já jsem Blesk.
5: Přišel jste tak najednou, šeptla panenka.
6: Emanuel mě přece pozval, jmenuji se Amos. Na A se nadýchnu a na Mos spustím.
5: Panáček se nadýchl a spustil, až lehl Blesk a bouchnul hrom. Motýl Emanuele leknutím sklapl křídla a byl bílý a tenoučký jako papír. Taky maková panenka měla duši stisklou na semínko. To umíte jen takhle rámusit? Šeptla.
6: Ne, já jsem Blesk pracovitý.
5: A hned se začal ohlížet, čím by panence posloužil.
6: A co všechno umíte, Amosi? Mohl bych vám tu podpálit stromy nebo roštípat skály, kdybyste si to přála, zahromcoval Amos.
5: To si nepřeju, lekla se panenka. Ale dovedl byste spravit konev? Já chtěla zalít makové pole a konev trošku teče.
6: Hned se na to podívám, řekl Amos. Skočil rovnou do konve a za chvíli bylo slyšet, jak volá: opravdu, je tu dírka.
5: Tak ji spravte, Amosi, řekla panenka a kývla na Emanuela, aby šel dál od konve. V konvi to bouchlo, ale ne moc, a Amos vystrčil hlavu.
6: Nezlobte se na mě, ale v konvi jsou už dvě dírky.
5: Tak je spravte, Amosi, řekla panenka.
6: Vy, panenko, nevíte, že já nikdy nic nemůžu spravit? Povídá tiše Amos.
5: Tak, Amosi, tak tu konev rozbíte a taky už v ní nebude dírka, usmála se na bleskového panáčka maková panenka.
6: Jste moc hodná a máte dobré srdce, řekl Amos
5: a hnul sebou v konvi tak prudce, až se rozletěla, jako by do ní uhodil Blesk. Potom panenka počkala, až jí odlehne v uších, a poručila motýlu Emanuelovi. A teď si dojdeš někam vypůjčit konev, u studánky ji nabereš plnou vody a pořádně zaliješ makové pole.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku, právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: "To chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš. Už víte, koho měli lidé raději? A proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se! Je tam potok, spadneš! Chceš mě dohonit? Haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první. Já! Je tam potok! Jájo, stůj!
2: Pomoc! Utopím se! Topím se! Pomoc!
1: Nekřič tolik! A podej mi ruku. No, vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
2: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
1: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
2: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
1: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
2: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
1: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohly Tomášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tomáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení?
3: O to neměj starost. Raději mi poradí, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. A raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tomáši, kde jsi, slyšíš? Tomáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tomáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo, za to, co sprovedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště, nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vypráhlý jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potůčková vílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tomáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tomáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Copak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš? Já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
5: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
5: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti.
1: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samoukré.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší.
3: Lidičky, prší.
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
5: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
0: Princ Tumáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: Hurvinko, mamičko, pojďte sem.
1: Ano, pane Stable.
0: Hurvás, pojďte, tady k oknu.
2: Proč?
0: Něco uvidíte.
2: Ale proč kvokneš?
0: Jak to?
2: Jsi říkal tady k oknu.
0: Nic takového jsem neříkal, říkal jsem pojďte sem, něco uvidíte, postavte si tady k oknu.
2: No tak vidíš, říkáš tady k oknu a když na to čekáme, tak nekvokneš.
0: Já neříkám, že k oknu, já povídám, že k oknu se máte postavit, abyste viděli, co je ptáčku na krmítku. Pojďte, pojďte, pojďte.
1: No. Na naše krmítko jich nechodí tolik jako na vaše, Hurvínku.
0: Podívejte se těch síkorek.
1: A ten ptáček s modrou hlavičkou.
2: To je totiž taky síkorka. Modřinka, viď, tatí?
0: Ovšem, že ano.
2: A ty tlustý jsou síkory koňadry, že ano?
0: Ovšem, že velice správně, Hurvajs.
1: Toto já ani nevěděla, že jsou dvě síkorky. Já myslela, že síkorka je síkorka a jinak, že síkorky nejsou.
0: Ale kde pak, Máničko, síkorek je? Je. Jenom když to tak vezmu, tak je síkorka koňadra, žano, síkorka modřinka, síkorka úhelníček, síkora babka, žano.
2: Síkora dědek.
0: Ano, síkora tam.
2: Síkora tetka, síkora strojda.
0: Hernaj, žádnej dědek.
2: Jak to?
0: Je síkora babka, ale ne síkora dědek. Místo, abys Máničku poučil, tak jí akorát mateš.
2: Nahoru síkora dědek?
0: Nech toho povídám. Co pak může někdo vidět síkoru dědka, když vůbec není?
2: Nahoru je.
0: Já ti dám, že je.
2: Sedí vždycky na lavice u pumpy a když jdeme do školy, tak říká: kluci, pusťte dneska školu k vodě a pojďte si se mnou radši zahrát karty.
0: Tak to pro tebe není žádný dědek síkora, rozumíš?
1: To je přece ne. pan síkora.
0: Ovšem, že ano, pan síkora. Rozumíš, pan? Budeš mu říkat jedině pane síkoro.
2: To my mu říkáme jedině pane síkoro.
0: Jistě, už vás slyším.
2: Fakticky, tatí, to se ho zeptej. My vždycky říkáme pane síkoro, to je bašta nápad. Nám se stejně do školy moc nechce. Rozdejte karty, pane síkoro.
0: Tak to vás tedy poženu místo do školy hrát karty s dětkem síkorou.
2: Je. S panem síkorou.
0: A s nikým. Když je škola, tak půjdete rovnou do školy.
1: A když není škola?
0: Tak půjdete rovnou domů a ne se někde klackovat.
1: A jaké jsou ještě síkorky, pane Spejble?
0: No, které jsem vlastně říkal?
1: Síkoru babku jste říkal?
0: Ano.
2: No. Síkoru dětka, teda radši vypustíme.
0: Ovšem, že ano. Už o něm nechci taky ani slyšet.
2: Já o něm taky mlčím.
0: Buď tak dobrý.
1: Pak síkorku modřínku jste říkal.
0: Správně. Vidíš, jak si to dobře pamatuješ?
1: No. Kobylu.
2: Jakou kobylu, člověče?
0: Koňadru, Máničko, síkoru koňadru.
1: Ano, síkoru koňadru.
0: A pak ještě, pokud vím, pak je ještě síkora úhelníček.
2: To jsi taky říkal?
0: No tak ji řeknu ještě jednou.
2: To už ji řekneš po třetí.
0: Já ji řeknu třeba po čtvrté, aby si to Mánička pamatovala. O tom jde, žáno.
1: Když je jako úhelníček, tak to je jako uhlí, vidíte asi.
0: No právě, ta je černá jako bota, Máničko. No, proto se jí říká uhelníček.
2: To snad ne, tatí, to je snad kos.
0: Žádný kos, síkora, uhelníček.
1: Ona je úplně celá černá, pane Spejble, že?
0: No, celá ne, Máničko, celá ne. Jenom na zádech a na hlavě. Ale hodně, vždy říkám, že jako kdyby nosila to, jak si...
2: Botu.
0: Ovšem.
2: Ona nosí jen jednu?
0: Kdo?
2: Ona.
0: Co?
1: Botu.
2: Botu, taťuldo.
0: Kde?
2: Na hlavě.
0: Na hlavě žádnou botu nenosí.
1: Ani jednu,
0: to jsem jen tak říkal, že je jaksi černá jako bota, protože když je to síkora uhelníček, že ano?
2: Tak nosí uhlí.
0: No právě.
2: A nosí ho v putně nebo jen tak?
0: Co v putně?
1: To uhlí, pane Spejble.
0: Ale uhlí, co pak by taková malinká síkorka unesla plnou putnu uhlí?
2: No unesla, že ne.
0: No to se rozumí, že ne.
1: To se musí naložit jenom půlku, vidíte, pane Spejble?
0: Ani půlku ne, ona je prostě černá, jako kdyby nosila uhlí. Proto se jí říká, no, Hurvajs?
2: Protože jí říká,
0: no,
2: síkora.
0: Síkora uhelníček. Hernajs, abyste rozpoznali o těch druhých, že ano.
2: O kterých?
0: Vždyť se vám je jmenoval aspoň pětkrát.
1: A jmenoval jste nám už všechny, pane Spejble?
0: To víš, že asi ne, ono jich je moc.
2: Kterou si například neřek?
0: A já ani nevím.
1: Vzpomeňte si, pane Spejble.
0: No třeba, už vím. Parukářku jsem neřek.
1: Koho? Síkoru parukářku? Co vypadá, jako by měla na hlavě paruku?
2: Jakou ruku?
0: Paruku. Ty nevíš, co je to paruka?
2: Nevím, tati.
1: Já také ne, pane Spejble.
0: Paruka, Žano, to je vlastně... To jsou vlastně vlasy, Žano, které si nasadíš na hlavu a zase sundáš.
2: Proč, tati?
0: No třeba, když ty nemáš vlasy, Žano, nebo Mánička nemá vlasy...
1: Ale my je přece máme, vlasy, já i Hurvínek.
0: Dobrá, vy jo, ale někdo je třeba nemá a ten si právě může nasadit na hlavu paruku a vlasy má hned.
2: Cizí.
0: Ovšem, když svoje nemá, tak má přeci hlavu holou, Žano, lisou.
2: Takzvanou pleš, vy, tatí.
0: Takzvanou pleš.
2: Pleš neboli bleskovku.
0: No ano.
2: Bleskovku neboli klouzačku, Žano, tatí.
0: No dobrá, tak...
2: Prostě má hlavu jako koleno, vy, tatí.
0: No tak má hlavu jako koleno, tak mu ji nech, no.
2: Já mu ji nechám.
0: Buď tak laskavej. No co mi brejlíš na hlavu pořád?
2: Já na ní nebrejlím.
0: Nebrejlíš a přitom brejlíš a to mě rozčiluje.
2: Proč nenosíš paruchu, tati?
0: Co bych ji nosil?
1: Vám to sluší i takhle, vidíte, pane Spejble.
2: Já jsem myslel, že bys mohl taky nosit paruchu, tati. Jako ta síkorka parukářka.
0: No tak nemysli a uděláš líp.
1: Pane Spejble, vy jste říkal, že dneska půjdete ke krmelci, že nás vemete sebou.
0: No dobře, musíte se ale pořádně obléknout. Já si jdu taky pro zimník a vy se zatím připravte šálu, Žano, čepici, rukavice a tak za chvilku, ať jste hotoví.
1: To se těším, taky se těšíš, jak půjdeme s panem Spejblem, Hurvínku.
2: No se ví, že se těším.
1: No, zapni mi prosím tě. Čepici pod bradou, mě to nejde.
2: Protože to máš překloucený.
1: No, počkej.
2: Ukáž.
1: No?
2: No, vidíš, a je to.
1: Hurvínku, do krmítka vlezla kočka.
2: Fakt? Člobrdo, to je sousedový kocour.
1: Jestli tam teď vletí ptáček, tak ho třeba ten kocour spotřebuje. Co budeme dělat?
2: Neboj, toho vyženu. Hele, otevři tichounce dveře do síně, ať nevrznou. A já na něj zařvu, že z toho bude magor. Tichounce Máni, jo? Raz, dva, tři. Jedeš ven, ty holonku starej, nebo tebe přerazím koště?
0: Co si to ke mně dovoluješ, Hurvájs?
1: To on, pane Spejble, to on.
2: Já jsem totiž tati, abys tomu rozuměl.
0: Já tomu dobře rozumím. Jsem u tebe nějakej, hej, nebo počkej.
2: Ale kde pak, tati?
0: Aby jsi na mě dovoloval jako nějakej tento vodněkud.
2: Jsem ti, tati, nic neřekl, já jsem...
0: Aby se schoval jako já nevím kdo.
1: Pane Spejble, on to Hurvínek totiž myslel jinak, víte.
0: Jen ho neomlouvej, Máničko, roste jako dříví v lese. Místo do školy si mladý pán hraje karty, Žano, někde u pumpy...
2: Tati, to já říkal jen tak, já nehraju.
0: No, nehraješ, na housle. Tadyhle si nehrál už kolik neděl. Už jsem tě neviděl s houslema v rukou, ani nepamatuju.
2: Tati, ty si nedáš nic vysvětlit?
0: Nic mi nevysvětluj, housle a stupnici.
2: Tati, podívej.
0: Stupnici?
2: Když je to taková nešťastná náhoda.
0: Hraj, hernajs. Hraj!
2: Až mi ten kocour ale přijde do cesty, tak mu namaluju klackem na záda takovou stupnici, že jí nezahraje ani Paganini.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
5: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si přála?
6: Já bych si prosím přála botičky,
4: řekla ovečka.
5: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky,
4: rozhodl beránek. Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
5: Co pak?
4: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
5: Vy jste mi ale hloupí loupežníci. rozesmál se Beránek. Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
4: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak sedi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
5: Za nějakou chvíli jel Beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
4: Stůj!
5: Vyskočili. Co pak? Zase na to Beránek.
4: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
5: Ci, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci, rozesmál se znovu Beránek. Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou?
4: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu coby dup.
5: Za nějakou chvíli Beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
4: Stůj!
5: Vyskočili na Beránka.
4: Honem, honem, pojeď s námi! Rozčilovali se. Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
5: Je. Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
4: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
5: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně. To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší. Ale nic z toho nedělej, těšil jí Beránek. Tak pojedeme domů pro zrcátko, no. Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
4: Stůj!
5: Co pak?
4: Honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
5: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
4: No, to je tady pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tady pospěš a nikde se nezdržuj.
5: Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se. To jsou ale moc hezké botičky. Pak ale posmutnila. Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása. No tak si z toho nic nedělej, těšil jí Beránek. Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku. A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
4: Stůj!
5: Co pak?
4: No, tak už s námi pojď, žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
5: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
4: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci.
5: Ve městě koupili krásnou pentličku. Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása,
4: smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
5: Nic si z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček, pojď.
4: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

0: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem.
1: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď.
0: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
1: Pejsek si narovnal uši a šli.
0: Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát na schovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle.
1: A udělal to po pejskovi.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
1: Koukej, on se ti posmívá,
0: řekla kočička.
1: Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví.
0: Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
1: Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil.
0: Šli dál. Když tak šli, potkali děti.
2: Jej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile.
0: Kočička prohlížela pejska se všech stran.
1: Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou niť?
0: To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového.
1: Hele,
0: rozhlížel se pejsek.
1: Tamhle, myslím, něco je.
0: Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška.
0: Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
1: Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty.
1: Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát,
0: liboval si pejsek. A šli zase dál.
1: Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka,
0: pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven.
1: Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven.
0: Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslov.

0: mexikanské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli? To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si kal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
1: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterboss na státním pohřbu.

0: Pánové, no, co si o tom myslíte? Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi, sladce, ego ne.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
0: Víte, děti, Brouk Potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se Potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se Potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho to hledáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí Potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona, mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě Potemník, že si vezme na cestu deštník a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody. Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
2: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
0: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz. Přidám, řekl pytlík, slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne, ne, ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: Ája tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co? Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, Ájo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
3: Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš.
0: A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
3: Psi, jedu, pedu, babika.
0: Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, počkejte, počkejte, co to jen může znamenat?
3: Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému...
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je Krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si z veselí.

0: vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem kde jsem.
1: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl voňavý pochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček, jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytl. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
1: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
1: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl, ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
1: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek z větve slétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový. Takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dba hladovce a přestal zbýt boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
1: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi.
3: A nestačil Tintíšek hlásku vyslovit, nestačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám krejčíka popíchlo.
2: I ty, pober, to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl, jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo po vyražení.
3: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
2: Zloději, šup do mošny.
3: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
4: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
2: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
4: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
2: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
4: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
2: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpikáš, ty arcilupiči.
4: Odpikám rád, všechno odpikám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
3: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval hory doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové voňavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším vozkou.
5: Z cesty! Si fixer švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
3: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale vozka se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
2: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
3: A tak krejčík nahlas vzkřikl.
2: S celým vozem šup do mošny.
3: A nastojte. Vůz i s vozkou zmizel a naditá mošna sebou zmítala, jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
5: Cifix Hršvec Nomul, hned mě puste ven! Já jsem točí pana správce ze statku, já spěchám!
3: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
5: Prosím, prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
6: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
3: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
7: Hej, ty chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
3: Durdil se pan kníže.
2: Já zrovna tak spěchám a vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
3: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
8: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach.
3: Hořekovala kněžna.
2: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
3: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
7: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
3: Stěžuje si kníže.
9: Proto otoč nos a dej se jinou cestou.
3: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
9: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
2: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
3: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
8: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
2: Jen nechte být. Já se umím nějak ohánět šavličkama, jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
7: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine.
3: Slibuje kníže.
2: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička?
3: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
2: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
3: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly a jen kývne.
8: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
2: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
3: Horlivě souhlasí kníže.
7: Jen jestli to opravdu dokáže.
2: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
3: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
2: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
3: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak Tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
10: Halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
3: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
2: Já na nějaké tanečky, sandrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
3: Rozkřikne se Tintíšek, co mu hlas stačí.
10: Halala, balala, s tebou bude povyražení, ty jsi samé legrácky.
11: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
3: Čerti strčí do Krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
10: Jak se nám rozparádil. Halala, balala, ty si nějak vyskakuješ. A hopsa, hejsa, hopsa,
2: mě tedy nebaví.
10: Halala, balala, nebaví.
11: Však už tě brzy rozkubeme než divíčky a camfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
1: A hážou kintíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
12: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa,
13: hopsa. Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné, legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali. Teď už bych vás rád viděl na odletu.
1: Hlasí Kintíšek, jak tak lítá o zlom krm z hůru dolů.
11: V nejlepším přestat a utrum. Halala balala. Co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa.
13: I vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí. Už s vámi udělám konec.
1: Kintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetech a kotrmelcích držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
13: Všichni čerti, šup do mošny.
1: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
14: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
2: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
14: Tak jo.
11: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
2: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
14: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
2: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
1: Se žbrbláním a blemcáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jedno letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil Kintíška umlouvat.
14: Halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
2: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
14: Tak jo.
1: Čerti se propadli pod zem. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti. Najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne Kintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
8: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnu, i kdyby celé peklo obrátil na ruby.
9: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
8: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
11: Nedáme?
2: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
1: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
11: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusti na svobodu.
1: Kintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Kintíšek se tak přiženil do panského zámku.
3: ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: nebo holku.
1: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našel všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
4: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: No a teď ještě jedno.
3: Užovka se, milí drazí, celý život jenom plazí.
4: Užovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: O neposedné raketě.
1: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí, až doletí.
2: Ale jednou?
0: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
2: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
0: Místo do nebe letěla rovnou do země.
1: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
0: V díře viděli jen tmu.
2: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
0: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
2: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
1: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
0: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před 100 lety.
1: Pak vrazila do skály.
0: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
1: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
2: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
0: Jak se domnívali.
2: A chtěli si ho ochočit.
1: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk rovnou do veliké louže s horkou vodou.
0: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
1: Raketa byla celá mokrá.
2: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
1: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
0: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
2: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
0: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
1: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
2: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
1: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu podzemím čím dál tím do větších hloubek.
2: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
0: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
1: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
0: A pod zemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
2: A Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
0: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
1: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
0: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
1: boty s nohama,
2: patníky s chodníky,
0: jedle s borovicemi,
1: lidi s lidmi
2: a říkali, že je zemětřesení.
1: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do zlatého města.
2: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
0: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
2: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
1: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
0: Raketa se zavrtala doprostřed zeměkoule.
2: K samému jádru země.
0: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
2: Hrála si na podzemní slunce.
1: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
0: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
2: Topila.
1: Míchala.
0: Přikládala.
2: Co chvíli horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
1: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
2: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
1: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
2: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
1: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz naskrz.
0: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
2: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o vele hory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
1: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
0: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
2: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
1: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
2: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
1: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
0: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
1: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.
3: Pixlav!

0: chřipky.
1: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
2: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
1: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
3: Zobáčku!

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Adaptive Vampire.
1: Díky cvičení.
2: S Hankou.
3: Ahoj, kluci a holky. Zdravím taky tebe, Piggy. Ahoj.
1: Ahoj, Hanko. Kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kirichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
3: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co, Piggy?
1: Abychom se...
3: zdravě vyvíjeli.
1: Já jsem zdravý jako zdravice.
3: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly, co, Piggy?
1: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
3: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
1: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
3: Střed
1: třeba.
3: Těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
1: Hanko,
3: a jdeme na bubínek.
1: Lehta.
3: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bum tarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
1: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
3: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
1: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
3: Posilovat. Takže?
1: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky
3: ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
1: tak maminky,
3: Piggy,
1: pojďte si se mnou posílit pupík.
3: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
1: No mě se právě chce.
3: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží, vy děti doufám také, dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
1: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
3: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplátlé na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Pravou, levou, děti, křížem na prsa si položíme ruce.
1: Křížem jako Turek.
3: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
1: druhou.
3: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
1: Moc dobře tedy.
3: Moc dobře tedy, ne?
1: To znamená, že mám asi ty svaly nějaké
3: přesně
1: zkrácené.
3: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
1: Fajfky už umím.
3: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám. Zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Piggy, ty spíš? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pauza. Tak, milé děti, pro dnešek je to všechno.
1: Mně už to šlo teď líp.
3: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti!
1: Ahoj, děti! A maminky!
3: A maminky!
2: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.

0: Dnes je 23. září.
1: A svátek má Berta.
0: Berta, to je zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
1: Nebo skvělá.
0: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
1: Perchta.
0: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
1: Bílá paní.
0: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
1: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
0: Takže perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
1: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, dobrá zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Ach, štěňat. Zítra v poledne se to má rozhodnout. Když ji vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile, to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu. A vždyť je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek a největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem, hlavu vzhůru, vyhrajeme to. Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Mlynář se uklonil a spustil. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12-letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla. Král se obrátil k mlynáři. Jsi hloupý mlynář, pravil, a ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12-letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil, kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pišnil se otec. Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. kde je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že jí ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králu vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdeníčka si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit, aby strčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil. To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka. Je hezká? Jako růže z rána, rozpovídal se rybář. Jako pstruh v peřeji. Jako... A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená. Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. A ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom vrtěla hlavou. Ustrojená, neustrojená. Přijec, nepřijec, obutá, neobutá. Dar, nedar. Muži, táto. Seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet? Jo. Ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké. A kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdeníčka se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesaná, neučesaná, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla jsem vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, Nýbrž dal rovnou zapsáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc. A tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s Důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku v den blahoslavené tuberózy byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hřibátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým. Hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Bezicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty 2 vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl: je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukrad. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál při, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňař si vyprávěl, jak král rozhodl při. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plést nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se valachům rodí hříbata, kapři hnízdějí na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila, a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený, a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřik, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od té doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet, a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Skázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila jsi, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil halas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala až skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička, protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukrad. Když se otevřely dveře a vešla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší, tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy, ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
1: Vigy básnička!
2: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
3: A teď ještě jednou.
2: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 5. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou chvíli se ozvalo ťukání na dveře.
2: Kdo pak to je?
3: To jsem já, pane profesore.
1: Za dveřmi stála holčička a slzy jí tekly po tvářích.
2: Co se ti zase přihodilo?
3: Dostala jsem škytavku. A teď moje sestra nemůže jít na svatbu.
2: Jak to?
0: Podivil se pan profesor.
2: Vůbec tomu nerozumím. Vysvětli mi to.
3: Když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
0: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
0: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
0: Jenomže holčička se tak polekala, až nadskočila a šlápla přitom spící kočce na ocas. Kočka se vyděsila, vymrštěla se a chtěla utéci, ale skočila rovnou do smyčky provazu, na kterém byla pověšena lahvička s inkoustem a ta se jí zadrhla kolem krku. Kočka se vylekala ještě víc a pádila i s provazem a lahvičkou do sousedního pokoje, kde měla starší sestra pověšeny svatební šaty.
1: Jak byla kočka vyplašená, zapletla se do svatebních šatů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
2: Ví už o tom tvá sestra?
0: Zeptal se pan profesor.
1: Holčička zavrtěla hlavou.
2: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem. A vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
1: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
0: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
2: Tak, a teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
1: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
2: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
0: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
1: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
0: Na pobřeží si postavil stan.
2: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
0: Těšil se.
1: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám vynalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
0: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
1: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
0: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
1: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
0: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
1: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
0: Snědla nejen chléb, ale taky budík.
1: Nakonec spolkla i velkou láhev se zmizíkem.
0: A ještě popadla pana profesora za nohy a chtěla ho násilím vytáhnout ze stanu.
2: Pomoc!
1: Vykřikl pan profesor, uchopil baterku a posvítil na chobotnici.
0: Ta se polékala a utekla do moře.
2: Tak se mi pěkně spalo.
1: Zlobil se pan profesor a vracel se na lůžko. Ale co to? Stan byl téměř prázdný.
2: To je pěkné nadělení.
0: Bědoval, jenže co měl teď o půlnoci dělat?
1: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
0: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
1: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten ji teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
0: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala, narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
2: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
1: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
0: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
2: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco provést.
1: Profesor Kurama se rychle vrátil do své laboratoře a obratem zpět k moři.
0: Přinesl si potápěčské ploutve a brýle a taky nesmazatelný inkoust.
1: Ponořil se bez váhání na dno a chytal jednu bezbarvou mořskou rybu za druhou a natíral je svým vynálezem.
0: Sledě namaloval černým inkoustem. Je se teda natřel na hnědo. Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
1: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim. Jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
0: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
4: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
2: To jsem rád.
1: Usmál se pan profesor.
4: A už jste četl dnešní noviny?
1: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
4: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička, a pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
1: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
0: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, molička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjej se, pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou druzediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
5: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu v hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú. Kluci, podívej.
2: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
6: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
1: Boháček. Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě.
7: Piggy vtipk.
8: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
7: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
9: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
7: No ale neskoušel bych to. Přece jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.
10: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zas

0: chybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl dva kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu. Milé děti!

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chluku, za plachtění na luku, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: вчені. А де Минато?
1: Мяу.
0: Агой! Днес цвичиме гимнастику. Трам-тарада! Трам-тарада!
2: Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj.
2: A no a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsá.
2: Hopsá. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme.
0: Půlky.
2: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Mhm. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volný. Máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to jsi ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
2: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože bys se tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon. Bylo by to
2: plavání. Byl by to jiný sportovní výkon. Přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
2: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do lžicové, do srdíčkové.
2: Pak opačně.
0: Hopsa.
2: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
2: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
2: No je to tak, přesně tak. Děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakovalo míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
2: připravíme druhý pokus.
0: Nožky, nebudeme
2: jako,
0: si...
2: jako, držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat. Pozor, kde spadneš.
0: To znamená patičkama napřed.
2: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
2: Ne, to teď uděláš po paměti. Jo. Protože ten míček je malinka, teď to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
2: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
2: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
0: Hopsa!
2: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
2: No, a teď skočíme doprava a doleva. To už víme, kde je. Takže...
0: To už bude hračka.
2: To už bude hračka. Tak. Takže poskok doprava teď.
0: Žícová.
2: A hop.
0: Srdíčková.
2: A hop.
0: Hop.
2: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
2: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
2: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
0: Předu.
2: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
0: Žičová.
2: Doleva, hop.
0: Srdíčková.
2: Výborně, já Piggy mu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Hopsa. To je když letí kometa, vy?
2: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavou a...
2: Tlesk, tlesk. A položíme míček na zem.
0: Položím.
2: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla. Dozadu.
0: Padičkama
2: teď.
0: Napřed.
2: Hop. Padičkama dozadu. A teď doprava. A dole.
0: Žítová. Srdíčková. Žítová. Srdíčková. Žítová. Srdíčková.
2: Piggy, stačí, stačí. Dneska už musíme končit. Děti, vy si se stavu klidě pídě. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: Ahoj.
1: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
3: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
1: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
3: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
1: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
3: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
1: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
3: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ten kluk přeskočí.
1: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
3: To bylo slávy a já jsem tu.
1: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na záda.
3: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
1: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá...
3: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
1: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
3: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
1: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
3: Ahoj!
1: Ahoj, lidičkové.

0: Dnes je 23. září.
1: A svátek má Berta.
0: Berta, to je zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
1: Nebo skvělá.
0: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
1: Perchta.
0: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
1: Bílá paní.
0: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
1: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
0: Takže perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
1: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

jak šejtroček vezl víno do Vídně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňku. Ha, ha, ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "S'il vous plaît, votre majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: "Tohle víno není z Jičína. Nabral to na vinici, tamhle u Dunaje. Já mám na víno nějaký jazyk." A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně. Jen forman šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to sis vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlička pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má podmocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek, ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
když už se jí kácela z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkovi bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá: byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: básničku.
1: Kašel.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Je.
0: A teď ještě jednou.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: zem. Bude z něho mistr kovář, mistr jako já zem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže. A tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Pohádka od Olgy Scheinflugové, Vykoupená čarodějnice. V divokém lese, jaké už dnes nikde ani nejsou, bydlila kdysi od nepaměti zlá a ošklivá čarodějnice. Usadila ji tu do samoty zloba a nenávist k lidem i k zvířatům. Byla tak stará, že se ani nepamatovala na to, čím byla dřív a proč byla zakleta v tak ohavnou a zlou babici. Byla kostnatá a žlutá, jako by jí kolovala v žilách místo krve žluč. Její obličej byl plný černých skvrn a chlupů a prsty na rukou s dlouhými nehty vypadaly jako drápy. Kolem její chatrče byly močály a proto se jí kdekdo vyhnul. Do vesnice vycházela zřídka kdy, a to jen, aby děsila a rozeštvávala lidi. Její barabizna byla tak stará jako ona. Dřevo na ní prohnívalo a na prohnuté střeše se usadil mech a lišejník. V tmavé světnici měla divoké kočky, ale i ty často tloukla. A v lese se jí báli všichni ptáci, veverky, zajíci i srny. Kdykoliv spáchala něco zlého, hned její chalupa páchla silněji smolou a kolem dokola vyskočilo ještě víc kopřiv, lopuchů a divokého kmínu. Okna opředli pavouci tak, že nebylo uvnitř ani vidět. Pod střechou sídlila hejna netopírů. Pištěli a vyletovali večer do lesa vyplašení houkáním sov a síčků, kteří hnízdili kolem dokola močálů a plevele. Práh prohnilé chalupy hlídali zmije a komín obklopili černí havrani. Hustý kouř se držel nad střechou a ani vítr jej nerozehnal. Vzduch byl těžký jako v pekle. Čarodějnice neměla spánek. Posledních 100 let se marně pokoušela usnout. Seděla na svém nepořádném pelechu a svítila očima do tmy. Někdy vyšla do noci a lákala k sobě noční můry. Zabíjela je v dlani, ačkoliv jí neubližovali, a smála se ošklivým, řezavým smíchem. Když měla dlouhou chvíli, vylezla z brlohu a zaklínala lidi. Prováděla ošklivé kousky zvěři, plašila srny a otravovala jim píci. Houbařům měnila jedlé hřiby v satany, žampiony v muchomůrky a skučila radostí, že se jimi otráví, když je nepoznají. Schovala se do houští, kde dřevorubci poráželi stromy a čarovala tak dlouho, až padající kmen někoho zmrzačil. Nebo skalila po cestným pitnou vodu v studánce, aby se roznemohli po osvěžujícím doušku. Zapálila lidem očima chalupu a schrbena za stromy poslouchala s libostí, jak chudáci naříkali. Přivolávala na ptáky dravce a z peří roztrhaných obětí si nejraději nacpávala podušky. Takhle řádila stále a stále, Často už nevěděla, jak vymýšlet nové zlé kousky. Někdy ji to i unavovalo, jako každého, kdo dlouho páše zlé věci. Jednu zimu napadlo tolik sněhu, že zavál lesy i vesnici, stromy se pod ním lámaly a propasti zrádně zapadly. Jen kolem chalupy Ježibaby led i sníh roztál a všechno bylo černé jako spáleniště. Ani človíčka nebylo vidět široko daleko v okolí, nikdo nepřicházel, aby mu zlá stařena mohla ublížit. Zloba s ní lomcovala, byla jako posedlá, musela vyrazit z chalupy. Těžce se dotáhla závějemi až k vesnici. Ves ležela zavátá, jen komíny dýchaly životem a prohrabané cestičky vedly od domku k domku. Čarodějnice se plížila jako vlk a nahlížela do oken přemýšlejíc, co by komu zlého vyvedla. Dobré by bylo vyrazit holý okna. Mráz by zaplavil světnici, lidé by je neměli čím ucpat a než by přišel sklenář, pořádně by vymrzli. Už se chtěla rozpřáhnout, ale viděla, že se sem belhá po cestičce mrzák s berlemi v rukou. Šla k němu s úmyslem vyrazit mu jeho ubohé opory. Těšila se, jak ho uvidí bezmocného, padnout do mrazu na chromých nohou a volat o pomoc, aby nezmrzl. Zasekla hák své křivé hole do jedné berle a chtěla trhnout. Ale mrzák se na ní podíval těžkýma očima postižených a řekl soucitným hlasem.
2: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá ženo.
1: Babice stuhla překvapením a už jí nenapadlo berle vyrazit. Chtěla se opovržlivě zachychtat, ale hlas jí selhal a nějak divně zaskřehotala. Chromý muž se belhal pomalu dál. Když zmizel za rohem, bylo stařeně najednou divně a zvedla svou krkavčí hlavu nahoru k hvězdám. Už je neproklela jako pokaždé, když se podívala na nebe. Pod kostnatou hrudí se usadila tíže, jako by tam ležel veliký kámen. Odtáhla se k oknům a nahlížela do světnic. Všude seděli lidé u kamen a usmívali se na sebe, někde drželi ženy v náručí své děti a tvářili se, jako by byli v nebi. Čarodějnice je hltala zlýma očima a najednou si připadala osamělá a vyhoštěná ze světa. Zasmála se, až to skříplo, a lidé přivřeli okenice, protože mysleli, že je to vítr. Ohyzdná bába se otočila a bylo jí těžko při pomyšlení, že se má vrátit do své černé a pusté samoty. Šla, bořila se do sněhu a několikrát se ohlédla. Zůstávaly po ní hluboké černé díry, jako když do sněhu nalije vařící smolu. Šlo to těžce kupředu, ale šla. Námaha jí alespoň pomáhala zahnat dotěrné myšlenky. Vrátila se do svého ledového brlohu a sedla si ve stuchlém vzduchu, aby poprvé za celý svůj dlouhý život uvažovala o sobě. Přemýšlela dlouho, se zaťatými žlutými zuby. Nikdy nemyslela na nic jiného, než co komu zlého provést. Teď jí najednou nedali myšlenky pokoj.
3: Proč jsem vlastně tak ošklivá a bídná?
1: řekla si řezavým hlasem a lekla se, jak se to v pusté světnici rozlehlo. Podívala se do střepu na svou tvář a zhrozila se. Nikdy neviděla nic ohavnějšího. Rozbila ve zlosti střep a seděla dál s vyzáblými koleny pod bradou. Pak se svalila na pelech, ale převracela se. Špatně se jí najednou leželo na peří z uklovaných ptáků. Noc byla zakřiknuta mrazem. Babice se těšila poprvé na denní světlo. Vrtěla se na svém špinavém loži, jako by měla podestláno kopřivami. Opakovala si slova beznohého, kterého potkala ve vsi.
2: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná.
1: Posadila se a svítila očima do tmy. Vlastně měl ten mrzák pravdu. Sám byl bez nohou a táhl se klidně někam domů, kde byli lidé a teplo. Kolem ní vanul stále jen průvan a samota. Umiňovala si, že se za ní zítra pomstí lidem a zvířatům, ale nebyla si už tak jistá. Kolem jejího zlého srdce sedělo cosi podivného. Byla to tíseň, která se jí dotkla. Když ráno vstala, měla zlost, byla nesvá, musela se toho zvláštního pocitu nějak zbavit. Hodila tedy starý hrnec z okna. Zima se divoce a drze vevalila do světnice, až bábě stydly kosti.
3: Co jsem to udělala? Koho jsem tím vytrestala?
1: Pomyslela si vztekle a zakryla rozbité okno střepem. Uvařila si polévku ze zmrzlých slepíšů, ale jedla ji s odporem. Najednou jí nechutnala, ačkoliv pro ní dřív bývala pochoutkou.
2: Proč to děláš? Proč jsi tak zlá?
1: Slyšela klidný hlas beznohého. Zastavila se na prahu své chatrče a odehnala mávnutím hole krkavce, kteří seděli na střeše. A teď si jí jeden drzoun sedl na ramena, jindy by mu zakroutila krk. Teď ho jen odehnala mávnutím ruky.
2: Ubohá žena,
1: řekl ten oberlích a měl pravdu. Ano. Byla vlastně ubohá. Přiznala si to poprvé. Nic ji nikdy netěšilo. Ani zloba jí nepřinášela uklidnění. Proč jí to nikdy nikdo neřekl? Lidé před ní jen utíkali, křižovali se a hrozili jí pěstí, až ten beznohý na to přišel.
3: Zkusím si přičarovat na chvíli jiné srdce,
1: pomyslela si. Zatěla tedy zuby a sevřela prsty do pěstí, jako když sbírala své čarodějné síly k nějakému zaklínání. Nic se nestalo. Pod její špinavou halenou to tlouklo jako jindy. Jen ten divný neklid jí neopouštěl. Snědla kus medu z plástve, tak jak jej brala divokým včelám, posílila se a vydala se na cestu, protože ji v chatrči všechno pálilo. Rozhodla se jít tentokrát až do daleké vesnice, kde ji lidé neznali. Ohlížela se na své černé šlépěje a nelíbily se jí, jindy na ně bývala pyšná. Lidé chodili do práce, zdravili se a usmívali se jeden na druhého, děti skotačili a všude bylo i v té zimě plno života, jaký bába znala jen od vidění. Cestou u kraje lesa slyšela vytí a zoufalý nářek zvířete. Jindy to byl blažený zvuk pro její sluch. Teď se zastavila a šla blíž a blíž. Byl to pes. Malý vesnický voříšek, který se chytil do oka nalíčeného pytláky na zajíce. Zmítal sebou, nohu už měl krvavou, kůži sedřenou, upíral na ní trpící oči a když se přiblížila, schoulil se a kňučel. Jindy by ho byla babizna dorazila svou holí, ale teď se zastavila a nevěděla, co udělat.
2: Proč jste zlá?
1: Slyšela smutný hlas beznohého a najednou klekla a vyprostila nešťastného psíka. Poskočil na třech nohách, tu odřenou zvedal do výšky a nevěděl radostí kudy kam. Otřel si čumák o bábinu sukni, olízl jí vděčně křampy a řítil se přes pole někam, kde byl doma. Čarodějnice se za ním dívala a najednou se musela usmát. Dosud se smála jen posupně. Teď cítila blaho pravého úsměvu na své ohyzdné tváři. Jak pak by ne? Dodnes před ní každé zvíře uteklo a tohle psisko se s ní div nemazlilo. Šla dál a bylo jí lehčeji. Byl to první dobrý skutek, který ve svém dlouhém a zlém životě udělala. Pod špinavou halenou to prudčeji zatlouklo. V ledovém těle se rozlilo příjemné teplo. Pokračovala v cestě a ani si nevšimla, že její šlápoty ve sněhu už nejsou tak černé jako dřív. Když došla k osamělému statku, viděla vyšlehnout červený plamen pod dveřmi stáje, ve které bučel polekaný dobytek. Jindy by si ježibaba stoupla a očima by rozdmychávala požár, ale teď se nejistě zastavila.
2: Proč jsi tak zlá? Musíš být asi moc nešťastná, ubohá žena.
1: Řekl ten oberlích, jehož klidný, smířený hlas ji neopouštěl. Zaváhala. Pak se rozběhla k stáji. Otevřela dveře a holí i sněhem utloukla oheň a ještě zaklepala na okno statku, aby si to šli lidé ohlídat. Vyběhli ven a když viděli, co se stalo, nevěděli, co radostí dělat.
4: Děkujeme vám, babičko, jste hodná. Nebýt vaší pomoci, byli jsme za chvíli na mizině.
1: Řekli dojatě. Něco zaskuhrala. A zase to v prsou jinak zabušilo. Teplá záplava zalila kostnatou hruď. Táhla se dál. Šlápoty byly mělčí a bělejší, ale toho si nevšimla, protože se dívala jen před sebe. Šla a šla. Neuvažovala o cíli. Nechtělo se jít domů do černé chatrče s drzou havětí na prohnělé střeše. Došla do další vesnice, kterou nikdy nenavštívila. Prošla návsí a táhla se závějemi dál a dál. Proti ní se blížili lidé. Bába se schrbila a nabrala dech. Jindy hned uvažovala, co jim provede. Teď se nějak poplašila a chtěla zmizet z cesty, ale už se blížili. Krhavé oči babizny viděly, že jsou to dvě malé děti. Šli sami v tom mraze. Drželi se za ruce a plakali tak usedavě, až to bylo z dálky slyšet. Pod halenou čarodějnice to divně poskočilo. Musela se zastavit. Děti se lekly její ošklivosti a přitiskly se ustrašeně k sobě.
3: Kam pak jdete, děti?
1: Zeptala se hlasem, který byl méně krákoravý než jindy.
5: My nevíme, Umřela nám maminka a tatínka už nemáme,
1: řekl chlapeček zajíkle.
3: Nemáme nikoho.
1: Naříkala holčička a rozeštkala se tak usedavě, až její slzy padaly do bílého sněhu. Čarodějnice viděla strach v dětských pohledech a sklopila oči.
2: Proč jsi tak zlá?
1: Ptal se jí zase hlas beznohého.
3: Pojďte se mnou.
1: Navrhla dětem, vzala je za ruce a otočila se s nimi zpátky.
3: Mám ošklivou a chudou chalupu, ale dobře se vyspíte a uvařím vám silnou polívčičku. Pak uvidíme, co se dá dělat.
1: Řekla neskřehotavě. Vypadala jako čarodějnice z pohádky. Sirotkové se jí báli, ale neměli kam jít. Tak cupali pokorně vedle ní a slzy jim pomalu vysychaly. Bába se dívala šilhavě na jejich drobná ramínka a kučeravé vlásky a pod špinavou halenou to dunělo jako silný zvon. Zavedla je ke své chatrči a děti se zase polekaly. Viděli tu smolnou černotu, vrány a pavučiny, ale nemohli utéci. Ošklivá stařena je táhla vší silou dovnitř.
3: Tak, pojďte, sirotečkové,
1: zamumlala a posadila je na svůj pelech. Zula jim botičky a třela zmrzlé nohy, jako maminka, kterou ztratili. Strach je konečně začal opouštět. Za chvíli se na ní důvěřivě usmáli. A v černé světnici se rozsvítilo, jako by sem vniklo odněkud slunce. Bába dětem strčila nohy pod duchnu a šla rozdělat oheň. Jindy musela dlouho křesat, ale nyní jiskry hned chytily a dřevo vesele zaplápolalo. Vzala pár brambor a sušených hub, aby uvařila dobrou polévku. Pak rozdělala těsto na placky a divila se, jaký to šlo čile od ruky. Cítila se dobře. Teplo zalévalo její ledové tělo a hřejivý pocit už ji neopouštěl. Když nakrmila děti, uložila je ke spánku. Vrtěli se a ještě uronili slzu pro maminku, ale brzy usnuli vedle sebe pod černou peřinou. Čarodějnice neměla kam si lehnout, ale nevadilo jí to. Seděla, dívala se na své malé hosty a cítila, že už je nepustí a nikdy nikomu nedá, ani lidem, ani úřadům. Bude chodit na dříví jako jiné ženy, schánět živobytí a třeba i pracovat, aby ty malé krky uživila. Pohladila jejich spící hlavičky, ustlala si na tvrdé podlaze a spala dobře jako nikdy za svůj dlouhý život. Bylo ticho. Poprvé nehoukali kolem chalupy sovy a víry. Ráno chtěla umýt děti. Vyšla ven pro trochu čerstvého sněhu, aby jej dala ohřát, a podivila se. Kolem její chalupy zmizela černá bahniska. Všechno bylo bílé a čisté. Sníh se ihned proměnil v křišťálovou vodu a jak mila tělíčka sirotků, zdálo se jí, že už její ruce nevypadají jako drápy. Uvařila snídani z bylin a medu a když se děti zahřály, zamkla je v chatrči, aby jim šla schánět chléb. Nevěděla, jak se získává. Jedla dosud raději vařené hady a vrány, než by se po něm scháněla. Teprve teď ji napadlo, jak hloupé jsou její čáry. dovedla jen páchat zlé skutky, ale přičarovat něco dobrého, na to nikdy její moc nestačila. Dřív bouchala zlověstně na dveře, teď zaklepala u první chalupy. Vyšla hospodyně, lekla se jí a přibouchla dveře. Stařena by jí byla něco provedla, ale hlas beznohého jí stále doprovázel. Zaklepala tedy znovu a zaskuhrala za dveřmi.
3: Potřebuji chléb pro děti.
6: Ten není zadarmo, musíš si jej odpracovat,
1: řekla jí žena úzkou mezerou ve dveřích. Jindy by jí bába byla proklela, ale teď stála pokorně, protože myslela na své chráněnce. Řekla:
3: dobře, ukaž mi, co mám dělat.
6: Na půdě je seno a řezanka. Na nos kravám dolů do chléva, pak ti ukrojím půl bochníku.
1: Čarodějnice ani muk. Byla ochotna podniknout všechno. Chce-li někdo chléb, přestávají čáry. Vylezla na půdu, naložila sena plné čtyři nůše a stejně tolik řezanky, nanosila to do chléva a pak si přišla pro odměnu. Opravdu, hospodyně zakrojela hluboko do velikého pecnu a dala jí poctivou půlku. Bába měla radost. Bylo to lepší než všechna zlá kouzla. Běžela s chlebem ke své chatrči a podělila děti velkými krajíci. Ohřála kozí mléko a dívala se, jak jim chutnalo. Pod halenou to zase příjemně klepalo a hřálo. Děti musí jíst i lepší věci, pomyslela si. Proto si musím najít denně nějaký výdělek, abych je uživila. Odešla tedy zase do daleké vesnice, kde ji neznali, a nabídla své služby v jiné chalupě.
7: Můžeš vykydat hnůj,
1: řekl hospodář. Kývla a hned měla v ruce vidle. Jak živa nepracovala, ale šlo to rychle. Ve vyzáblém těle jí chrupalo, klouby praskaly, ruce i nohy bolely, ale chlév byl brzy čistý a hnůj vyvezený trakařem na kompost. Dostala kus másla a bílou buchtu velikou jako cihlu. Nesla svou výslužku domů pyšně jako drahokamy. Ohlédla se a viděla, že za sebou nechává docela

0: co s tím? Držela děti za ruce, aby nespadly do závěje, a její prsty jakoby bělely od jejich ručiček. Třetí den už byla časně ráno ve vsi a drhla na obci podlahy. Bylo to pro její staré tělo namáhavé, ale chtěla dětem vydělat kousek masa a trochu ovoce. Bolelo ji v kříži, ale sílilo jí pomyšlení, že je to pro její malé chráněnce. Chvíle mi zastavila rýžák a zamyslela se. Co to s ní ten hlas beznohého udělal? Jakoby zatřásl jejím svědomím. Copak i čarodějnice nějaké mají? Když se vracela domů s rancem jídla, krajinou se šířila veliká obleva. Sníh ze země skoro zmizel, zbyl už jen v chládku a na stromech. Bába se zastavila. Vdechla vzduch a cítila jaro. Teplý pocit spokojenosti už ji neopouštěl a při pohledu na ranec vysloužené odměny se k němu přidala radost. Došla k chalupě. Zase to tu vypadalo líp. Pavouci z oken zmizeli a sklo bylo čisté jako zrcadlo. Děti vyběhly ven a holčička jí pohladila ruku.
1: Vítám vás, babičko.
0: Zase jí to divně poskočilo v hrudi, zrudl jí nos a když se podívala do svého střepu, viděla překvapeně, že se jí nos zmenšil, zmizely chlupy a černé skvrny a žlutá pleť začala bělat. Zatopila, rozdělila jídlo a když děti uložila, napadlo jí, že je tu nemůže schovávat před světem.
2: Zítra vás dovedu do školy, děti, než půjdu do práce.
0: Řekla starostlivě a slyšela, jak její hlas zněl lidsky a teple. V noci zase tvrdě spala, protože byla unavena prací. Ráno čile vstala a vypravila děti. Vedla je za ruce, ale před školou zaváhala.
2: Když se vás bude někdo ptát, kde bydlíte, řekněte, že u babičky. Hezky se učte a odpoledne tady na vás počkám.
0: Děti vděčně kývly a holčička jí zamávala naschledanou. Čarodějnice zase drhla podlahy a schody. Už ji ani záda nebolela, ani kolena netlačila. Pořád viděla tu dětskou ručičku, která jí zamávala naschledanou. Odpoledne čekala před školou s rancem uzeného a másla. Tak to šlo celý měsíc. Čím víc dřela, tím byly její ruce bělejší a brzy dostávala za svou práci i peníze. Děti byly veselé a chalupa plná života. A jaro vtrhlo prudce i do nejzapadlejších koutů lesa. Jednoho dne tu čarodějnice stála a rozhlížela se na všechny strany. Co se to jen stalo? Její chaloupka se leskla jako nová, trámy se narovnaly a mech zmizel. Všechna ohavná havěť odletěla, listí odvál prudký vítr i z okapů a kolem dokola, kde to dřív bylo černé a bažinaté, zelenal se nyní trávník a mech. Co by skrok udělal, vyrážely všade hvězdičky podlešek, sasanek, bledulí a plicníků. Stromy kývaly větvemi, jako by ji zdravili, a když se doma podívala do svého střepu, viděla v něm tvář mladé a hezké ženy. Její halena byla čistá a vyžehlená, vlasy v pořádku a do oken svítilo tolik slunce, že je stromy nemohly zastínit. Ptáci zpívali a nebáli se přiletět na její okno, protože divoké kočky byly dávno ty tam. Umyla podlahu, uklidila, vyprala dětem povlaky a když se jí natrhl sypek, viděla, že je uvnitř sněhobílé P. peří.

0: vydechla blaženě. A pod čistou halenou jí tlouklo lidsky a teplé srdce. Měla nyní pevné místo na statku, kde už nepoznali, že byla ohavnou babiznou. A kdykoliv přišli děti, radovali se s ní. Z jara a z čisté útulné chaloupky.
1: Ty jsi hezká,
0: řekla holčička a chlapec se na ní díval jako uvidění. Byla v rozpacích a sklonila hlavu.
2: Pojď. Babička ti navařila polévku a napekla placky z povidly.
0: Řekla tichým, milým hlasem. Chlapec přišel k ní a děvčátko se přitulilo z druhé strany.
1: Už nevypadáš jako babička. Asi tak hodná a hezká. Budeme ti říkat maminko.
0: Řeklo děvče vážně. Ženě vytryskly slzy štěstí a když políbila svěžími ústy obě děti, cítila, že je vykoupena a zbavena svého prokletí.

0: Pepky.
1: Mami, Honzík papá noviny.
2: To nevadí, ty jsou včerejší.
1: Je. Dnešní by mu nechutnali.

Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se se mnou, přinese vám sekyrka smrt.

pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům, o tom, že nám čoudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla.

0: Fíjí cvičení?
1: S Hankou. Miau.
0: Ahoj, děti. Tady je Fíjí. Já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: A já vás taky, děti, zdravím. Samozřejmě tebe, Fíjí, taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Fíjí, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líbí běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Fíjí, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla. A jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže, možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Fíjí, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Fíjí rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: pokojištích. Nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Fíjí mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra, dejď!

0: Kotník jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk, nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztal trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycenej.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, viděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a... tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále a tak dále. Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej, nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně sedá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má?
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Tiki kalendář! Dnes je 23. září.
4: A svátek má Berta.
3: Berta, to je... zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
4: Nebo skvělá.
3: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
4: Perchta.
3: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
4: Bílá paní.
3: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
4: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
3: Takže... perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
4: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Všichni psíci z naší čtvrti, je se chčící kouči chrti, vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který zchudl. Kokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr. Lord, co ztratil

0: naší čtvrti, je zde křící po všech krti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně.
1: Další čuchující má v roli samý škrt. Rek, tomu zbyl jen štěk. Teriér, navrh interiér, na

Forel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo. Sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci jako hory velcí. To jsou mí rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova ponaučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skříňku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na Mýtinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i paláce začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí, on tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tomu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká, chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. Tři dny a tři noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

0: Digi básnička. Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa, hejsa, hopsa, hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Bob a Bobek na moři. Jaké to bylo překvapení, když se Bob a Bobek druhého dne neprobudili v teploučkém vyhřátém klobouku, ale na voru uprostřed moře. Kam se podívali, všude byla jenom voda.
1: Foj, ta je ale slaná,
0: posteskl si Bob.
2: Sláva, Bobe, my jsme vlastně trosečníci,
0: zaradoval se Bobek.
2: A to jsme ještě nebyli.
1: Určitě to budou žraloci,
0: dodal Bob. A sotva to dořekl, oba dva se tolik lekli, že uskočili doprostřed dvoru, kde se srazili tak prudce, že zůstali chvíli nehybně ležet.
2: Je tu málo místa pro oba,
0: řekl Bobek.
1: Když ti překážím, Bobku, tak si buď na voru sám. Vidíš ten ostrov na obzoru? Tak ahoj,
0: řekl uražený Bob. Šipkou skočil do moře a krauloval k ostrovu.
2: Bobe, Bobe, co mi to děláš? Já se bojím žraloků. Bobe, já tam neskočím. Bobe, přece mě tu nenecháš samotného.
0: Ale volal marně. Za chvíli už byla z Boba jenom úplně malinká špendlíková hlavička, která se přibližovala k několika palmám na obzoru. Bobek zůstal na voru sám. Přišla tmavá noc a Bobek se celý třásl. Samozřejmě, že strachy, protože v tropech jsou i noci teplé. Ráno ho probudilo velikánské houpání. Bál se chudinka otevřít oči. Vlny byly čím dál tím větší. Vyhazovali vor nahoru a dolů, jako by bylo moře neskrotným mustem. Ale když Bobek v sobě našel odvahu a otevřel oči, zaradoval se. Byly to totiž vlny přílivu a dělali se proto, že velikému obrovskému oceánu se postavil do cesty právě ten ostrůvek zarostlý palmami. Jako by chtělo moře ten malinkatý kousek pevniny smést z povrchu zemského. Jedna vlna, ještě druhá, ještě třetí, pak přišla největší a na jejím hřbetu se vor i s Bobkem dostali na ostrov. Vlna vztekle očuměla a Bobek cítil pod nohama zase pevnou zemi. A pak se mezi palmami objevilo podivné stvoření. Byl to divošský náčelník pomalovaný válečnými barvami. Na hlavě měl čelenku s papouštími pery a v ruce držel mohutný ký. Bobek se zase třásl strachy a padl před ním na kolena. Vznešený náčelník přišel k němu a promluvil.
1: Milý Bobku, vítám tě na mém ostrově.
2: Je, Bobe, to jsi ty. Bobe, ahoj.
0: Zaradoval se Bobek, když poznal kamaráda.
1: Jaké pak ahoj? Byl jsem na tomto ostrově dřív a prohlašuji ho za své království. Zde totiž vládnu já, Bob první.
0: Bobek se nestačil divit.
2: A co budu dělat já?
0: Bob pokračoval.
1: Jsi můj poddaný Bobek a budeš-li mi dobře sloužiti, nechám tě naživu.
0: Výhružně zvedl kyj a dodal.
1: Ostatně mám hlad, chci kokos a hned.
2: Už letím,
0: vykřikl podaný Bobek a ze všech sil se snažil vyšplhat na palmu. Pak přinesl Bobovi kokos a od té chvíle mu začal sloužit. Vařil mu a když bylo vedro, tak jej ovíval palmovou větví a když Bob spal, seděl u něho a odháněl mouchy. No, moc se mu tahle hra nelíbila. Ovšem, co se dalo dělat? Vládce ostrova je třeba poslouchat. Až jednou nařídil Bob Bobkovi, že mu musí z lian uplést houpací síť, dostal nápad a upletl si nějaký ten provázek potajmu navíc. Jednou si Bob v zavěšené síti lebedil, jak se mu hezky leží, a spánek mu pomaloučku zavřel oči. Bobek do něho opatrně žduchnul a když zjistil, že spí opravdu hluboce, rychle ho svázal.
1: Co blázníš? Prosím tě, okamžitě mě rozváž!
0: Rozlobil se král Bob první.
2: Nerozvážu,
0: umínil si Bobek.
2: Zatímco jsi spal, tak já jsem se zbouřil a převzal moc na tomhle ostrově do svých rukou.
0: A Bob měl pokralování. Teď zase on musel schánět kokosy pro Bobka a odhánět mouchy a zase on slyšel jen samé.
2: Bobe, sem. Bobe, tam, přiskoč, podrž, udělej. Prosím tě, hni sebou, Bobe, co to je za sluhu?
0: Jednou spatřili oba na obzoru velikánskou námořní loď. Bobek okamžitě vydal rozkaz.
2: Vylez na palmu, Bobe, a mávej. Třeba nás osvobodí.
0: Bob vylezl na nejvyšší palmu a mával a mával.
2: Vidíte?
0: Zeptal se netrpělivě Bobek.
2: Vidí,
0: jásal Bob.
2: A co dělají?
0: Zeptal se Bobek.
2: Taky nám mávají. Mávají a jedou pořád dál. Alespoň, že nás pozdravili,
0: ulevil si Bobek.
2: Je to docela slušná loď.
0: Ta loď oběma připomněla, že někde za tím mořem vody je pevnina. A když by se šlo z přístavu pořád za nosem, došlo by se na louku, kde je chudák opuštěný klobouk a v něm hezký chládek, že nikdo nemusí nikoho ovívat.
2: Mě už ty kokosy nejedou,
0: řekl Bobek.
2: Kdybych měl víc podaných, poručil bych jim, aby opravili vor a odpluli bychom domů. Ale jeden podaný to nezvládne.
1: Jeden podaný to skutečně nezvládne, ale pro dva kamarády by to byla hračka a mohli bychom je domů na borůvkové knedlíky.
2: Sláva, království za borůvkové knedlíčky,
0: zvolal Bobek, strhl si královskou čelenku a oba se pustili do práce. Za chvíli byl vor na vodě.
2: Hurá, hurá, volali Bob a Bobek,
0: když se vítr opřel do plachet zhotovených z palmových listů a hnal je kam? Hnal je přímo domů.

0: Jak Akhu Tenpa pomohl chudé vdově. Pohádka z Tibetu. Byla jednou jedna vdova. Protože jí zlý krajský správce všechno vzal, neměla než malé pole, starou herku, dva vypelichané psy a hrnek zlatého prášku, který střežila jako oko v hlavě. Když Akhu Tenpa viděl, jak vdovu bída přinutila k žebrotě, bylo mu jí líto a řekl si, že jí musí nějak pomoct. Zamyslel se, poškrábal se na temeni hlavy a za chvíli už to měl. Když se setmělo, vplížil se do správcových stájí a vyvedl z nich dva jaky. S mohutnými zvířaty šel na vdovino pole. Zapřáhl je a dlouho do noci oral. Ještě před rozbřeskem odvedl jaky zpátky do stájí. Pak se vrátil na pole a do postrojů zapřáhl její staré psy. Lehl si na kraj pole, opřel se o kamennou zítku a čekal, až tudy, tak jako každý den, pojede správce. Brzy se ho dočkal. Když správce uviděl Akhu Tenpu a dva psy zapřažené do pluhu, podivil se.
1: Co to tady provádíš, ty blázne stará? A čím vdova zorala to pole?
2: Co pak nevidíš? Nemá sice žádný dobytek, ale má tyhle zázračné psy. Síly mají jako čtyři jaci. A jak by teprve orali, kdyby jim mohla dopřát pořádného žrádla?
0: Lakomému správci se zablísklo v očích, protože ho hned napadlo, že kouzelné psy může snadno získat. A že je prý vymění za křížence jaka a krávy, kterému se v Tibetu říká dzo. Sice mají cenu několika jaků, ale budiš. Vdova nemá na to, aby je pořádně nakrmila, takže by je stejně, co nevidět, musela prodat. Slovo dalo slovo a správce si psy odvedl. Dzo, kterého Akhu Tenpa dostal výměnou, daroval vdově. Štěstím přímo zářila. Na zítří Akhu Tenpa vzal vdovina starého koně a hrnek se zlatým práškem a šel ke správcovu paláci. Koně přivázal a počkal, až z něj vypadne pár koblížek. Ty pak posypal zlatým práškem. Dodělal to právě včas, protože z brány se vyřítil rozčilený správce. Obořil se na Akhu Tenpu.
1: Co jsi mi to dal za ořechy? Podvodník si, tak je to. Ti dva vypelichanci, že vydají za čtyři jaky?
3: Tiše,
0: uklidňoval ho Akhu.
2: Vidíš přece, že tady z toho kouzelného koně zrovna vycházely zlaté koblišky. Tím svým řevem si ho vyrušil.
0: To už si ale lakomý správce přidřepl k Akhu Tenpovi a třeštil oči na zlatý koňský trus. Hned v tom viděl příležitost.
1: Poslouchej, dám ti možnost odčinit to, jak jsi mě oklamal. Dej mi tu herku a dostaneš za ní pěkného koně z mých stájí a mulu navrch.
2: Kde pak? Zase bys mi nadával do podvodníku,
0: odpověděl Akhu. Správce ho ale ještě chvíli přemlouval a Akhu nakonec svolil, že tedy koně vymění. Vzal správcova koně a mulu a šel s nimi rovnou ke vdově. Správce potom několik dní krmil starého koně nejlepším lučním senem, ale z koně ne a ne vypadnout jediný kousek zlata, jen obyčejný trus. Třetí den správci došlo, že ho Akhu Tenpa zase napálil. Rozzlobil se, až úplně zrudl.
1: chyťte toho podvodníka, přivažte mu na záda mlýnský kámen a hoďte ho do jezera,
0: přikázal strážím. Než ho ale našli, zpráva se rozkřikla a dostala se i ke vdově a jejím přátelům. Proto, když drábové nakonec Akhutempu chytili a hodili ho do jezera, vdova s přáteli ho během chvilky zachránili. Akhu ze sebe oklepal vodu a už měl zase plán. Vypůjčil si ve vesnici nejlepšího koně a překrásné sedlo vykládané tyrkysy. Oblékl si brokátovou halenu a kabátec lemovaný stříbrnou vydří kožešinou.
2: To se rozumí, že si všechno vypůjčil.
0: Kolem krku si zavěsil šperky ze slonoviny a tyrkysu a překrásné tmavé kameny zi s bílými oky. Takto vyšňořený přicválal k paláci.
2: Správce ho viděl už z okna a myslel, že má vidiny.
1: Kde se tady bereš? Měl jsem za to, že jsi na dně jezera.
2: Co tě nemá, správce? Což pak nevíš, že mlýnské kameny mají cenu zlata?
0: V podvodním světě oni tamní obyvatelé mají velkou nouzi a nemají na čem umlít obilí, takže každý mlýnský kámen vyvažují zlatem. Dali mi za něj krásného koně, mulu, tyhle šaty a žok hedvábí. Povídá lišák Akhutempa správci. A protože správcova hrabivost neznala mezí, druhého dne se odebral na břeh jezera a sebou vzal 3 mlýnské kameny. Jeden si nechal přivázat na záda a další 2 na nohy. Pak skočil do jezera a nikdo ho už víckrát neviděl.

0: chřipky.
1: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
2: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
1: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?
3: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam nejsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda, teda to byl skvělej stroj.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, Hanko Kinichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
1: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně. Co to děláš?
2: Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
1: Skákat
2: jako ptáček. A musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a otrávení. Tak si
1: to
2: na mě vzpomenete.
1: To já nejsem.
2: A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
1: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
1: Dřep to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče snožmo?
1: Snožmo, jasně.
2: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
1: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
1: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
1: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
1: Anko, já asi úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
1: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
1: Hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x, 1.
1: To znamená,
2: dvakrát,
1: že sílí
2: jednou.
1: Svaly, veď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
1: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
1: Víš,
2: to se myslím, že dá zapamatovat.
1: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli se nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Snožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
1: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
2: Snožmo.
1: Pět, šup, šup, šup. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
2: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zdvihali kolínka a pak jsme běželi na místě.
1: A pak jsme běželi na místě.
2: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
1: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky, dřep, hopinky, hop.
2: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
1: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
2: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
1: Ahoj, děti.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, Beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal Beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla Beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč,
0: utěšoval jí Beránek.
1: A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Ha, ha, ha, ha, ha, smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No, co to je?
1: No, to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl Beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Tiki kalendář. Dnes je 23. září.
1: A svátek má Berta.
0: Berta, to je zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
1: Nebo skvělá.
0: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
1: Perchta.
0: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
1: Bílá paní.
0: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
1: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
0: Takže perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
1: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
2: Nad pavoučím lesem dorůstal měsíc do úplňku. Proto si strýček Sekáč svolal na večer pavoučky a velice vážně k ním promlouval. Máme před sebou zvláštní noc, mládenci. Musím vyhlásit úplňkovou pohotovost, když je úplněk vylétá někdy z temných keřů zlatá muška. Je, zaradovali se pavoučci, ale pozor, zarazil je strýček. Také se dějí divné věci.
3: Jaké divné věci, zeptal se Pája.
2: No všelijaké.
3: Ale jaké všelijaké,
2: nedal se Pája odbít. I docela malé mušky dostanou takovou sílu, že dokáží roztrhat pavučinu. Ryby začnou tichounce zpívat, hlemišť vyjde z ulity a hadi se začnou svlíkat. Zahučeli pavoučci. A co ještě, zeptal se dychtivě Pája. Strýček se zamyslel, pak zavrtěl hlavou. Ne, řekl, nechci vás děsit. Třeba možná ani nepřiletí. Kdo? Volali pavoučci jeden přes druhého, ale strýček neodpověděl.
4: Mečel a tvářil se pochmurně. A nakonec si začal broukat, na našeho Juru z hůry přiletěly v noci chmůry. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra. Zaprášené, omšelé, chodili mu po čele. Jedna chmůra, druhá chmůra, za chvíli jich byla fůra, fůra chmůr. A chmůra chmůře šeptala, že bude hůře. Zahučeli pavoučci a roztřásli se strachy. Vůbec se nedivím, že se bojíte, řekl strýček Sekáč. Z můry chmůry má strach každý. Tak už povídej, prosil Pája, vyprávěj o té strašlivé můře chmůře. Často vám říkám, že každý tvor má na světě svoje místo, začal strýček ze široka. Dokonce i člověk. I člověk, divil se Pája, opravdu, stryčku? Stryček Sekáč znejistěl. No, vlastně, já tak docela jistě nevím, proč jsou na světě lidi a k čemu jsou užiteční. Ale například o můrách vím naprosto určitě, že se nepovedli. Kousíček masa na nich není, jsou suché a nezáživné a navíc se z nich hrozně práší. A to zatím mluvím jen o neškodných můrkách a můrách. Mnohem horší jsou noční můry, ty přinášejí ošklivé sny. Strýček se zlověstně odmlčel a pak pokračoval. Ovšem nejhorší ze všech můr je můra chmůra. Před tou si není jistý nikdo, ani pavouk, ani tygr, ani člověk. A co dělá? Zašeptal Pája. Dělá chmůry, zvolal strýček. Na koho si můra chmůra sedne, ten onemocní strašlivým smutkem. Jednou jsem to zažil a nechci na to vzpomínat. Vzpomínaj, strýčku, prosil Pája.
2: Už je to dávno, začal strýček. Měsíc byl v úplňku, svítil na nebi jako lampion. Snažil jsem se usnout a vedle v pavučině se snažil usnout můj soused pavouk Křižák. Najednou nebe potemnělo a mě hned napadlo můra chmůra. Zahučeli pavoučci. A byla to můra chmůra? Vydechl pája. Byla. Bez rozmyšlení jsem skočil po hlavě do trávy, ale můj soused zůstal sedět v pavučině. Můra chmůra se o něho jen otřela křídlem a zase odletěla. Dlouho jsem se schovával v trávě a když jsem se vrátil, Křižák pořád seděl. Byl skleslý, byl zachmuřený. Nic ho nebavilo, jen zíral do prázdna jako zakletý, jako mouchy sněste si mě. Jako mouchy sněste si mě, vylekali se pavoučci. Ano, přikývl strýček pochmurně. A úplňkové mouchy to hned poznali. Přiletělo jich celé hejno. Je, sláva, radovali se pavoučci. Chyba, napomenul je strýček sekáč, jste úplně vedle. Říkám, že to byly úplňkové mouchy a to znamená, že byly velké jako stršáni a žravé jako kobylky. Vylekali se pavoučci. Správně, pochválil je strýček. Sesypali se na mého souseda pavouka Křižáka, který pořád seděl. Jako mouchy sněste si mě, vyhrkl pája. Přesně tak, pokýval hlavou strýček. A co bylo dál, naléhal pája. To už byl konec, povzdechl si strýček. Mouchy ho snědly. Ne, volali pavoučci a strýček se usmál tedy. Málem ho snědli, řekl. Ty jsi je zahnal, viď, jásal pája. Nezahnal, řekl strýček. Úplňkové mouchy a můru chmůru dokáže zahnat jedině sluníčko. Jedině ve slunci se můra chmůra rozplyne. No ale kde sehnat sluníčko v noci? To mi poraďte. Pavoučci se radili, ale nic nevymysleli. Strýček sekáč si počkal, pak vstal a prohlásil. Pod lopuchem, milánkové, pod listem lopuchu obyčejně nějak sluníčko najdete. I v noci. A já ho tam taky našel. A tak jsem chudáka Křižáka zachránil. Strýček domluvil, rozhlédl se kolem, zazýval a usnul. Za chvíli spali i pájovi bratranci a kamarádi, jen pája se převaloval v síti a přemýšlel o můře chmůře a o sluníčku pod lopuchem. A najednou ho něco pošimralo. Promiň, řekl pištivý hlásek v jeho pavučině, nevíš, kde je tu nejbližší lopuch? Ty jsi sluníčko, viď? Zaradoval se pája. Říkají mi tak, ale správně se jmenuju Beruška. Beruška sedmitečná. Já vím, řekl pája šťastně. Potom ukázal sluníčku cestu k lopuchu u potůčku. No a konečně taky usnul.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývali ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k nim přiblížil. Bylo velmi teplo. Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa. Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach? Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
1: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
0: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného. Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
1: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek. Čenich se podíval do láhve s vodou.
1: Šťavy je taky míň.
0: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
1: Osel si ty, vykřikl čenich,
0: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
1: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
0: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
1: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
1: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl. Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
1: Už jdu, volal Mumínek.
0: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
1: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
1: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
0: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu.
1: Pust se do ní, vykřikl Šňupálek. Ty všiváku, zařval Mumínek a fik, usekl Agnostuře chapadlo.
0: Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vztekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
1: Co ty všechno nemáš v malíčku, volal čenich s obdivem.
2: tolik škaredých slov?
0: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť, chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila mumínka do bříška.
3: O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho.
1: To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil.
4: Jo, tak to by bylo.
0: Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka.
4: No, dělám to skoro každý den, odpověděl mumínek mimochodem.
1: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho šňupálek kopl do holeně.
1: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
1: O,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
1: Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká.
4: Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte?
5: Ano, odpověděl šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se.
0: Posadili se.
4: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy?
0: Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
1: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra.
4: Ticho, rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl mumínek nepřítomně. Seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
4: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale.
1: To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
4: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit.
5: My jdeme domů, prohlásil mumínek. A vy jdete s námi, ne?
4: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
1: A kde bydlíš? Zeptala se slečna Ferka.
0: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
1: Ale dí, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich. Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
0: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
4: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany, než někde jinde?
1: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
0: Maminka to určitě zařídí, řekl mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
1: Tu mám já,
4: ozval se čenich. A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval mumínek.
3: Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu?
4: Aby ne, zvolal mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky. To bude další otázka, řekl Ferko. A klepal zběsile svou tuškou. Chcete se zachránit, nebo ne?
3: Zase si ulomil špičku u tušky, pravila jeho sestra. Můžeme se snad zachránit v té jeskyni, ne? Chce někdo něco pojíst? No ovšem, ovšem, to je přece jasné. Zachráníme se v jeskyni, souhlasil mumínek. Aspoň ty jsi rozumná.
4: V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné.
3: To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko, kvůli rozdělení prací a podobně.
4: Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl. Jaké barvy? Zeptal se mumínek.
0: Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá.
3: Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny.
0: Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku.
5: Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná.
0: Máš z komety strach?
3: Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného.
0: Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl:
3: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva. Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému.
0: Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně. Podle mě je to dílo komety, řekl Šňupálek. Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat. Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala.
3: Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem.
4: Mám přinést novou? Zeptal se mumínek.
3: Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím.
0: Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec strávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa, žhanoucí a zlověstná.

0: básničku.
1: Perníková chaloupka.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
2: Co jsi tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
2: Viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem jí s Jeníkem. Krmili se perníkem.
2: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
1: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
0: No a teď ještě jednou.
2: Odkud ten náš holub letí?
1: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
2: Co jsi tam viděl, holoubku?
1: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
2: Viděl jsi také Mařenku?
1: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
2: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
1: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: musíme o dům dál.
1: Jsem červen, 6. měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo. Z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
3: Já žádný med nemám, sýpal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo, než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
3: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida. Kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty.
4: Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu.
0: Byli tu coby dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
4: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
5: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíbil.
4: Příště si vystačím sám, už vás nebudu potřebovat.
0: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, Ježek se jen zatvářil tajemně.
4: Nechte se překvapit.
0: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi Ježek překvapí.
4: Čím, čím? Pošklepoval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
0: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonily poledne, byl včelín jako nový a Ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran. Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
4: Hned se nastěhujte do mého včelína,
0: zakřičel na ně Ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč.
4: Ty jsou ale nevychované, vztekal se Ježek.
0: Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej, já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden Ježek usoudil, že už je medu dost, poručil telegrafním drátům, aby pozvali kamarády na ochutnávku a zamířil do včelína.
4: Jenže místo medu dostal žihadlo. Jedno, druhé,
6: třetí. Au, au, au, co to má znamenat?
7: Rozčiloval se a křičel.
6: Opravil jsem vám včelín, tak mi koukejte dát med a hezky rychle.
8: Důdle, opovaž se.
7: Bzučel mu Roj kolem hlavy a tak raději vzal nohy na ramena a pelášil, co mu síly stačily. Vpadl do domečku a pro jistotu zavřel dveře na závoru. Ale to už na něj klepali vrabec, krtek a kočka a ježek musel s pravdou ven. Kočka se smála pod fousisky.
9: To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře.
6: A kdy teda?
7: Vňukal ježek.
5: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš,
7: řekl krtek a podal ježkovi tlustou knihu. Všechno o včelách a včelaření. Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, krtek i posměvačný vrabec se nestačili divit, jak rychle se ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne. Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.
10: Líná manka. Na jabloni vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi manko líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit. Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih, jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláč zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, Kuřata se taky tlačí dopředu. Není libomanko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení. Ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda. Přímo otrava. Najednou je Manci jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jak to děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost. Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.

0: Honzík ukazuje otci vysvědčení.
1: Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl, zhrozí se otec.
0: Já taky ne, tati. Až včera jsem to našel ve tvých věcech.
2: Tomu patří.
3: Zdravo, Ježíši.
4: Kde je?

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
2: On tatík má už na kahánku.
3: Vítku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
4: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
3: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje čukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, aby z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
4: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
3: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
4: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
3: Vím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
4: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
3: Lupežnictví přece. Toho se drž.
4: Lupežnictví?
3: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
4: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci.
2: Hanko, ahoj,
0: mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla
2: představit. Ale to je jasný, že tady jsem, nejde, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu? Mm,
2: a já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dává různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v
2: kterou kalotách, dáváš do kalhot.
0: Trenýrka.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: jak
2: a na moje nohy.
0: Potřebuju.
2: Minimálně 6 metrů,
0: jo.
2: 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Mm. Já bych řekla průměr 5 metrů.
0: Dobre.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Mm. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi
2: tak,
0: náma.
2: Takovou vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy
2: zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Aha. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
0: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se třeba
2: centimetry,
0: ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má hbité nohy a
0: jak
2: pružný.
0: Vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlík a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano,
0: že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí?
2: Víš, čím to je?
0: To je škoda. Protože

0: mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
1: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli malí.
0: Přesně tak. A o tom nám napište.

lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto. Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná. Posmívala se mu liška. No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím. A rychle vylízala i Čápu v talíř. Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě. Druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si. Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni. A tak se hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela Čápa přelstít.

0: Dnes je 23. září.
1: A svátek má Berta.
0: Berta, to je zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
1: Nebo skvělá.
0: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
1: Perchta.
0: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
1: Bílá paní.
0: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
1: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
0: Takže perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
1: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
2: Jak šejtroček vezl sám sebe na svatbu. Valach Žemlička se nikdy nezbavil té své sumčí nátury. Když jeli kolem větší vody, musel mu šejtroček stínit oko, co bylo k vodě blíž. Jinak Žemlička s vozem rovnou na hlubinu. Jednou jeli ze dvora Králové. Řeka se tam točí. Šejtroček nestačil přeskočit Valachovi od oka k oku. Žemlička zahlídl proud a už se k němu nese přes příkop. Prr, už šejtroček nestihl zavolat. Valach vpředu a vůz za ním, všecko to vletělo do řeky. Šejtroček nahoře na kozlíku jen přistrkoval kolena až k bradě, aby mu nenateklo do holínek. Ve chvilce se všechno srovnalo a uklidnilo. Vpředu pluje Žemlička, kopyty pracuje jako parník kolesem a za ním se nese vůz jako velebná archa. Šejtroček ji kočíruje a na labském břehu tlučou lidi čepicemi o zem a volají: to je forman, ten se vyzná i na rybí silnici. Všecka sláva ale šejtročka přešla, když o kus níž vyjeli z vody zpátky na cestu a stočili se k Jičínu. V holínkách měl jako ve sklenici, kalmuk sušil na biči a čepici ždímal. Do toho povrzávala kolesa, jak z nich řeka vyplavila kolomas. Foukal ostrý větřík a záblo. Šejtroček si vymýšlel hřejivé myšlenky, aby mu na kozlíku bylo pohodlněji. Až vkročím do své chalupy, nesmím tam uvidět víc vody, než nahrňoul čaje s rumečkem. Všecku tu mokrotu schodím ze sebe dolů a rovnou se skácím do suché postele. Nejlíp ale by bylo mít doma mladou ženu, aby mi chalupu pěkně vytopila. Jen si pomyslel některou z těch myšlenek, Valach Žemlička vpředu u oje se tomu vždycky zasmál. Čemu se pořád řechtáš? Okřikl ho šejtroček. Žemlička na to nic, ale smál se celou cestu až domů. Když dojeli, opatřil šejtroček Valacha i vůz a rázuje si to přes dvůr a těší se na suchou chalupu. Otevřel dveře do síně a v tom se mu přes špičky holínek přelije vlnka vody. Je tohle chalupa nebo rybník? Rozčilil se šejtroček. A z temné síně mu odpoví hlas, jemný jako pramínek. Pozor, nešlápni mi do studánky. Šejtroček počkal, až si oči zvyknou na šero. A pak se podíval ostřeji. Uprostřed síně sedí na patách jemná panenka v bílé košilce. Dloube prstem do hliněné podlahy a hloubí si tam studánku. Šejtroček si na panenku vyjel. Co mi to tu vyvádíš? Už to bude, řekla mírně panenka. A kdo vlastně jsi? Vyjel si znovu šejtroček a dívá se, jak ze studánky vyplynula další vlnka. Panenka se zarazila, odsla si od země umazaný prst o košilku a řekla: to už nevíš? Já jsem přece ta víla, co si jí pomohl se studánkou v lese. Potom to Šejtročkovi vysvětlila, u koho si studánková víla z vděčnosti udělá studánku, tomu musí být věrná až do smrti. A to zas ne, já tě nechci, povídá Šejtroček, odešel do světnice a usadil se za stůl, aby byl co nejdál od studánky. Je s tebou moc vody. Ale to jen pro začátek, než tu studánku pořádně seštýmuju, řekla pramínkovým hlasem víla. A just ne, křikl Šejtroček. Co tak spolu rozprávěli, že mlička ve stáji do toho pořád řechtal. A just, justovní ne, křikl znova Šejtroček. Vyskočil si na pec, kam bylo od studánky nejvýš, a tvářil se tam jako mrak. Panenka zatím uhlazovala vodu ve studánce a prosí a přemlouvá Šejtročka. Já umím i jiné věci. Dovedu jen ze samé vody uvařit silnou hovězí polívku. A když řeknu vodo, per, všecko prádlo se hned samo vypere. Kytky na zahrádce by se nemuseli zalívat a pod ořechem bych zařídila pramen, aby neupíjel jabloním. Tak co, chceš mě? Z mraku na peci jen blízklo. Nechci! Tak to já ale musím plakat? Plač si! Ještě radši ne, potřásla hlavou studánková víla. Podívej, a umýt vůz, na to já jen si pomyslím a už to je. Valacha bys taky hřebelcovat nemusel, to bych taky já sama. Nic a nic! Střelil z pece dva hromy za sebou Šejtroček a zavřel oči. A že bude spát, ať si studánková víla pláče. Plakala tak tiše, že to Šejtročka ani jednou nevyvolalo ze spaní. A protože byl utrmácený od kočírování, spal dlouho, spal tvrdě jako dub, ale druhý den odpoledne se přece jen probudil. Dívá se po světnici. Ajajaj. Ve světnici už je naplakáno až površek kredence. Hrnky s malovanými švestičkami jsou plné slz a stůl a židle plavou jako loďstvo. Studánková víla pořád pláče a studánka v síni jí pomáhá. Vyplavilo to pole na skouta za pecí, rozmáčilo cukr i sůl. Už to dosahuje málem k provlhlým holínkám na bydle nad pecí. A teď už Šejtročkovi až po bradu. Nechci tě, křikl Šejtroček. Už ho to mokře studí pod samým nosem. A v té chvílce se studánková víla rozplakala nejusedavěji. Já tě mám, Šejtročku, tolik ráda a já tě musím utopit. To je to slovo, co jsem chtěl slyšet. To je to pravé a upřímné slovo, povídá forman Šejtroček. Tak já si tě tedy beru za ženu. Jen Šejtroček dořekl, všecka slzavá voda se odlila. Studánková víla si začala říkat Julča a dala se do hospodaření v chalupě.

jak Mach a Šebestová navštívili věštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Bali se všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník, měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si jí Vřešťan Obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět. Najednou byla celá fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou: slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí. A pak dodávali: chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl: nevím, Šebestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsoniéře nad Trejbalovými, se bude kamsi stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan Obecný, bude už nejspíš v třetí B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která je po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala, co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování, zkrátka nic není ještě jisté. A stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh k paní Zelené, že to je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno, a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Mach jí to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi cosi povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu. Pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla Pythie,
co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Taže měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý mach, řekl: poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pýty s Šebestovou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načež pan mach pokrčil rameny a řekl: pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolónově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze. Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octli se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Pak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzala, do chrámu je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pýtie. Ptala se macha, co by si jako přáli vědět. A když se mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pýtie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do 5. třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pýty: tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmáct až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere 100. Když to kvůli vám, vážená paní Pýtie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo? Načišla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba podpsa. Venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde. Hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrát, ty neřáde. Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěš si, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen. A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě. Jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil. Chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil. Nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát. Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kolík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Macha Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket.
a jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do páté třídy. Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Junata na paní Kadrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machů čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o tři ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do pátého ročníku.

0: Go.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: A teď ještě jednou.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Anděl v kulichu. Příběh o Felixi Maršnerovi z Kořenova, o kulichu z modré a červené vlny a také o rozličných papírových květinách pro Ježíška. Maršnerovi z Kořenova měli tenkrát malého chlapce a ten se jmenoval Felix. Nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý kluk. A tak to mělo být. Víc bychom od správného malého kluka ani neměli očekávat. Felix bydlel s rodiči v malé chaloupce pod lesem. Byla tam jenom kuchyně a jedna jediná komůrka a úplně vzadu ještě zvenčí přístupný chlívek a v něm místo tak akorát pro dvě kozy. Třetí by se tam už stejně nevešla. Felixův táta, pan Antonín Maršner, byl koštišťář. A i když byl člověk pilný, rodinu výrobou košťat uživit nedokázal. Felixova maminka tudíž z nouze musela ještě vedle obstarání domácnosti a dvou koziček vázat papírové květiny. Každý den plný prádelní koš. Dvakrát týdně pak táta Maršner odvážel koše s hotovými květinami do Rýnovic. V zimě na saních, v létě na kárce. A v Rýnovicích je odevzdával panu velkoobchodníkovi Vondrakovi, který je pak prodával dál, do Liberce a do Prahy, do Vídně a Bůh ví kam ještě. Tenkrát takto po domácku vyráběla papírové květiny spousta hospodyň, nejen Felixova maminka. Drát na stonky dodával pan Vondrak a pestré hedvábné papíry na lístečky a květy rovněž. A za každý koš s hotovými květinami platil ženám po dvou krejcarech. To nebylo moc, ani tehdy ne. Někdy Felixova maminka celý týden nevázala nic jiného než karafiáty, jindy růže, někdy chrpy, jindy zase poměnky, prostě to, co bylo zrovna potřeba. A to pak seděla u okna a Maršnerovic Felix se nestačil divit, jak rychle jí jde práce od ruky. Maminka byla křehká, drobná paní s velikýma očima a černými vlasy. A i když chudá, přesto byla milá a krásná. A pokaždé, když si v neděli uvázala kolem hlavy modrý šátek, ptával se Felix sám sebe. Nevypadá skoro jako panenka Marie. Jeden obrázek Panny Marie jim visel v koutě vedle okna. Nebeská matka z něj s přátelským úsměvem zhlížela do světnice. A líbezné jezulátko, které jí sedělo na klíně, se také usmívalo. V levé ruce drželo zlaté jablko na znamení toho, že je pánem světa. A pravou rukou tomu zlatému jablku žehnalo to milé jezulátko. Jak už bylo řečeno, Maršnerovic Felix sice nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý a správný kluk. A nikdo přece nemůže po malém správném klukovi chtít, aby pořád dřepěl ve světnici. Správní kluci musí totiž čas od času vyšplhat na nějaký ten strom nebo přeskočit potok. Musí házet kamenem po starém plechovém hrnci, který si předtím pověsili na sousedův plot. A když nastane zima, musí vyzkoušet, jestli je už unese led na rybníce u mlýna. A v létě zase musí hloubit jeskyně a v lese stavět chatrče. Zkrátka, na světě je tisíc věcí, které musí správní kluci bezpodmínečně dělat, aby byli správní kluci. A když si pak při šplhání roztrhnou kalhoty nebo košily? Když se kamenem trefí nejen do hrnce, ale i do sousedovic okna? Když se vším oblečením spadnou do potoka, Nebo i jen do bláta? Proti tomu se nedá nic dělat, to měli holt smůlu. A že pak za to budou doma vyhubováni, to musí holt nějak spolknout. A že k tomu čas od času dostanou pár na zadek, s tím musí holt počítat. Ostatně Felixovi to potom bylo pokaždé strašně líto, když vyvedl podobnou hloupost, poněvadž si pokaždé všiml, jak je kvůli tomu maminka smutná. Ale žádný člověk se nemůže vysvléci ze své kůže a přirozenosti. Natož pak správný malý kluk. To všechno by ani nebylo třeba vyprávět, kdyby se jednoho dne, a bylo to zrovna na Vánoce, nestala ta příhoda s kulichem. Toho kulicha totiž náš Felix dostal od Ježíška. Spolu s malými dřevěnými sáňkami. Když se ráno na Božího dvánoční probudil, stály ty sáňky u jeho postele. A na sedátku ležela čepice z bambulí. Překrásný nový kulich z červené a modré vlny s bílou bambulí skoro tak velikou, jako to zlaté jablko od Jezulátka. A ten kulich byl navíc naplněn jablíčky a oříšky, sladkými placičkami a cukrovým a malými kousky kandovaného cukru. Dozajista si umíte představit, jakou z toho měl Felix radost. Ještě téhož odpoledne vyrazil se svými novými sáňkami za kamarády dolů do vesnice. A jelikož toho dne mrzlo až praštělo, tak si předtím, než vyběhl ven, nasadil toho svého krásného, velkého, nového, teplého kulicha z modré a červené vlny. Od toho tu přeci kulichy jsou, že ano? No a tak tam Felix a jeho kamarádi jezdili celé odpoledne na sáňkách. Bylo tam i pár holek. Některé děti sáňky měly, jiné ne. Ty, které žádné neměly, jezdili s ostatními a někdy sjížděli kopec jen tak po zadku. A všechny děti, ať už se sáňkami nebo bez, si toho odpoledne na svahu užili náramnou legraci. A večer, když se Felix s novými sáňkami zase vrátil domů, byl celý od hlavy až k patě od sněhu a rudý v obličeji. A špičku nosu měl studenou a tváře rozpálené a uši od mrazu skoro modré. Ještě štěstí, že jste tam nevomrzli, pravila maminka. Proč sis nevzal toho kulicha? No jo, toho kulicha. Felix se hrozně vylekal. Právě ten kulich, ten krásný nový kulich, který mu nadělil Ježíšek, tak právě tenhle kulich byl pryč. Musel ho ztratit při sáňkování, aniž by si toho v tom zápalu všiml. Druhý den ráno, když se pak s maminkou vydali dolů do vesnice hledat tu čepici, byl celý svah pod vrstvou nového sněhu, co přes noc napadal. A ta čepice ležela někde hluboko pod sněhem. A ač ji dlouho hledali, nic nenašli. Felix byl toho rána velmi sklíčený a maminka také. Chlapče, chlapče, pravila mu. Pořád musíš tropit nějaký skopičiny. Jen si představ, jak je teď Ježíšek smutnej, že si toho novýho, krásnýho kulicha zase zašantročil. Na Ježíška si Felix doteď vůbec nevzpomněl. Mlčky a zkroušeně se za maminkou ploužil domů a přemýšlel, co by měl udělat, aby kvůli němu nemusel být Ježíšek smutný. A protože to byl chlapec dobrý, jak už všichni víme, tak ho také skutečně něco napadlo. Když pak zase přišli domů, vzal Felix jednu z maminčiných papírových květin, byl to červený karafiát, který ležel v horním koši s již hotovými květinami. A ten karafiát položil pod obrázek s jezulátkem. Ježíšku, nebuď kvůli tomu kulichu smutnej, řekl. Příště už si dám na svý věci větší pozor, to ti slibuju. Do druhého dne ráno ten červený karafiát zmizel. Polička byla prázdná. A Felix si zhluboka oddechl úlevou. Nyní s naprostou jistotou věděl, že mu Ježíšek odpustil. Tedy přinejmenším do příště, protože, jak Felixovi maminka říkávala, s každou vyvedenou skopičinou mu pokaždé způsobí novou starost. To byla slova, která si Felix zapsal za uši. Ale brzy na to měl zase smůlu. To, když o dva dny později narazil se sáňkami do stromu a udělal si na hlavě pořádnou bouli. A tak tedy znovu položil jednu z maminčiných papírových květin jezulátku pod obrázek. Tentokrát to byl žlutý měsíček. A znovu prosil Ježíška o odpuštění. A opět byl do rána měsíček pryč. A od této chvíle už Felix nikdy nezapomněl při příhodné příležitosti položit jezulátku na poličku některou z maminčiných papírových květin. Jednou to byla růže, podruhé tulipán, jindy astra, vždycky podle toho, co zrovna bylo po ruce. A když uvážíme, kolik má rok dní, a když si k tomu domyslíme, co všechno musí takový správný malý kluk den co den provádět, tak si můžeme snadno spočítat, že těch květin nebylo zrovna málo, které Felix v průběhu roku musel jezulátku položit pod obrázek v koutě světnice vedle okna. A když se sešel rok s rokem a nadešel štědrý večer, lehl si Felix do postele plný očekávání, co mu asi tak Ježíšek následujícího jitra nadělí. A v hlavě se mu vybavovaly všechny ty hlouposti a skopičiny, které v poslední době natropil. Z toho usoudil, že si kvůli zítřejšímu ránu nemusí dělat žádné přehnané naděje. No a tak ten náš Felix od Maršnerů z Kořenova usnul. A jak tak spí a spí, i jeho rodiče už byli dávno v posteli, tak najednou z ničeho nic slyší, jak někdo zvenčí ťuká na okno. Jen zlehinka, jakoby malíčkem. Ale na probuzení Felixe to stačilo. Felix tedy přistoupil k oknu a na jedné okenní tabulce si mezi ledovými květy vydýchal malý kruhový průhled. A jak vykoukne ven, vidí před oknem stát malého andílka. Stojí tam bos v bílém andělském rouše, a Felix se podivuje, jak to jen v té zimě, že by psa nevyhnal, venku na sněhu a ledu může vydržet. Pouze na hlavě měl ten andílek kulicha. Kulicha z modré a červené vlny a s bílou bambulí. Felix ale nemá čas se tím zabývat. Ten andílek mu totiž dává znamení a říká, aby za ním vyšel ven. Povídá to tichým hláskem a přece mu Felix i přes zamrzlou okenní tabulku rozumí každé slovo. Maršnerovic Felix se tedy oblékl, rychle a tiše, aby tím nevyrušil rodiče ze spánku, a pak se nenápadně protáhl ven před chalupu k andílkovi a zeptal se ho, kamže to s ním má jít. No, kam asi, pravil andílek. Kam jinam, než do Betléma. To je snad jasný, ne? Do Betléma? Zeptal se Felix. A je to odsaď daleko? Ale kdéž, odpověděl andílek. Posaď se, Felixi, tady pěkně na sáně a já tě potáhnu. Sáně stály pod střížkou vedle vchodových dveří. A tak se tedy Felix posadil na sáňky a andílek zavelel. Odjezd! S lehkostí a radostně svištěl sněhem šňůr od saní v ruce. Tak to táhl Felixe za sebou. Nejdříve je cesta vedla lesem, pak přes luční stráně dolů k Tesařovskému potoku a potom přes dřevěný můstek zase vzhůru do dalšího lesa. A když pak vyjeli z lesa ven, spatřili dole v údolí střechy Betléma a nad tím vším zářila hvězda betlémská. Chlév s jesličkami byl jasně osvícen nebeskou září. A o této svaté noci se líbeznému Ježíškovi přišlo poklonit i 57 řádně zvolených starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov, stejně jako již chvíli před nimi pastýři. Stáli tam, přivedeni anděli, v černých kabátech a černých kloboucích a někteří měli dokonce na hlavách cylindry a kolem krku zlaté řetězy na znamení svého úřadu. Těch 57 pánů tam před chlévem s jesličkami s ponížeností postávalo a trpělivě čekalo již přinejmenším půl hodiny na to, až budou vpuštěni k Ježíškovi. Ale Felix od Maršnerů z Kořenova, ten náš Felix, čekat vůbec nemusel. Jen co se objevil na svých sáňkách, dva jiní andílci před ním otevřeli vrata od chléva a ten s kulichem ho uvedl dovnitř. Matka Boží tam seděla namalované truhle s velkýma očima a černými vlasy pod modrým šátkem. V prvním okamžiku Felix opravdu věřil, že ta paní, co tam sedí na té truhle, je jeho máma. Za ní stál vousatý muž s holí a zlatým kroužkem v uchu, takovým, jaký nosívají tesaři. Zkrátka a dobře, svatý Josef. A před nimi ležel v kolébce ze smrkových prken líbezný Ježíšek. A neležel ani na seně, ani na slámě, nýbrž na samých překrásných barevných květinách. Na růžích, narcisech a chrpách, měsíčcích a astrách, na fialkách a rudém máku. A to teď, uprostřed zimy. Jak to těch 57 starostů a představených skrze vrata od chléva zahlédlo, nemálo se podivili. A liberecký starosta, pan doktor Bayer, pronesl to, co si už ostatně všichni při té podívané myslili.
1: Ústa hromů, zvolal. Takové krásné květiny. To by člověk nevěřil, že je něco takového v tuhle dobu vůbec možné.
0: Sotva to dořekl, milý Ježíšek se v kolébce napřímil. Tyto květiny zde, pravil jasným hláskem, ty jsem dostal od mého přítele. od Maršnerovic Felixe z Kořenova, který tady stojí po mojí pravici. Spatřete všichni na něho. Není kdo ví, jak poslušný, ale jinak je to dobrý kluk. A to je to nejlepší, co se může od správného malého kluka očekávat. Jak to Felix uslyšel, zrudly mu uši. Z části radostí a hrdostí a z části rozpaky. A pak poklekl před kolébkou a sklonil hlavu. A Ježíšek ho žehnající rukou lehce pohladil po vlasech. A Felixovi bylo náhle tak nádherně teplo a blaženě, že měl pocit, že už je v království nebeském. Ale nebyl v království nebeském, ale v chlévě betlémském. A venku nadále čekalo těch 57 starostů a představených na to, až konečně budou také vpuštěni do chléva. Proto také jeden andílek, ten s kulichem, zašeptal Felixovi do ucha, aby ho teď následoval. Zatím ještě ne domů, bože chraň, ale jenom pár kroků stranou do zadní části chléva k ostatním dětem. Tam vzadu totiž, u volka s oslíkem, bylo již několik holek a kluků. Všichni tak ve věku Maršnerovic Felixe. I oni dnes o svaté noci přišli k Ježíškovi do chléva betlémského. I oni byli doma andílky probuzeni ze spánku a přivedeni k jesličkám. A všechny ty děti nebyly, stejně jako Felix z Kořenova, kdo ví jak poslušné, ale jinak to byli správní kluci a holky. Konečně smělo také těch 57 starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov předstoupit před Ježíška a poklonit se mu. Jeden po druhém přistupovali ke kolébce, smekali uctivě klobouky a hluboce se klaněli. Jeden každý z nich pronesl k Ježíškovi krátkou, ale nadmíru slavnostní řeč, většina v jazyce německém a někteří také v jazyce českém. Ale Maršnerovic Felix z Kořenova spolu s ostatními dětmi těm pánům starostům a představeným nenaslouchal a raději se v zadní části chléva zabýval interesantnějšími věcmi. Kluci si tam se svými andílky hráli v seně na schovávanou. Holky zase s těmi svými seděli na fošně, kterou jim svatý Josef připevnil pomocí dvou provazů na příčný trám pod seníkem a společně se houpali, což bylo dozajista velmi legrační. Když pak těch 57 starostů a představených bylo se svými poklonami a chválořečmi v obou zemských jazycích hotovo,

0: chutnalo. A milý Ježíšek a svatý Josef, volek a oslík a všichni andělé se v chlévě betlémském radovali s ní. Děti už ale pomalu museli jít domů. Jedno po druhém přicházeli k Matce Boží a za všechno se poděkovali. A Ježíšek každému na rozloučenou ještě jednou požehnal a promluvil pár milých slov, načež byli svými andílky zase odvedeny domů do svých vyhřátých postýlek. Také Maršnerovic Felix z Kořenova se u Matky Boží poděkoval se slovy zaplať pámbu. A Ježíšek mu, stejně jako ostatním dětem, na rozloučenou požehnal. Zůstaň i nadále dobrý chlapec. Pravil mu a přitom ukázal na množství květin, které mu Felix během uplynulého roku věnoval. A pak dodal. Tolik jich ani nebylo zapotřebí. Příště jich může být o pár méně. A Matka Boží, jejíž hlas zněl stejně jako hlas Felixovy mámy, přikývla a dávala slovům svého děťátka za pravdu. Ach ano, klidně by stačila i polovina, chlapče, pravila. Hezky se snaž, abys nám ty květiny nemusel dávat tak často. No, co měl na to Felix Matce Boží odpovědět? Ovšem, že se bude snažit, říkal. Od teďka se prý pokusí být o trošičku poslušnější. To jí slibuje. Přitom se jí díval pevně a upřímně do očí, dokud mu andílek, ten s kulichem, nepoložil ruku na rameno a nenaznačil, že teď už ale opravdu musí jít domů. No a tak ten andílek odvezl Felixe na jeho saních zpátky domů, až před Maršnerovic chalupu pod lesem v Kořenově. Tam ho vysadil a počkal venku, dokud se přes to vydýchané kolečko na okenní tabulce nepřesvědčil, že už Felix leží ve své posteli. Až teprve pak se zase andílek odebral zpátky na věčnou blaženost. A teprve teď Felixe napadlo to, co ho mělo napadnout již mnohem dříve. On se totiž měl andílka zeptat, zda by se za něho, Felixe z Kořenova, u Ježíška nepřimluvil, aby mu ještě jednou nadělil nějakého kulicha. Takového krásně teplého, z modré a červené vlny, jakého, bohužel, loni ztratil hned první den při sáňkování. No škoda, na to už bylo pozdě. To už milý Felix propásl. Ale v takovýchto příbězích to nezřídka končí úplně jinak, než by rozumný člověk očekával. Když se tedy Felix ráno na Božího dvánoční probudil, nemělo by nás udivit, že na stoličce před jeho postelí modro-červený kulich neležel. Za to tam ale byl jiný. Tentokrát ze zelené vlny, s hnědým vzorem a žlutou bambulí. A když si ho Felix vyzkoušel, jen tak v noční košili a bos, tak ke své radosti zjistil, že je ten nový kulich ještě mnohem, mnohem teplejší, než byl ten loňský. A také mnohem, mnohem měkčí. Tak hřejivý a měkoučký, jako by ho pro něho, Felixe z Kořenova, nechal Ježíšek uplést přímo Matkou Boží.
1: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
2: Víš, že si to vážně nepamatuju?
1: Myslím...
3: Piggy vtip! Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
4: Nevím proč.
3: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť!

bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
0: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
0: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik, ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a plácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
0: No jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
0: Víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
0: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
0: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
0: Ta to pravá, je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
0: Hanko, nechytil.
2: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
0: A mám.
2: Už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
0: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti vy také. Hop, a přehodíme do levé.
0: Výborně,
2: Piggy drží míček, nespadl mu, a teď z té levé ruky. Pozor, ale s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. Držíme.
0: No tak. Já zazvedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
0: No, to půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou, 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
0: Dvakrát. Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přicházíme do dřepu.
0: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
0: Míček je prima.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si mala, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No. Kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý žáno. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena!
1: Jo, já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Žáno, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž, ano, jak říkáš, ta, ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Šimano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý Worcester.

0: Dnes je 23. září.
1: A svátek má Berta.
0: Berta, to je zvláštní, ale krásné staré jméno, které se překládá jako zářící.
1: Nebo skvělá.
0: Ano, předtím se u nás Bertám říkalo, víš jak?
1: Perchta.
0: Jo, ty to víš. A víš také, která perchta byla nejslavnější?
1: Bílá paní.
0: Perchta z Rožmberka, ano. A o té se říká, že se jako bílá paní zjevuje v rožmberských sídlech.
1: Neboj se, strašidla nejsou. Je to jenom legenda.
0: Takže perchty už asi taky nebudou, viď? Místo nich jsou ty Berty.
1: Takže, milé Bertičky, všechno nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Cesta vedla tmavým lesem, ale kočárek zářil jako plamen. Najednou se z lesa vyrojili loupežníci. Zář z kočárku jim padala do obličeje, až zrak přecházel. Zlato, zlato, volali. Zastavili koně a vytáhli malou Gerdu z vozu. Je tlustá, je pěkná, je vykrmená oříšky, řekla stará baba loupežnice s dlouhým ježatým vousem a obočím přes oči splývajícím. Dobrá pečinka jako z vykrmeného jehňátka. To si pochutnáme. Vytáhla svůj blízkavý nůž, až se zacpitil. Ach, šla z ní hrůza. Au! Vzkřikla v tom baba. Její vlastní dceruška, kterou nesla na zádech a která byla náramně divoká a nespůsobná, kousla jí do ucha. Ty ohyzná ropucho, zvolala matka a pustila Gerdu. Ať si se mnou hraje, křičelo loupežnické děvčátko. Ať mi dá svůj rukávník, své krásné šaty a ať spí vedle mne v postýlce. A kousla po druhé, až baba loupežnice vyskakovala do výše a otáčela se kolem. Všichni loupežníci se smáli a říkali, hleďme, jak tančí se svou ropuchou. Já chci do kočárku, volalo loupežnické děvčátko. A co poručilo, to se muselo stát. Tak bylo rozmazlené a tvrdohlavé. Sedli si s Gerdou do kočárku a jeli cestou necestou hlouběji do lesa. Loupežnické děvčátko bylo tak velké jako Gerda, ale silnější a mělo temnější pleť. Oči mělo úplně černé a dívalo se jimi téměř smutně. Vzalo malou Gerdu okolo pasu a pravilo. Nezaříznu tě, dokud se na tebe nerozhněvám. Zajisté si nějaká princezna. Nikoli, řekla malá Gerda a vypravovala všechno, co prožila a jak má velmi ráda Káje. Loupežnické děvčátko se na ně dívalo velmi vážně, pokyvovalo trochu hlavou a řeklo, oni tě nezaříznou, ale když se na tebe rozhněvám, udělám to sama. Osušilo Gerdě oči a strčilo obě ruce do rukávníku, který byl velmi jepký a v němž bylo tak teplo. Tu se kočárek zastavil. Byli na dvoře loupežnického zámku. Dnes v noci budeš spát se mnou u všech mých zvířátek, řeklo loupežnické děvčátko. Dostali jíst a pít a šli potom do jednoho kouta, kde byla rozestřena sláma a pokrývky. Nahoře sedělo na bydlech a laťkách asi 100 holubů a jak se zdálo, holuby spaly. Ale přece se trochu otáčeli, když děvčátka přišla. Ti všichni jsou moji, řeklo loupežnické děvčátko. Pak chytilo nejbližšího holuba, drželo jej za nožičky a hýbalo jím, až zamával křídly. A tadyhle je můj mazánek. Loupežnické děvče táhlo za parohy soba, který měl okolo krku lesklý mosazný kruh a byl uvázán. Toho musím také držet zkrátka, sice by utekl. Každičký večer jej lechtám na krku ostrým nožem a toho se on bojí. A děvčátko vytáhlo dlouhý nůž ze skuliny ve zdi a jezdilo jim sobovi po krku. Ubohé zvíře tlouklo kolem sebe a loupežnické děvčátko se smálo. Potom táhlo Gerdu sebou na lože. A nůž míváš u sebe, i když jdeš spát? Ptala se Gerda bázlivě. Spím pokaždé s nožem, pravilo loupežnické děvčátko. Nikdy nevíme, co se může stát. Ale vypravuj mi ještě jednou, co jsi mi vypravovala dříve o malém Kajovi a proč jsi vyšla do širého světa. A Gerda vypravovala od začátku. Lesní holuby přitom vrkali nahoře v kleci a ostatní holuby spali. Loupežnické děvčátko ovinulo ruku Gerdě okolo krku, v druhé ruce drželo nůž a spalo, až hlasitě oddychovalo. Ale Gerda nemohla zamhouřit oči, neboť nevěděla, zdali zůstane naživu. Loupežníci seděli kolem ohně, zpívali a popíjeli a baba loupežnice metala kozelce. Našemu děvčátku přebíhal mráz po těle, když se na to dívalo. Tu pravili lesní holuby. Kru, kru, kru, kru. My jsme viděli malého Káje. Bílá slepice nesla jeho sánky a on seděl ve voze sněhové královny, která jela do lesa nám nad hlavou, když jsme leželi v hnízdě. Dechla na nás mladé i zemřeli všichni, kromě nás dvou. Co to povídáte, vy tam nahoře, volala Gerda. Kamže jela sněhová královna, víte něco o tom? Jela patrně do Laponska, neboť tam je stále sníh a led. Jenom se zeptej soba, který stojí uvázán na provaze. Je tam led a sníh, je tam krásně a dobře, pravil sob. Tam můžeme volně poskakovat po velkých lesklých údolích. Tam má sněhová královna svůj letní stan, ale její pevný zámek je nahoře blízko severní točny na jednom z ostrovů, které se nazývají Špicberky. O, Káji, můj malý Káji, vzdychla Gerda. Lež klidně, řeklo zespaní loupežnické děvče, sice ti vrazím nůž do břicha. Ráno Gerda vypravovala všechno, co jí lesní holuby řekly. Loupežnické děvčátko se přitom tvářilo velmi vážně, pokyvovalo hlavou a pravilo. To je jedno, to je jedno. Víš, kde je Laponsko? Ptalo se soba.
1: Kdo pak by to měl lépe vědět, nežli já? Pravilo zvíře a oči mu zářily. Vždyť jsem se tam narodil a tam jsem byl vychován. Tam jsem skákal po sněhových pláních. Poslyš, řekl loupežnické děvče Gerdě. Jak vidíš, všichni naši muští odešli. Ale matka, tu ještě je a zůstane zde. Ale ráno se vždycky napije z velké láhve a pak si na chvilku zdřímne. Potom ti něco udělám pro radost.
0: Když se pak matka napila ze své láhve a trochu si zdřímla, šlo loupežnické děvčátko k sobovi a pravilo.
1: Měla bych vlastně náramnou chuť ještě mnohokrát tě polechtat ostrým nožem po krku, protože pak vždycky tak hezky vypadáš. Ale to je jedno. Uvolním tvůj provaz a pomohu ti ven, abys mohl utíkat do Laponska. Vezmi nohy na ramena a dones tuto holčičku do zámku sněhové královny, kde je její kamarád. Slyšel jsi bez tak, co vypravovala, vždyť hovořila dost nahlas a ty pokaždé posloucháš.
0: Sob vyskočil radostí do výše. Loupežnické děvče na něj posadilo Gerdu a bylo tak prozíravé, že jí k němu pevně přivázalo, ba ještě jí dalo místo sedla malou podušku.
1: To je dobře, pravilo. Tady máš svoje střevíčky, neboť tam bude zima. Ale rukávník si nechám, je příliš hezký. aby tě nezáblo do rukou, vezmi si ohromné rukavice mé matky. Budou ti sahat až k loktům. Oblekni si je. Tak. A nyní máš ruce jako moje ohyzná matka. Gerda plakala radostí. Ten tvůj pláč nerada vidím, řeklo loupežnické děvčátko. Nyní se máš právě vesele dívat. A tady máš dva bochníky chleba a šunku, abys neměla hlad.
0: Obě přivázalo dozadu na soba. Potom otevřelo dveře a zavolalo všechny velké psy dovnitř. Pak přeřízlo provaz svým nožem a řeklo sobovi, tak běž, ale dej pozor na děvčátko. Gerda vstáhla ruce s velkými rukavicemi k loupežnickému děvčátku a dala mu zbohem. Potom letěl sob cestou necestou přes hory a doly, skrze velký les a přes bažiny. Utíkal, jak mohl. Vlci vyli a havrani křičeli. Co chvíli se na nebi zablísklo, až celý obzor hořel jako v červených záplavách. To je moje stará severní záře, pravil sob. Hleď, jak svítí. I běžel ještě rychleji ve dne v noci. Chléb již byl sněden a šunka také, když se dostali do Laponska. Šestá pohádka Laponka a Finka. Zastavili se před náramně chatrným domem. Střecha mu sahala až k zemi a dveře měl tak nízké, že chtěl-li někdo ven nebo dovnitř, musel lézt po břiše. Nikdo nebyl doma, kromě staré Laponky, která smažila ryby na olejové lampičce. Sob ji vypravoval Gerdin příběh, ale dříve svůj vlastní, neboť se mu zdál mnohem důležitější. Gerda byla zimou tak skřehlá, že ani nemohla mluvit. Ach, vy ubožátka, řekla Laponka, to musíte ještě běžet daleko, na 100 mil odtud, do Finska, neboť tam přebývá sněhová královna v létě a zažehuje každičký večer modré světlo. Napiši několik slov na sušenou rybu, neboť papír nemám. Odevzdejte to tam nahoře mé známé Fince a ta vám poradí lépe nežli já. Když se Gerda ohřála, najedla a napila, napsala Laponka několik slov na sušenou rybu. Upozornila Gerdu, aby dopis dobře uschovala a potom ji opět dobře přivázala na soba. Ten se dal zase do běhu. Na nebi se opět blízkalo a celou noc plála překrásná modrá severní zář. Tak se dostali do Finska a zaklepali u oné Finky na komín, neboť její stavení nemělo ani dveře. Uvnitř bylo horko, takže Finka chodila skoro úplně nahá. Byla maličká a náramně špinavá. I hned svlékla malou Gerdu a zula jí botky a rukavice, aby jí nebylo příliš horko. Potom položila sobovi kus ledu na hlavu a čtla, co bylo napsáno na sušené rybě. Čtla to třikrát, až to uměla z paměti. Potom hodila rybu do hrnce, neboť se ještě dala dobře jíst, a Finka nikdy nic nepohodila. Pak jí sob vypravoval nejprve svůj příběh, potom příběh malé Gerdy. Fince svítily oči, ale neřekla nic. Jsi velmi chytrá, pravil sob, a já vím, že dovedeš svázat všechny větry světa jedinou nití.
1: Rozváželi lodník jeden uzel, dostane dobrý vítr. Rozváželi druhý, zavane to prudce. A rozváželi třetí a čtvrtý, zaburácí takový vichr, až se lesy vyvracejí z kořenů. Nechtěla bys dát tomuhle děvčátku nápoj, kterým nabude síly 12 mužů, aby přemohlo sněhovou královnu? Síly 12 mužů, zasmála se Finka, to by toho asi spravila. I šla potom k jakési poličce, vyndala odtud kus černé zbalené kůže a rozbalila ji. Byla na ní napsána podivná písmena a Finka čtla, až jí pot stékal po čele. Avšak sob opět prosil velmi naléhavě za Gerdu a ta se dívala tak prosebnýma očima, plnýma slz, že Finka začala zase svítit očima. I zatáhla soba do kouta a šeptala mu, kladouc mu čerstvý led na hlavu. Malý Kaj je opravdu u sněhové královny. Má tam všeho podle libosti, nač si jen vzpomene. A myslí, že se mu dostalo nejlepšího údělu na světě. Ale to je tím, že mu vlétla střepina skla do srdce a kousíček do oka. Ty je nutno nejprve vyndat, sice se nikdy nestane opět člověkem a sněhová královna nad ním podrží svou moc. Ale co pak nemůžeš dát malé Gerdě něco, čím dostane moc nade vším? Nemohu jí dát větší moc, než již má. Což nevidíš, jak je tato její moc veliká? Nevidíš, jak lidé a zvířata jí slouží? Jak se pěšky a k tomu bosa dostala tak daleko do světa? My jí nemusíme dávat moc, ta tkví v jejím srdci. Spočívá v tom, že ona je rozkošné, nevinné dítě. Nedostane-li se sama k sněhové královně a nevyndá-li sklo z oka malého Káje, nemůžeme jí pomoci. 2 míle odtud začíná zahrada sněhové královny. Dones tam tu dívčinu. Posaď ji k velkému keři s červenými jahodami, které rostou ve sněhu. Nezdržuj se a pospěš zase zpět. I zvedla Finka malou Gerdu na soba a ten pak utíkal, jak nejrychleji dovedl. No, vždyť nemám své střevičky, vždyť nemám své huňaté rukavice, volala malá Gerda. Spozorovala to, když jí začalo zápst. Ale sob si netroufal se zastavit. Utíkal, až přiběhl k velkému keři jahod. Tam složil Gerdu a políbil ji na ústa. Přičemž mu kanuli po tvářích slzy velké jako hrachy. Potom ubíhal zas, jak dovedl, zpět. Ubohá Gerda tu stála bez střevíčků a rukavic uprostřed mrazivého ledového Finska. I rozběhla se dále, jak jen mohla. Náhle k ní přicházel celý šik sněhových vloček. Nepadali z nebe, neboť to bylo docela jasné a svítilo severní září. Nýbrž pobíhali po zemi. A čím více se blížili, tím byli větší. Gerda si ještě pamatovala, jak hezké byly sněhové vločky pod zvětšovacím sklem. Ale zde vypadaly docela jinak. Byly velké, živé a strašlivé. Byly to přední stráže sněhové královny. Měli nejpodivnější postavy. Některé vypadaly jako oškliví, velcí dikobrazy. Jiné jako spletence hadů, kteří bystrkují hlavy. A jiné jako tlustí medvídkové se zježenou srstí. Všechny sněhové vločky svítily bělostí. Všechny byly živé. I začala se malá Gerda modlit. Bylo zima, že viděla svůj dech vycházející z úst jako pára,
0: která se stále zhušťovala a brala na sebe podobu malých, jasných andělíčků. Ti rostli a rostli, jakmile se dotkli země. A všichni měli přilbu na hlavě a oštěp a štít v rukou. Množili se a množili. A když Gerda skončila modlitbu, byli jich kolem celý šik. Bodali oštěpy do strašlivých sněhových vloček, až je roztříštili v tisíce kusů. A malá Gerda šla docela bezpečně a vesele kupředu. Andělé ji hladili nohy a ruce, takže již tolik necítila, jak je zima. A šla rychle vpřed k zámku sněhové královny. Ale nyní se nejdříve podíváme, jak se dařilo Kájovi. Nemyslil vůbec na malou Gerdu a tím méně tušil, že ona stojí před zámkem. Sedmá pohádka o tom, co se dálo v zámku sněhové královny a co se přihodilo potom. Stěny zámku byly z poletujícího sněhu a okna a dveře z řezavého větru. Bylo tu nasta sálů, všechny tak, jak je sníh navál. Největší se táhl na mnoho mil. Všechny byly osvětleny severní září a byly náramně velké, ale prázdné a ledově chladné a zářivé. Nikdy sem nepřišlo ani tolik veselí, jako bývá na plese medvědů, když jim vichr k tomu hraje a ledoví medvědi chodí po zadních nohách a chovají se vybraně. Nikdy se tu nekonaly hry se zástavami a vyplácením, ba nebyly tu ani kávové schůzky bílých liščích slečinek. Prázdno a zima bylo ve velkých sálech sněhové královny. Severní záře svítila tak pravidelně, že bys mohl vypočítat, kdy bude svítit nejvíc a kdy nejméně. Uprostřed prázdného nekonečného sněhového sálu bylo zamrzlé jezero. Led na něm byl roztříštěn na tisíce kusů, ale každý kus byl přesně takový jako druhý, že to bylo opravdu umělecké. A uprostřed něho seděla sněhová královna, když byla doma. Říkala, že sedí na zrcadle rozumu a to, že je jediné a nejlepší na tomto světě. Malý Káj byl zimou celý modrý, ba skoro černý. Ale nepozoroval to, neboť mu královna polibkem odčarovala pocit zimy a jeho srdce bylo takřka rampouchem. Chodil a tahal několik ostrých, plochých ledových ker, které přerozmanitě skládal, neboť z nich chtěl něco sestavit. Počínal si jako ostatní děti, když skládají dřevěné destičky ve všelijaké tvary. Kaj také sestavoval tvary a nejumělečtější z nich byla ledová hra rozumu. Zdálo se mu, že jsou ty tvary znamenité a důležité. To způsobovala ona střepina skla, jež mu tkvěla v oku. Kaj sestavoval rovněž tvary, které tvořily psané slovo, ale nikdy nedovedl sestavit slovo, které nejvíce chtěl, totiž věčnost. A sněhová královna pravila, sestavíš-li to slovo, staneš se svým samostatným pánem a já ti dám celý svět a ještě pár bruslí. Ale on to nedovedl. Nyní odletím do teplých zemí, řekla sněhová královna. Chci se tam podívat do černých kotlů.
1: Těmi kotly myslila hory, chrlící oheň, sopky, Etnu a Vezuv, jak my jim říkáme. Trochu je pobělím, pravila, neboť to dělá dobře citrónům a vinné révě. Sněhová královna tedy odletěla a Kai seděl úplně sám v prázdném ledovém sále dlouhém mnoho mil. Díval se na ledové kry a přemýšlel a přemýšlel, až to v něm praskalo. Úplně tuhý seděl tiše, že by smyslil, že je na dobro zmrzlý. V tom právě vešla Gerda do zámku velkou branou zřezavých větrů, ale ona se pomodlila večerní modlitbu a větry se utišily, jako by chtěli usnout. A Gerda vstoupila do velkých, prázdných, studených sálů. Tu spatřila Kaje. Poznala ho, padla mu okolo krku a zvolala: Kaji, můj miláčku malý Kaji, tedy jsem tě přece našla. Ale on seděl úplně tiše, strnulý a chladný. I vytryskly Gerdě horké slzy, padaly mu na prsa, pronikly až k srdci, roztavily rampouch a strávily střepinu zrcadla uvnitř. Kai se na ní podíval a ona zpívala píseň: vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. Tu vypukl Kai v pláč, plakal, až mu střepinka skla vypadla z oka, poznal Gerdu a jásal. Gerdo, miláčku, malá Gerdo, kde pak jsi byla tak dlouho a kde jsem byl já? I rozhlížel se kolem. To je zde zima a tak prázdno a všechno tak veliké. Kai se přivinul ke Gerdě a ona se smála a plakala radostí. Bylo to tak krásné, že i kusy ledu tančily radostí kolem. Když byli kusy ledu unaveny a lehli si, tvořili právě ono slovo, o němž sněhová královna řekla Kájovi, že se staví-li je bude svým pánem a ona mu dá celý svět a k tomu ještě pár nových bruslí. A Gerda jej líbala na tváře, až opět rozkvetly. Líbala mu ruce a nohy, až byl opět čilý a zdravý. Jen ať si sněhová královna přijde domů, jeho osvobození je tu napsáno zářivými rampouchy. I vzali se za ruce a šli z velkého zámku. Hovořili o babičce a růžích nahoře v podstřeší. A kudy šli, utišili se větry a zazářilo slunce. Když se blížili ke keři s červenými jahodami, stál tu sob a čekal. Měl s sebou mladou sobí samici, jejíž vemeno bylo plné, dala oběma dětem své teplé mléko a políbila je na ústa. Potom oba soby odnesli Kaje a Gerdu nejprve k Fince, kde se ohřáli v její horké světnici a poradili se s ní o zpáteční cestě, a potom k Laponce, která jim ušila nové šaty a upravila sáně. A sob a mladá sobí samička poskakovali a utíkali s nimi až na hranice země. Tam, kde vyhlížela první zeleň, rozloučili se děti se sobí a s Laponkou. S Bohem, řekli si navzájem. První ptáčkové začali cvrlikat a les měl zelené pupence. Z lesa vyjela na krásném koni, kterého Gerda znala, byl kdysi připřážen k zlatému kočárku, mladá dívka se zářivě červenou čapkou na hlavě a s pistolemi po boku. Byla to loupežnická dívka, kterou omrzelo být doma i chtěla nejprve na sever a později jiným směrem podle toho, co jí napadne. Poznala hned Gerdu a Gerda poznala ji. To bylo radosti. Jsi ty ale chlapík a dovedeš se potulovat, řekla malému Kájovi. Ale ráda bych věděla, zasloužíš-li, aby někdo pro tebe běžel až na konec světa. Ale Gerda jej pohladila po tvářích a ptala se po princi a princezně. Ti odjeli do cizích zemí, pravilo loupežnické děvčátko. A Vrána také, ptala se malá Gerda. Vrána je mrtvá, odvětilo děvčátko. Její krutká přítelkyně osiřela a nosí černý pásek okolo nožičky. Ale teď mi povídej, jak se daří tobě a jak ses dostala ke Kájovi. A oba, Gerda i Káj, vypravovali. A byla tam papírová zem a vy jste se propadli až sem, řekla loupežnická dívka, když dokončili. I podala jim oběma ruku a slíbila, že pojede-li někdy jejich městem, zajde k ním na návštěvu. Potom jela dále do širého světa. Ale Kaj a Gerda šli ruku v ruce a kudy kráčeli, bylo krásné jaro s květinami a zelení. Kostelní zvony vyzváněly a oni poznali věže velkého města, v němž bydleli. I šli do něho a rovnou k babiččiným dveřím po schodech do světnice. V té stálo vše na témž místě jako dříve a hodiny říkali tik-tak, tik-tak a ručičky se otáčely. Ale když procházeli dveřmi, spozorovali, že se stali dorostlými lidmi. Růže na římse kvetly a dosahovaly až do otevřených oken. Tu také stály obě dětské stoličky. Kaj a Gerda si sedli každý na svou a drželi se za ruce. Zapomněli na chladnou krásu u sněhové královny jako na těžký sen. Babička seděla v září božího sluníčka a čtla hlasitě z Bible. A Kaj a Gerda se dívali sobě navzájem do očí a náhle porozuměli staré písni. Vzkvétají růže v údolích, radostné jaro voní v nich. I seděli tu oba dorostlí a přece děti. Děti srdcem. A bylo jaro. Voné, krásné.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná...

0: ti povedlo, Hugo.
1: Pš, moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. Hmm. A to by pak byl tanec.
0: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
1: Piggy, to je přece typické oříškové slovo.
0: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
1: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
0: Takže hr na něj.
2: A co s tím naším pozdravem?
0: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
2: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždyť si to slyšel.
0: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
1: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
0: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
1: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
0: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
1: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
0: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
1: Jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
0: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
1: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
0: No nevím.
1: No krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
0: Ne.
1: Ne.
0: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
1: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
0: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
1: Dobře, představ si zloděje. Máš?
0: Mám.
1: A teď si představ tlupu zlodějů.
0: Jo, mám.
1: Představ si krčmu.
0: Mám.
1: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
0: Jo.
1: No, a jak to tam vypadá?
0: No, to bych koukal.
1: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
0: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou ano. A buchají do stolu. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
1: No, takže docela čurbes, co?
0: Jo, no jo, už to chápu, Hugo.
1: Tak to bychom měli.
0: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
1: Krčma.
0: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky té krčmě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
0: No, tak třeba vítejte v Hogově čurbesu.
1: Ale to ne, čurbes to je...
0: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.

0: pořádek, tak by to šlo.
1: No,
0: oříšek
1: tak,
0: je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
0: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek,
1: krč
0: mě, louskejte.
1: Nech už tu krčmu.
0: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
1: Taky ne.
0: Tak mě.

Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekyra mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekyry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekyru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekyra, řekl podle pravdy dřevorubec a sekyru si nevzal. Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekyru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekyru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekyry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekyru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekyru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekyru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžhavilo do běla a pálilo jako oheň. Nakonec sekyru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.

0: na děte.
1: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
2: Ty někam jdeš?
1: Podivil se Havran.
2: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
1: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
2: Dobrý den, vedete prosím košťata?
1: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
3: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky jako šťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
2: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště. S násadou, anebo bez? S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
3: Jak pak by se prosím hodila tahle?
1: Úslužně nabízel pan Peprníček.
2: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
3: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
2: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
3: No prosím, prosím, jak si přejete?
1: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
4: Digi básnička, jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
6: A teď ještě jednou a pomalu.
4: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
5: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: A hele, mese, Máně jablka nese. Cože tak málo?

Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily. Má drahá mami, budem na jaka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Korvínku, vzbuď se.
2: Už zase, co je?
1: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
2: Ale jo.
1: Jestli pak víš, co to znamená?
2: Že bude hezké počasí.
1: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
2: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
1: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
2: Tak dobrou noc.
1: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
2: Máni.
1: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
2: Ano, jo, viděl.
1: A co ty na to?
2: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
1: No teda.
2: Máni, to byl fór.
1: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
2: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
1: Ty taky.
2: Co já taky?
1: Mě nemáš rád.
2: Nerozumíš humoru?
1: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
2: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
1: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
2: A co by měli chtít?
1: No mě přeci. Za ženu.
2: Jo, tak.
1: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
2: Miluješ mě?
1: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
2: Ani ne.
1: Tak se na mě podívej po druhé.
2: He? Máš zamlžený brejle.
1: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
2: Povídej.
1: A přece protože moudřejší ustoupí.
2: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
1: Ach jo, ti muži, ti muži.
2: Jo, Maničko.
1: Ano?
2: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
1: Jo, nemám.
2: Fakt ne.
1: Fakt ne.
2: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
1: A proč bys mu to měl říkat?
2: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
1: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
2: Platí. Konečně bude klid.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček přední. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničem a jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček, měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit.
1: Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil.
0: Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal po té sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle té s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabča.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk. Jeden hrací strojek jako druhý. Kdo by si s nima lámal hlavu?
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený. A podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. Dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky, jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby. Já budu spát.
1: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá.
0: To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček. Co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka. To není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček. Dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale copak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka.
2: Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit, a jelikož závidět tady nebylo co,
0: zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer.
2: To je důležitější.
3: Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? kvápky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to my?